ses přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Obě se narodili v roce 1951, jedna 4. dubna a druhá 25. července. Obě poměrně dlouho bodovali v anketě Zlatý slavík a dokonce i Český slavík. Spojuje je i to, že obě spolupracovali se skupinou, ve které byl hlavní hvězdou Václav Neckář, a to je skupina Bacily. Jedna z nich se jmenuje Eva Hurichová.

Chybička se vloudí zpívala Eva Hurichová a zbývá prozradit jméno druhé ze zpěvaček, které začaly být populární v 70. letech minulého století. Ta druhá je Jana Robová.

Jak už bylo řečeno, Jana Robová a Eva Hurychová se narodili v roce 1951. Kdo tenkrát vládl světu? Jiří VI. Byl na trůnu Spojeného britského království. Harry S. Truman byl prezidentem Spojených států amerických. Papež se v té době jmenoval Pius XII. Japonský císař se jmenoval Hirohito. Čínu ovládal Mao Tse-tung. Sovětský svaz Josif Vysarionovič Stalin a u nás byl komunistickým vládcem Klement Gottwald. Když bylo Janě a Evě 18 let, frčel ve světě krátký hit v podání Stevieho Wandera My Sherry Amour.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Jana Robová se narodila v Praze 4. dubna 1951. Jako samouk se naučila na kytaru, zkoušela akordy a k tomu zpívala. Chodila na základku a k tomu dělala i gymnastiku. Poté, co absolvovala základní 9letou školu, začala studovat střední zdravotní školu, ale nedokončila ji. Touha po zpívání byla daleko silnější.

Píseň Sopka napsali v roce 1972 Karel Forner a Vladimír Poštulka. A ten v ní charakterizoval tehdy začínající zpěvačku plnou energie. Já jsem s Vladimírem Poštulkou toho prožil hodně a mnohokrát mi o ní vyprávěl. V 18 letech se Jana Robová se svým zpíváním dostala poprvé před publikum. Jak to tak bývá, přihlásila se do talentové soutěže v pražské, už hrozně dávno neexistující kavárně Valdek, která bývala na náměstí Míru a kde mimochodem na počátku 70. let zpíval i Jiří Schellinger se skupinou Faraon a později tam bývaly populární nejen odpolední diskotéky. Právě tam se Jana Robová v již zmiňované soutěži dostala mezi trojici nejlepších. Ani se jí tenkrát nesnělo, že si jednou zaspívá i s Karlem Gottem.

Na zmiňované pěvecké soutěži na pražském Valdeku soutěžila Jana Robová s hitem skupiny Bee Gees Massachusetts, který zpíval v češtině Václav Neckář s textem Jiřiny Fikejzové, a tehdy si ji všiml i kapelník skupiny The Lovely Sextet. Celá kapela se chystala do zahraničí a hledala novou zpěvačku. Náhoda, štěstí. Přišla nabídka, jestli by nechtěla zpívat s kapelou v zahraničních zábavních podnicích, a to v západním Německu, Holandsku a Jugoslávii. Jana nabídku přijala a díky tomu 2 roky sbírala zkušenosti v zahraničí. Udělala dobře, vyspívala se a hlavně si zaspívala vše možné, od tehdejších aktuálních hitů přes blues i rock and roll. Já si ji pamatuju z rádia a pamatuju si duet Ptáček míru, který v roce 1973 naspívala s Jiřím Helekalem.

Na konci roku 1971 se Jana Robová dostala do legendárního divadla Semafor. Stala se členkou skupiny Miloslava Šimka a začala účinkovat v pořadech Zavěste prosím volá Semafor, třetí nejúspěšnější představení na světě a také v populárních návštěvních dnech. Nahradila tenkrát Naďu Urbánkovou, která se rozhodla pro solovou kariéru v doprovodu country beatu Jiřího Brabce. Po odchodu ze Semaforu začala Jana Robová spolupracovat s Václavem Neckářem a skupinou Bacily, ale byla to doba, kdy už se potýkala s problémy. Stala se nevyzpytatelnou a nespolehlivou, čímž postupně pohřbívala svůj netuctový talent. Přitom se skupinou Bacily, kam jí doporučil tehdejší manažer skupiny Honza Bunzel, nakonec spolupracovala 2 roky. S Bacily natočila několik nahrávek, včetně hitu Rock, rock střídá.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Jméno Jana Robová, psáno se dvěma B, je poprvé ve výsledcích ankety Zlatý slavík uvedeno u ročníku 1972, což je rok jejich prvních nahrávek a je na 31. místě. Naposledy je toto jméno uvedeno ve výsledcích ankety Český slavík za rok 1996. Čtyřikrát byla Jana mezi desítkou nejpopulárnějších zpěvaček Československa a největším úspěchem je pátá pozice za rok 1970. Po ukončení spolupráce se skupinou Bacily zpívala ještě se skupinami Orient nebo Centrum. Poslední koncert prý měla někdy v roce 1985 a pak pracovala jako servírka v mnoha pražských podnicích. Postupně se na ní zapomnělo, Jana Robová zemřela 4. srpna 1996, přesně 4 měsíce po 45. narozeninách. Mezi poslední nahrávky, které naspívala v mnoha pražských nahrávacích studiích, patří píseň, kterou česky otextoval Dušan Hybal a jmenuje se Holka bláznivá.

Eva Hurichová je o 112 dní mladší než Jana Robová. Co se týká anket popularity, uspěla stejně jako Jana v obou anketách a v knize slavičích rekordů má zápis hovořící o zázraku jednoho umístění v první desítce. Tento zázrak je navíc potržen zázrakem debutantky. Šla totiž z nuly přímo na devátou příčku. Logicky je to její největší úspěch v anketě Zlatý slavík a patří k ročníku 1977. 13krát je jméno Eva Hurichová v nejpopulárnější 50 ankety Zlatý slavík a 6krát ankety Český slavík. Poslední zápis ve výsledcích je z roku 2001 a byla to 41. pozice. V roce 1979 si sama pro sebe napsala písničku Dám ti pusu k svátku.

Hudba, text a zpěv Eva Hurichová. Když jsme u autorských počinů, tak hned připomenu, že Eva Hurichová třeba napsala text hitu Dívka na inzerát, který zpívá Michal David, nebo Dívka, co sama chodí spát. Tuto píseň napsala také komplet. Je tedy autorkou hudby i textu hitu, který v roce 1984 natočili Petr Kotwald a Standa Hložek. Jmenuje se Dívka, co sama chodí spát.

Eva Hurichová se narodila s původním příjmením Zindulková 25. července 1951 a bylo to ve městě Vysoké Mýto. Ve 3 letech se s rodiči přestěhovala do Liberce, kde v roce 1972 odmaturovala na střední zdravotnické škole. Asi největší hit její kariéry je duet s Janem Neckářem Já přijdu.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Tatínek Evy Hurichové byl učitelem na Lidové škole umění a logicky právě u něj se začala učit hrát na piano. Její hlas se stal součástí dětského sboru Severáček a zpěv později studovala u Jiřiny Logačevové Klemencové a také Přemysla Kočího a na Lidové konzervatoři. Mezi první profesionální nahrávky Evy Hurichové patří píseň Polní pošta. Napsal ji Zdeněk Barták mladší a textař Miroslav Zikán. Natáčelo se ve studiu David v listopadu 1975.

Ještě na začátku kariéry se Eva Hurichová přihlásila na pražskou AMU. Nebyla přijata, ale v Praze už zůstala. Několik let pracovala v tehdejším Československém rozhlase a večerně studovala na Lidové konzervatoři. V roce 1981 začala hostovat ve skupině Kroky a byla s ní i na turné po Polsku. Zpívala v programu Richarda Adama, doprovázela ji také její skupina Drops a hlavně, už jsem to říkal, začala spolupracovat se skupinou Bacily, což byl důležitý krok k úspěchům. S Bacily také nahrála několik hitů, včetně písně Já to zkrátím. I když

polovině 80. let založila Eva Hurichová vlastní skupinu, která se jmenovala Pudr, a vedl ji Karel Němec. S touto skupinou připravili premiéru velmi zdařilého pořadu Dnes na tom záleží. Během kariéry se Eva postupně stala osobitou zpěvačkou s dobrým technickým hlasovým vybavením a zajímavým jevištním projevem. Byla interpretkou, která umí odprezentovat vše od šansónu přes disco, legrační píseň až po parafráze klasických vokálních melodií a co víc, dokáže se sama doprovodit na piano a jiné nástroje. V tomto století je pedagoškou a učí hudební výchovu. Eva Hurichová je také členkou Syndikátu novinářů České republiky a Ochranného svazu autorského. Na krabice, které mám tady před sebou, lepím štítky se jmény Jana Robová a Eva Hurichová. A Eva zaspívá na závěr. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho
4: rozdruda? My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Pohodu si udělejte v této hodině, udělat si k nám přišla i režisérka, taky naše členka Humoriády už od začátku, Jitka Němcová, usmívá se na mě a promluví i na vás. Ahoj, Jitko.
6: Dobrý den, já se usmívám, protože dlouho jsem Patrika neviděla a nějak nám zhubnul, to bude tím jarem. Ale já vám něco řeknu k tomu jaru, já jsem strašně naštvaná, protože já jdu, teď chodím s tím psem denně, že jo. Výjdu do toho parku a ty listy jsou krásný, nový, zelený,
5: šťavnatý,
6: voňavý, šťavnatý. Každý rok a já ne a ne a ne. Nic se neděje. Žádný nový listy, žádný šťavnatý, nic prostě. Ať mě to, jaro, toto.
0: Humoriáda.

0: Tak jo, co tedy dáme posluchačům k poslechu, Jitko Němcová?
1: Nějakou srandu by to chtěl, že jo? Takže, no. Tak co třeba nějaký, co třeba Pitkina?
0: A anekdoty. Jo. Dobře, jsou tady.
2: Říkám, potkáváme se jenom občas, ale Milan je opravdu nepřeberná studnice vtipů. Vždycky to potkám třeba po půl roce a řeknu, řekni mi nějaký novej, jo? A vždycky mě skácí nějak a vždycky má připravený. Kolik máš vtipů, ty se tím nějak systematicky zabýváš?
3: 300, který používám.
2: 300 vtipů, tak řekni, no, tak jako něco.
3: Jo, takhle letěcha v letadle a spadne do pralesa. Teďka se zachrání, že tak se vyndá mobil, že si zavolá vybitej. No tak nic, tak jde mezi těma liánama, přijde na takovou mítinu, tam metrový indiáni skáče okolo totému. Tak říká, ale prosím vás, nemáte nabíječku na ten mobil? A nemáte mobil, že bych si zavolal jako o pomoc? No to mi tady jako, jak se dorozumíte se světem? Říkám, no to my si, pane, vybublu jen takhle a stáme toho kopce, zase oni vybublujou a dál a potom jako tak, no tak sakra, no tak mi vybunujte o pomoc, tak se namaluju, že jo, začnu skákat bubeník a ten tam veme to, tam taradam, taradam, taradam, taradam, že jo, za 10 minut z toho kopce, tam taradam, taradam, taradam, dí, říká, co říká, je? No, že jsme se probudnovali do hlasové schránky.
2: Milan Pitkin.
4: Američani, pošlou průzkumníka do Ruska, vy, tak tam do nějaký tý stepy, že jo, a on je oblečený, hele, kamizolku, harmoniku, vodku u sebe a vysadil z vrtulníka, on to tam mydlí těma vřízkama a potká bábu z nuší, ne, a říká, zdravstvuj, babuška. No, babuška mě nužda zkazat, kde z vokzál? A on, no, saka один. Já tobě skažu, što ty netrus. Říkám, já že netrus, no babička, pasmatry. Vypije vodku, zahraje Váňo, Váňo, Ivane, že se tam co i kozáčka. Říkám, no ty sprášiveš kakrus, piješ kakrus. No, já domáš, što ty netrus. Říkám, já že ne, to nakopne babu, až jí upadne nuše, že jo. Zpátky do vrtulníku a na základnu a teďka tam pytli první bába, které mi potkala, hned věděl, že nejsem Rus. A ty velice píše to a říká, ach jo, s váma s černochama jsou pořád jenom potíže. Jak se loví jeleni? No takhle půjde, půjčku, tady chlapi půjče, že jo? A půjdeš někam do té lověny a kopíš si knížku, příručku Lovíme jeleny, že jo? No tak si nalistuješ posed nebo zapase se mi, bum, a je po něm, viď? No ale teďka, jak se loví tygři? A jsi
5: prdavý.
4: Hele, když si ušetříš na zájezd do Malajzie, pušku samozřejmě se, a do baťou si musíš přibalit jehlici na pletení, dvě esa z karet a příručku Lovíme jeleny, jo. Jdeš tam, ale půjdeš někam na pajdlu, kus dozadu, že hele, ten tygr si tě vyčuchá, věď. Hele, skáče po tobě, ty vyndáš jehlici na pletení, pí ho do voka, těžiš. Voko, a ty mi dáš dvě esa z karet, ale pozor, velus, jako dvě esa jsou víc, jo? A on říkal, no to jsem teda z toho jelen. No pak mi dáš tu příručku, zapasne se to, no a je pojde.
0: Milan Pitkin, jeho směská anekdot. Cestování do Malajzie, to nepodnikla tedy Jitka Němcová.
1: Ne, ne.
0: Ta byla dlouho teď v Itálii, ty jsi užívala čas takhle na jihu.
1: Já jsem chtěla...
0: Ty jsi tam jela zavzpomínat na mladá léta.
1: To taky, ale chtěla jsem utíst tomu, jak je tomu jaru, který mě dělá depresi, že jo. Že jsem si říkala, to už tam už bude po jaru. Ale zavzpomínala jsem si samozřejmě... Před léto. A už jsem zavzpomínala jsem, protože jsem tam dlouho nebyla. Potřebovala jsem navštívit hlavně jednu kamarádku, která bydlí v Římě. A já jsem tam vezla dva studenty z FAMU tam, kteří, jeden z nich dělá takovou práci o filmovém Římě, že jo, takže jsme chodili, kde se narodil Fellini a Scorsese a tak dále a tak dále. A já jsem měla s sebou samozřejmě perku, protože pak jsem pokračovala dál a oni pak odlítávali zpátky do Prahy.
0: Penku českého Fouska připomínám.
1: Českého Fouska, ano. Bylo to tak, že já jsem zavolala, ty my si voláme s tou kamarádkou a já jsem jí neřekla, že přejedu do Říma. A já jsem zavolala, hele, prosím tě, já tam mám nějaký studenty, oni pro tebe mají knížku, kterou jsem ti po nich poslala, takže když tak, kdyby na tebe zazvonili, to, a oni se možná to vyprnou, ale kdyby na tebe zazvonili, jak jim otevře, já vem si to, oni tam teď studujou, chodí tam po těch filmařích a tak dál. Takže už jsem zaparkoval auto úplně v jeho baráku, oni zazvonili. kluk s holkou, mladý 20. Mariana vyšla a říkala, já vám otevřu bránu, pojďte dál. A oni říkali, no my jsme tady autem, no tak tady na chvilku zaparkovat můžete. Oni to mají v centru, prostě takový dvůr, tam se nedá zaparkovat. Takže já jsem přikrčená tam najela. Oni vystoupili, ty dva mladí, jeden už byl venku, a najednou vyběhla...
0: Líne kleplo.
1: Najednou vyběhla Perka. A ona nebyla schopná vůbec reagovat, protože ona říká, a tak kde máte tu knížku? Říká, no není to bohužel knížka, paní redaktorka vám posílá psa, víte, ona už se o něj nemůže starat. Ta byla úplně vyřízená. A já jsem, protože Perka se vrátila ke mně k autu, tak ona už začala koukat do tam. Já jsem vlastně 5 minut předtím mluvila jako s ní z Prahy, tak jsem z toho vylezla a ona říkala, že mě rozbije držku normálně.
0: Ale přežila to.
1: Přežil to, takovýhle hezký fóriček jsme si udělali.
0: Měla nakonec radost.
1: Měla určitě. Radost, jo. Perka jo. Byla skvělá, ta to tam hned prohnala, ona má plno koček, protože ona sbírá všechny kočky z Říma a v Římě je nejvíc koček na světě a ona tak chodí a krmí je. No tak Perka měla co dělat, že jo, tam po tom dvorku.
0: Vzpomíná a tedy prozrazuje něco o své činnosti teď na jaře. Jitka Němcová vybrala nám Milana Pitkina. Můžeme s ním pokračovat povídáním o tom, jak všechno přišel, anebo Jiří Krampol zase o tom, jak jeho rodina blbla. Povídka Šimka a Grossman nebo Jiřího Krampola. Co vyberete? Je to na vás. 731 800 900, tedy pro ty, co volají přímo do studia, je tu SMS-kové číslo ještě 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A pro Milana Pitkina nebo Humor mezera B pro Jiřího Krampola. Je to jenom a jenom opravdu na vás. Rozhodněte. V pořadu Humoriáda.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku.

0: tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda s Jitkou Němcovou a taky s vámi po telefonu, protože vy rozhodujete a vybíráte si teď mezi Milanem Pitkinem a Jiřím Krampolem. Na telefonu je kdo? Kdo by chtěl hlasovat? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Pavel z Chocerad.
1: Ano.
2: Zdravím paní Jitku.
3: Dobrý den, zdravím Chocerady.
2: Dobrý den, ještě jednou. A já bych si určitě vybral Milana Pitkina.
1: Dobře,
2: tak... A zkazil paní Jitce, že voda už je na koupání.
3: Já vám děkuju.
1: Dobře, děkujeme. A šťastný dojezd také. Kdo teď je po telefonu ve spojení s Humoriádou?
4: Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Němcová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a volím pokračování.
1: Pana Pitkina, zapisuju, děkuju. Dalšímu dávám prostor.
5: Dobrý den, tady František Kralupy.
1: Ano.
5: Zdravím. Hlavně paní empatickou, paní Němcovou a Patriku, vás, prosím vás, kdybyste mohli dát toho Pitkina, to nemá vadu.
1: Dobře.
5: A to se vždycky povede s váma. Díky, mějte se hezky, zdravím.
1: Taky se mějte, já myslím, že se to povedlo vám, protože jste pro něj v té převaze hlasovali a Ačko vítězí, tudíž Milan Pitkin. A teď je část toho povídání, jak jsem o všechno přišel.
6: Ale jak jsem byl to trošku opilý, tak jsem si nevšiml, že to nejsou moje housky. Kdyby byly to Stradivárky za dva miliony, houslisty hudečka, který byl nahoře na sále jako koncert. No, on si přišel o přestávce dolů do vinárny dát panáka a ty housle tam položil. No, musel jsem kvůli tomu prodat barák, aby jsem zaplatil tu škodu. No a zbylo mě už jenom to moje autíčko. No a představte si, že jsem jednou uprostřed lesa lesa vypíchnul a neměl jsem hever. No, musel jsem pěšky asi 5 kilometrů do vesnice, do pneuse se servisu. No a když jsem se vrátil k mému autíčku, no tak stálo na špalkách a nemělo ani jedno kolo. Nějaká rošťáky mě je ukrát. A vy víte, co to je schánět nový kola na starý MBčko? To není žádná legrace. No nakonec jsem jel teda se sehnal a s kamarádem jsme jeli namontovat. No a když jsme tam přijeli, tak moje autíčko nemělo ani motor, ani převodovku, ani sedačky. No, nezlobte se, já vždycky, když se na to vzpomenu, tak z toho začnu No nakonec jsem tato auto musel nenechat, protože už nebylo ničem. No a zůstal jsem úplně bez peněz, malý garsonce, no. No a protože jsem nic neplatil, tak mě ostříli elektriku a zavřeli mi plyn. No a protože jsem neplatil ani činži, tak mě vysadili dveře. Nakonec mi zavřeli vodu a zabetonu mi odpad, aby to neodtejkalo. A potom mě ještě zazdili v okna, aby se ten smrad nedal vidět. No to mi zase až tak nevadilo. No tak jsem musel poprvé ve svém životě jít do práce. našel jsem si místo v rádního v jedné toto továrně. Přišel jsem poprvé do práce, sedl jsem si do vrátnice a asi po 10 minutách jsem najednou omdlel. Přijela sanitka, vezli mě do nemocnice a víte, na co mě přišli? No, doktoři mi řekli, že to bude nejspíš přepracování. Takže ono a ani s tou prací by se to nemělo moc přehánět. A o tom to je.
1: Humoriáda. Prací to nepřehánět. Dělá něco teď? Pracuje na něčem Jitka Němcová? Nebo zaobíráš se něčím, prosím tě, co by ti vyplňovalo čas?
7: Vyplňuje, ale s tou prací, já si teda na starý kolena myslím, že prací se nedá vydělat peníze.
1: A máš teda doporučení jak?
7: No, hodit nohy na stůl a nic nedělat.
1: Jo, a tím se vydělají prachy?
7: Já myslím, že víc než v tou prací, je to šílený, ale ne, musí lidi dělat, co je baví. Jinak je to...
1: No někdy ta cesta k tomuto najít, to, co tě baví, je dlouhá. A někdo to třeba
7: má hned,
1: se to tak nepovede. No?
7: Jo, ale to nevadí. Tak si najde něco vedle, aby ho to motivovalo k tomu, nebo aby zapomněl na to, že dělá nějakou blbost.
1: A co tebe na tom filmování nejvíc bavilo?
7: Filmování, no, točení.
1: Přímo.
7: To bejt na place.
1: A co, jako dirigovat ty ostatní, no, sledovat, jak to vzniká?
7: Je to připadá si trošičku jako pán Bůh, malinko někdy, když máš 2000 lidí pod sebou a ty tím říkáš úplný blbosti v podstatě, co si tady v hlavě vymyslím. Jakože pod vodou točit a oni, že půjdou zleva doprava, těch 10 000 lidí a zase doleva, zase. A teď si najednou říkáš, bože můj, oni to fakt dělají. A já nevím, když jsem si to teď před chvilkou vymyslela, jako, jak to dopadne, když to možná bude hrozný průšvih, jo. Ale je to krásný pocit, protože, no baví tě to, je to hra, jako když hraješ šachy, no.
1: Ty ráda ovládáš lidi?
7: Ne. Ne.
1: Ne, filmuješ.
7: Filmuju ráda.
1: Jo. Je to, co tak v té hlavě a v tom mozku se odehrává? Jak ta radost z té práce se projeví?
7: Projeví se, jako ono, když točíš film, tak jako nejkrásnější na tom filmu je ta tvorba. Pak, když už sedíš v té střižně, pak když už děláš dokončovačky, pořád je to určitá tvorba, protože nastupuje jiný profese nastupují, ale ta tvorba je... To je absolutní radost.
1: Částečně tomu rozumím. Když člověk už... vyrazí třeba za posluchači a je tam s nimi a natáčí to, tak to je nejhezčí. Pak to samozřejmě zpracovává domů a dává tomu nějakou formu. I to člověk těší.
7: Ale pak už to si žije svým životem.
1: Ano, ano.
7: A ty už, pak už to je hotový a nazdar, čau. Jo. Ale ta tvorba je nejhezčí proces, který ti nikdo nemůže vzít. Ten tě neveme nikdo, protože to máš v té hlavě a myslíš na to, ono tě to spaluje někdy a někdy se nenávidíš a všechno možné, ale ty emoce tam jsou.
1: Říká Jitka Němcová.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, Seznam bohatý na jména, některá z nich teď vytáhne do éteru, jak se říká, Jitka Němcová, co to bude?
2: No ty mě tady honíš dneska teda opravdu, ale já myslím...
1: No do hodiny musíme vtěsnat co nejvíc.
2: Do hodiny musím, tak už jedeme, počkej. Já bych dala Ljubu Skořepovou.
1: Jo, dobře. Tak jako tehdy možná osmdesátnici ještě, co by hosta, sejdeme se na Cibulce, taky s Pepíkem Zímou a s Ivankou Devátou.
3: Je, Pepíčku, ale ten nádherný vtip, který jste říkal, já nám ho říkal v zákulisí a říkal, ten asi do vysílání říct nemůžu. Můžete.
4: Je to, proti lidskosti
5: je to trošku.
3: Ne. Ten můžete to, potom vypadnit, Lubo.
4: No to je takový ze života, no na Vinohradském zbytově takhle hezky v neděli v podvečer, dvě babičky mají tam ty svoje dva dědečky vedle sebe v hrobečkách, no tak to tam poklízej, pomodlej se, kytičky udělej, urovnaj všechno, no a vnou se smráká, ta jedna povídá ty druhý, no tak Máňo, já už bych snad šla domů, a ta druhá jí říká, prosím tě, stojí ti to za to?
3: Ten je strašný, ale krásně, jak Luba mluvila o tom vylepšování a omlazování, já jsem slyšel, a ten je taky decentní, jak dáma si přeje v určitém věku a od manžela dostane návštěvu toho kosmetického omlazovacího salonu. Tak tam stráví skoro celý den, manžel na ní čeká před tím omlazovacím salonem, ona vyjde po té celodenní práci mnoha lékařů a taky jako rozářená a ten manžel se na ní podívá a říká, no tak co, no, aspoň jsi to zkusila.
6: Já znám tak jeden drastický, možná, že je známý, ale on se mně teda strašně líbí, jak si stará dáma pozve svý tři přítelkyně a dcera jí všechno připraví, mami, tady je kafe, tady máte kousky v ledničce a víno a takhle a všecko, no a teďka přijdou, seděj a ona pak říká, ježiš, ani jsem vám kafe neudělal, udělá kafe a zase seděj hodinu a pak říká, bože, já mám hlavu, teď kafe vám chci uvařit druhý kafe, nebudu to uvařit třetí kafe, no a oni odejdou a přijdou ven a říkají, ta je lakomá, ani kafe nám neudělá. A přijde domů ta dcera a říká, mami, teď tady máš to cukroví a víno, vy jste si to nedali. A ona říká, prosím tě, teď nepřišli.
3: Takže dnešní pořad Život začíná po 80. Začneme sexem a pak si budeme vyprávět vtipy o seniorech. To bych nečekal. Tahle sestava se mi líbí, to budeme pravidelně opakovat. Ještě nějaký fórek o seniorech? Napadá vás něco, když už jsme u toho? Když jsme tady v té čekárně? Prý, že sestra pravidelně vychází, ještě tady nebyla.
7: Není špatný, když člověk je někdo ne třeba v Praze úplně, aby šel ke vchodu nudistických těch.
3: Pláže.
7: A pak tam nemusí odejít, pak zase odejít, jako že si něco zapomněl. Ale ohromně to funguje tohle.
3: A k čemu je to dobrý?
7: No, že vás viděj, jak tam jdete.
3: Ano.
7: Že co tam budete dělat, jo, a pak musíte říct, ježiš, já jsem něco zapomněla i domů. To já jsem dělala často tohle. A někdy jsem tam i zůstala.
3: Na nudistický
4: a to já si pamatuju, to jsme byli spolu. Já jsem to do té doby taky jsem měl k tomu takový vztah podivný, jo. Ale to jsem se nechal přemluvit, manželka už to znala. A tak jsem tam ležel na té pláži, docela se mi to zalíbilo, jo. Zvykl jsem si rychle, pak se mi podařilo usnout. A tak jsem hezky ležel, spal a když jsem se probudil, tak manželka mi říkala, člověče, to jsi měl vidět. Jak jsi tak spal, tak najednou... Tam byla taková, my jsme ji říkali, bláznivá francouzka. Taková, podívej, tak vlasy měla takhle všechno, jak udělaný malá pani. A ta tam furt chodila po té pláži. A jak ty si tam tak ležel a spal, tak si takhle najednou stoupla nad tebe, úplně se rozkročila nad tebou, takhle se podívala dolů a povídala, tedy francouzsky, něco jako v tom smyslu, ale to se na to podívejme. No jo. To mě moc potěšilo.
3: Asi viděla princeznu se zlatou hvězdou a poznala vás.
4: Ovšem ve Francii to viděla.
3: Ovšem ve Francii, samozřejmě. No, vypadá to, že ty historky začínají přituhovat malinko.
1: Ty jsi taky byla někdy na nuda pláži?
2: No to... určitě.
1: No určitě, ale no, samozřejmě. A s nima.
2: Ne, ne s nima ne, ale určitě to samozřejmě. Je to v podstatě normální, co jdeš. Blbý je, když potkáš svého profesora ze školy, že jo. Dobrý den, pane profesore, no. Je to takový divný, že máš, on nemá nic na sobě, ty nemáš nic na sobě.
1: A pak to ve škole pořád vidíš takhle.
2: Pak
1: situace.
2: Je to tak. Jo. Ale myslím, že já jsem udělal jednou, bylo to v Bulharsku, zase je to s Francouzem teda. Byl tam takový docela hezký kluk, Francouz, moc hezký, ale on nějak byl malej. Ale já jsem byla větší než on a mě ho bylo tak líto, že jsem ho zvedla. Jako, on byl takový smutek, jsem ho zvedla, on se tak urazil příšer, že jsem zvedla malýho Francouze. Ale že bych z toho měla nějaké potěšení, ne. Zaprvé já moc nechodím na to slunce, protože ono mě malinko, no prostě mě, na mě se to hned chytá. Hned se to na mě
1: jako
2: chytá.
1: Spálíš se?
2: Nespálím, ale prostě jsem taková přičmoudlá pak, no. A když to
1: že dáma, by se tě mohli splést prchlíkem.
2: No samozřejmě. A takže já prostě, teď na starý koleno už vůbec ne, to nedoporučuji dámám, aby se opalovali, dávali ten obličej na sluníčko, to už pak můžou jít k indiánům, že jo?
1: Když si dávali takové ty desky odrazové, aby ještě to šlo ze spora na ten krk.
2: To je strašný.
1: No, to jo, tak bylo.
2: Ale opravdu není to hezký, když je někdo starý. A
1: byla jsi na pláži třeba v Itálii, když tam byla?
2: No to já jsem musela na pláž, protože zaprvé jsem do té vody nevlezla, ta byla studená, ale to byl zájezd pro Perku. Perka tam prostě běhala po pláži, koupala se v moři, já tam strčila prstíček, bylo to ledový, Perka proskakovala vlny, pak teda nějak si to neuměla uspořádat, takže vlna jí stáhla do moře víc, tak jsem pro ní já musela skočit, jenom jsem rychle odhodila mobil.
1: Nakonec se skoupala.
2: Nakonec jsem pro ní letěla, ona, a teď jí to vletělo do uší, to bylo zvláštní, co dělala, ona to nemohla z těch uší dostat, furt třásla tou hlavou, no dostala do držky od té vlny. Strašně, ale pak si dala pozor a pak už to uměla dokonale.
1: Jitka Němcová je náš dnešní host. Vybrala osazenstvo Luba Skořepová, Ivanka Devátá, Josef Zíma. Já teď vybírám Lubu Skořepovou a dám jí dohromady třeba s Milanem Nedělou, pokud budete chtít ve scénce. A nebo můžou přijít se scénkou o divadelních odbornicích Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožní. To je varianta B. Ačko Luba Skořepová, Milan Neděla, Bčko Luděk Sobota, Miloslav Šimek, Petr Nárožní. Kterou tu skupinku si vyberete? Hlasujte na telefonním čísle 731 800 900 anebo pošlete SMSku na číslo 90 01 04. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je to váš čas, který je taky rozhodne o tom, co budeme vysílat. Máte ještě pár minut k tomu, abyste přidali bod buď tedy Lubě Skořepové, Milanu Nedělovi nebo Luďkovi Sobotovi, Miloslavu Šimkovi a Petru Nárožnému. Kdo nám volá do studia Humoriády v této chvíli? Vítejte u nás na telefonu.
2: Dobrý den, tady Honza z Choliny, já vás oba dva moc zdravím. Přeju vám krásný den a já bych prosím vás potřeboval Ačko.
1: Potřeboval byste Ačko, dobře. Luba Skořepová dostává bod s Milanem Nedělou. Kam půjde ten další?
3: Ano, hezké odpoledne slunečně. Přeji vám, Patriku, přeje Stanislava, posluchačka věrná. A srdečně zdravím paní Němcovou.
4: Dobrý den.
3: Mám je ráda.
4: Děkuju.
3: A přeji vám hodně zdraví a pohody. A vybírám Patriku Bčko.
1: Dobře, děkujeme moc. Mějte se pěkně. Kdo další? Povídejte.
5: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych si přála Bčko.
1: Dobře, taky zapisuju. Další posluchač, posluchačka.
6: Dobrý den, tady Eva z Turnova. Já bych zdravím vás oba dva do studia. Přeji vám pěkný víkend i všem posluchačům a přeju Ačko.
1: Dobře, to se nám to střídá. Moc děkuju, tady je hlas pro Lubu Skořepovou. Ještě někdo?
7: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
1: Bčko, dobře, Davide, děkujeme všem, uzavírám hru. Druhý souboj a o pár hlasů navrch. Změna, Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožný, tedy divadelní odborníci právě teď.
8: Na naší pouti nikdo se nemusí rmouti. To. A kdyby ho to napadlo, může hrát i divadlo. Být či nebýt, oč tu běží, Hamlet pozná jenom stěží, čaroškrtí Desdemonu, Romča líbá Julii, a to všechno v režii divadelních odborníků.
9: Ano, je to pravda, vážení přátelé, je to skutečně tak, my jsme vzatí.
10: Ta kolega chce říct samozřejmě na slovo vzatý divadelní odborníci. Každého z vás, kdo se přihlásí, jsme ochotni zdarma za 5 minut přiučit divadelnímu řemeslu.
9: To znamená jevištní dikci, tak. Jevištnímu pohybu a tak silnému prožitku, že dotyčný ani nebude vědět, čí je.
10: No tak přesněji řečeno, nebude vědět, jestli je figurou, kterou hraje, nebo figurou, kterou je. Prosím, je mezi vámi takový odvážlivé?
9: Ano, přátelé, za 5 minut každý z vás má možnost na tomto improvizovaném jevišti stát se Romem, Julií, Roxanou, Desdemonou, Broukem Pitlíkem a psem Baskervilským.
10: Tak no tak příležitosti je dost, hlásí se někdo dobrovolně.
9: Hlásí se někdo dobrovolně?
10: Nikdo.
9: No,
10: tak babilci, jdeme domů.
8: Prosím, já se hlásím. Já bych to rád zkusil.
10: Aspoň vy, mladíku, pojďte.
9: A to je dobrodruh, pojďte.
10: Vy máte odvahu, no to vítáme. Vy už jste zajímavý zjevem pro divadlo.
9: Chlapče, tak co? Máte občanský průkaz?
8: No zajisté mám, ale proč?
10: No kdybyste se do toho tak vžil, že byste tady ztratil totožnost.
8: To snad ne.
9: To už se nám jednou stalo. No. Jednou jsme tady měli jednoho, ten se do toho tak vžil, že je kouzelník žito, že jsme ho sami museli vymlátit.
10: No vy jste jistě nechtěl dostat cepe.
8: No to bych jistě nechtěl.
9: No tak pozor na hlavu.
10: Tam už ženě byli, kolego. Vidíte si, tam je vymlácen.
9: Je hlava jako mlad. No, kolego, co byste zde doporučil adeptovi? To je adept.
10: No tak já se zeptám, o co má zájem. O klasiku?
8: No tak tedy, pokud se mohu jaksi veřejně projevit, tak já tíhnu spíše ke klasice.
9: Táhne vás to k...
8: Ano. Tíhne mě to ke klasice.
10: Zatížen klasikou.
9: Tíha vás, táhne ke klasice.
10: Já bych doporučil v tom případě Dostojevského.
4: No, to je...
9: Aha, to je zajímavý
4: úkol.
9: To je náročný úkol. Máte na mysli přímo, kolego, máte na mysli přímo idiota?
10: Jo, dalo by se to tak říct. Myškina z idiota.
9: Tak dal byste si myškina z idiota?
4: Volte. No ale já, pokud jsem informován, tak nejznámějším idiotem jste byl vždycky vy, že?
9: No tak to je pravda.
10: No jak to, kolego, jsem taky nebyl idiot k zahození, mě to přeci řekla většina režisér.
9: No mám dojem, že ještě řekne.
10: No já jdu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Divadelní odborníci, těhle trojka, režírovala jsi někdy divadlo, Jitko?
11: Já jsem nechtěla nikdy režírovat divadlo. Já na to nemám citflajš, já nemám prostě, já jsem neklidná.
1: V čem je to jiný? Tam je taky tvůrčí proces,
11: je tam tvůrčí proces, ale sedíš na zadku.
1: Tobě se líbí pobíhat
11: po place. Já potřebuji běhat a nejsem silná v dialozích. A divadlo je o dialogu. Mm-hmm. Já jsem silná v obraze. To znamená, že já nepotřebuju to povídání, já potřebuju ty obrázky. Já to vidím všechno přes obrazy.
1: A tak ty dialogy někdo napíše, ne?
11: Ne, ty máš divadelní hru,
1: no.
11: A ty tam máš všechny, jenom na dialogy. Ale a prostě všecko je to ve slově, zatímco já jsem všechno v obraze. Já to místo toho slova to řeknu tím obrazem.
1: Byla by si šťastná v němém filmu?
11: Absolutně. Absolutně. Úplně. Jill a Jim film. Mm-hmm. Tam lidi mluví něco a odehrává se obraze úplně něco jiného. Je to moc krásný, protože oni říkají úplně něco jiného, než se v obraze odehrává. To je krásný příběh.
1: Dá se říct, že ti to slovo a dialogy vadí?
11: Já s nima neumím pracovat. Mm-hmm. Já prostě s nima neumím pracovat. Ne.
1: Prosím tě, jak tě mohli pustit ze školy?
11: Nemohli, protože jsem měla samý pětky, rozumíš? V diktátu.
1: Takže se tě zbavili. A to je jedno, pustej ji bez dialogu. Ona se nějak protluče. Jitka Němcová, náš dnešní host. A vyberte teď poslední ukázku. Tak pokud jste předtím byli pro Luďka Sobotu, Miloslava Šimka a Petra Nárožného, třeba jim dáte ještě další bod pro pokračování tohoto jejich představení z roku 78, anebo si necháme povídat o pletení z Hostince pod Gaštanom. Oldo Hlaváček a Ivan Krajíček nabízím já ještě proti jako druhou variantu B do poslední ukázky. Souboj začíná právě teď na telefonním čísle 731 800 900 a taky v SMS-kové podobě na číslo 90 011 04 posílejte textovky s heslem Humor mezera a nebo

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě rychlý hlas pro variantu A nebo B v Humoriádě. Dobrý den, přejeme si Jitku Němcovou.
2: Ačko.
1: Ačko, dobře, zapisuju, to bylo pro rychlé stručné, což je fajn. Dobrý den, kdo dál?
3: Dobrý den, tady Petr Zezdounek, zdravím vás oba. Upozornil paní režisérku, že ochotníci jsou ve zónkách, když bude vybírat, a já bych chtěl k jeho pokračování těch.
1: Dobře, děkujeme moc. Děkujeme, ať se daří. No a já myslím, že máme rozhodnuto. Bude to pokračování, tak ještě se vrátíme za panem Šimkem, Sobotou a Nárožným.
4: Já tedy, pokud bych vůbec mohl nějak zasáhnout se svým skromným podílem, já bych rád upozornil, že já mám zase připraveného, protože mojí velkou láskou, tak říkají od dětství, byl vždycky zde ten monolog z Raduza z Mahuleny. Zde, duj, vy se boží silný orle,
5: to říká Raduš,
4: jen
5: že?
4: Vlas... Ano, Raduš, vy to znáte?
5: No tady je to napsaný, Raduš.
6: Raduš je tam. Taky, samozřejmě, že to známe. Raduš hrál vždycky on, já jsem hrál tu jeho.
4: Vy?
6: Jak jsem se jmenoval? Jo,
4: Mahuleniuse. Poslyšte, to muselo být ale těžké.
6: No, to bylo lehký. Já jsem jí pojal jako chlapa.
4: Ach, tak.
6: To nebudeme rozbírat. Podívejte se, my bychom usedli, kdybyste domů. Protože vy to máte, připravenost je v něm.
4: Já to mám.
6: A my jsme vlastně taková komise pro výběr hereckých adept. Komise pro výběr. Vy si to tady zarecitujete a my vás posoudíme, případně poradíme. Případně vyhodíme, že?
4: Já předpokládám, že si k tomu vždycky řeknete svoje.
6: Od toho jsme tady.
4: Ano, o toho jste zde.
6: Tak si spust.
4: Já si tedy spustím.
6: No jistě, je tady vedro, spuste si, co chcete.
4: Ano. Duj. Duj, víš se boží silní orle, jen vlasy moje rvě a berli dechu, kež...
7: Zastav, čověče.
6: Veliký příval slov. Musíme se dohodnout, aby byla taková komunikace. Vždycky, když my uděláme takhle... Vždycky, když my uděláme takhle. Tak ty zavřeš otvor v hlavě, jo?
4: Tak.
6: Jste domluvený.
4: Ano.
6: Něco mu chceš říct ještě, kolego?
7: No, kolego, pokud by si stál o moje připomínky,
4: Já vám prosím vysím na rtech,
7: Tak dolů. To si nedovolu. Podívej se, chlapče.
6: Kolega už takhle je zatížen.
7: Já taky. Podívej se, chlapče, jednu věc ti řeknu. A opravdu myslím to s tebou dobře. Jestli máš nějakou trému, já vidím, jak se třeseš jako vosika. Jako sulc se nám tady klepeš. Úplně to takhle dělá se stolem. Podívej se, chlapče, na všechno nech bej, jestli si někdy nějaký problémy si měl. Jestli
6: v dětství, to nám se metá,
7: nějaký spalničky v dětství nebo něco a furt na to nemůžeš zapomenout. Tak to nám se metá.
6: Uvolni
7: všecko, odhoď.
6: Ano, správně. Ano.
7: To si sebereš potom.
6: Teď už spust.
4: Já pokud bych mohl připodotknout, já do toho teď dám všecko.
7: No něco si můžeš nechat. To něco mal, nějaký peníze.
6: Abys to měl rezervu nějakou. Tak jde.
4: Duj, vy se boží silný orle. Jen vlasy moje rvě a ber mi dechu. Kéž zas mám síly toho větru a všechno.
7: On je jak divej. Podívej se, já to s tebou, chlapče, věř mi nebo ne, jestli ne, tak jo. Já to s tebou myslím jako tvůj táta.
4: Ano.
7: Věř tomu.
4: Ano.
7: A jako tvoje máma ti říká, chlapče,
4: ano.
7: Takhle ne.
4: Ano.
7: Takhle tak ano. Takhle ne.
0: Humoriáda.
1: A takhle vypadá konec Humoriády té dnešní a páteční. Jitko, děkuju moc za návštěvu.
8: Já vám taky děkuju, pane.
1: Zase příště.
8: Zase příště, mějte se hezky, děti.
1: Ano, užívejte si jaro, užívejte si o víkendu Hvězdné návraty a v příštím týdnu zase naslyšenou u Humoriády.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Na podporu veřejnoprávních médií vyrazili v neděli do ulic tisíce lidí po celém Česku. Řidiči budou muset kvůli opravám objíždět mostní estakádu u Třemošné. Fotbalisté Plzně v lize rozdrtili Jablonec. A dnes bude jasno až polojasno, během dne místy přeháňky, teploty do 21 stupňů. Dobré ráno vám přeje Kateřina Jiřincová. Tisíce lidí ve 12 krajských městech vyšli do ulic na podporu České televize a Českého rozhlasu. Protestovali proti návrhu zákona Ministerstva kultury, který chce změnit financování obou médií veřejné služby. Požadují jeho stažení.
2: Média nedáme! Média nedáme!
3: Skandovali lidé v Karlových Varech. Podobná hesla byla slyšet třeba i v Olomouci, Hradci Králové nebo Liberci. Na demonstraci do Ostravy dorazil například pan Pavel.
4: Já bych chtěl, aby zůstali nezávislé a aby nebyli pod vlivem jakékoliv vlády, která tu momentálně bude fungovat.
3: Návrh zákona počítá se zrušením koncesionářských poplatků a převedením financování televize a rozhlasu pod státní rozpočet. Toho se obává i protestující z Plzně.
5: Je to něco, za co si platíme, aby to bylo nezávislé.
3: Akci po celém Česku zorganizoval v neděli odpoledne spolek Milion chvilek. Zhruba před 2 týdny se podobný protest konal v Praze. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Mostní estakáda u Třemošné na severním Plzeňsku na hlavním tahu mezi Plzní a Mostem se od dneška uzavře kvůli opravám. Řidiči budou muset jezdit po objízdných trasách, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drokulová.
6: Práce se přesouvají na horní stavbu mostu a z toho důvodu dojde ke změně dopravních omezení na hlavním tahu. Silnice 1/27 bude v prostoru mostní estakády zcela uzavřena a řidiči budou muset využít značené objízdné trasy přímo přes město Třemošná.
0: Doprava bude vedená sjezdem z hlavního tahu přes ulice Plzeňská a Americká v Třemošné. Uzavírka potrvá do 30. srpna. Kvůli nálezu podezřelého předmětu byla včera v Plzni déle než hodinu uzavřená Rušná klatovská třída a okolí Velké synagogy. Přivolaný pyrotechnik ale vyloučil, že by byl předmět nebezpečný. Opatření proto byla k večeru ukončena. Policie na síti X uvedla, že podezřelým předmětem byl kufr. Při dopravní nehodě v Thajsku zemřela Češka s jejím irským přítelem. Informaci přinesly irská média. V době nehody podle serveru Irish Independent pár cestoval na skútru. Místní média uvádějí, že se stroj za deštivého počasí na horské silnici čelně střetl s dodávkou. O zemřelé Češce neuvádějí žádné další informace.
1: Sport.
0: Plzeňští fotbalisté zvítězili v nadstavbové části šance ligy nad Jabloncem vysoko 5-0 a vyhráli tak 4. z posledních 5 zápasů. Proti Severočechům 2 góly vstřelil Krčík a prosadil se také Ladra, Vidra a Denis Višinský.
7: Tak myslím si, že to byl jeden z těch nejlepších zápasů v sezóně. Samozřejmě nám pomohly ty rychlý góly slepený, co jsme dali, a pak už myslím, že jsme to měli ve svých rukou a užili jsme si to.
0: Ligový ročník uzavřou hráči Viktorie v neděli na hřišti Pražské Slávie.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte zpočátku jasno až polojasno, během dne bude oblačnost přibývat, k večeru se hlavně na západě a na horách objeví místy přeháňky, ojediněle i bouřka. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Povane slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré, aby o na stupni 1 tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Aktuálně nemáme v plzeňském kraji hlášené žádné vážnější dopravní nehody ani jiné překážky v provozu, přesto buďte na silnicích opatrní.
1: Zelená vlna, známe.

0: lepší cestu.
1: Zprávami vás dneska ráno zásobuje Kateřina Jiřincová. Stávající relace skončila 5 minut po 5. hodině. Vstoupili jsme do 21. týdne roku 2026. Dneska je pondělí s datem 18. května. Maria je v 7. měsíci těhotenství a když není zbytí, natáhne si přes břicho i neprůstřelnou vestu. Slouží totiž jako medička u 43. brigády ukrajinské armády. Proč není raději doma, to se dozvíte za okamžik přímo z Ukrajiny. Teď od nás Michal David, přejeme hezké pondělí.
2: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Co to znamená, když vezmeš nohy na ramena?
1: Že někam rychle utíkáš.
2: Já ve svačinu nějakýmu šikanátory. Nikam utíkáš.
3: Že se něco děje a ty vezmeš nohy na ramena a odejdeš pryč a řekneš, to mě nezajímá.
4: Třeba když je bouřka, tak se musíš někam schovat.
5: A ještě, že dáš takhle nohu na mena, že třeba utíkáš do školy.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, 5 hodin a 16 minut. Počasí. V regionu dneska čekejte zpočátku jasno až polojasno, během dne bude oblačnosti přibývat, k večeru se hlavně na západě a na horách objeví místy přehánky, ojediněle bouřka. Nejvyšší denní teploty je mezi 18 a 21, na horách do 17 stupňů Celsia, povane slabý proměnlivý vítr, rostlové podmínky teď ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a biometeorologická zátěž mírná, tedy na stupni číslo 1.
1: Chystá se další natáčení pořadu Aby řeč nestála. Vstupenky už na vás čekají na recepci rozhlasové budovy na Plzeňském náměstí Míru. A na koho se můžete těšit tentokrát? Mluvit se bude o komiksu, plakátech nebo třeba o karikaturách. Našimi hosty budou kreslíři a ilustrátoři Štěpán Mareš a Vojtěch Jurík. Aby řeč nestála. 19. května od 18 hodin. Těšíme se na vás. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: 5 hodin a 20 minut, lékařka Maria by už dávno mohla sedět a zapomenout na službu v ukrajinské armádě. Je totiž v 7. měsíci těhotenství a i neprůstřelná vesta už jí trošku překáží. Přesto dál slouží u 43. brigády od fronty zhruba 30 kilometrů a stará se o zraněné vojáky. Prý to ještě pár týdnů vydrží.
2: Já už můžu vyjít v dekret.
3: Maria má atestaci z onkologie, je jí 37 a čeká první dítě, což je na ukrajinské poměry docela pozdě. Prý čekala na toho pravého.
4: Manžel sloužil u tankové brigády a po těžkém zranění se z něj stal řidič u zdravotníků. Tak jsme se poznali a před rokem vzali. S dítětem je všechno v pořádku, tak jsem se rozhodla ještě trochu pracovat.
2: Mám už skoro dekret, já už skoro vychožu.
3: Teď stojíme mezi stromy na kraji vesnice, po cestě i tady visí sítě jako ochrana proti dronům. Maria se usměje a pohladí si břicho.
4: Neprůstřelnou vestu si oblékám s uniformou jenom blízko fronty. Ještě se do ní vejdu. Dám si pod ní něco měkkého a je to.
2: Доброго дня. А я вам можу через часик перезвонити. Чи
3: Než Maria otěhotněla, pracovala u Kupiansku na stabilizačním bodě, což je místo, kam vozí zraněné vojáky přímo z fronty k prvotnímu ošetření.
4: Tady těžce zraněné neošetřujeme, ti jsou blíž k frontě. Já tady dělám hlavně převazy, šití, stehy.
3: O dítě se nastávající matka nebojí.
4: Na těhotenské kontroly jezdím do civilní nemocnice v Charkově. Mám skvělého doktora. Kdyby bylo něco špatně, už bych byla doma.
3: Domů do Záporoží se tedy Maria dostane zřejmě až pár dnů před porodem. V každém případě už ví, že se jim narodí dcera a s manželem vybrali i jméno.
2: Děvčka, Solomia.
4: Bude se jmenovat Solomia. Je to z hebrejštiny a znamená to mír.
2: Mír. V převodu označuje mír.
3: Z východní Ukrajiny Lubomír Smatana, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Středoškolákům začínají ústní maturity, potrvají až do 10. června. Konkrétní termíny si určují ředitelé jednotlivých škol. Povinné jsou ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Ten ale některé školy uznávají i na základě mezinárodního jazykového certifikátu. V Plzni Křimicích dnes pořádají soutěž v programování robotických včel. Třetího ročníku se zúčastní děti z několika mateřských a základních škol. Akce nazvaná Křimická včelka má děti motivovat ke spolupráci a k technickému vzdělávání. Planá u Mariánských Lázní chce opravit fasádu radnice. Město si nechalo zpracovat projektovou dokumentaci, která bude hotová na podzim. Radnice je ze 17. století a má v průčelí tři sochy svědců, které se budou opravovat společně s fasádou. Uvedla to starostka Martina Němečková z hnutí STAN. Fotbalisté Plzně si v lize poradili s Jabloncem poměrem 5-0 a potvrdili výbornou formu v nadstavbové části, ve které ztratili ze 4 utkání jen 2 body. V dalších zápasech Hradec Králové porazil Slávii 3-1 a Liberec prohrál se Spartou 0-2. Čeští hokejisté se připravují na třetí zápas ve skupině mistrovství světa. Po vítězství nad Dánskem a porážce se Slovinskem je čeká Švédsko. Utkání začne ve 20 hodin a 20 minut. A ještě dnešní počasí. Čekejte zpočátku jasno až polojasno. Během dne bude oblačnost přibývat. K večeru se hlavně na západě a na horách objeví místy přehánky. Ojediněla i bouřka. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V tuto chvíli je provoz na silnicích v Plzeňském kraji klidný a zdržet by vás nemělo nic mimořádného. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tolik zprávy, no a s plzeňskými zajímavostmi se už za chvilku podíváme k drážním hasičům v Plzni.
3: Ten výcvik je samozřejmě zaměřený i na zásahy v tunelu, chodíme do podzemních prostor liniových staveb, řešíme stromy, které jsou nebezpečné pro tu železniční dopravu, často se stane, že padne strom přímo před vlak. Další záležitostí, kterou řešíme, je chemie.
2: Tak nám dejte pár minut a uslyšíte víc.
4: Mám prostě odpad.

0: Díky za to, že jste s námi i v 5 hodin a 40 minut.
1: Plzeňské zajímavosti.
0: V průměru 500 až 600 zásahů ročně, převážně na železnici, má na svém kontě plzeňská jednotka hasičského záchranného sboru Správy železnic. Ta se stará také o bezpečnost v Ejpovickém tunelu, nejdelším železničním tunelu v České republice. Drážní hasiči v Plzni slouží ve třech směnách, každá čítá 17 hasičů, kteří jsou speciálně vycvičeni.
2: Zasahujeme pod trolejí, která má 25 000 voltů. To znamená, že drážní hasič musí zvládnout nejenom to běžné hašení, ale i záležitosti okolo zajištění bezpečnosti, jak své, tak těch cestujících. Ten výcvik je samozřejmě zaměřený i na zásahy v tunelu. Chodíme do podzemních prostor liniových staveb, řešíme stromy, které jsou nebezpečné pro tu železniční dopravu. Často se stane, že padne strom přímo před vlak. Další záležitostí, kterou řešíme, je chemie. Náš výcvik musí reagovat i na to, když někde uteče z železniční cisterny nebo z nákladního vlaku nebezpečná látka.
3: Popisuje přípravu a činnost drážních hasičů v Plzni jejich velitel Robert Kučera. Jaká specifika má region, který spadá tady pod váš dohled, určitě Ejpovický tunel?
2: Samozřejmě ten Ejpovický tunel je jedno z těch velkých rizik, nicméně je potřeba si uvědomit, že na území celého plzeňského kraje je celkem 86 kilometrů tratí v nepřístupném horském terénu, kam není běžné se dostat běžnou hasičskou technikou. A samozřejmě máme v regionu i historické železniční tunely. Tunel na Špičáku, tunely v Plasích, na Chebské trati, na trati z Plzně do Chebu. To jsou všechno historické tunely a i tam musíme zajistit tu bezpečnost standardně jako v tom nejmodernějším tunelu. Tady jsme de facto v srdci naší jednotky na operačním středisku. No a před námi jsou velkoplošné obrazovky, na kterých je kompletně kamerový systém celého Ejpovického železničního tunelu. Monitorujeme ho jak po požární stránce, tak po bezpečnostní stránce, ku příkladu vstupu nepovolaných osob nebo pohybu zvěře v bezpečnostním perimetru toho tunelu. Na ostatních monitorech vidíte program spojaře, plně propojený tady s tím krajským operačním střediskem hasičů. Monitorujeme kamerovým systémem nákladové nádraží, systém požární hlavního nádraží a dalších budov, které jsou důležité pro bezpečnost železničního provozu.
3: Pokud jde o Ejpovický tunel, vy máte jednotku, která se zaměřuje přímo na něj.
2: 6 hasičů naší jednotky je denně vyčleněno se speciální technikou pro řešení těch mimořádných událostí, buď to přímo v tom železničním tunelu, anebo v jeho bezprostřední blízkosti, protože kdyby došlo k něčemu, tak ti hasiči musí být do 8 minut schopni na místě plnohodnotně zasahovat.
3: Takže v případě potřeby do Chebu tihle hasiči nepojedou?
2: Ne, pojedou jiní.
3: Jaké vybavení máte k dispozici?
2: Mimo speciální techniku a technologie, které tady vidíte okolo nás a jaké máme ve vozidlech, což má každá jednotka hasičského záchranného sboru, půjdeme do garáže a tam si ukážeme další specifika. Tak, vy teď s něčím jedete někam? Se vším.
3: Technika vyráží na výcvik.
2: Jednou z těch základních činností hasičů je věnovat dostatečnou pozornost výcviku, takže hasiči budou cvičit. Na každém tom autě, které tady vidíme v garáži, je souprava zkratovacích tyčí pro případ zásahu s přítomností trolejového vedení, aby těch 25 000 voltů neohrozilo ty záchranáře a cestující veřejnost. Tady je těžké, to nejtěžší zařízení na vyprošťování nebo na zvedání kolejových vozidel. Když se stane nějaká těžká železniční nehoda, vykolejení, tak tohle vozidlo je speciálně vybaveno hydraulickými hevery, které dokáží zvednout lokomotivu nebo železniční vozidlo až o hmotnosti 100 tun.
3: Drážní hasiči řeší všechny mimořádné události na železnici i v prostoru železničních stanic. Tyto události oznamujte na lince 112. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin 48 minut, už tady máme čerstvá data od plzeňských meteorologů a tak víme, že dneska nás v regionu čeká oteplování. Počasí. Ráno bude vyjasněno, během dopoledne bude přibývat kupovité oblačnosti, odpoledne bude převážně oblačné a hlavně na západě kraje a na Šumavě se objeví ojedinělé přehánky. Nejvyšší denní teploty mezi 18 a 21 stupni Celsia, na horách do 16 stupňů, k tomu slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvák kapely Slza Petr Lexa.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin, 53 minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: V městské knihovně v Janovicích nad Úhlavou si můžete prohlédnout výstavu obrazů z knihy Kouzelné světy autorky Daniely Štichové. Výstava potrvá do 30. května. Plzeňská obvodní knihovna Skvrňany a M-klub zvou na promítání dokumentu Hlídka do příběhu o exportu hovězího masa a s ním související devastací pralesa v Nikaraguji se můžete ponořit od 18 hodin. Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích, které sídlí na zámku Hradiště, zve od 16 hodin na workshop s názvem Vytvoř si svůj náramek ze skleněných korálků. Na workshop je nutná rezervace, kontakty jsou uvedeny na webu muzea. V městské knihovně ve Spáleném Poříčí se od 16 hodin koná akce Pohádkové čtení. V přednáškovém sále hlavní budovy Západočeského muzea v Plzni se od 18 hodin uskuteční koncert žáků oddělení klávesových nástrojů ze základní umělecké školy Terezie Brskové z Plzně. Městská knihovna v Klatovech láká na výstavu prací českých výtvarníků, kteří podporují rozvoj čtení u dětí. Výstava Lidé čtěte potrvá do 29. června. No a Vlastivědné muzeum doktora Hostaše v Klatovech zve na komentované prohlídky a výtvarnou dílnu v rámci Mezinárodního dne muzeí. Tato akce potrvá od 9 do 15 hodin. Tak přejeme hezkou zábavu.
1: Český rozhlas Plzeň. Když

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Dobřanech už jsou nainstalované nové semafory, funkční budou zhruba do měsíce. Děti z několika mateřských a základních škol dnes budou v Plzni Křimicích soutěžit v programování robotických včel. Objem nově poskytnutých hypoték v Česku přesáhl za duben 44 miliard korun. A dnes bude zpočátku jasno, postupně přibývání oblačnosti a místy přehánky, teploty do 21 stupňů. Pěkné ráno, zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. Zhruba do měsíce začnou v Dobřanech na jižním Plzeňsku fungovat nové semafory. Město je vybudovalo na křižovatkách třídy 1. máje s ulicemi Lipová a Sokolovská. Jejich cílem bude zvýšit plynulost a bezpečnost při průjezdu městem. Ke zprovoznění semaforů nezávislý dobřanský starosta Martin Sobotka dodává.
2: Semafory už na místě fyzicky jsou, stále chybí dodělat ještě nějaké chodníky a podobné věci okolo. Nicméně k jejich zprovoznění teď je nutnou podmínkou získat revize na elektrická připojení a pak tedy elektroměry, ze kterých budou ty semafory napájeny.
0: V Plzni Křimicích dnes pořádají soutěž v programování robotických včel. Třetího ročníku se zúčastní děti z několika mateřských a základních škol. Akce nazvaná Křimická včelka má děti motivovat ke spolupráci a k technickému vzdělávání.
3: Děti budou soutěžit ve dvoučlenných týmech. Úkolem je naprogramovat let včelky podle zadaného letového schématu tak, aby se po dráze co nejrychleji dostala do úlu. Soutěž bude probíhat současně na čtyřech soutěžních drahách. Na účastníky čekají medaile a drobné dárky. Z Plzně Křimic, Martina Klímová, Český rozhlas.
0: Banky společně se stavebními spořitelnami poskytly v dubnu nové hypotéky za 44 miliard a 200 milionů korun. Většinu využili lidé ke koupi nemovitosti, zbytek pak na stavby a rekonstrukce. Vyplývá to z nově zveřejněných dat České bankovní asociace. Zájem o hypotéky je letos zatím vyšší než loni, a to i přes mírný nárůst hypotéčních sazeb. Pokračuje hlavní ekonom bankovní asociace Jaromír Šindel.
4: Navzdory skoku v tržních úrokových sazbách zrostla průměrná realizovaná úroková sazba u nových hypoték prozatím nepatrně na 4,52% z březnových 4,43%. Sport.
0: Fotbalisté Plzně si v lize poradili s Jabloncem 5-0 a potvrdili výbornou formu v nadstavbové části, ve které ztratili ze 4 utkání jen 2 body. Ve zbývajících nedělních zápasech mistrovská Slávie prohrála 1-3 v Hradci Králové a Liberec podlehl Spartě 0-2. Vodní slalomář Vít Přindiš ovládl o jediný bod nominační boje o účast v reprezentačním týmu kajakářů. Přindiš tak doplnil Jakuba Krejčího a Jiřího Praskavce. Těsně místo k týmu nezbylo na Matyáše Nováka, který si ale už dříve zajistil stejně jako Přindiš a Krejčí účast ve vrcholných závodech v kajak krosu. Počasí. Dnes ráno čekejte jasno, během dopoledne přibývání kupovité oblačnosti, odpoledne pak bude převážně oblačné a hlavně na západě kraje a na Šumavě se objeví ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky zpočátku mírně nepříznivé, během dne dobré, aby jo na jedničce tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: S omezením provozu počítejte ode dneška v Třemošné na severním Plzeňsku. Kvůli stavbě mostní estakády je tam uzavřený hlavní tah mezi Plzní a Žadcem. Doprava bude vedená sjezdem z hlavního tahu přes ulice Plzeňská a Americká. Uzavírka potrvá do 30. srpna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Hezké ráno, tolik zprávy a s nimi Kateřina Jiřincová. Plzeňští fotbalisté v závěrečném ligovém duelu sezóny před vlastním publikem doslova rozstříleli Jablonec. Viktorka výrazně vedla už po prvním poločasu.
6: Souhlasím, že za stavu 4-0 v ligovém zápase přijít do kabiny, že to se mně ještě nestalo, že se mi to stalo poprvé v životě jako ligovýmu trenérovi, takže i pro mě to byl samozřejmě zvláštní moment, když to řeknu.
5: Říká trenér plzeňských fotbalistů.

0: 6 hodin 10 minut, kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pondělí 18. května, svátek mají Nataši a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Budova Národního muzea v horní části Václavského náměstí v Praze byla slavnostně otevřena před 135 lety v roce 1891. Nedávno byla nádherně opravená, dnes je ostatně Mezinárodní den muzeí. Ve stejný den v roce 1891 zahájila činnost i Česká akademie věd a umění, původně zvaná Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. 18. května 1923 ve 20 hodin a 15 minut ukončila tato věta ticho v českém éteru.
3: Haló, haló, zde vysílací stanice Radiožurnálu Vekdelích u Prahy.
2: První hlasatelka Emilie Tučková zahájila pravidelné rozhlasové vysílání. Československo se díky Radiožurnálu stalo druhou evropskou zemí, kde éter ožil. Na první, jen 3 dny staré protialkoholní záchytné stanici v Československu v nemocnici v Praze u Apolináře měl přesně před 75 lety v roce 1951 legendární bojovník proti metle lidstva Jaroslav Skála poprvé práci. Prvním pacientem byl
4: maršál Malinovský,
2: sovětský námořní důstojník. Největší čirý modrý diamant na světě, Oppenheimer Blue, o váze více než 14,5 karátu, byl před 10 lety vydražen v aukční síni Christie's v Ženevě. Suma za rekordní diamant byla taky rekordní. 57,5 milionu dolarů. To je šutrák, přátelé, za skoro 1,5 miliardy korun. 75 slaví historicky první generální ředitel České televize, později i vedoucí kanceláře prezidenta republiky Václava Havla, Ivo Maté. Přejeme všechno nejlepší, vám všem krásný den, úspěšný týden.
0: Václav Pták, který za námi dneska dorazí do studia, to je vášnivý cyklista, který v každé sezóně pořádá několik zajímavých cyklistických akcí. Řeč bude nejen o nich, ale také o chování cyklistů v silničním provozu, nových cyklostezkách a cyklistickém vybavení na obyčejné výlety po kraji. Tak si to všechno poslechněte, rozhovor začíná krátce po 10. hodině. Za chvilku vás ale seznámíme s dnešním počasím.
5: Český rozhlas Plzeň.

0: pondělí 18. května v Plzeňském kraji máme aktuálně skoro jasno s teplotami v rozpětí od minus 1 do plus 4 stupňů Celsia.
1: Počasí.
0: Ráno bude vyjasněno, během dopoledne bude přibývat kupovité oblačnosti, odpoledne bude převážně oblačné a hlavně na západě kraje a na Šumavě se objeví ojedinělé přehánky. Nejvyšší denní teploty je mezi 18 a 21, na horách do 16 stupňů Celsia, slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň vás vítá do nového týdne. Máme 6 hodin a skoro 21 minut. Fotbalisté Plzně ovládli zápas předposledního kola ligové nadstavby ve skupině o titul. Rozdrtili Jablonec 5-0 a potvrdili výbornou formu z posledních týdnů. O góly se postarali Vyšinský, Sojka, Vidra a dvakrát David Krčík. Viktoria na hřišti dominovala a v poločase bylo za stavu 4-0 i trenéru Martinu Hiskému jasné, kdo bude brát ve Štruncových sadech body.
1: Tak vždycky je to trošku jiný, ale souhlasím, že za stavu 4-0 v ligovém zápase přijít do kabiny, že to se mně ještě nestalo, že se mi to stalo poprvé v životě jako ligovýmu trenérovi, takže i pro mě to byl samozřejmě zvláštní moment, když to řeknu.
2: Oglosoval situaci v poločasové pauze trenér Viktorie Martin Hiský, který tak může litovat, že se při současné formě jeho svěřenců sezona blíží ke konci.
1: Je to tak, jak to je. Samozřejmě já jsem rád, jak hrajeme, jak vypadáme. Myslím si, že dneska je potřeba vyzdvihnout ten tým, jakým způsobem dominoval, jakým způsobem se prezentoval. Jsem hrozně rád, že jsme šance, které jsme si vytvořili, dneska proměnili v góly.
2: Viktoria už měla před zápasem jisté třetí místo. Přesto nastoupila proti Jablonci v nejsilnější sestavě. A trenér Martin Hiský prozradil, jakou měli jeho svěřenci motivaci.
1: Víme, že Jablonec není úplně v dobrý pohodě teďko, víme, že má před sebou finálový zápas s Karvinou a samozřejmě všichni víte, že vítěz poháru, jak to bude, tak že možná Karvina nedostane tu pozvánku od UEFA a chtěli jsme prostě Jablonci tu situaci před tím finále co nejvíc stížit a trošku jim zamotat hlavu. My jsme se koncentrovali sami na sebe a myslím si, že se nám to povedlo, že teďko a samozřejmě Jablonec k tomu finále nepojede úplně v pohodě.
2: Naznačil Martin Hiský, že v pohárovém finále bude ve středu přát svému předchozímu zaměstnavateli Karviné. Jablonec v Plzni zklamal, po prohře 1-5 na Slávii znovu pětkrát inkasoval a ve výrazně obměněné sestavě nebyl domácím důstojným soupeřem.
3: Já jsem viděl, že to bude těžký, my jsme to prostě dneska museli takhle udělat, protože ve středu máme finále sezóny a viděl jsem, jak hrála včera Karviná s těma hráčema a my jsme měli ještě o zápas víc, takže někteří hráči prostě potřebovali odpočinout, aby měli ve středu šťávu, ale samozřejmě to neznamená, že jsme nechtěli dneska tady podat lepší výkon nebo uhrát lepší výsledek.
2: Okomentoval změny v sestavě trenér Severočechů Luboš Kozel. Po debaklu v Plzni a po výhře Hradce Králové na Slavii je už jisté, že Jablonec skončí skvěle rozjetou sezonu na páté příčce.
3: Myslím si, že kdyby nám někdo řekl před sezonou, že jsme pátý v lize, tak by to každý bral, protože nebyli jsme v jednoduché situaci. Během té sezony jsme byli i v lepší situaci, to je pravda. Ale pravda taky je, že momentálně zase takovou formu nemáme. Máme bohužel problémy zdravotního rázu, plno hráčů, prostě se nám to trošku rozpadlo, takže každý zápas hrajeme v jiné sestavě. Ale jako samozřejmě my víme, já nevím, od března nebo od kdy, že prostě pro nás jako jednoznačně to nejdůležitější momentálně prostě pohár. Takže už jsme to v té poslední době tomu uspůsobili, aby jsme byli připraveni na středu.
2: Potvrzuje jablonecký trenér Luboš Kozel koncentraci Severočechů na středeční finále českého poháru. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: je půl sedmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Kandidaturu v podzimních senátních volbách v Plzni zatím oznámili tři lidé. Pozici chce obhajovat občanský demokrat Lumír Aschenbrenner, který je senátorem dvě volební období. Vyzve ho například náměstkyně plzeňského primátora Lucie Kantorová z hnutí ANO nebo komunista Jiří Valenta. Další jména zatím nebyla ohlášena. První kolo senátních voleb bude spolu s obecními volbami 9. a 10. října. Kvůli nálezu podezřelého předmětu byla včera v Plzni déle než hodinu uzavřená Rušná klatovská třída a okolí velké synagogy. Přivolaný pyrotechnik ale vyloučil, že by byl předmět nebezpečný. Opatření proto byla k večeru ukončená. Policie na síti X uvedla, že podezřelým předmětem byl kufr. Do letošního 30. ročníku soutěže Vesnice roku Plzeňského kraji se přihlásilo 22 obcí, tedy výrazně víc než v minulosti. Členové krajské hodnotitelské komise začali výjíždět do prvních obcí. Hodnotí například spolkový a společenský život, péči o děti, zeleň a životní prostředí. Rodičovský příspěvek by se mohl zvýšit, počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který dnes projedná vláda. Příspěvek se má zvednout ze současných 350 na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat pak nově ze 700 na 800 tisíc. Vztahovat se bude na děti narozené po 1. lednu 2027. Fotbalisté Plzně v lize zdolali Jablonec 5-0 a vyhráli tak čtvrtý z posledních pěti zápasů. V dalších duelech Hradec Králové porazil Slávii 3-1 a Liberec prohrál se Spartou 0-2. České hokejisty dnes čeká další utkání na mistrovství světa. Tentokrát ve 20 hodin a 20 minut nastoupí proti Švédsku. A dnes bude zpočátku jasno, postupně přibývání oblačnosti a odpoledne místy ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Stavební práce ode dneška uzavřely v Plzni na Slovanech zahradní ulici. Omezení potrvá do 7. června. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: No tak vstávejte, přejeme hezké ráno, je 6 hodin a 40 minut. Po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, zpěvák skupiny Slza, Petr Lexa. No a dozvíme se například i to, kdo stojí za vznikem kapely Slza. Čí to byl vlastně nápad?
1: Kolegy Lukáše, kytaristy. Ten hledal zpěváka a pro svůj jako měl vymyšlený projekt nebo chtěl založit kapelu a vím, že dlouho hledal, nevím, jak dlouho předtím, protože když našel mě, tak jsme si v podstatě týden na to plácli, takže nevím, jaký byl ten proces předtím, ale já jsem tehdy točil covery zahraničních písniček na YouTube a jsem měl svůj YouTubeový kanál, tam jsem se snažil něco tvořit a jeho nějak zaujal jeden z těch coverů. Tehdy jsem zpíval písničku Say Something, pamatuju, od kapely Great Big World s Christinou Aguilerou, takový duet. Tak toho bavilo, ozval se mi, tehdy na Facebooku mi napsal zprávu, spojili jsme se a týden na to jsme se potkali, plácli jsme se na to a to bylo právě v březnu 2013.
0: To byla jenom malá ochutnávka, celý rozhovor s Petrem Lexou si poslechněte po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
0: Nový film s názvem Expedice Galejník se začal natáčet v Plzni.
3: Expedice Galejník sa na prvý pohľad môže zdať, že je to film o nevinnom výlete do prírody, ale ten príbeh skutočne ponúka o mnoho viac, než len zážitky spojené s nejakým tramským výletom, kempingom a turistikou. Je to hlavne príbeh o priateľstve, o vzťahoch, o ľuďoch a o tom, že co je to najdôležitejšie v živote.
0: Veškeré další detaily ještě do 7. Teď je 6.42. Hezké ráno.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: Říkáte si abu, na to mám dlabu. Nevadí, za chvilku pro vás máme i Tomáše Kluse.
1: Počasí.
0: Ráno bude v regionu vyjasněno, během dopoledne bude přibývat kupovité oblačnosti, odpoledne bude převážně oblačné a hlavně na západě kraje a na Šumavě se objeví ojedinělé přehánky. Nejvyšší denní teploty mezi 18 a 21, na horách do 16 stupňů Celsia, slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: dokola.
1: 6:49, hlavními hrdiny nové filmové komedie pro celou rodinu s názvem Expedice Galejník, která se začala natáčet v Plzni, ale jejímž dějištěm bude scenérie Beskyd, je pět dlouholetých kamarádů. U natáčení byla i naše kolegyně Anděla Blašková.
2: Povídám si s režisérkou filmu Zuzanou Mariankovou. Vy jste režírovala už více filmů. Na svém kontě máte například snímky Známý, neznámý nebo Jedeme na team building, na kterém jste se podílela i na scénáři. V tomto filmu, který natáčíte teď v Plzni, Expedice Galejník, jste jednak režisérkou, ale také scénáristkou. Tak jak moc je to pro vás důležité se na filmu podílet i scénáristicky?
3: Pre mňa je práce na scenári strašne zábavná a keď mám možnosť pracovať aj na scenári a následne ten film režírovať, tak je to pre mňa absolútne skvelá a plnohodnotná skúsenosť. Vlastne mám radšej točiť svoje scenáre alebo svoje nápady, ale samozrejme, keď je dobrý scenár, tak nemusí byť nutne mnou napísaný, že väčšina dobrých scenárov nie je mnou napísaných. Každopádne tá scenaristická práca ma strašne baví. A na tomto filme sme spolupracovali ako scenáristi dvaja. Prvým scenaristom je Jan Hanzlík a druhým som teda ja. Myslím, že sa divákom tento scenár bude páčiť.
2: Už možná samotný název Expedice Galejník trošku odkazuje na příběh filmu, přesto kam děj zavede diváky.
3: Expedice Galejník se na první pohled může zdát, že je to film o nevinném výletě do přírody, ale ten příběh skutečně ponuká o mnoho víc než len zážitky spojené s nějakým tramským výletem, kempingem a turistikou. Je to hlavně příběh o přátelství, o vztazích, o lidech a o tom, že co je to nejdůležitější v životě.
2: A ještě nám přibližte ten název Expedice Galejník. Proč je film pojmenován zrovna takto?
3: Tento film vznikol na základe skutočných zážitkov producenta a jeho priateľov, ktorí už roky jazdia na takýto výlet každoročne, ktorý sa volá Galejník. Takže názov pochádza zo skutočnej tradície party přátel. Expedice je proste expedice, takže je to veľmi autentický název.
2: Jaké poslání snímek môže predať divákom?
3: Myslím, že diváci si odnesú z tohto filmu nie len zážitok z krásnej scenérie, z prírody a zo skvelých hercov, ale taky možno také prozrenie alebo poučenie, že to najdôležitejšie, čo máme, sú nakoniec dňa vždycky tí ľudia okolo nás.
2: Ve filmu sa objeví také Petr Vaněk. Jaká je vaše role?
4: Hezká, krásná, řekl bych zábavná a mě baví, že ten člověk nic moc nehodnotí a bere každou situaci jako možnost vzniku nějakého humoru, nebo on to tak jako komentuje vždycky hezky.
2: Diváci uvidí ve snímku také Jana Révaje. Jaká je vaše postava?
5: Moje postava Martina alias Čendy je takovej uťáplej chlapík, který si žije svůj vlastní život v prodejně outdoorového oblečení. On je trošku o té své ženě, která je lehká sekernice, takový trošku jako upozaďovaný a on se vlastně realizuje vždycky v tom prodeji toho jeho milovaného outdoorového oblečení a miluje ty značky a to, jak je to kvalitní a rád se s tím chlubí taky.
1: No, možná ještě dodejme, že Expedice Galejník se bude natáčet zhruba do půlky června. Po Plzni a Praze se štáb přesune na hlavní lokaci v Beskydech, no a premiéra filmu je plánována na leden příštího roku. 6:52, za chvilku další zprávy a s nimi Kateřina Jiřincová.
6: Český rozhlas Plzeň.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu Radioteka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: 7 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: Mostní estakáda u Třemošné na severním Plzeňsku na hlavním tahu mezi Plzní a Mostem je ode dneška kvůli opravám zavřená. Silničáři zatím pracovali na spodní stavbě mostu, teď se ale práce přesouvají na horní část. Řidiči musí jezdit po značených objízdných trasách přes Třemošnou, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Veškerá doprava bude vedena sjezdem z hlavního tahu přes Třemošnou ulicemi Plzeňská a Americká. V Třemošné dojde současně i k částečné uzavírce na křížení silnice první třídy 27 s ulicemi Třemošenská a Zálužská, a to z důvodu výstavby nového kruhového objezdu na hlavním tahu soukromým investorem.
0: Uzavírka potrvá do 30. srpna. Ochrana a střežení objektů jsou tématem vojenského cvičení Safeguard 2026 v Plzni. V okolí železničního mostu přes Berounku a Jateční ulici ho organizuje krajské vojenské velitelství. Hlavní část výcviku se uskuteční od středy do čtvrtka. V oblasti se budou pohybovat vojáci a vojenská technika. Součástí výcviku budou i cvičné výbuchy, dýmovnice a zvýšená hlučnost. Jak vojenské velitelství upozorňuje, nejedná se o mimořádnou událost ani ohrožení obyvatel. Cvičení je naplánované ve spolupráci se složkami IZS. Na některých středních školách v Česku dnes začínají ústní maturity. Potrvají až do 10. června a konkrétní termíny si určují ředitelé jednotlivých škol. Povinné jsou ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Ten ale některé školy uznávají i na základě mezinárodního jazykového certifikátu. Další maturitní předměty se liší podle typu školy. Jak to chodí na odborných školách, popsal předseda jejich asociace Tomáš Laváč.
2: Je to ta klasická maturita, kde jsou to vlastně ústní zkoušky, jak z češtiny, popřípadě z anglického jazyka, a k tomu opět jsou zase dvě zkoušky z odborných předmětů. Takže vlastně, když to sečteme, tak vlastně ti žáci mají pět zkoušek plus ten didaktický test.
0: Zmiňovanou pátou zkouškou je na odborných školách praktická část. V moravskoslezské větvi sázkařské fotbalové kauzy se 13 z 18 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Český rozhlas možnost nahlédnout. Například fotbalový brankář Lumír Číž vypověděl, že celkem dostal na úplatcích zhruba 150 tisíc. Hráč Samuel Šigut přiznal policii jeden úplatek ve výši 20 až 30 tisíc. Ani jeden z nich to komentovat víc nechtěl. Na zmanipulované zápasy sázeli členové zločinné skupiny na asijských webech. Podle policie jdou celkové škody do milionů korun. Sport. Fotbalisté Plzně si v lize poradili s Jabloncem poměrem 5-0 a potvrdili výbornou formu v nadstavbové části, ve které ztratili ze 4 utkání jen 2 body. Do sítě Severočechů se trefil dvakrát Krčík, po jedné brance vstřelili Višinský, Ladra a Vidra. Trenér Viktorie Martin Hiský si pochvaluje výkony svých svěřenců v posledních týdnech.
3: Samozřejmě já jsem rád, jak hrajeme, jak vypadáme. Je potřeba vyzdvihnout ten tým, jakým způsobem dominoval, jakým způsobem se prezentoval. Jsem hrozně rád, že jsme šance, které jsme si vytvořili, dneska proměnili v góly. Počasí.
0: Dnes ráno čekejte jasno, během dopoledne přibývání kupovité oblačnosti, odpoledne bude pak převážně oblačno a hlavně na západě kraje a na Šumavě se objeví ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Povane slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky je zpočátku mírně nepříznivé, během dne dobré, aby jo na jedničce tedy mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Pozor, dejte na silnici druhé třídy mezi Zběrohem a Drahoňovým újezdem na Rokycansku. Až do 14 hodin tam budou probíhat práce údržby. Projíždějte opatrně.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Hezké ráno, už jste někdy s umělou inteligencí rozebírali svoje zdraví? I když to může někdy pomoct, má to taky svoje rizika. Počkejte si na veškeré detaily, ještě předtím tady budou děti v rubrice Ahoj rádio a teď taky Král kde jaké louže. Přejeme hezké pondělí.
4: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
0: Jak

Kdo je to mizera? Za chvilku se to dozvíte od dětí v rubrice Ahoj rádio. Že neznáte mizery? V chování mají mezery. Jsou to lotři, darebáci, ať jsou doma nebo v práci. Když zpívají miserable, snad i já bych líp to zvládl. Mizerně to dělají věru, věrni svému charakteru. Mizera je padouch, zmije, život s ním je mizérie a tak žádám mizery, aby rychle zmizely.

0: 7 hodin 10 minut šikovné děti ze 4. základní školy v Plzni už nám v minulých dnech vysvětlili nejeden záludný výraz. Teď si v premiéře necháme objasnit další z nich. Tak se dobře bavte.
1: Kdo je to mizera?
2: Já si furt vymýšlí a zlobí.

0: čtvrt na 8.
1: Počasí.
0: A právě v tento čas zdravíme meteorologa Pavla Kopečka a ptám se na aktuální počasí v regionu. Dobrý den.
2: Dobré ráno. Tak nad regionem není žádná oblačnost a teploty se pohybují od 1 do 5 stupňů Celsia.
0: Nějaká oblačnost se sem bude chtít přesunout nebo ne?
2: Tak bude se tady tvořit poměrně bohatá kupovitá oblačnost během dopoledne. A během odpoledne pak je třeba počítat s tím, že by na Šumavě a na západě kraje mohlo také slabě zapršet, nebo by se mohla objevit nějaká přehánka. Teploty se budou pohybovat od 18 do 21 stupňů a vítr bude vát jenom slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Děkujeme a brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou, pěkný den.
1: Výtah mimo provoz. Mimo provoz. Jak se rodila sídliště v západních Čechách? Kdo je navrhoval a kdo stavěl? Dokumentární seriál Českého rozhlasu sleduje vznik a koncepci sídlišť v našem regionu. Výtah mimo provoz. V premiéře každý čtvrtek před 11:30. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tak vám přejeme hodně lásky, je 7 hodin a 21 minut, možná to znáte i vy. Něco vás bolí a tak se jdete zeptat umělé inteligence, co vám je, jenže to má svoje rizika. A ne malá. A právě na ně upozorňuje nová příručka pro pacienty, spolupracovali na ní Česká lékařská společnost, Česká asociace umělé inteligence a Ministerstvo zdravotnictví. A lidem taky radí s tím, na co by se umělé inteligence ptát neměli a k čemu naopak může být dobrá.
1: Dostali jsme lékařskou zprávu s výsledkem toho vyšetření a v lékařské zprávě vlastně byly termíny, které jsme neznali.
2: 28letý Matěj z Prahy si lékařskou zprávu vyfotil a nahrál ji do chatbota. Ten mu latinské názvy přeložil a onemocnění srozumitelně popsal. A právě třeba k lepšímu pochopení problému je umělá inteligence podle příručky vhodná. Vyšetření ale nenahradí, proto by lidé neměli používat ke stanovení diagnózy nebo léčby. A i s takovými případy se už setkal praktický lékař Pavel Sova ze středních Čech.
3: Otázky, které kladou na tyto systémy, jsou akutní nebo i chronické povahy. Například, když pacient není dostatečně spokojený léčbou nebo má chronické problémy, které se mu opakovaně vrací, tak to jsou přesně ty případy, které právě někdy pacienti takhle konzultují.
2: Umělá inteligence nezná celkový zdravotní stav pacienta, rodinnou anamnézu ani užívané léky. Občas taky říká to, co si přejeme slyšet. Je totiž nastavená tak, aby s uživatelem komunikovala příjemně. Pokračuje Matěj Misař z České asociace umělé inteligence.
4: Někdy si vymýšlejí zdroje a vymýšlejí si různé články. A toto je všechno velmi nebezpečné, zvlášť když vlastně posoudíme, že toto není umělá inteligence, která vám radí, jestli si máte koupit modrou nebo červenou sedačku, ale je to umělá inteligence, do které zadáváte svůj zdravotní stav a radíte se o tom, co s váma je.
2: Misař taky upozorňuje na to, že žádný jazykový model zatím nezískal povolení pro zdravotnickou pomůcku. Na rozdíl od systému umělé inteligence, které jsou v nemocnicích. V Česku je používá více než 60% nemocnic, a to třeba v radiologii.
4: Identifikuje různé nozokomiální infekce v nemocnicích. No a tam, kde se to nabízí, tak je nepochybně promluva s pacientem, kde vás nahrávají váš hovor, samozřejmě po předchozím schválení, no a následně je to nějaké zrychlené rozřazení toho textu, tak aby jste se nemusela cítit trapně, když čekáte u toho lékaře, než to tam do toho notebooku naťuká.
2: Příručka je dostupná na webu České asociace umělé inteligence. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Banky společně se stavebními spořitelnami poskytly v dubnu nové hypotéky za 44 miliard a 200 milionů korun. Vyplývá to z nově zveřejněných dat České bankovní asociace. Většinu lidé využili ke koupi nemovitostí, zbytek pak na stavby a rekonstrukce. Planá u Mariánských lázní chce opravit fasádu radnice. Město si nechalo zpracovat projektovou dokumentaci, která bude hotová na podzim. Radnice je ze 17. století a má v průčelí tři sochy světců, které se budou opravovat společně s fasádou. Uvedla to starostka Martina Němečková z hnutí STAN. V Plzni Křimicích dnes pořádají soutěž v programování robotických včel. Třetího ročníku se zúčastní děti z několika mateřských a základních škol. Akce nazvaná Křimická včelka má děti motivovat ke spolupráci a k technickému vzdělávání. Fotbalisté Plzně si v lize poradili s Jabloncem poměrem 5-0 a potvrdili výbornou formu v nadstavbové části, ve které ztratili ze 4 utkání jen 2 body. V dalších zápasech Hradec Králové porazil Slávii 3-1 a Liberec prohrál se Spartou 0-2. Čeští hokejisté se připravují na třetí zápas ve skupině mistrovství světa. Po vítězství nad Dánskem a porážce se Slovinskem je čeká Švédsko. Utkání začne ve 20 hodin a 20 minut. A dnešní počasí. Čekejte zpočátku jasno, postupně přibývání oblačnosti a místy ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Nehoda dvou vozidel omezuje provoz na dálnici D5 kolem 43. kilometru ve směru na Plzeň, zhruba mezi sjezdy na Cerhovice a Mýto. A pozor, tvoří se tam zhruba kilometrová kolona. Na místě zasahují policisté, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Blíží se zahájení další etapy výstavby cyklostezky mezi Borem a Čečkovicemi. V Mýtě nově fungují skauti. Blovické noviny připomínají blovické osobnosti, tentokrát bratry Šterclovi. Rubriku O čem se píše a v ní tato témata vám nabídneme už za pár minut.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
3: Závadu je častějc na dně.

0: Bojte všichni no nic, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, svatr chcete, tak to máme, co nemáme, obětáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: Až vám někdo bude tvrdit, že prodavači neumějí zpívat, pusťte mu tohle písničku. Tolik Michal Tučný v 7 hodin a 39 minut.
2: O čem se píše?
1: V červnu nebo červenci by měla být zahájena druhá etapa výstavby cyklostezky mezi Borem a Čečkovicemi na Tachovsku. Naváže na už dokončený úsek vedoucí přes osadu Čečkovice. Jak se dočtete v Borském zpravodaji, cyklostezka přispěje ke zvýšení bezpečnosti cyklistů i chodců a zároveň přinese nové možnosti pro rekreační využití krajiny v okolí města. V Mýtě na Rokycansku nově fungují skauti. První oddíl na přelomu roku založil Jan Kubát, který má z místa svého dřívějšího bydliště zkušenosti s vedením skautů. Zájemci o členství se můžou obracet přímo na něj. Kontakt je k dispozici v jarním zpravodaji města Mýta. Blovické noviny připomínají v rámci svého seriálu o blovických osobnostech bratry Jaroslava a Václava Šterclovy, rodáky z Blovic. Oba byli herci a kabaretěři, stvárnili řadu vedlejších filmových rolí, svou komikou a vypravičským uměním se víc proslavil starší Jaroslav. Ve filmu se potkali jenom jednou, a to v komedii Hodinářova svatební cesta korálovým mořem.

0: Tady je váš parťák v regionu Český rozhlas Plzeň na hodinách aktuálně 7 hodin a 44 minut.
1: Počasí.
0: Ráno v tom regionu bude vyjasněno, během dopoledne bude přibývat kupovité oblačnosti, odpoledne bude převážně oblačné a hlavně na západě kraje a na Šumavě se objeví ojedinělé přehánky. Nejvyšší denní teploty je mezi 18 a 21, na horách do 16 stupňů Celsia, slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: Tomáš. 7 hodin 48 minut, teď už mám v rukou dva poukazy na prohlídku Pivovarského muzea v Plzni. Pojďte si o ně zahrát, začíná soutěž na lince 221 554 222. Nejmenší džbánek na světě, Pivovarská laboratoř nebo Gotická sladovna, to všechno a mnoho dalšího skrývá Prahovářeční dům z 15. století. Pivovarské muzeum v Plzni, které sídlí ve Veleslavínově ulici v centru města Plzně, jako jediné odborné muzeum svého druhu v Čechách, střeží celou legendu pivovarnictví. No a co se týče pojetí i šíře, expozice údajně nemá ve světě konkurenci. Odhalíte v něm tajemství výroby a podávání piva, na místě vám ukážou pivní korbely ze skla, keramiky a cínu, kolekce pivních lahví a další sběratelské kuriozity. A tím samozřejmě ještě ani zdaleka nekončíme. Pojďte si v tuto chvíli zahrát o dvě volné vstupenky, poukazy, které můžete využít až do 13. května roku 2027. V rámci prohlídky uvidíte i náduvník. A náduvník slouží k namáčení ječmene, návštěvníků prohlídky, anebo sládků. Uznejte, že u příležitosti prvního dne nového týdne jsem to připravil velmi těžké. Těším se na vás na lince 221 554 222. Tak koho tam máme? Hezké ráno.
1: Dobrý den, tady je Honza.
0: Honzo, zdravím vás. Byl jste někdy v Pivovarském muzeu v Plzni, nebo ne?
1: Jo, ale už je to hodně, hodně dlouho.
0: A víte, k čemu slouží náduvník?
1: Náduvník, tak prosím ještě jednou ty otázky nebo odpovědi.
0: Buď slouží k namáčení ječmene, nebo k namáčení návštěvníků prohlídky, anebo k namáčení sládků.
1: Takže dáme za Ačko.
0: Hodně jste mě překvapil. Mimochodem, jako návštěvník se o tento zážitek chcete připravit? Že by vás ten že byste se namočil v náduvníku?
1: Já nemusím, to se jinde dneska, se namáčím jinde dneska.
0: Tak, získáváte dvě volné vstupenky, využijte můžete až do 13. května příštího roku. Slyším dobře, že jste někde na cestách?
1: Ano, cestuju. Kam, do Labu, do
0: bazénu. Kam máte namířeno, pardon?
1: Do Labu, do bazénu, takže se namočím dneska.
0: Namočíte se až, jasně. Jak to vypadá na cestách po plzeňském kraji?
1: Vynikající, na Německo. Bez provozu.
0: Bezva. Doražte dobře do cíle, gratuluju a ještě chvilinku mi vydržte ve spojení. Naslyšenou.
1: Díky, rozpoje.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikdy jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

nikdy tady nemám skrýš, nikdy jíst mi nedají, tak šeptám potají, co

0: vyhodit majlant za neúčinný preparát? Zahájit rádoby zázračnou léčbu, která je úplně k ničemu? To se vám s námi nestane. Nejnovější a hlavně ověřené poznatky z oblasti medicíny s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9. hodině. Svoje náměty nám pište na adresu zdraví@pl.rozhlas.cz.
1: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
2: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
1: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
2: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
1: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
3: Hlasíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
1: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
4: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Natáčení pohádky se mění ve skutečný kriminální případ. Detektivové pátrají po vrahovi filmového režiséra v seriálu Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Příběh bandity, který se stal legendou. Hvězdně obsazený oscarový film Viva Zapata. A ČT Art uvádí v premiéře závěrečný koncert proslulého londýnského hudebního festivalu BBC Proms 2023. Pondělní večer s Českou televizí.
6: PPP okna. Plastová okna a dveře vyráběny v Plzeňském kraji. Stínící technika, žaluzie, předokenní rolety, sítě proti hmyzu. Namontujeme, seřídíme, přetěsníme, přesklíme. Pokaždé perfektně provedená práce, poctiví prodejci, profesionálové. Na všechna naše P se můžete spolehnout. Volejte 724 361 420.
7: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
8: Osm hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
8: Do letošního 30. ročníku soutěže vesnice roku Plzeňského kraje se přihlásilo 22 obcí. Lidé ze 4. plzeňského obvodu můžou navrhovat další stanoviště pro sdílená elektrokola. Vláda projedná zvýšení rodičovského příspěvku. Od ledna by se mohl zvednout o 50 tisíc korun. A dnes čekejte zpočátku jasno, postupně přibývání oblačnosti a místy ojedinělé přehánky, teploty do 21 stupňů. Hezké ráno, zprávy připravila Kateřina Jiřincová. Členové krajské hodnotitelské komise soutěže vesnice roku Plzeňské

0: Hledíme na kroniku, knihovnu, kvalitní květinovou výzdobu, další věci, které se v soutěži sledují.
1: Čtvrtý plzeňský obvod chce rozšířit síť sdílených elektrokol. Nová odstavná místa by mohla vzniknout v Újezdu a Červeném Hrádku. Kam případně umístit další stanoviště, můžou lidé navrhovat na facebookovém profilu obvodu. Pokračuje jeho starosta Tomáš Soukup z Hnutí ANO.
2: Naši obyvatelé velmi často využívají sdílená kola, a to zejména v oblasti Újezda a Červeného Hrádku. Oslovili jsme proto veřejnost, aby nám pomohla vytipovat vhodné lokality ideálně v blízkosti zastávek MHD, aby půjčování dávalo co největší smysl. V tuto chvíli už několik podnětů máme a předáme je zprávě veřejného statku města Plzně.
1: Rodičovský příspěvek by se mohl zvednout o 50 tisíc korun, počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který dnes projedná vláda. Příspěvek se má zvýšit ze současných 350 na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat pak nově ze 700 na 800 tisíc. Vztahovat se bude na děti narozené po 1. lednu 2027. Pro státní kasu by navýšení znamenalo vyšší výdaje o 230 milionů korun. Pokračuje ministr práce Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
3: A tak, jak jsme slíbili v programu prohlášení vlády z 350 na 400 tisíc korun a budeme o tom samozřejmě debatovat, ale mám pocit, že samozřejmě proto vláda bude hlasovat, protože je to domluveno i koaličně a jak jsem říkal, máme to v programu prohlášení vlády a my sliby plníme.
1: Vláda by se mohla zabývat také výběrem nového náčelníka generálního štábu. Do funkce by měl nastoupit po současném generálovi Karlu Řehkovi, kterému čtyřleté funkční období skončí v létě.
4: Sport.
1: Fotbalisté Plzně si v lize poradili s Jabloncem 5-0 a potvrdili výbornou formu v nadstavbové části, ve které ztratili ze 4 utkání jen 2 body. Ve zbývajících nedělních zápasech mistrovská Slávie prohrála 1-3 v Hradci Králové a Liberec podlehl Spartě 0-2. Moderní pětibojař Matěj Lukeš získal podruhé v kariéře stříbro v závodu světového poháru. V Bulharsku nestačil jen na vítězného Korejce So Changwana.
4: Počasí.
1: Dnes čekejte zpočátku jasno, během dopoledne přibývání kupovité oblačnosti. Odpoledne bude převážně oblačné a hlavně na západě kraje a na Šumavě se objeví ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky zpočátku mírně nepříznivé, během dne dobré a bio na jedničce, tedy mírná zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Pozor, dejte na dálnici D5 kolem 43. kilometru ve směru na Plzeň. Mezi sjezdy na Cerhovice a Mýto na Rakvicansku se staly hned dvě vážné nehody. Levý jízdní pruh je tam neprůjezdný a pozor, tvoří se tam dlouhá kolona. Počítejte se zdržením.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Odstartoval nám 21. týden roku 2026. Dneska je pondělí s datem 18. května. Ať se vám daří. Víte, jaký sval v našem těle je nejsilnější? Jak nám v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo už za chvilku poví Martin Písařík, odpověď není tak úplně jednoduchá. Počkejte si na detaily.
5: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nelze jednoznačně určit nejsilnější sval lidského těla? Záleží totiž na tom, podle čeho sílu poměřujeme. Kulturisté často předvádějí své bicepsy. Pokud by však chtěli ukázat sval, který toho uzvedne opravdu nejvíc, museli by vystavovat svůj zadek. Hýžďový sval totiž například při vstávání ze sedu zvedá celé lidské tělo. Udržuje nás ve vzpřímené poloze a zajišťuje naši stabilitu. Podobně výkonný je také čtyřhlavý sval stehení. Jedná se však o soustavu čtyř svalů, takže pokud budeme měřit sílu každého z nich zvlášť, už by to na pomyslnou nejvyšší příčku nestačilo. Široce rozšířeným mýtem je tvrzení, že nejsilnějším svalem lidského těla je jazyk. Není to však pravda. Tato nepřesnost vznikla zřejmě záměnou se žvíkacími svaly, které jsou na čelistech a dokáží vyvinout největší sílu v poměru ke své váze. To z nich ovšem ještě nedělá absolutního siláka. No a pak se na výkonnost svalů můžeme podívat z pohledu vytrvalosti. A tady je jednoznačným vítězem srdeční sval, který je v nepřetržité aktivitě od 5. týdne těhotenství až do smrti.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Díky za to, že jste s námi na hodinách 8 hodin a 16 minut. Rokycanský zimní stadion slouží už od 70. let a jeho budoucnost začíná být nejistá. Proč město hledá nové místo pro ledovou plochu? Podrobnosti ještě před 8:30 přinese náš regionální stopař Jiří Trnka.
1: Počasí.
0: Během dopoledne bude přibývat kupovité oblačnosti, odpoledne bude převážně oblačné a hlavně na západě kraje a na Šumavě se objeví ojedinělé přehánky. Dnešní nejvyšší denní teploty mezi 18 a 21, na horách do 16 stupňů Celsia, připojí se slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Zimní stadion v Rokycanech patří desítky let k nejdůležitějším sportovištím ve městě. Na ledu tam vyrůstaly generace hokejistů, bruslařů i hobbyhráčů. Teď ale město připravuje první kroky k výstavbě nového areálu. Tématu se dneska věnuje regionální stopař Jiří Trnka. Zdravím tě, dobrý den.
2: Překrásné ráno. Současný zimní stadion v Rokycanech byl otevřen v listopadu roku 1974. Ve své době byl vybudovaný v takzvané akci Z, tedy systému, kdy se na veřejných stavbách podíleli brigádníci, také obyvatelé města a místní podniky. Stadion se postupně stal důležitým sportovním zázemím pro hokej, krasobruslení i veřejné bruslení a dodnes jej využívá stovky lidí týdně.
1: Jirko, logická otázka, proč se město zabývá stavbou nového stadionu, když ten současný stále funguje?
2: No, hlavním důvodem je technický stav konstrukce. Podle statického posudku má ocelová konstrukce omezenou životnost a město nechce čekat do chvíle, kdy bude nutné řešit situaci narychlo. Proto zastupitelé schválili změny územního plánu, která má stavět nový stadion v areálu bývalých kovoutí.
1: Ve hře byla i možnost druhé ledové plochy u současného stadionu. Proč z toho nakonec sešlo?
2: To máš pravdu, Vladimíre, studie podle vedení města ukázala, že by se vedle současného stadionu sice ledová plocha vešla, chyběl by ale prostor pro potřebné zázemí a technické řešení. Problematická by byla také samotná rekonstrukce současného objektu, protože by znamenala omezení provozu a výpadek sportovních sezon. Město teď podle vedení radnice stojí na začátku celého procesu. Změna územního plánu, to je první krok, a na konkrétní podobu nového stadionu si v Rokycanech budou ještě muset počkat.
1: Dodává Jiří Trnka v 8 hodin a 23 minut. Díky, naslyšenou.
2: Pěkný den.
0: Regionální stopař.

kolem známých míst.

odebral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Kandidaturu v podzimních senátních volbách v Plzni zatím oznámili tři lidé. Pozice chce obhajovat občanský demokrat Lumír Aschenbrenner, který je senátorem dvě volební období. Vyzve ho například náměstkyně plzeňského primátora Lucie Kantorová z hnutí ANO nebo komunista Jiří Valenta. Další jména zatím nebyla ohlášena. První kolo senátních voleb bude spolu s obecními volbami 9. a 10. října. Mostní estakáda u Třemošné na severním Plzeňsku na hlavním tahu mezi Plzní a Mostem je ode dneška kvůli opravám zavřená. Doprava je vedená sjezdem z hlavního tahu přes ulice Plzeňská a Americká v Třemošné. Uzavírka potrvá do 30. srpna. Na některých středních školách v Česku dnes začínají ústní maturity. Maturanti mají dvě povinné zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Výsledné známky nejvíc ovlivňuje profilová část, tedy ústní a další školní zkoušky. Z těch se pak skládá výsledná známka na maturitním vysvědčení. Fotbalisté Plzně si v šancelize zdolali Jablonec 5-0 a vyhráli tak čtvrtý z posledních pěti zápasů. V dalších duelech Hradec Králové porazil Slávii 3-1 a Liberec prohrál se Spartou 0-2. České hokejisty dnes čeká další utkání na mistrovství světa. Tentokrát ve 20 hodin a 20 minut nastoupí proti Švédsku. A dnes bude zpočátku jasno, postupně přibývání oblačnosti a odpoledne místy ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Nehodu dvou vozidel došetřují policisté na dálnici D5 kolem 43. kilometru ve směru na Plzeň mezi sjezdy na Cerhovice a Mýto na Rokycansku. Počítejte s možným zdržením a projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Kdo v sobotu navštívil náš den otevřených dveří, ten už teď možná netrpělivě čeká u rádia, jestli za pár minut neuslyší svoje jméno. Společně s kolegy vylosujeme tři výherce našeho radiokvízu. Na jednoho čeká přenosné DAP rádio, na další dva pak dárkové balíčky od rozhlasu. Tak si chviličku počkejte. Přejeme hezké pondělí.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Tady je pondělí, dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň v 8 hodin a 39 minut i s malou vzpomínkou na sobotní den otevřených dveří, který jsme u vás pro vás uspořádali, a to i za účasti vedoucího programu Jana Čubra, kterého tady vítám. Dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: A také specialisty komunikace Jiřího Freitra, i tobě dobrý den.
2: Dneska ráno.
0: A jsme tu v tuto chvíli společně hlavně kvůli tomu, abychom vylosovali výherce radiokvízu, který právě v sobotu v rámci toho dne otevřených dveří proběhl. Jirko, v čem to celé spočívalo?
2: Radiokvíz spočíval ve třech jednoduchých otázkách a z druhé strany byla také zpětná vazba právě od návštěvníků, aby jsme věděli, co se jim líbilo, co se jim nelíbilo a jak si to tady u nás užili.
0: Mimochodem, co se týče zpětné vazby, ty máš před sebou dost velký papír a na něm čárky. Vypadá to jako piva, která by si zdávala v hospodě, ale to je spíš ta zpětná vazba od posluchačů, chápu to dobře.
2: No, to je ve své podstatě vyhodnocení. Já jsem chtěl vědět, kdyby si se náhodou ptal, kolik jsme třeba dostali jedniček, protože i to bylo součástí vlastně hodnocení, aby nás hodnotili od jedničky do pětky jako ve škole. Tak jsem to tady sčítal, ale zatím to mám jako, ještě to zpracuju, aby to samozřejmě vypadalo líp, protože takhle by to po mně nikdo nepřečetl, já jsem levák.
0: Takže teď nebudeme posluchačům říkat, zdali jsme skončili jako premianti nebo jako pětkaři?
2: Ne, můžeme říct, dostali jsme vlastně 189 vyplněných anketních lístků nebo těch radiokvízů se zpětnou vazbou, ne všichni samozřejmě tu zpětnou vazbu tam vyplnili, ne všichni byli bohužel i tací, kteří zapomněli třeba napsat jméno nebo telefonní číslo, a dostali jsme 147 jedniček, 5 dvojek a 1 pětku, ale jak jsem tady říkal předtím, ta pětka je trošku zvláštní, protože myslím si, že si spíš ten člověk splet to spektrum, protože tam bylo napsáno, že se mu líbilo úplně vše.
0: Vypadáme trošku jako šperti, ti bývají neoblíbení, tak doufám, že v tomto případě se to nestane. Honzo, musím se zeptat, jak ty jsi užil den otevřených dveří, já to částečně vím, protože jsme spolu během toho dne hodně spolupracovali, seděl si za mixážním pultem. Spíš se ptám na tvou zpětnou vazbu, co se týče posluchačů a podobně, jak jsi to užil, jak reagovali oni a co jim případně vzkázat teď v pondělí v 8.41.
1: No tak před losováním určitě držím palce, to je ten vzkaz. Mně se to líbilo, já jsem se vrátil k mixážnímu pultu, takže jsem byl ušetřen nějakých oficialit a tak. Rád jsem se potkal s posluchači, některé jsem viděl po několikáté, některé naopak prvně, takže pro mě to bylo určitě příjemné.
0: A už se všichni společně těšíme na květen roku 2027, kdy je tu v rámci dne otevřených dveří přivítáme opět. Honzo, věřím, že tebe teď většina posluchačů z těch, kteří hodili lístek do té bedny, kterou tady máme, nebude proklínat, protože na tu většinu prostě se nedostane, to štěstí mít nebude, ale tři ano. A pokud mám dobré informace, tak dva z nich získají dárkové balíčky a na jednoho čeká DAP Rádio. Je to tak, Jirko?
2: Je to tak přesně. A já jsem právě poprosil Honzu, protože jsem i několika návštěvníkům slíbil, že jim budu držet palce, tak by to nebylo spravedlivý, kdybych to losoval.
0: Ty jdi oko zdál držet palce a Honzo, teď poprosíme o vylosování prvního posluchače. Ten si odnese dárkový balíček, tak to uděláme, DAP Rádio necháme až nakonec. Jirko, může tak být, dobře. Tak můžete se i pohledem do studia na webových stránkách plzeň.rozhlas.cz přesvědčit, že všechno probíhá podle regulí. Jan Čubr v tuto chvíli už vylosuje jednoho z výherců, v tuto chvíli dárkového balíčku Českého rozhlasu Plzeň.
1: Tak už jsem otevřel oči a najdeme jméno, takže už to můžu přečíst. Mm-hmm. Jaromír Kalčík.
0: Tak, zdravíme pana Jaromíra Kalčíka, moc mu děkujeme za vyplnění radiokvízu a v tuto chvíli mu můžeme oznámit, že je jedním z výherců a získává od nás dárkový balíček Českého rozhlasu Plzeň. Honzo, můžeš se do toho pustit podruhé?
1: Ano, opět zavírám oči, ruku.
0: Je sranda poslouchat, jak ten zvuk je jiný než jindy, protože ano. Jindy v tom osudí bývají pingpongové míčky, ale tentokrát jsou tam papíry, tak to na ten mikrofon není tak hlasité.
1: Tak,
0: další dárkový balíček.
1: Čestlivec Jan Bláha.
0: Jan Bláha, zdravíme tedy i pana Jana Bláhu, děkujeme, že přišel na den otevřených dveří a můžeme mu oznámit, že je druhým výhercem. I on od nás získává dárkový balíček Českého rozhlasu Plzeň a v tuto chvíli skoro by se mi chtělo zaspívat tam tada, DAP Rádio jako ta hlavní cena pro toho, kdo se jmenuje.
1: Je to pan Ladislav Bohuslav.
0: Ladislav Bohuslav. Pane Ladislave, pane Bohuslave, moc vám gratulujeme. Získáváte DAP Radio, co by hlavní cenu. Předpokládám, že to bude fungovat ještě tak, že s výherci se i spojíme v průběhu dne.
1: Samozřejmě.
0: A v tuto chvíli vám oběma děkuji za spoluúčast ve studiu. Jirko, snad od tebe závěrečné slovo v souvislosti se dnem otevřených dveřích a s plány do budoucna i na základě té zpětné vazby, kterou jsme dostali.
2: Já bych chtěl poděkovat všem návštěvníkům, kteří se v sobotu k nám dostavili. Je mi samozřejmě líto, že tady nemůžeme vylosovat všechny, protože Láďa už bude brzy končit. A jinak, co se týká příštího roku, tak se určitě všichni těšíme.
0: Jiřího Freitera, specialista komunikace, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: A druhým hostem ve studiu v tuto chvíli byl Jan Čubr, co by vedoucí program. Honzo, i tobě díky, naslyšenou.
1: Hezký den.

0: Tady je rádio vašeho kraje na hodinách 8 hodin a 8 a 40 minut.
1: Počasí.
0: Co nám dělá počasí? Ptám se meteorologa Pavla Kopečka. Dobrý den.
2: Dobré ráno, tak oproti předchozímu vstupu, tak se nám trochu oteplilo. Teploty se teď pohybují až ke 12 stupňům Celsia a na obloze pořád minimum oblačnosti, tedy jasno nebo skoro jasno.
0: Předpokládám, že přes den se nám ještě oteplí. Co dalšího nás čeká?
2: Tak během rána a dopoledne bude tedy málo oblačnosti postupně, ale bude přibývat, zejména se bude jednat o kupovitou oblačnost a během odpoledních hodin, hlavně na západě a na Šumavě, se můžou objevit nějaké přehánky. Teploty dnes vystoupají k 18 až 21 stupňům a vítr bude mát jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Jaké bude v regionu úterý?
2: Tak očekáváme, že bude během noci polejasno oblačno k ránu, pak na západě bude přibývat oblačnosti během rána a dopoledne očekáváme, že bude místy až zataženo. Odpoledne pak bude opět převládat ta kupovitá oblačnost s lokálními přehánkami, a to hlavně na jihovýchodě kraje, kde se mohou objevit i bouřky. Teploty se po ránu budou pohybovat od 8 do 5 stupňů a během dne 17 až 20, případně 21 stupňů Celsia.
0: Děkujeme a přejeme hezký den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, pěkný den.
1: Povídka na sobotu. Zaposlouchejte se do příběhů, které sepsali plzeňští rodáci. Od Miroslava Horníčka přes Jiřího Suchého po Josefa Koenigsmarka. Povídka na sobotu. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině na vlnách rádia vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Díky za to, že jste byli s pondělním dobrým ránem. Vladimír Šťovíček se loučí, aby předal slovo Stanislavu Jurýkovi, který vás provede dnešním rozhlasovým dopolednem. Tak hezké pondělí. Tak tam

0: Máme signál.
1: Věděli jste, že nad obcí Kařízek na Rokycansku býval partyzánský bunkr? Vznikl v roce 1943 asi kilometr severovýchodně nad vesnicí. Kryt měl rozměry 6x6 metrů a výšku stropu 2,5 metru. Dřevěné dveře splývaly se sklonem a povahou okolního terénu. Skrývalo se zde 9 podbrdských partyzánů. Bunkr objevilo gestapo 11. ledna 1944. Všechny partyzány a jejich spolupracovníky popravilo. Řada obyvatel z okolí byla uvězněna. Dnes je na místě postaven památník podbrdským partyzánům.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Město Planá na Tachovsku chce opravit fasádu historické radnice. Děti z několika mateřských a základních škol dnes budou v Plzni Křimicích soutěžit v programování robotických včel. A dnes čekejte zpočátku jasno, postupně přibývání oblačnosti, místy ojedinělé přehánky, teploty do 21 stupňů. Příjemné pondělí vám přeje Kateřina Jiřincová. Planá na Tachovsku chce opravit fasádu radnice. Město si nechalo zpracovat projektovou dokumentaci, která bude hotová na podzim. Radnice je ze 17. století a má v průčelí tři sochy světců, které se budou opravovat společně s fasádou. Budova je památkově chráněná, říká starostka Martina Němečková, zvolená z hnutí STAN.
2: Už v loni proběh archeologický průzkum, to znamená fasáda, která už nevypadala úplně dobře, teď vypadá ještě hůř, protože je tam spoustu cedulek a ještě uraných místeček, kde se prostě brali nějaký vzorky, takže teď už ji opravdu musíme opravit, ale nejde to jen tak jako normální prostě dům.
1: Fasáda by se měla opravovat příští rok a vyjde na několik milionů korun. V Plzni Křimicích dnes pořádají soutěž v programování robotických včel. Třetího ročníku se

0: Česku se tento týden oteplí. Teploměr přes den většinou ukáže kolem 20 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes bude většinou polojasno až oblačno, k večeru se místy můžou vyskytovat přeháňky. Denní teploty budou mezi 16 a 21 stupni. Podobné počasí s občasnými přeháňkami a bouřkami meteorologové očekávají i v následujících dnech. Zítra může napršet až 15 mm, v bouřkách i 25. V týdnu se pak bude postupně dál oteplovat. Denní maxima můžou o víkendu vystoupat až ke 23 stupňům. Sport. Fotbalisté Slávie už s jistotou ligového titulu prohráli v Hradci Králové 1-3. Sparta zvítězila 2-0 v Liberci a Plzeň porazila Jablonec 5-0. Poslední kolo šance ligy se bude hrát o následujícím víkendu a například Plzeň nastoupí v neděli na hřišti pražské Slávie. Počasí. Dnes čekejte zpočátku jasno, během dopoledne přibývání kupovité oblačnosti. Odpoledne bude převážně oblačné a hlavně na západě kraje a na Šumavě se objeví ojedinělé přeháňky. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky zpočátku mírně nepříznivé, během dne dobré, aby jo na jedničce tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Nehodu dvou vozidel došetřují policisté na dálnici D5 kolem 43. kilometru ve směru na Plzeň mezi sjezdy na Cerhovice a Mýto na Rokycansku. Odstavný pruh je tam neprůjezdný, projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dneska je pondělní dopoledne, máme 18. května a dnešek je Mezinárodním dnem muzeí a plzeňské zajímavosti před 11:30 věnujeme Západočeskému muzeu v Plzni. Už za chvíli navštívíme jednu z jeho aktuálních výstav. No a pokud se těšíte třeba na rubriku Úsměv prosím, tak je dnes uslyšíte legendární scénku v podání Nárožní Cícler o fotbalu u Holiče.
1: Český rozhlas Plzeň a Stanislav Jurík.

0: Umělecká keramika na Plzeňsku v letech 1950 až 1970. To je název jedné z výstav, které jsou k vidění v Záporočeském muzeu v Plzni. Muzeum ji pořádá ve spolupráci se sběratelkou Evou Martinkovou Balovou, která ze své soukromé sbírky zapůjčila většinu vystavených exponátů. Další jsou ze sbírkového fondu Záporočeského muzea a také z Muzea a galerie Severního Plzeňska v Mariánské Týnici. Prosím, vstupte s námi do výstavního sálu.
1: Kolem nás jsou vázy, soupravy, velké monumentálnější věci do architektury, září to barvami i režnou keramikou. Je to krásný pohled a kromě toho je tady spousta informací i pro zasvěcené, i pro laiky.
2: Provází nás kurátorka Lenka Merglová. Vy jste vybrali keramiku z let 1950 až 1970.
1: Ale trochu jsme přesáhli, protože to má obsahovat celou tu epochu poznárodnění, kdy se sloučila družstva a potom se zde vyráběla keramika vlastně až do revoluce.
2: Jsou tady rozmístěny panely, které se věnují jednotlivým družstvům. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jich je také 6 družstev?
1: No, 6 družstev to není. Máme úvodní panel, kde se líčí ta historie, nerostné bohatství kolem Plzně, Horní Břízu, to zná každý, Rakovník a tak dále. A pak se věnujeme tedy jednotlivým těm družstvům v Kožlanech, to je asi to nejznámější keramo. Jsou tady pestré soubory na stůl z 50. let, ovlivněné Bruselem. Pak je tady dílna na Košutce, která měla v repertoáru zahradní keramiku a keramiku do architektury, můžeme si poslechnout. To jsou květináče vlastně do zahrady, které se tady dělaly a zdobily spoustu zahrad. Na Košutce pořád a můžete vidět komín, který tam zůstal po té dílně, pracovala až do 80. let. Pak je to velmi známá dílna Otto Eckerta v Kralovicích.
2: Otto Eckert, to býval pojem.
1: To býval velký pojem, ano, je to učitel všech keramiků. Byl profesorem i rektorem na Vysoké škole umělecko-průmyslové a jeho mísy, které tady ukazujeme, jsou skutečně nádherné. A tou poslední je Chodovia Domažlice, která je trošičku vzdálenější, nicméně zase se tady opakují ty pestré motivy z Bruselu anebo z lidové keramiky.
2: Zaznělo tady jméno Otto Eckerta, toho pochopitelně nesmíme opominout, ale on nebyl sám, byli i další umělci, kteří pro ta družstva pracovali.
1: Byli to výtvarníci, kteří pracovali buď externě, anebo na plný úvazek. Teď stojíme před tou Chodoví Domažlice a tady je spousta návrhů od výtvarníků, které se věnují, řekla bych, cestovnímu ruchu a propagaci. A když přejdeme přes výstavní sál, tak se dostaneme zpátky do Kožlan. V keramu Kožlany se vyráběly nápojové soupravy v 50. letech, které měly vlastně nahradit ty porcelánové. Byly vyvíjeny nové tvary, podíleli se na tom manželé Radovi nebo Marie Rychlíková a další. Spousta těch souprav zdobí naše stoly do dneška. Spousta maminek a babiček je mají v kredenci.
2: Výstavu Umělecká keramika na Plzeňsku v letech 1950 až 1970 můžete v Západočeském muzeu v Plzni navštívit do 6. září. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: A do Západočeského muzea v Plzni se vrátíme krátce před 11:30, kdy mu budou patřit naše plzeňské zajímavosti.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: O fotbale u Holiče, Petr Nárožný a Jiří Cízler.
2: Tak prosím, račte si hačnout, tak co to bude?
3: Ostříhat.
2: Velmi správně, tak jak to vezmeme, tady bych udělal takovou hezkou rostomlou pěšinku, tady trošku ubereme, že ano, panejo, vy ale máte porost, takovou lavičku, to je radost stříhat, nebojte se, budete spokojený, prosím, moc spokojený. Udělám vám přímo anglický trávník.
3: Ale dejte pokoj, já bych s tím něco na to.
2: Jo, tohle už jste slyšel, víte, kdo je sám sobě hrobařem?
3: Ne.
2: Ten, kdo fandí Slávy. Dobrý, co? No. Pane, to není manča. To jsou funebráci. Poslyšte, nejste vy náhodou slávista?
3: Ne.
2: Tak vidíte, já jsem to hned poznal. Na první pohled pán je inteligent, tudíž nemůže být slávista. Teda řeknu vám, vy mi to nebudete věřit, ale já slávistu poznám na první pohled. Já mám totiž na ně čuch. To byste koukali, jak já se na nich vyzádím. Já každýho odstříhám na blbečka.
3: Ale to snad...
2: Nic, trochu jsme zluftovali, že? Měl jste tam takový malej pupínek, no a šup, je pryč. Teda, kdybyste s tím šel do kosmetického salonu, tak se nedoplatíte, no a u mě to v taxe.
3: No prosím vás, dávejte pozor.
2: Pardon, já za to nemůžu.
3: Jo.
2: Já když si vzpomenu na Slávy, tak do mě vjede taková zlost, že bych vraždil.
3: No proč?
2: Podívejte se, já vám řeknu takhle. Proč ti saláti nevytvoří dudáckou kapelu? No řekněte, pane, já vám něco řeknu. U mě slávista ani není člověk. Ne, to nejsou lidi. Ať se doma ládujou knedlíkama, ale na fotbal ať nechodí.
3: No, to máte... prosím vás.
2: To nic, to byl jenom takový malý renonc.
3: Zase pupínek,
2: ale
3: ne?
2: Ale ne, trochu jsem to vzal i z kůží. No. Ale já vám řeknu, já ty kluky slavistický tak nemám rád.
3: No, ale proč mě? Mně teče krev.
2: Ale to nic, jenom kousek kůžičky to odneslo. No tak já vám ji dám na památku.
3: Ale to
2: aspoň si vždycky vzpomenete, že za to může slávista?
3: Pane, ale jak na to tak makám? Vy jste mi ustříhl kus krku.
2: Ale ne, kus jenom trošku, ale hlavička drží. To je nejdůležitější. Nebojte se, v neděli půjdete hezky na Spartu.
3: No ale co bych tam dělal, prosím vás, bez kus krku? To je prosím.
2: A co byste tam dělal? Vy se ptáte, co byste tam dělal? No koukal na ten koncert, na tu parádu. Tak moment. Nejste vy náhodou slávista?
3: Ne, to bych se neodvážil, ne.
2: Vy jste taky byl blázen, byl byste blázen, když jsou to lazaři.
3: Jau, to bolí, to mě bolí.
2: Sakra, já vám řeknu, sakra, to vaše ucho mi pořád cikáží.
3: To vidím, to cítím.
2: Nic, tady přece mám někde pitralonek, tak trošku to...
3: To
2: pálí pitralonek, správný pitralonek musí trošku pálit, je to taková malá ranka, no. To byste měl vidět pořádný sportovní úraz.
3: Malá ranka, já tam mám otvor, prosím vás. Mně už by to stačilo. Já už jsem úplně dobře ostříhaný.
2: To vás ani nesmí napadnout. Takhle oštucovaný vás přece nepustím. Ne, pane, to ne, ze salonu ne. Já jsem, prosím, profi.
3: Ano, profi jste mě několikrát. No,
2: kdyby vás takhle stříhal nějaký slávista, prosím, no tak to se nepoznáte.
3: To nic,
2: to se muselo stát, když se takhle vrtíte. Je to kousek nosu, já ho hodím do košičku, tady vám to zavážu. Pane, co to děláte? Teď vás pořežu, kam jdete? Ale počkejte, já vám chci zastřínout kotlety.
3: Ne, nikdy.
2: Sakra je pryč. No a nezaplatil. A ke všemu utekl s ručníkem. Jaký bláze, nebo co? Ježišmarja, že to byl slávista.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách plzeň.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na internetu.

0: Česku dnes pokračují maturitní zkoušky, tentokrát studenty čeká jejich ústní část, například z českého jazyka a literatury nebo z cizího jazyka. Za chvilku uslyšíte, jak to vypadá u zkoušek na gymnáziu v Plasích.
1: Tipy pro volný čas.
0: V městské knihovně v Janovicích nad Úhlavou si můžete prohlédnout výstavu obrazů z knihy Kouzelné světy autorky Daniely Štichové. Výstava potrvá do 30. května. Muzeum jízdního Plzeňska v Plovicích, které sídlí na zámku Hradiště, zve od 16 hodin na workshop s názvem Vytvuř si svůj náramek ze skleněných korálků. Na workshop je nutná rezervace a kontakty jsou uvedeny na webu muzea. V městské knihovně ve Spáleném Poříčí, tam se od 16 hodin koná akce Pohádkové čtení. V přednáškovém sále hlavní budovy Západočeského muzea v Plzni se od 18 hodin uskuteční koncert žáků oddělení klávesových nástrojů ze Základní umělecké školy Terezie Brzkové z Plzně. Vlastivědné muzeum doktora Hostaše v Klatovech zve na komentované prohlídky a výtvarnou dílnu v rámci Mezinárodního dne muzeí. Akce potrvá až do 15 hodin. Od 19 hodin se na prknech Mariánsko-Lázeňského městského divadla představí členové souboru divadla Járy Cimrmana, a to ve hře Lijavec. A co všechno se dá zažít v jedné vesnické hospůdce během přípravy hasičského plesu, to uvidíte v hudební komedii Hostinec u Maruny v podání největší české travesty show Techtle Mechtle. V městském divadle v Sokolově nabízejí hned dvě představení, a to od 16 a od 19 hodin. Tolik tipy pro volný čas, skončíme s nimi skoro 2 minuty po 9:30.

0: Víc než 89 tisíc studentů v celém Česku má za sebou písemnou část státních maturitních zkoušek. Právě dnes na některých středních školách začínají zkoušky profilové části maturity. Třeba na gymnáziu v Plasích na severním Plzeňsku, kde je i naše reportérka Julie Suchá. Přeju hezké dopoledne.
1: Také přeji dobré dopoledne. Ano, já jsem tady na chodbě gymnázia před těmi místnostmi, kde se maturuje. Paní ředitelka dala některým třídám ředitelské volno, ale některé třídy se tu normálně učí i dnes, takže o přestávkách je tu i tak docela rušno. Sedí tady i pár studentů, kteří se společně učí, ale budou maturovat v jiné dny, protože zkoušky tu budou až do pátku. Dnes ráno tu totiž měli všichni slavnostní zahájení, kde dostali výsledky didaktických testů, které psali před 2 týdny. Studenti mi většinou říkali, že se učili 2 až 3 týdny a někteří ani nemají prý velký stres z té zkoušky. Potkala jsem tu i studentky ze 3. ročníku, které se přišly na zkoušky podívat.
0: No, člověk je z toho nervózní, jenom o tom mluvíte. Kolik studentů tam dnes dělá maturitní zkoušku?
1: Dneska je to celkem 16 studentů, jsou tu rozdělené po 2 skupinkách. Jedna bude ráno, jedna odpoledne a maturuje se povinně z českého jazyka a z literatury. Potom si studenti mohli vybrat buď cizí jazyk, anebo matematiku a potom jsou tu některé volitelné předměty, jako třeba geografie, historie, fyzika nebo společenské vědy. Většina z nich prý dala přednost cizímu jazyku před matematikou, kterou považují za náročnější, ale oblíbená je tu prý i historie. Každý den tu zkouší 2 komise, o 5 členech a takovou zajímavostí je, že si mohli studenti vybrat i společenskovědní seminář, který se tu normálně vyučuje v anglickém jazyce a vyučuje ho tu rodilý mluvčí z Velké Británie a proto i celá ta zkouška, která spočívá z obhajoby seminární práce, potom se koná v angličtině. Tady ten předmět si vybralo celkem 12 studentů.
0: Ještě trochu statistiky, jakou tam měli studenti úspěšnost při maturitách loni?

0: Paní ředitelka mi říkala, že loni byli všichni úspěšní a složili tedy na první pokus. Letos při těch didaktických testech se nepodařilo splnit třem studentům z Ukrajiny, kteří tedy nesplnili ten test z českého jazyka, který byl pro ně trošku náročnější a musí ho proto potom opakovat na podzim.
1: Z gymnázia v Plasích Julie Suchá, děkujeme. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na severním Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvák kapely Slza Petr Lexa.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho

Narozeniny má dneska Karel Roden nebo zpěvačka Sandra a 18. květen 1923, to je zlaté rozhlasové datum, totiž v Praze k Belích bylo zahájeno pravidelné vysílání Československého rozhlasu. Po Velké Británii jsme tehdy byli teprve druzí v Evropě. No a určitě se o tom zmíní i rozhlasové kalendárium, které začíná už za chvilku a slovo dostane Petr Jungmann. Teď Jiří Schellinger.

0: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 18. května, svátek mají Nataši a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Budova Národního muzea v horní části Václavského náměstí v Praze byla slavnostně otevřena před 135 lety v roce 1891. Nedávno byla nádherně opravená, dnes je ostatně Mezinárodní den muzeí. Ve stejný den v roce 1891 zahájila činnost i Česká akademie věd a umění, původně zvaná Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. 18. května 1923 ve 20 hodin a 15 minut ukončila tato věta ticho v českém éteru.
3: Haló, haló, zde vysílací stanice Radiožurnálu Vekdelích u Prahy.
2: První hlasatelka Emilie Tučková zahájila pravidelné rozhlasové vysílání. Československo se díky Radiožurnálu stalo druhou evropskou zemí, kde éter ožil. Na první, jen 3 dny staré protialkoholní záchytné stanici v Československu v nemocnici v Praze u Apolináře měl přesně před 75 lety v roce 1951 legendární bojovník proti metle lidstva Jaroslav Skála poprvé práci. Prvním pacientem byl
4: maršál Malinovský,
2: sovětský námořní důstojník. Největší čirý modrý diamant na světě, Oppenheimer Blue, o váze více než 14,5 karátu, byl před 10 lety vydražen v aukční síni Christie's v Ženevě. Suma za rekordní diamant byla taky rekordní. 57,5 milionu dolarů. To je šutrák, přátelé, za skoro 1,5 miliardy korun. 75 slaví historicky první generální ředitel České televize, později i vedoucí kanceláře prezidenta republiky Václava Havla, Ivo Maté. Přejeme všechno nejlepší, vám všem krásný den, úspěšný týden.

Tak to bychom měli Modrý dým a Black Milk. Do 10. hodiny bude zpívat Václav Neckář a potom už si s dnešním dopoledním hostem budeme povídat především o cyklistice. Pokud alespoň trochu jezdíte na kole, tak si myslím, že byste si rozhovor s Václavem Ptákem neměli nechat ujít. Přejeme hezké dopoledne. Za 5 minut bude 10.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Armáda upozorňuje na cvičení v okolí Jateční ulice v Plzni. Ve středu a ve čtvrtek se tam můžou ozývat cvičné výbuchy. Mířany na severním Plzeňsku postaví nová parkovací místa na horním a dolním sídlišti. Počet zmocněnců ve vládě minulý týden vzrostl na 18. Opozice to kritizuje. A dnes čekejte zpočátku jasno, postupně přibývání oblačnosti a místy ojedinělé přehánky. Teploty do 21 stupňů. Pěkné dopoledne. Zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. Ochrana a střežení objektů jsou tématem vojenského cvičení Safeguard 2026 v Plzni. V okolí železničního mostu přes Berounku a Jateční ulice ho organizuje krajské vojenské velitelství. Hlavní část výcviku se uskuteční od středy do čtvrtka. V oblasti se budou pohybovat vojáci a vojenská technika. Součástí výcviku budou i cvičné výbuchy, dýmovnice a zvýšená hlučnost. Jak vojenské velitelství upozorňuje, nejedná se o mimořádnou událost ani ohrožení obyvatel. Cvičení je naplánované ve spolupráci se složkami IZS. Víc než 160 parkovacích stání přibude v Nýřanech na severním Plzeňsku. Město je vybuduje na dvou největších sídlištích, kde je situace s parkováním nejhorší. Do výstavby parkovacích míst Nýřany investují 29 milionů korun, říká nezávislá starostka Pavla Cajsová.
2: Nechali jsme si zpracovat vlastně studii na výstavbu parkovacích stání na sídlištích, protože tam je ta situace katastrofální na obou našich velkých sídlištích a v letošním roce budeme budovat ve čtyřech lokalitách.
0: Opozice kritizuje rostoucí počet zmocněnců ve vládě. Od minulého týdne jich je už 18.

0: Na mistrovství světa zatím nejsilnější soupeř. Češi vyzvou Švédy, kteří na posledním šampionátu získali bronz a v kádru mají přes 10 zástupců z NHL. Utkání začne ve 20 hodin a 20 minut. Devátou etapu cyklistického Žrady Itálie vyhrál Dan Jonas Vingegor. Nejlepší český reprezentant Jan Hirt dojel 19. Růžový trikot pro lídra celkového pořadí uhájil Portugalec Alfonso Elaliu.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte zpočátku jasno, postupně přibývání kupovité oblačnosti. Odpoledne bude převážně oblačné a hlavně na západě kraje a na Šumavě se objeví ojedinělé přehánky. Teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách kolem 15. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky během dne dobré, aby jo, na jedničce tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Nehoda osobního auta s tramvají se stala v Plzni v křížení ulic Pražská, Fignerova a Anglické nábřeží. Na místě je policie a probíhá tam vyšetřování. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jsou lidé, kteří tráví cestováním na kole většinu roku, někteří se účastní i nejrůznějších amatérských závodů, no a pak jsou tu ti, kteří se na kole projedou jen občas, nebo vidí cyklisty výhradně spoza volantu svého osobního vozu. Pro všechny tyto skupiny je určeno naše dnešní povídání s dopoledním hostem. Václav Pták je vášnivým cyklistou a v každé sezóně pořádá několik zajímavých cyklistických akcí. No a řeč bude nejen o nich, ale také o chování cyklistů v silničním provozu, nových cyklostezkách a cyklistickém vybavení na obyčejné výlety po kraji. Tak poslouchejte už za chvilku náš dnešní dopolední rozhovor.
1: Český rozhlas Plzeň a Stanislav Jurík.

0: 10 hodin a 11 minut. Naším dnešním dopoledním hostem je vášnivý cyklista a organizátor cykloakcí. Nejen na Plzeňsku, dostaneme se k tomu, Václav Pták. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den.
0: Hned se zeptám, kolik máte najeto letos?
1: Já to úplně tak neřeším, kolik je najeto. Já jezdím tak, aby se mi jezdil dobře, ale já nevím, něco přes 2000 třeba.
0: Přes 2000 už za letošek, letošní
1: rok. Letošek, no.
0: Dáváte přednost silničce nebo horskému kolu?
1: To je různý. Když je v lese po zimě, roztaje sníh a je tam bláto, tak spíš se snažím jezdit na silnice nebo na grevlu, protože silnice vyschnou rychlejiš než ty lesy, ale mám radši ten terén, to se musím přiznat.
0: To je lepší. Sice kilometry nabývají jaksi pomaleji, ale je to asi větší zážitek pro vás.
1: Určitě, je to větší zážitek a je to i o té technice. Ta silnice je pěkná, protože já bydlím na Plzni severu, takže tam ty silnice jsou relativně hezký, jsou pěkný asfalt a je tam málo aut a když já vyjedu tam na Liblín a na Kozojedy a tam prostě na Kacerov, tak tam opravdu těch aut moc nepotkám. Nicméně ten les je i lepší na tu relaxaci.
0: To jsme, to prostě... O víkendu skoro sousedí, to se možná potkáváme. To tomu až mimo éter. Tak raději tedy tenhle typ jízdy. Teď je poslední dobou, ty poslední roky jsou hrozně moderní elektrokola. Vídám i páry, kdy žena má elektrokolo a muž běžné kolo, bez motůrku. Vídáte to taky?
1: Myslím si, že před lety to bylo víc k vidění. Dneska je to tak, že to elektrokolo opravdu toho kopce jako odjede tomu cyklistovi a myslím si, že tyhle páry jsou spíš, když ten cyklista je výkonnější. Ale dneska už se to tak jako srovnává, aspoň to, co potkávám ty lidi, takže mají oba elektrokola. A já proti elektrokolům teda obecně nic nemám. My jsme je zařadili i do fanatika kategorii elektrokola, protože si myslím, že je to dobré pro ty lidi, kteří by normálně nevyjeli, tak na tom elektrokolo si sednou a jedou prostě ven a stráví ten půl dne, den na kole.
0: Fanatik, to je akce, kterou pořádáte a ke které se dostaneme. Není to závod, to musíme předeslat, že se jedná o akci, o takovou osvětovou akci a takovou výzvu, dá se říct. Než se k tomu dostaneme, pořád člověk jaksi se střetává s nějakými drobnými konflikty v silničním provozu mezi auty a cyklisty. Jak to vidíte vy jako cyklista? Kde dělají cyklisté největší chybu třeba v silničním provozu?
1: Já si myslím, že to je už tak jako vyhrocen mezi těma dvěma, mezi cyklistama a automobilistama. Samozřejmě cyklisté, když jedou dva, tři vedle sebe a za nima jede auto a oni ho vidí a stejně neuhnou, tak je to problém. Zase auta prostě, i když dneska už je ta nová, nevím, jestli je to vyhláška nebo dokonce zákon, že musí objíždět 1,5 metru. Někdo vás veme opravdu 30 cm a ještě vás ostříká ostříkovačema, ale úplně jako nic jste vlastně neudělali, jenom protože tam na té silnici jste. Takže jako doporučuji cyklistům, kde jsou cyklostezky, využívat je, když jede auto, uhnout se na stranu, ale je to opravdu v té České republice, bych řekl, že je to jedna z nejhorších v Evropě určitě, protože když jedete do Španělska, Itálie, do těchto zemí, tak i v tom Rakousku, teď jsme tam byli a prostě ty cyklisté, ty auta jsou ohleduplní těm cyklistům a u nás je to takový nešvar, tak je to prostě vyhrocený, ani nevím proč.
0: Cyklisté občas nevyužívají ty cyklostezky, to teda musím říct jako za sebe, když potom třeba z auta vidím člověka, který jede po krajnici po první třídě, jak si silnici první třídy a 2,5 metru od té silnice je vyasfaltovaná cyklostezka, tak to tedy mám taky opravdu husí kůži z toho, že ten člověk nebojí na tom kole, že ho někdo srazí.
1: No někdy ty cyklostezky nejsou cyklostezky, no, ale jsou to prostě, nevím úplně, jak se to přesně jmenuje, ale můžou tam vlastně inliny, můžou tam kola, můžou tam lidi na procházky, můžou tam lidi ze psama. A když ten člověk jako jede rychlejš a chce jet rychlejš, tak je to i nebezpečné na takové cyklostezce, kde se pohybují i jako chodci a kočárky a inliny. Takže někdy ty výkonnostní cyklisté jedou třeba po té silnici, ale to zase už jsou lidi, kteří si myslí, že na tom kole umí jezdit a fakt se uhnou. A podle mě není úplně šťastný si vybírat silnice první třídy, když je tady silnic druhý třídy s dobrým asfaltem docela dost, takže i když já jedu na Domažlice nebo někde autem a tam vidím cyklistu, tak si jako se zamýšlím nad tím, proč ty jede tam, když může jet úplně někde jinde.
0: Přesně tak.
1: Jo, takže je to takové prostě jistý, i někdy u těch cyklistů je to zbytečné a fakt se vystavují nebezpečí. No.
0: Člověk vidí různé otazníky, ano. Ještě se před písničkou zeptám, jak to máte s cyklotrasami, jestli máte nějakou vyloženě oblíbenou, nebo jestli jste spokojen s tím, jak ty cyklotrasy jsou tady na západě Čech značené, jestli jich je dostatek a tak dále.
1: No, já jsem zase tak trošku v tomhletom konzervativní, protože si úplně nemyslím, že je dobrý všechno asfaltovat. Jako v momentě, kdy se vyasfaltuje cesta, která je polní cesta nebo taková pěšina v lese, tak se vyasfaltuje, tak přesně se na tom stává to, že tam jedou i třeba rodiny s dětmi, ty děti jedou podstatně rychlejší, než třeba to kolo umí ovládat, protože se jim to prostě na tom asfaltu z toho kopce rozjede. A já si myslím, že prostě opravdu všechno asfaltovat je zbytečný, protože asfaltujou města, obce, lesy České republiky, všichni na to dostanou dotace, všichni asfaltujou a nemyslím si, že to je ku prospěchu té cyklistiky, protože naučit se trošku té techniky na tom hrbolatým povrchu je určitě lepší, než jezdit půjde jenom po asfaltu.
0: Moc děkuju za tenhle názor, že zasněl do éteru. Za chvilku už si budeme povídat o akci Fanatik Plzeň, o čem je, pro koho je a že to není až zas tak úplně fanatismus, to nám vysvětlí Václav Pták, náš dnešní host.

0: Povídáme si s Václavem Ptákem o cyklistice, o cyklotrasách, o tom, jaký je vztah mezi vlastně řidiči automobilů a cyklisty. Že to není nic moc, to jsme konstatovali i teď během písničky ve studiu. No a teď už se dostáváme k akci, která se jmenuje Fanatik Plzeň. Spousta lidí si myslím, že oni ví, že už oni slyšeli. Jak vlastně vznikla? Vzpomenete na historii trochu této akce?
1: Určitě, to si pamatuju, protože já, když mi bylo kolem 20, tak jsem jezdil triatlony a pak jsem jednou nějak nemohl běhat, tak mi známý říkal, tak pojď s náma Fanatika, máš na trénu na kole. Jsem nevěděl, co to je a vlastně tady se dělal asi možná, to bylo snad i 30 ročníků Fanatik, ale tam jezdilo prostě pár lidí a bylo to, tenkrát se to jmenovalo Západočeským krajem, a jezdilo to po železničních zastávkách a bylo to 340 kilometrů. Potom utek nějaký čas a my jsme jezdívali Plzeň-Jeseník, což bylo taky 340, a potom jak šel čas, tak jsme taky samozřejmě stárli a kamarádi už to nechtěli jezdit, tak jsem si vzpomněl tuhle akci, která zrovna v té době končila. Tak jsem šel za otci zakladateli a ptal jsem se jich, jestli by jim vadilo, kdyby jsme to jako přebrali a udělali jsme to trošku nějak jinak, nejenom tu jednu trasu, tu 340, ale udělali jsme to jako cyklistickou výzvu pro veřejnost, protože to je právě o tom, že pro někoho je výzva 50, pro někoho 100, pro někoho 200, pro někoho 350. Pardon, ale je to prostě ta cyklistická výzva pro veřejnost. Pojď něco, co jsi ještě neujel. Jezdíš běžně prostě 70 km, stovku si nedal, pojď si dát na Fanatikovi stovku. A tak to může jít dál. A stejně nadšen jsou ty lidi, kteří ujedou 50, jako ty, co třeba ujedou 200. A my tam máme takový jakoby motto, že ne všechny akce musí být pouze závodní, jen poměřování sil a

0: zapěhování nejlepších a nejrychlejších, ale každý výkon si zaslouží uznání. To znamená, když někdo jezdí 30 a ujede tu 50 za ten den, tak má stejnou radost a je to radost pohybu, radost toho, že něco dokázal, a nemusí to být o tom, že to je lvo 5 minut, 5 vteřin, rychlejš nebo pomalejš. Hmm.
1: To je dobrá myšlenka, to se mi líbí. Takže se vám to povedlo převzít, trošku jste změnili pravidla té akce. Ano. Není to závod na nějaké měření nebo s trasami, které jsou pevně dané, jestli to dobře chápu. Opravte mě, jestli
0: ano,
1: je to jinak.
0: Trasy jsou pevně dané. Tak. Trasy máme, rozdělujeme na silniční a pro horské kola, to znamená v terénu. Ještě do Loňska jsme to měli rozděleno, takže jsme měli 5 kategorií. Měli jsme silniční kola, horská kola, gravely, elektrokola a dokonce i koloběžky. A pro každé ty kola, nebo pro každý ten dopravní prostředek, když to tak řeknu, byly vypsány nějaké trasy. Mm-hmm. Letos jsme to sjednotili a udělali jsme jenom silniční a trasy v terénu s tím, že když se podívají zájemci na naše webové stránky, tak tam je u každé trasy doporučen, pro jaký typ toho kola to je. Mm-hmm. Jestli je to jenom pro MTBčko, protože tam jsou hodně kořeny, je to technická trasa, nebo jestli už tam může jet i na gravelu, jestli je to pro elektrokolo, jestli to může projet na koloběžce, takže třeba ty nejdelší trasy 350, 300 jsou jenom pro silniční kola, ale už třeba od těch 130 už se to dá ujet na elektrokole, nebo ty stovky, ty se dají ujet na elektrokole, ale to si každý vybere trasu, typ kola a povrch a pak se vlastně přihlásí a my mu doporučujeme. Všechno na fanektu je doporučen. Tím, že to není závod, je doporučený čas startu, je doporučený typ kola, je doporučená trasa.
1: A to je vlastně všechno. Každý si to může určit sám podle svých vlastních sil a podle svého vlastního rozvrhu.
0: Tak, což přesně tak, fajn. Protože my jako říkáme, že každý má jiné možnosti, kondici i ambice. A proto nabízíme široké spektrum těch tras podle délky, terénu a typu kola. Každý přijde, řekne si, jo, cítím se na stovku, a tak se přihlásí na 100. Někdo se cítí na 200, přihlásí se na 200.
1: To je docela fajn. No, koná se to vlastně příští měsíc, dá se říct. Ano. Je to skoro přesně za měsíc, 20. června. Máte nějak objednané počasí, se tak naivně zeptám.
0: My tak děláme 9. ročník a můžu říct, že už jsme vystřídali všechno počasí. Všechno. Od 35 stupňů do úplného slejváku. A děláme to proto v těchto dnech, protože je nejdelší čas, nejdelší den, a aby jsme vlastně měli možnost, nebo aby se měli možnost ty, co jedou ty další trasy, vrátit ještě za světla. Mm-hmm. Takže vždycky někdy kolem toho půlky června, ale od příštího roku jsme se domluvili, že to budeme dělat 2. týden v červnu, protože se křížíme z L'Etap, což je vlastně taková velká cyklistická akce v Praze, a ty silničáři by někteří jeli i rádi fanatika, ale tím, že chtí jezdit to etap, protože tam jsou úplně jiné zase podmínky a pravidla, tak nemůžou už 3 roky jet fanatika. Mm-hmm. Takže jsme se s pořadateli v Praze domluvili, oni to budou mít 3. týden a my 2. týden v červnu.
1: Jaké jsou podmínky účasti? I na to se zeptáme za chvilku. Václava Ptáka je naším hostem dnes dopoledne.

0: Fanatik Plzeň, to je akce, která se bude konat 20. června. Teď si o ní povídáme s Václavem Ptákem a trochu z toho uživatelského pohledu toho cyklisty nebo koloběžkáře, který se toho chce účastnit. Co mám udělat, když chci tu výzvu přijmout a rád bych se Fanatika zúčastnil?
1: Úplně je to hrozně jednoduchý. Jít na naše webové stránky fanatik.plzeň.cz, tam je přihláška, po rozkliku se vám balí vlastně 19 tras, vy si vyberete tu trasu, kterou chcete, předtím se můžete podívat na web, kde tu trasu, když si ji prohlédnete, tak je kudy vede, jsou tam kontrolní body, je tam popis, je tam převýšení, jsou tam důležité informace o té trase. Můžete si jakhle proklikat 2-3 trasy, pak si jedno vyberete, přihlásíte se, odešlete nám to a přijde vám zpátky instrukce, co máte, jak máte. Mm-hmm. Do 31. května, když se přihlásíte, tak je to s tím, že dostanete v rámci toho startovného funkční tričko s logem Fanatika. Pak je tam další datum 4.6., to je online, ukončení online přihlášek, ještě pořád za 350 Kč za tu levnější cenu. A pak je možnost přihlásit se až na místě právě v areálu startu a cíle, což je Šídlovecký rybník. Je to v pátek 19. od 6 do půl 8. A nebo potom v sobotu už přijít na start, podle toho zase, jak je to napsáno na webu, ten start je od 17:30 do 11 hodin dopoledne.
0: Člověk může přijít kdykoliv a odstartovat kdykoliv, to už jsme vlastně říkali.
1: Jsou tam doporučené časy, aby se na to nekumulovalo, ale když někdo přijde o půl hodiny dřív, tak určitě nic neděláme, zaregistrujeme ho a může vyjet na trasu.
0: Přestože nejste závod, tak jsou určitě takzvaní hecíři a i vy to tak trochu hecujete na webu, tady je napsáno přijmi výzvu, jdi do toho, ukaž, co v tobě je a tak dále. Tak přesto se toho asi nějací závodníci účastní. Máte třeba časomíru?
1: Máme časomíru, ale ne kvůli závodníkům, protože opravdu to není závod, není to tak, že jedou na čas, je to prostě cyklistická výška. Časomíru máme z toho důvodu, dali jsme ji asi před 3 roky, aby jsme měli přehled, kolik lidí je na trati a samozřejmě to je potom, že na konci té akce uděláme na webu tabulky, kde prostě ty závodníky srovnáme, ale je to z důvodu jenom, aby si třeba porovnali čas s tím, kdo tam jel s kamarády, protože je tato akce vhodná a docela se to začíná nabalovat i pro team building, kde vlastně firmy tam přijede 5, 6, 10 zaměstnanců některé firmy a vlastně soutěží mezi sebou, ale je to tak, že třeba jdou i jiné trasy. Ale zase se chtí porovnat jenom tak, aby třeba měli představu, za kolik se ta trasa dá ujet, za kolik ji ujeli oni. Takže ta časomíra je tam spíš z těch praktických důvodů.
0: Ten team building tam vidím jako docela přínosný i v tom, že třeba když šéf zavelí, tak teď se stavíme tady na pivko nebo na zákusek, tak prostě všichni slezou z kola a žádný čas jim neběží.
1: Tak.
0: to je docela fajn. No tak dobrá, víme tady už podrobnosti. Jaká tak bývá obvykle účast? To mě ještě zajímá.
1: No. Poslední dobou, třeba posledních 5 let, nám jezdí přes 500 lidí, což si myslím, že na současné poměry, na ty závody, kolikrát jezdí podstatně méně lidí, tak je to dobré, protože ty lidi opravdu pochopili, že tady si můžou jet vlastně předem určenou tráť bez tlaku na výkon, bez nějakého prostě srovnávání, kvůli radosti z pohybu a to přijmuj výzvu, zkus, co je v tobě. Je to spíš o té délce té tratě, aby si zkusili ujet něco, co neudělají, co běžně nejezdí.
0: Jak se mezi sebou ti lidé poznají? Jsou nějak označeni?
1: Jo, máme tam čísla, na kterých je teda čip a ty lidi samozřejmě potom vidí i, kdo kolik jede, protože mají to na tom čísle a na tom čísle jsou i průjezdné body, aby to nezapomněli, protože máme na té trase tak 3 až 5 průjezdných bodů, kde se vyfotí a kde nám potom v cíli ukáží fotky v mobilu a že tu trasu absolvovali.
0: Že tam skutečně byli.
1: Tak
0: i švindlíři se najdou, ale to nebudeme nikomu napovídat samozřejmě. Já myslím, že drtivá většina těch lidí, kteří přijmou tu výzvu, takže se toho rádi účastní v celé délce té trasy, kterou si zvolili. To je
1: přesně,
0: úplně jasné.
1: Je to na nich.
0: Vy sám pojedete?
1: Už bohužel ne, protože to nestíhám, protože tam už je tolik povinností. První ročník, takový spíš ten nultý, ten jsme jeli, protože ambasador akce byl Franta Raboň, tak jsme s ním jako objeli. My jsme jeli 180, ale on s náma jel asi jenom 60-80 kilometrů. No ale jak to čím dál tím narůstá víc lidí a přibývá povinností, tak už nemůžu odjet na celý den.
0: Tak přejeme hodně účastníků a hlavně dobré počasí, aby lidé byli i spokojeni z tohoto důvodu. A ať se Fanatik Plzeň vydaří.
1: Děkuji moc.
0: Naším hostem byl Václav Pták, ať se daří, nashledanou.
1: Nashledanou.

0: 7 minut po půl jedenácté, teď už bude řeč o naší dnešní odpolední rubrice Náš příběh. Představíme vám plzeňského genetika Františka Lošana. Zhruba před 50 lety založil oddělení lékařské genetiky v plzeňské fakultní nemocnici. Později se osamostatnil a se svými dětmi založil vlastní podnik v Plzni Černicích. Tam František Lošan i ve svých 87 letech stále pracuje. Podílí se na aktivitách v Lions klubu Plzeň City a raduje se ze svých dětí, vnoučat i pravnoučat.
1: Pro medicínu jsem se rozhodl na 11 letce na základě rozhovoru s maminkou, která se vyjádřila v tom smyslu, že by bylo dobré, aby někdo z rodiny studoval.
2: Vypráví lékař František Lošan. Po studiích v Praze se začal věnovat pediatrii a odtud byl už jen krůček ke genetice.
1: Já jsem jako pediatr přicházel do styku často s vrozenými vadami u novorozenců. Tam genetika má velkou úlohu, takže to byla taková ta příprava, kterou jsem doplnil studiem v Dánsku.
2: V roce 1977 vzniklo samostatné oddělení genetiky na odloučeném pracovišti na Denisovo nábřeží.
1: Ty začátky toho samostatného oddělení lékařské genetiky při fakultní nemocnici v Plzni jsme byli ve čtyřech, to znamená lékař, to jsem byl jmenovaný primářem já. Měl jsem jednu sestru a dvě laborantky.
2: Jak vypadala genetika před 50 lety, když jste zakládal to oddělení a jak vypadá dnes?
1: Dříve jsme dělali víceméně jenom rodokmeny, to znamená zjišťovali jsme výskyt jednotlivých onemocnění v rodině. Pak byl velký pokrok, že se dalo chromozomálním vyšetřením potvrdit některé závažnější choroby, jako Downův syndrom, Turnerův syndrom a tak dále. V současné době jsme trošku jinde a samozřejmě se to rozšiřuje na molekulárně genetické poruchy, které se vyskytují, jako je cystická fibróza a některé další.
2: Kam se posouvá genetika?
1: To, co se dělá již v současné době, je onkogenetika. Odhalujeme i některá vyšetření důležitá pro rozvoj oblasti sportu, protože můžeme u těch jednotlivců zjistit, jestli mají spíše sklony k těm výbušným sportům anebo k těm vytrvalostním sportům a také, jak je úspěšná regenerace organismu po té zátěži.
2: Vy jste jedním ze zakládajících členů plzeňského Lions Clubu.
1: Byl založen 1992.
2: Co tam děláte za hlavní aktivity a koho podporujete?
1: Podporujeme hlavně nevidomé a slabozraké prostřednictvím tyfloservisu. Je to především prodej svařeného vína, který je zdrojem našich financí, potom je to ples a pro ty nevidomé a slabozraké děláme hudební matiné, které je spojeno s pohoštěním a vyslechnou si hudbu studentů konzervatoře.
2: Máte nějaké životní krédo?
1: No, životní krédo, řekl bych, pracovitost, poctivost a humanita.
2: Další zajímavosti si můžete poslechnout dnes krátce po půl třetí. Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň.

V našem vysílání se už za chvíli podíváme do jedné obce na Domažlicku, kde se do kaple Jana Nepomuckého vloupal podivný vandal a modlit se rozhodně nepřišel. Teď nám tady ale někdo přeje, nebo chcete

0: Nové Vsi u Gdyně se do kaple Jana Nepomuckého vloupal vandal a zničil tam sochu i oltář. Byl však brzy dopaden. K překvapení všech se jednalo o kočku. Teď se po několika měsících vrátila socha zpět opravená díky restaurátorovi Jindřichu Šlechtovi a hned byla také posvěcena páterem Karlem Adamcem. Na místě natáčela Martina Sihelská.
1: U kaple Jana Nepomuckého v Nové Vsi u Gdyně jsem potkala také starostku obce, paní Šárku Kraftovou. Socha Jana Nepomuckého byla v této kapli vlastně zničena opravdu zvláštním způsobem.
2: Ano, je to tak. Sochu nám před rokem přibližně poškodila kočka, která se do kaple dostala a povedlo se jí do sochy strčit, ta spadla a poškodila se celá a poškodila vlastně i oltář. Přibližně po roce jsme si dovolili sochu vysvětit. Spolu s ní bude vysvěcen i opravený křížek u obecního úřadu.
1: A co kočka? Nedostane se zase do kapličky?
2: Proti kočkám jsme udělali opatření, bohužel jsme museli dát do kapličky síť, která teda není úplně krásná, ale aspoň zabrání vetřelcům.
3: Tady při slavnostní příležitosti, která je myslím taková důležitá a významná pro celou obec Nová Ves, protože dnes tady po delší době u kaple bude sloužena mše svatá. No a je to hlavně především proto, že budeme žehnat tu nově opravenou sochu Jana Nepomuckého uvnitř kaple a potom ten křížek u obecního úřadu.
1: Vítá všechny příchozí farář Karel Adamec.
3: Proto prosím Matku Boží, Panu Marii.
4: Podívat se ke kapličce přišla také paní Naďa Poláková.
5: Přišla jsem se podívat, protože mě to zajímá.
4: Jste ráda, že se o tu kapličku obec takhle stará nebo nějací dobrovolníci?
5: Ano, dobrovolníci, Michal Mikuš a jsme rádi, že si to vzala, že se o to stará.
4: Říká Naďa Poláková, která žije v Nové Vsi už 40 let. Martina Sihelská, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Před 11. hodinou pár slov o dnešní humoriádě začíná tradičně po zprávách v 16 hodin a dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadu herečka, výtvarnice a spisovatelka Iva Hitnerová, tak si ji nenechte ujít, no a nenechte si ujít ani naše další zprávy, teď v 11 hodin už za 3,5 minuty. Zpívat bude Roy Orbison, Pretty Woman.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Jarní mrazy a sucho letos poškodili úrodu zeleniny. Počasí zasáhlo například brambory, zelí nebo cibuly. Řidiči musí ode dneška kvůli opravám objíždět mostní estakádu u Třemošné. A dnes čekejte zpočátku jasno, postupně přibývání oblačnosti a místy ojedinělé přehánky. Teploty do 21 stupňů. Hezké dopoledne vám přeje Kateřina Jiřincová. Letošní jarní mrazy, sucho i přívalové deště poškodily místy úrodu zeleniny. Informovala o tom Zelinářská unie Čech a Moravy. Chladné počasí zasáhlo například rané brambory a zelí. Sucho pak komplikovalo růst dalších jarních plodin, hlavně cibule, košťálovin a obilí. Některé škody způsobily také bouřky a krupobytí. Celkové škody teď unie sčítá. Zelináři upozorňují, že o výsledku celé sezóny často rozhoduje jen několik dnů nepříznivého počasí a že opakované výkyvy znamenají pro pěstitele velké riziko. Mostní estakáda u Třemošné na severním Plzeňsku na hlavním tahu mezi Plzní a Mostem je ode dneška kvůli opravám zavřená. Silničáři zatím pracovali na spodní stavbě mostu, teď se ale práce přesouvají na horní část. Řidiči musí jezdit po značených objízdných trasách přes Třemošnou, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drokulová.
3: Veškerá doprava bude vedena sjezdem z hlavního tahu přes Třemošnou ulicemi Plzeňská a Americká. V Třemošné dojde současně i k částečné uzavírce na křížení silnice první třídy 27 s ulicemi Třemošenská a Zálužská, a to z důvodu výstavby nového kruhového objezdu na hlavním tahu soukromým investorem.
2: Uzavírka potrvá do 30. srpna. Krajský soud v Plzni dnes odpoledne rozhodne o vydání Marly Svenny Liebichové do Německa. Odsouzená německá pravicová extrémistka byla zatčená českou policií začátkem dubna v Aši, poté co nenastoupila do německé věznice.
4: Liebichová byla původně v Německu odsouzená jako muž Sven Liebich, který si ale úředně změnil pohlaví na ženu. Rok a půl dlouhý trest za štvaní lidu, pomluvy a urážky si měla Liebichová odsedět v ženské věznici v Saské Kamenici. Tam ale nenastoupila. Po dopadení českou policií tak nastoupila do věznice na Plzeňských Borech. Z Plzně Zuzana Waldmanová, Český rozhlas. Sport.
2: Gymnasté z Ruska a Běloruska můžou s okamžitou platností startovat v mezinárodních soutěžích bez jakýchkoliv omezení. Rozhodl o tom výkonný výbor Světové federace na zasedání v Egyptě. Federace zakázala ruským a běloruským gymnastům startovat v roce 2020.

0: Dobré, aby jo, na jedničce tady mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Pomalu jedoucí vozidlo údržby omezuje provoz na dálnici D5 mezi kilometry 80 až 67 ve směru na Prahu. Jeden pruh je tam uzavřený, projíždějte opatrně a s omezením počítejte na dálnici D5 například i mezi kilometry 143 až 141 ve směru na Plzeň. I tam projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Napadlo by vás, že slova traktor a atrakce mají stejný základ? Detaily za chvilku připojí jazykovědkyně Helena Chýlová, se kterou probereme i původ vzniku slova moped. Počkejte si na nový jazykový koutek.
1: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Jazykový koutek.
1: Ano, je tu další setkání s jazykovědkyní. U mikrofonu ji vítá Vladimír Šťovíček.
2: Znáte původ slov traktor a moped? V této oblasti nám přišla poradit Helena Chýlová. Dobrý den.
3: Dobrý den. Úvodem musím přiznat, že téma dnešního jazykového koutku vzniklo v diskusi se studenty. Zjistili jsme společně, že pojmenování traktor pochází z latinského slova trahere, což v překladu znamená táhnout, vléct nebo vytahovat. Z tohoto základu se pak vyvinulo latinské traktor označující tahač. Do češtiny se slovo dostalo přes mezinárodní technický výraz traktor, vzniklý zhruba v polovině 19. století v angličtině. No a stejný latinský základ najdeme i ve slovech jako trakce, nebo, a to mě zaujalo, atrakce, neboť i ta má přitáhnout naši pozornost.
2: Pro mě je nejznámější traktor český Zetor. Už tam vidím část Tor, ale proč to
3: Značka traktoru Zetor byla vymyšlena v roce 1946 v brněnské zbrojovce. A hláska Z je označení pro výrobce, tedy zbrojovku.
2: A ještě jsme na začátku slibovali výklad původu slova moped.
3: Slovo moped vzniklo v 50. letech minulého století v němčině jako zkratkové slovo a z němčiny se rozšířilo do evropských jazyků. Zdrojovými slovy byly motor a velociped. Moped je tedy motorový velociped.
2: Dodává v závěru Helena Chýlová. Děkujeme, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: No a další náměty nám můžete poslat na adresu info@pl.rozhlas.cz.

Máme 2 minuty po 4:12 a už za chvilku jsou tu plzeňské zajímavosti. Dneska nás zavedou do největšího muzea v Plzeňském kraji. I proto, že je dneska Den muzeí.

Sportovní minuty. Zajímají vás výsledky a výkony týmů a sportovců z Plzeňského a Karlovarského kraje? Poslouchejte Sportovní minuty. Souhrn víkendového sportovního dění na západě Čech očima Vladislava Janouškovce. Sportovní minuty. Každé pondělí po 15. hodině. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Plzeňské zajímavosti.
1: Je Mezinárodní den muzeí a my se při té příležitosti podíváme do největšího muzea v Plzeňském kraji. Hádáte správně, je to Záporočeské muzeum v Plzni. Pyšní se například unikátní plzeňskou městskou zbrojnicí, největší dochovanou historickou městskou zbrojnicí v celé Evropě. V muzejní knihovně uchovává cenné prvotisky. Impozantní hlavní budova muzea se nachází v Kopeckého sadech.
2: Tady je více než 1000 m² výstavní plochy, kde jsou teda expozice a stálé výstavy. Máme ještě další pobočky, zmíním v Plzni Muzeum loutek, Národopisné muzeum Plzeňska, Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, ale patří pod nás i třeba Vodní Hamr Dobřív a nebo Muzeum v Rokycanech.
3: Západočeské muzeum v Plzni nám představuje jeho ředitel Jiří Orna. Ve které expozici se nacházíme právě teď?
2: Je to expozice moderní, nadčasová, pohledy do minulosti plzeňského kraje.
3: Na co sem návštěvníka nalákáte? Konkrétně sem do této expozice.
2: Tak tady vidíme naší Venuši. Asi každý v České republice zná věstonickou Venuši, tak my máme svoji Venuši, která je mladší, hubenější, je z Vochova, takže ji říkáme Vochovská Venuše. Určitě je to jeden z taháků této expozice.
3: A jak starý tahák to je?
2: Je to hodně starý tahák. Ta figurka pochází z kultury s vypíchanou keramikou, takže se bavíme o období zhruba 6-7 tisíc let od současnosti.
4: Mně se tady líbí, protože tady je hodně všeho a můžeme se tady kouknout, co bylo v pravěku.
5: Mně se to líbí ty kostry, že to mají pravý lidský kosti a je to tu jako celkem dobrý.
6: A vidíte tady meč, vidíte tady hroty šipek z luku, hrot oštěpu, to znamená, že to byl i bojovník.
3: Muzeum spravuje přibližně 2 miliony sbírkových předmětů. Jak velký zlomek z nich můžeme vidět v expozicích?
2: Je to taková ta pověstná špička ledovce. V expozicích máme

0: řeknu, nižší tisíce předmětů, takže opravdu je to malý zlomeček z toho, co v tom muzeu je.
1: Kde muzejní sbírky uchováváte?
0: Máme celou řadu depozitářů, prakticky po celém území Plzeňského kraje. Samozřejmě ty sbírky se neustále rozšiřují, takže řešíme i to, jak získat nové depozitární prostory, které splňují ty současné trendy a potřeby uložení těch sbírkových předmětů.
1: I tyhle zvuky se ozývají v Západočeském muzeu v Plzni.
0: Ano, aktuálně tady probíhá instalace výstavy, to vypadá spíš jako v dílně, než jako v muzejní výstavě. Myslím si, že by posluchači byli překvapeni, jak rychle dokážeme z té dílny udělat tu výstavu, kterou oni potom vidí.
1: Jak rychle?
0: Standardně ty výstavy se instalují tak 14 dnů.
1: Mohl byste v krátkosti popsat, jak taková výstava vzniká?
0: Na začátku nějaký nápad, který za mě vždycky je skvělé, když vychází z nějaké odborné nebo vědecko-výzkumné činnosti. Kurátor se věnuje nějakému tématu a řekne si, hele, to je skvělý téma, ke kterému máme spousta věcí, které můžeme vystavit, a vznikne scénář. Pak se realizuje ta výstava a pak je ta výstava samotná otevřená. No. A samozřejmě to proces mnohdy na několik let od toho nápadu po tu finální realizaci.
1: Z mého pohledu musí být například náročné vybrat z 2 milionů sbírkových předmětů právě ty, které potřebujete a které byste rádi ukázali.
0: Dneska ty výstavy by neměly být o tom, vybereme to nejvzácnější, ale vybereme předměty, které nám umožní vyprávět příběh a zasadit ten předmět do té iluze toho původního kontextu.
1: Když se vrátíme zpátky v čase, jak se vyvíjel osud Západočeského muzea od jeho vzniku?
0: Rokem vzniku Západočeského muzea je rok 1878, kdy vzniklo obecní muzeum pro Plzeň a západní Čechy. Samotné Západočeské muzeum v Plzni vzniká v roce 1948 sloučením Historického muzea, Západočeského umělecko-průmyslového muzea a Národopisného muzea Plzeňska. A od toho roku 1948 se tedy neustále rozrůstá o další pobočky, takže už jsme se opravdu dostali zcela určitě mezi 5 největších muzeí České republiky a v Plzeňském kraji jsme bezkonkurenčně největší.
1: Západočeské muzeum v Plzni je jednou z nejvýznamnějších institucí svého druhu v České republice a nejenom díky svému sbírkovému fondu i jednou z největších. Z Plzně Soňa Weitzenbachrová, Český rozhlas.
2: A stejně jako naše rozhlasové muzeum, také Západočeské muzeum v Plzni se v pátek připojí k Plzeňské muzejní noci a nabídne volný vstup do svých expozic.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Hokejoví fanoušci celého světa jsou v pozoru, probíhá mistrovství světa, po výhře nad Dánskem a prohře se Slovinskem nastoupí dneska čeští hokejisté na mistrovství světa proti Švédsku. Znovu je čeká večerní duel, právě zvyknout si na pozdní návraty ze zápasů je pro národní tým hodně nepříjemné.
1: Nic moc upřímně, ale myslím si, že hodně z nás je na to zvyklý, tady na ten nějaký režim vždycky v té sezóně, ne i v ten playoff, prostě to, už se tak nějak jako s tím zžítí a už s tím umíme pracovat.
2: Říká Michal Kovařčík, hráči po zápasech večeřeli pokaždé až po půlnoci a do postele se dostali až kolem 2 hodiny ráno. Tomu museli uspůsobit i dosud jediný volný den bez utkání.
3: Trošku ponocovat, protože dobrým to myslím, protože tím, že se hraje 20-20, nejsme na to úplně zvyklí, tak se snažím chodit spát až kolem půlnoci, aby jsem ráno trošku spal díl a pro mě to bylo trošku příjemnější.
2: Vysvětluje Jiří Černoch. Hráči spolu tráví čas jak na trénincích, tak na taktických poradách a taky ve volných chvílích.
4: Jdeme se projít třeba s klukama prostě kolem hotelu aspoň, trošku na čerstvý vzduch a prostě snažíme se hlavně ty sociální sítě hodně limitovat, protože samozřejmě víme, co nás tam čeká na těch sociálních sítích, že to není nic hezkýho.
2: Uvědomuje si Jan Mandát, že po prohře se Slovinskem by si o sobě čeští hráči na sociálních sítích nepřečetli příliš pozitivních reakcí a tak je raději vůbec nečtou. A to ani na pokojích.
3: S Ondrou Beránkem rádi luštíme křížovky, takže většinou chvíli kouknu na telefon, pak zaluštíme křížovky, normálně klasický, musím si vzpomenout švédský křížovky, je to tak? Že tam máte vždycky něco ve čtverečku, vyplníte vlastně a navazuje vám to různě. Je to taková dobrá činnost, že člověk nemusí třeba koukat jenom do telefonu nebo do tabletu a je to fajn, úplně nějak se nepředháníme, ale samozřejmě někdy si poradíme třeba.
2: Popisuje Jiří Černoch spolupráci s Ondřejem Beránkem při luštění křížovek. Jestli si karlovarští útočníci poradí i na ledě, se dozvíme z utkání proti Švédsku, které začne ve 20 hodin a 20 minut. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede prozrat tou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce.

Se po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

dnešních babských radách připomeneme, že zdánlivě obyčejná syrovátka zvládne povzbudit tělo, pohladit žaludek i proměnit obyčejnou kaši v letní dobrotu. Už za chvilku jsou babské rady tady, předtím legendární duet Paula Simona a Arta Garfunkla.

0: Babské rady.
1: Syrovátka se dokáže zasloužit o stabilizaci hladiny cukru v krvi. Doporučeno je pití syrovátky před jídlem. Syrovátka totiž obsahuje kvalitní bílkoviny, vitamín skupiny B i minerály, jako jsou vápník, draslík a fosfor. Syrovátkový protein je jeden z nejrychleji vstřebatelných zdrojů bílkovin, ideální po silovém tréninku nebo náročné fyzické námaze pro regeneraci svalů. V historii byla syrovátka používána ke zkrášlovacím procedurám v lázních. Přidáním do koupele pomáhá s kožními problémy. Bývá rovněž součástí krémů, vlasových balzámů i šamponů. Doslova o ní naše babičky říkaly, že dokáže čistit krev i to, že je balzámem na žaludek. Když ji vychladíte, získáte ideální osvěžení v horkých dnech. Syrovátku lze též rozmixovat s ovocem. Například kombinace banánu a medu je perfektní. Přidává se do ovesných kaší i do domácího pečiva, kterému dodá lehce na kyslou chuť.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

K reklamě na ticho se výborně hodí pozvánka na dnešní noční linku, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadů českého, potažmo československého rozhlasu. Jaké pořady patří k vašim oblíbeným a dovedete si představit, že by rozhlas přestal vysílat? Témata noční linky dnes po 23. hodině s moderátorkou Janou Chládkovou. Teď už se blížíme k poledni, za 4,5 minuty bude 12 hodin a přineseme polední zprávy a taky písničky pro vás. Hezký poslech.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Do letošního 30. ročníku soutěže Vesnice roku Plzeňského kraje se přihlásilo 22 obcí. Lidé ze 4. plzeňského obvodu mohou navrhovat další stanoviště pro sdílená elektrokola. Hokejová reprezentace vyzve na mistrovství světa Švédsko. Čekejte jasno, postupně přibývání oblačnosti, místy přehánky a teploty do 21 stupňů. Pěkné poledne přeje Štěpánka Zíková. Členové krajské hodnotitelské komise soutěže Vesnice roku Plzeňského kraje vyjíždějí do prvních obcí. Do letošního ročníku se jich přihlásilo 22, tedy výrazně víc než v minulosti. Vůbec poprvé se o jednu ze stuh budou ucházet například Zbiroch, Nepomuk, Dnešice nebo Bdeněves. Co všechno budou komisaři během návštěv obcí hodnotit, přibližuje jedna z členek Lenka Šmejkalová.
2: Zkoumáme spolkový život, společenský život, péči o děti, mládež, spolupráci obce a zemědělských subjektů, péči o zeleň, životní prostředí. Hledíme na kroniku, knihovnu, kvalitní květinovou výzdobu, další věci, které se v soutěži sledují.
0: Čtvrtý plzeňský obvod chce rozšířit sítě sdílených elektrokol. Nová odstavná místa by mohla vzniknout v Újezdě a Červeném Hrádku. Kam případně umístit další stanoviště, mohou lidé navrhovat na facebookovém profilu obvodu, pokračuje starosta Tomáš Soupuk z hnutí ANO.
3: Naši obyvatelé velmi často využívají sdílená kola, a to zejména v oblasti Újezda a Červeného Hrádku. Oslovili jsme proto veřejnost, aby nám pomohla vytipovat vhodné lokality ideálně v blízkosti zastávek MHD, aby půjčování dávalo co největší smysl. Tuto chvíli už několik podnětů máme a předáme je zprávě veřejného statku města Plzně.
0: Bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri dnes znovu vypovídá u soudu. Obžalovaný je ze znásilnění tehdy 17-leté dívky. Feri dnes u obvodního soudu pro Prahu 3 znovu vinu odmítl. Rozporuje například, kde se událost měla stát nebo že se mu dívka následně vyhýbala. Dominik Feri si aktuálně za další 2 znásilnění a jeden pokus o něj odpikává 3letý trest ve věznici v Teplicích. Český rozhlas dnes slaví 103. narozeniny. Pravidelné rozhlasové vysílání začalo 18. května 1923 ve 8:45 večer. Pracovníci tehdy ještě soukromé společnosti Radiožurnál vysílali ze stanu na letišti v pražských Belích. První vysílání trvalo hodinu. Šlo o koncert vážné hudby. Pravidelné vysílání zahájila Emilie Tučková, která do společnosti nastoupila jako korespondentka, účetní a pokladní.
4: Haló, haló, ze vysílací stanice Radiožurnálu ve Kbelích u Prahy. Vysíláme na vlně 1150 metrů.
0: Po začátcích vysílání ze stanu se společnost několikrát stěhovala. V budově na Vinohradech, kde je rozhlas dosud, se Radiožurnál usídlil až o 10 let později. Československo se v roce 1923 stalo druhou evropskou zemí, která měla rozhlasové vysílání. Několika měsíční náskok měla pouze britská BBC. Sport. Čeští hokejisté nastoupí na světovém šampionátu proti Švédsku.

0: Západě kraje a na Šumavě se objeví ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů a na horách 13 až 16. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky zpočátku mírně nepříznivé, postupně dobré a bio na jedničce, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 ve směru na Rozvadov pozor na porouchané auto, kilometr 87 u Plzně Sulkova. Jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
2: Do poledních písniček přišlo určitě celá řada písemných gratulací a vím, že se přidají i telefonáty 221 554 222. Právě začínáme a tak vám přeju příjemný poslech teď těsně popoledni. Dobrou chuť k obědu, u mikrofonu je Stanislav Jurík.

0: Jako první telefonát dnes z Nepomucka paní Jindra. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla písničku pro moji sestru. Moment, já vytáhnu rádio.
0: Aha, vás tam trošku plete vysílání. No tak řekněte jméno sestry, co slaví a tak dále. Povídejte.
1: Jo, tak milá Jituš, tvým dnešním narozeninám ti přeji hodně zdraví, štěstí, radosti z vnuček, pohody, cestovních zážitků a také zahrádky úspěchů. Teď mi si ten dnešní den užij a to ti přeji sestry Hana a Jindra s rodinami. Já vám moc děkuji za zahrání a hezký den.
0: Díky, písnička pro kočku je tady. Naschledanou.
1: Díky. Naschledanou.

A už je to první písemné přání v dnešním pořadu. Dobrý den, prosíme zahrát manželům Štuksovým, kteří oba slaví 88. narozeniny. První pevné zdraví a bezproblémový život přejí přátelé a zároveň děkují za příjemné posezení u Havránků.

0: Další telefonát je z Přeštic od pana Standy. Dobrý den.
1: Dobrý den, já bych chtěl nechat zahrát milované manželce, jejím půlkulatinám a přejeme jí hodně zdraví, hodně štěstí, hlavně to zdraví a přeji to mami, děti, Standa a Luša s partnerem, Verča s partnerkou, vnoučata a já manžel. Tak. Děkuju moc, nashledanou.
0: Taky děkujeme, ještě se naloučíme, Stando, dlužíte nám křestní jméno oslavenkyně aspoň. Komu hrajeme?
1: Ludmila.
0: Výborně, tak
1: Ludmila,
0: Ludmile, všechno nejlepší, mějte Ludmilka. Se krásně, nashledanou.
1: Nashledanou.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

Pokračují písničky pro vás z Českého rozhlasu Plzeň s datem 18. května a my jdeme k další gratulaci. Zdravím Český rozhlas Plzeň a prosím o písničku pro moji manželku paní Jarku Kleisnerovou, která dnes 18. slaví narozeniny. Milá Jaruš, přeji ti především hodně zdraví, štěstí a spokojenosti, ať máš život jako sen, užíváš si každý den, od starostí žádné vrásky a v každé chvíli mnoho lásky. To ti přeje manžel Jirka a prosí o písničku v podání Petra Poláčka Srdce prodávám. Moc děkuji a naslyšenou. Tak my taky děkujeme a tady je písnička. Gratulujeme k narozeninám.

0: No a teď budeme hrát Petra Spáleného, to protože si ho přeje paní Mirka. Zdravím vás, dobrý den.
1: Krásný den, pane Stando. Přeju vám, všem rozhlasákům a všem věrným posluchačům. Já jsem v sobotu byla na těch dnech otevřených dveří, v neděli jsem zahrála, ale jak říkám, rozpovídala jsem se s mladým a úplně jsem zapomněla, co jsem chtěla. Já jsem chtěla moc pozdravit pana Jarouška Kopejtka a vzpomínala jsem na ty dny, kdy tam byl, vždycky se zúčastnil, i jsme se vyfotili, popovídali jsme, takže jsem taky na něj vzpomněla a chtěla jsem mu nechat zahrát a já jsem zapomněla.
0: No, dobrá, to tak to stává, napravíme, prostě to napravíme.
1: Napravíme to. Všechny pozdravuju, kamarády, kamarádky, všechny věrný posluchače a všem přeju krásný den.
0: Dobrá.
1: A panu Jarouškovi přeju taky všechno nejlepší a krásné dny další.
0: A já vám děkuji za zavolání, jsem rád, že jste se dneska nezakecala s mladým, tak se mějte hezky.
1: Ale jo, taky.
0: Na shledanou.
1: Dobrý to bylo, dobrý.

už je to další vzkaz. Dneska slaví své 94. narozeniny pan Karel Anděl z Plzně Doubravky. Touto cestou mu posíláme tu největší náruč lásky a přání pevného zdraví, neutuchajícího životního elánu a stále tak dobré nálady, jako má doposud. Všechno nejlepší přeje dcera Marcela s rodinou.

0: A teď už budeme hrát podle paní Jarmily z Plzně, která se dovolala. Dobrý den.
1: Dobrý den. Krásný den přeji všem v rozhlase a všem poslouchajícím. Já bych pogratulovat dnes své švagrové, Božence Šlachtové z Litovle u Olomouce písničkou. Přeji všechno, jen to nejlepší, zdraví, štěstí, pohodu a klid. To jí přeje jí prostě sestřenice Jarmila.
0: Dobře, taky děkujeme za zavolání a mějte se hezky.
1: Ano.
0: Naschledanou.
1: Tak mi

nestála. Vstupenky už na vás čekají na recepci rozhlasové budovy na Plzeňském náměstí Míru. A na koho se můžete těšit tentokrát? Mluvit se bude o komiksu, plakátech nebo třeba o karikaturách. Našimi hosty budou kreslíři a ilustrátoři Štěpán Mareš a Vojtěch Jurík. Aby řeč nestála. 19. května od 18 hodin. Těšíme se na vás. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

Slovenská skupina Elán a Človečina. Další písemný vzkaz do dnešního pořadu přišel mailem, a to od paní Sylvie. Dnes má 64. narozeniny německá zpěvačka Sandra. Je známá z 80. a 90. let a u nás je docela oblíbená. Navíc 6. prosince bude mít v Praze koncert ve Fóru Karlín. Tak ráda bych si poslechla její písničku Hiroshima a poslala ji všem Natašám k svátku, napsala Sylvie. Tak si vzpomeneme na tuhle písničku, která z repertoáru Sandry není příliš známá.

0: Posloucháte písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň. Paní Míla z Plzně teď má jeden opravdu mimořádný a neobvyklý vzkaz do vysílání. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás a všechny posluchače.
0: Vy byste chtěla poděkovat.
1: Moc poděkovat. Servismenů jedné nejmenované firmy v Plzni, kteří se zabývají plynovými zařízeními, kteří u nás dělali svoje, vlastně měnili nám topení zkrátka. A vyskytla se taková záležitost, která nese se odkladu a oni okamžitě a střelbitě tedy přiběhli, všechno opravili bez nějak a byli absolutně tedy profesionální, milí a vstřícní, což se dneska u firem nevidí. Takže já děkuji všem zaměstnancům této firmy, kterou nesmím jmenovat, ale všichni chodí v zeleným. Takže ještě jednou děkuji i té firmě. Dobře. A děkuji tady panu redaktorovi za zahrání.
0: Ano.
1: Písničky, která tedy myslím s tím velmi, velmi souvisí.
0: Ano, vybrali jsme velmi typickou. Díky, mějte se hezky.
1: Mějte se
0: to všechno dobře dopadne. Taky, nashledanou. Tak to byla paní Míla. Zahrajeme plyn už sicí z trouby ven, je to typické, jak paní Míla řekla. No a písničky pro vás tím končí a budou tady zase zítra popoledni. Stanislav Julík vám přeje hezký den. Naslyšenou.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: První příznaky Alzheimerovy choroby odhaluje nová aplikace Západočeské univerzity v Plzni. Mířany na severním Plzeňsku postaví nová parkovací místa na horním a dolním sídlišti. Čekejte jasno, postupně přibývání oblačnosti, místy přehánky a teploty do 21 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Kybernetici ze Západočeské univerzity v Plzni vytvořili aplikaci k odhalení Alzheimerovy choroby. Program díky hlasovému a paměťovému testu rozpozná první příznaky onemocnění. Test si mohou lidé vyzkoušet online na webu Fakulty aplikovaných věd, doplňuje mluvčí univerzity Andrea Čandová.
2: Test v aplikaci se skládá z 10 jednoduchých otázek, je tam zapamatovávání si obrázků, slov, jejich vyjmenovávání, předčítání a proto je dobré, aby si každý, kdo si aplikaci otevře, na odpovědi na otázky vyhradil čas i klid. Systém pak po dokončení odpovědi okamžitě zpracuje a obratem poskytne výsledek.
0: Výsledky je pak možné konzultovat s odborníky na Dně kognitivního zdraví na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity, který bude 28. května. Více než 160 parkovacích stání přibyde v Mířanech na severním Plzeňsku. Město je vybuduje na dvou největších sídlištích, kde je situace s parkováním nejhorší. Do výstavby parkovacích míst Mířany investují 29 milionů korun, říká nezávislá starostka Pavlína Cajsová.
3: Nechali jsme si zpracovat vlastně studii na výstavbu parkovacích stání na sídlištích, protože tam je ta situace katastrofální na obou našich velkých sídlištích a v letošním roce budeme budovat ve čtyřech lokalitách.
0: Divadlo Jekátila v Plzni získalo licenci na uvedení muzikálu Phantom opery skladatele Andrew Lloyd Webbera. Jak informovala mluvčí divadla Martina Drbušková, jeden z nejslavnějších muzikálových titulů světa uvede muzikálový soubor na nové scéně na začátku sezony 2027-28. Přípravy ale začnou už v nadcházející sezóně. Některým žákům posledních ročníků středních škol a gymnázií dnes začínají ústní maturity. Přesné termíny si určují ředitelé škol až do 10. června. Maturanti mají dvě povinné zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka. Výsledné známky nejvíce ovlivňuje profilová část, tedy ústní a další školní zkoušky. Z těch se skládá výsledná známka na maturitní vysvědčení, vysvětluje předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.
4: A co se týče třeba českého jazyka, tak z českého jazyka se může psát písemná práce i ústní zkouška a je to na rozhodnutí ředitele školy, jak ten poměr si stanoví. U nás je to 40% písemná práce a 60% ústní zkouška. Sport.
0: Zemřel bývalý fotbalový brankář Anton Schweilen, bylo mu 88 let. V roce 1964 získal na olympijských hrách v Tokiu s československým týmem stříbro. O jeho úmrtí informuje Slovenský fotbalový svaz na svém webu. Počasí. Odpoledne bude převážně oblačné, hlavně na západě kraje a na Šumavě se objeví přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Povane slabý, proměnlivý vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Mostní estakáda u Třemošné na severním Plzeňsku na hlavním tahu mezi Plzní a Mostem je uzavřená. Řidiči musí jezdit po značených objízdných trasách přes Třemošnou. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host. A tím hostem je zpěvák kapely Slza Petr Lexa. Nicméně zpěvák už 12-13 let, ale vypadalo to původně na herectví.
1: Vypadalo. No takhle, rodiče nevěděli, co se mnou. Věděli, že to bude asi něco jako uměleckýho. Já jsem maloval, možná jsem i trošku zpíval, tak jako spíš jsem tak skřehotal něco. A dělal jsem různý takový jako divadýlka doma, takže oni nějak jako usoudili z toho, že by herectví byla správná volba, tak mě dali do dramaťáku. Třeba v 6 letech už. A to bylo jediné, co zabralo. Sporty nezabrali, to vůbec. Tam jsem se nevybil ani náhodou, když jsem přeběhl 20krát hřiště fotbalový, tak to nepomohlo, ale dramaťák tehdy zabral na hyperaktivní dítě. Tak jsem skončil v divadle a tam jsem nějak jako rost vlastně až do, asi možná do mých 18, kdy jsem měl poslední představení, tak jsem vlastně vyrůstal v divadle a možná i skrz to divadlo jsem se dostal k tomu zpěvu, tak nějak jako oklikou, ale od jakživa jsem myslel, že budu jenom hrát, no. Nebo točit.
0: A po celou tu dobu jste z toho uměleckého směru neodešel? Nebyla tam třeba nějak lékař?
1: Vůbec.
0: Veterinář, já nevím, jiné profese?
1: Jazyky. To jako není úplně tak vzdálený od toho uměleckého, ale jazyky, já jsem studoval jazyky na Gimplu, já jsem dělal španělský Gimpl, takže já ani nemám českou maturitu, já mám španělskou, mám bačidirá, tady je Španěl, takže já mám španělskou maturitu, dělal jsem angličtinu, pak jsem s tím šel i na vejšku, kterou jsem kvůli kapele právě přerušil a už to bude hodně let, ale od té doby si říkám, že si to někdy dodělám. Pochybuju o tom silně, nebo začínám o tom čím dál víc pochybovat, ale dodělal jsem 2 roky. Na filozofické fakultě jazyky, takže jsem měl takový zadní vrátka, že možná to bude angličtina, španělština, čím se budu živit. Nějak, nevím, jestli

0: překladatel nebo jakkoliv, ale naštěstí to dopadlo s tou hudbou, no.
1: Když ještě zůstaneme, ale přeci jenom u toho herectví, tak je pravdou, že jste byl nebo měl roli i na scéně divadla v Českém Krumlově s otáčivým hledištěm?
0: Ano, ano. Já jsem právě v těch 6 letech začal dělat divadlo, dramaťák. A tam tehdy, když jsem tam chodil třeba 2 roky, tak tam přišel nějaký režisér z Jihočeského divadla, hledal pro nějakou roli do Jihočeského divadla v Českých Budějovicích nějakého malého kluka. A tehdy hledala roli, to byla nějaká hra Husák útočí, jako Gustav Husák, to byla komunistická hra taková, který jsem vůbec nemohl rozumět, mě bylo fakt 7-8. A hledali, to byla taková jako komedie černá, a hledali tam postavu chodícího psa a měli kostým a potřebovali do toho hrát dítě, protože dospělý by se do toho nevešel. A pamatuju, že tam přišel režisér a říká, ať těm všem těm dětem, ať udělají psa. A všichni jako chodili po 4 a štikali a já jsem jediný udělal buldoka, který stojí na 2 a chodí tam jako takový sekuriťák. To se režisérovi strašně líbilo, tak mě obsadil tehdy jako psa mluvícího v kostýmu. No a vlastně potom jako díky tím, že jsem se tam tak nějak jako zaběhnul v tom divadle, tak mě pak obsazovali dál a dál. A až jsem se jako skrz to dostal do toho Krumlova, kde jsem hrál ve všech možných inscenacích, činohrách, co tam byly. Hrál jsem malýho D'Artagnana ve 3 mušketýrech, než Vidost. Hrál jsem v Jindřichovi, já už nevím, co to bylo za hry, ale asi 5-6 her, takhle jako každý léto jsem to měl jako brigádu, až do mých 18 a no bylo to krásný.
1: A kdy do toho přišel ten zpěv, protože vy jste i jedním z finalistů soutěže Hlas Československa a dvojnásobným účastníkem soutěže Česko hledá Československá superstar, tak.
0: Asi no. No,
1: tak
0: účastníkem.
1: Kdy se zrodil ten nápad, ta touha nebýt tedy hercem, ale být zpěvákem, nebo jste to chtěl zkombinovat?
0: Já vlastně nevím, jestli jsem nad tím vůbec nikdy přemýšlel, že bych zpíval, ale když mi bylo 16, tak jsem se zamiloval do nějaký holky, která hrála na kytaru a zbožňovala zpěváky, tak já jsem prostě si řekl, Já ji musím dostat na zpěv, já ji musím dostat na to, že budu zpívat. Takže jsem se naučil jí oblíbenou písničku, tady jsem za ní přijel na sídliště, kde bydlela, řekl jsem jí, přinesla kytaru a řekni, zahraj tu svoji oblíbenou. Tak zašla hrát a já jsem do toho začal zpívat a ona mě pak dala košem, jo? Ale jako aspoň díky tomu jsem zjistil, že mám rád zpěv a začal jsem zpívat a nějak jsem jako asi v tom našel takový zalíbení, že jsem si řekl, že prostě, že něco jako dokážu v tom zpěvu, takže jsem pak zkoušel logicky přes ty soutěže, protože je to taková jako nejsnažší v uvozovkách cesta, když to dobře dopadne, což jako pro většinu i těch finalistů, jak jsou to jednotky, pro který to nějak jako dopadlo dobře a který se udrželi doteďka, ale no, byl jsem superstar, tam jsem se nedostal asi možná ani přes 2. kolo, s těma lidma, který tam byli tehdy v porotě, jsme vlastně teď kamarádi a kolegové, což je vtipný, jakože z té hudební branže. A v Hlasu Československa tam jsem ani nebyl finalista, podle mě jsem byl v top 24.
1: No, tak no. Uděláme střih a zamíříme rovnou ke kapele Slza, protože ta úspěšná je, na rozdíl od těchto začátku. Za malou chvíli budeme pokračovat v povídání dál. Naším hostem je Petr Lexa.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: čase být.
1: Společnost vám dělá Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Petr Lexa z kapely Slza, která existuje 13 let, ale hraje 12 let a zakládali jste ji před 13 lety. Čí to byl nápad?
2: Kolegy Lukáše, kytaristy, ten hledal zpěváka a pro svůj jako měl vymyšlený projekt nebo chtěl založit kapelu. A vím, že dlouho hledal, nevím, jak dlouho předtím, protože když našel mě, tak jsme si v podstatě týden na to plácli, takže nevím, jaký byl ten proces předtím, ale já jsem tehdy točil covery zahraničních písniček na YouTube a jsem měl svůj YouTubeový kanál, tam jsem se snažil něco tvořit a jeho nějak zaujal jeden z těch coverů. Tehdy jsem zpíval písničku Say Something, pamatuju od kapely A Great Big World s Christinou Aguilerou, takový duet. Tak toho bavilo, ozval se mi, tehdy na Facebooku mi napsal zprávu. Spojili jsme se a týden na to jsme se potkali, plácli jsme se na to a to bylo právě v březnu 2013.
1: Takže jak jste sám zpíval duet? S někým jste zpíval duet?
2: No, oni to původně totiž naspívali, mám pocit, sami a pak přizvali Aguileru a vydali jako druhou verzi, takže jsem zpíval tu původní.
1: Rozumím, no. Takže takhle vás objevil a název Slza v sobě vlastně nese tak jako pozitivní i negativní, nebo především jako negativní, ale i pozitivní, můžeme se smát a brčet smíchy, tak jak vznikl ten název Slza?
2: No právě protože i přesto, že to je jako negativní, nebo člověka první napadne to negativní, tak mě právě napadne mít to pozitivní. Já jsem třeba dneska ráno brečel smíchy a včera taky, takže jako a naposledy jsem brečel smutkem, to je dlouho, to je třeba týden. taky jako zapláču, ale častěji zbrečím smíchy, takže jsme chtěli upozornit na to, že ta slza není jenom o tom smutku, a že jsou to lidi jako já, kteří brečí častěji smíchy a je to právě hezký, že v tom jsou ty různý emoce, že to zahrnuje prostě všechno, co veškeré emoce, co člověk prožívá a i to je v těch písničkách, že nejsou jenom smutný, i když se člověk poslechne tu první desku, tak má pocit, že jsem musel protrpět nejhorší rozchody mýho života nebo světa, co vůbec jdou, protože to je všechno jako píseň po písni, o rozchodu nebo o nějakých hádkách. Takže ta je jako hodně smutná. Ale teď už se snažím psát veselejc, aby jsme dostali taky toho názvu.
1: No, ale čerpáte inspiraci z vašeho osobního života, z vašich rozchodů?
2: No ano, nebo takhle, ty první dvě desky jsem nepsal texty já. Psal Xindl Inks, Ondra Ládek. Ale vždycky, my jsme vždycky jako udělali písničku a já jsem to jako naspíval pracovně nějak anglickou, svahilsky, v takovou pseudoangličtinou. A přemýšlel jsem, o čem by to mohlo být a to jsem potom Ondrovi jako převyprávil nějaký příběh a on podle toho napsal ten text. Takhle fungovaly první dvě desky, od třetí desky už jsem ty texty psal já, nebo jsem se na tom podílel. A právě, že u té první desky to zrovna bylo v období, kdy jsem měl první nějaký tříletý vztah, tehdy jako první delší vztah, špatný rozchod, takový neúplně hezký, takže se to tam docela promítlo. Takže to bylo vždycky, napsali jsme písničku, nebo dodělala se písnička a volal jsem Ondrovi a on, o čem chceš, aby to bylo? A já, no já v tom zase vidím ten můj rozchod a tak třeba bychom to mohli jako pojmout zase z jiného úhlu a tak to bylo vždycky jako, že já jsem nebyl schopný jako v sobě najít nic jiného, že jsem byl takový raněný. A když si to člověk dneska poslechne tu desku, tak to tom jako docela cítí. A no pak myslím, že s každou deskou to začalo být pozitivnější a pozitivnější.
1: A pomohlo vám to, když jste pak o tom zpíval?
2: Asi jo, ale teď zpětně mi to moc nepomáhá, protože si na to vždycky vzpomenu. Já jsem jako hodně, myslím si, že empatický až moc, že se vcítím i sám do sebe, do mýho 23-letýho já, nebo kolik mi bylo tehdy. A jim zpátky smutno stejně, jako mi bylo tehdy, když si to pustím a když si to uvědomuji na těch koncertech, když to zpíváme vždycky, tak jako záleží zrovna, v jakým jsem rozpoložení a často se na to tak jako nacítím, když si říkám, ježiš, to je jako, že mi je z toho prostě smutno, ale...
1: Vy se trýzníte,
2: ale
1: sám
2: snažím
1: sebe.
2: Se, tak snažím se v tom hledat jiný věci, ono to je hezký na těch textech, že člověk, když si to poslechne, to třeba píseň na srdci, tak já to říkám vždycky na koncertech, já pokaždý, co jí zpívám, tak v ní vidím úplně něco jiného. Když taky bylo jako o nějakém rozchodu nebo v nějaký jako nesouhře ve vztahu, tak nikdy v tom vidím i něco jako pozitivního, takže záleží jako zrovna, jak se probudím nebo co prožívám.
1: Petr Lexa je naším hostem.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal zpěvák kapely Slza Petr Lexa. Vy jste vlastně hned ten první rok, kdy vyšla vaše první deska, prorazili s písní Lhůta záruční. To se ne úplně každému povede, že nemusí tak dlouho čekat na to, až prorazí. Někdy se stane, že i vůbec neprorazí. Tak dalo se to čekat? Líbila se ta píseň vám, vašemu okolí?
1: No, ani moc lidí neslyšel. My tím, že jsme se poznali v tom březnu 2013 a ta leta vyšla v říjnu 2014, takže rok a půl potom, a my jsme ten rok a půl na tom pracovali, udělali jsme asi dvě nebo tři písničky, až na tu třetí nebo druhou, což byla Celibát, tak tehdy až jako vydavatelství Universal Music, se kterýma jsme podepisovali smlouvu, tak dali zelenou, že do toho chtějí s náma jít, takže to nebylo vůbec jistý. My jsme na tom pracovali s tím, že člověk do poslední chvíli nevěděl, jestli to klapne. Ta lhůta, jako jsme cítili, že je dobrá, ale člověk nevěděl, jako slyšela to rodina moje, Lukáše, ale skoro žádní kamarádi, nikdo jako, nikde jsme to jako nějak nezdíleli, nikde jsme se o tom nikým nebavili, všechno jsme si to takhle jako škudlili pro sebe, pracovali jsme na tom a prostě jsme čekali, co se stane, až to vypustíme. No a stalo se to nejlepší, takže to zarezonovalo, což je skvělý. Ono i možná pomohlo trošku to, že já jsem tehdy točil na YouTube hodně, jsem jako tam měl svůj
0: Hogi.
1: Kanál. No, dělal jsem takový komediální skeče jako v nějaký roli. A už jsem tehdy jako začal nabírat, tehdy to ještě nebylo tak velký, ale už to bylo ve stádiu, kdy jsem nabíral docela dost těch sledujících. A zrovna to mělo ten velký nárůst v té době, že zrovna se to jako trfilo, což byla úplně náhoda, protože já vlastně, my když jsme se potkali 2013, tak ten Hog ještě neexistoval. Já během toho, co my jsme dělali na Slze, než se to vůbec vypustilo, tak já jsem nějak jako dostal nápad, že založím ten YouTube a nějak jsem na tom pracoval a vůbec jsem nevěděl, jestli to jako někoho bude zajímat nebo ne. Jak jsem jako souběžně s tím, jsem si tady tím jako plnil ty svoje herecký sny, že jsem prostě hrál tu roli na tom YouTube a zpíval jsem si Slzu. A ono se tak jako nějak jako souběžně se to tak podpořilo, vydali jsme Lhůtu záruční, já už v té době jsem nabíral ty sledující tam a tak to tak jako nějak, myslím, že to úplně ve správný moment se to potkalo a možná to byl jako, to byl důvod, proč to tak zarezonovalo, ale hlavně si myslím, že ta písnička prostě tím textem nějak jako lidi se s ní stotožnili, i to bylo něco novýho, bylo to jako takový popovější, i co se týče té produkce, jako fakt takový ten jako současný pop tehdy, že to bylo něco novýho, takže si myslím, že se tam potkalo víc faktorů, ale kdyby se to nestalo, tak Bůh ví, kde ta Slza dneska je, no.
0: No a co to udělalo s vámi, myslím, jako s kapelou? Zatočila se vám hlava, nebo řekli jste tak, a teď jak to využít, jak vydržet, jak prostě zůstat nohama na zemi?
1: Tak naštěstí, ono se to nezdá, jak, když se člověk podívá na ty fotky, jak já jsem vypadal v té době, nebo jak vypadám teď, tak jako nikoho nenapadne, že mi je, kolik mi je, ale já už jsem měl věk docela na to, že už jsem nějak byl, už jsem toho docela prožil, už jsem nebyl takový ten jako teenager nějaký, který by najednou se dostal k nějaký slávě v uvozovkách a teď by se úplně utrhnul a to, takže a Lukáš ten je ještě starší než já, takže my jsme už měli docela odžito, už jsme i zažili takový ty pády, kdy prostě člověk jako o něco bojoval, nebo něco se snažil a nevyšlo to. Lukáš taky prošel garážový kapely, já jsem prošel poroty v soutěží, kde mi řekli, že prostě se mám na ten zpěv vykašlat a člověka by to mohlo jako položit a naučilo mě to si vážit toho, když se něco takhle povede, takže my jsme byli, myslím, že díky tomu je docela dost nohama na zemi, že to nebylo fakt jako z ničeho nic, že člověk si udělá písničku, za 14 dní vydá, nejenom je to boom a je obrovsky slavný a nezvládne to a prostě ho to semele. Takže to nám pomohlo a věděli jsme, že prostě musíme koncertovat, musíme do toho dávat všechno a musíme prostě psát a psát další věci a vydávat a udržet se. Nesmí člověk jako se nechat unést jako tím úspěchem té jedné písně a vydržet.
0: Přišli další, třeba Holomráz, k té písni se také určitě dostaneme. Naším hostem je Petr Lexa.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Vy jste zmiňoval to, že když jste byl v těch soutěžích, třeba Československá superstar, tak jste neuspěl, ale dnes vlastně s těmi porotci jste kamarád. Poznáte se, mluvíte spolu. Tak nebo nerýpete někdy do nich trochu? Vy jste mě tenkrát a podívejte se, jo, kde jsem dneska.
1: Ne, tak napadlo mě to samozřejmě. A tak to není možné, že kamarád, že se jako potkáváme, ale tak znám se s nima, člověk se s nima potká v backstage na těch festivalech nebo různě na akcích. Takže to není vyložené, že kamarádi, ale tak víme o sobě, tak přece jenom jsme v malém rybníčku českým, tak tady se tak každý nějak jako zná. A nikdy mě to nenapadlo, tak občas možná jsem si tak udělal srandu mezi třeba mýma kamarádama, že řekl jsem, no tamhle jsem potkal toho a ten se mi řekl, že se mám vykašlat na ten zpěv a teď spolu hrajeme na festiáku a já hraju po něm třeba, jakože headliner.
0: Ano, o tom mluvím, tak jestli náhodou jste to někdy neudělal.
1: Neudělal, abych si to nedoval, tak samozřejmě mám respekt k těm lidem a obrovský, to bych se nedoval, ale tak jako občas jako vtípek mezi kamarádama jsem něco takového prohlásil asi.
0: Pojďme k vaší asi nejúspěšnější písni, 171 milionů shlédnutí, píseň Katarze, která vznikla v souvislosti se seriálem Přístav. Pro ten seriál?
1: Úplně ne, tak my jsme ji měli hotovou v podstatě a tehdy přišla nabídka od seriálu Přístav udělat pro ně znělku a zároveň s tím přišla nabídka, jestli bych se tam nechtěl zahrát, protože chtěli tím podpořit ty moje jako ambice dřívější, že budu herec. A my jsme měli na šuplíku Katarzy, která zněla, nebo takhle, melodicky zněla stejně, ale text byl trošku jiný. A my jsme řekli, že by se vlastně proto mohla hodit, takže se jenom upravil trošku text, že se tam dodalo něco s tím přístavem přímo, teď nevím, jak to tam je, ale v textu tam je něco s přístavem a s vodou, tak se to maličko poupravil, vydal se to jako znělka a já jsem si tam zahrál, takže takhle nějak jako vzájemně se to podpořilo.
0: Ano, vy jste si v tom seriálu i zahrál, byť takovou, řekněme, vedlejší roli, ale čekali jste takový úspěch té písně?
1: Nečekali a ona vlastně ten úspěch nemá vůbec nic společného s tím seriálem, ani bohužel ani s tou písní jako takovou. Nebo pokud teda se bavíme o tom úspěchu, ty zlínutí, co jsou na YouTube, tak oni nepramení úplně z Česka. Já nevím, jako, já to řeknu tak jako, aby to bylo přijatelný pro český rozhlas.
0: Já jsem to nepitvala teda, ale...
1: A já mám to docela zajímavý, ale já to řeknu tak jako voklikou. No v podstatě jako jsou země někde v Ázii, kde měli zakázaný internet dlouhou dobu a nemohli se dostat na takové stránky, které třeba nejsou všem úplně přístupný a to, co jim bylo přístupný, byl YouTube. A my jsme tam prostě dlouhou dobu měli v náhledovce, tam v tom klipu je takový milostný trouhelník, jsou tam dvě ženy a jeden muž. A je tam takový trošku jako lesbický vztah nějaký, taková zápletka. A oni tam ty dvě ženy byly na té náhledovce. Takže lidi z jiných zemí se díky algoritmu YouTube proklikávali na to, takže my jsme museli po letech změnit tu náhledovku, protože už jsme to nechtěli, aby tam lidi chodili na tu písničku kvůli té náhledovce, aby čekali od toho něco jiného, než tam je, že jo. Protože samozřejmě ten klip normálně jako hezký písničce, emotivní, není tam vůbec nic jako sexuálního, ale bohužel to tak třeba mohlo působit. Takže tam začali skákat ty zlínutí, my jsme tehdy sami ani nevěděli, co se děje. A pak jsme to díky nějakým těm analytikám zjistili, odkud jako ty přichází to sledovanost, takže jsme tam dali jinou náhledovku. Teď jsme tam, myslím, že my dva s Lukášem.
0: A už tak, to tak nepřibývá.
1: Už tam neklikají na nás dva.
0: Tak díky za upřesnění a odtajnění toho úspěchu. Naším hostem je zpěvák kapely Slza Petr Lexa.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Petr Lexa z kapely Slza je naším hostem. Aspoň to tak pro kapely bývá, že leden, únor jsou takové klidnější měsíce a pak se to rozjede, festivaly, koncerty a tak, takže je to, čeká vás teďka hodně práce?
1: Čeká, to je vlastně hezký tomu říct práce. Když, no, když si člověk uvědomí, co ho čeká krásného. Krásný léto.
0: Já tak je to lepší než ty měsíce předtím.
1: Je, ale taky tam je práce, ale zase jiná. My třeba ten leden, únor, březen, tak to je o tom, že my jsme zavřený ve studiu, většinou skládáme písničky. Teď zrovna za pár dní bude vycházet nová, na který jsme od začátku roku dělali. Ale už se těšíme, až vysvětne to sluníčko, až se otevřou brány těch festivalů, my budeme moct vyrazit na cestu a být zase kočovní muzikanti, který to, jako já to miluju. A vlastně, až mám z toho vždycky takový tiky přes tu zimu a potřebuju už, ať už je to léto, ať můžu jezdit. Takže, teď to startuje ta sezóna a vlastně až do října koncertujeme.
0: Tak, koncertujete a vy jste říkal, že se těšíte, až vyrazíte na tu trasu svoji, na ty cesty, a také velmi blízkou zastávku budete mít, budete na Letenské pláni.
1: To je za chvilku, no.
0: Na Sparta Festu. Budete tam vlastně hosty, nebo zajistíte tam koncert? Nebo ano. Jenom několik písniček, jak to bude?
1: Normálně koncert. Je to koncert jako každý jiný, prostě festivalový vystoupení, hodinový.
0: A vy jste Spartan?
1: Ano, samozřejmě, že jsem Sparťan. Já miluju sport, ale nejsem úplně takový ten, co by to sledoval. Jako, že bych si otevřel ten lahváč, lehl si do toho a sledoval ten fotbal, nebo hokej, ať už za Spartu, nebo ne, tak to úplně nejsem. Já radši si vezmu do ruky tu hokejku, nebo vezmu ten míč a jdu si zakopat. V mém případě spíš teda kolo, nebo takovýhle jako sporty, ale... Mám rád sport a tenhle festival vím, že je spojený, jako, že oni se snažili vlastně propojit sport s hudbou a zábavou, což pro mě je skvělý, protože já sport dělám, mám to rád a snažím se to i propagovat, že to je dobrá věc, takže tady to mě na tom jako baví.
0: Tak, Sparta Fest 23. května na Letenské pláni. Budete tedy jenom hrát a zpívat, nebo si tam i nějaký ten sport vyzkoušíte? Nebo na to bude prostor?
1: Když bude čas, tak proč ne? Uvidím, co nás tam čeká. Já vlastně nevím, co nás čeká.
0: Je to první ročník.
1: Je to první ročník, takže tím spíš nevím, co nás čeká, ale my tam určitě jdeme jako odehrát co nejlepší možný koncert, co zvládneme. Máme teď jsme vlastně se pár dní zpátky vrátili ze soustředění s kapelou, kdy jsme překopávali zase playlist na letošek a vymysleli jsme úplně nový jako intro a některé písničky jsme přidali, nějaký nový, který třeba vlastně jako ještě nezazněli nikde.

0: který starý jsme naopak jako tak trošku překopali do takových jako nových, do kinového kabátku, že my se strašně těšíme, až to budeme hrát, takže vlastně ten Spartafest bude jeden z prvních koncertů, kde to letos hrajeme v tenhle ten playlist, tak jak jsme ho postavili. A už jsem strašně zvědavý, jak na to lidi budou reagovat.
1: Ale písně, jako, o kterých jsme mluvili, Lhůta záruční, Katarze, Holomráz, Celiba, to jsou písně, které musí zaznít a zazní i na Spartafestu.
0: 100%. My vždycky, když takhle se potkáme před tou sezónou, dáme si před sebe ten playlist a teď koukáme na ty písničky a říkáme, no tak co upravíme? A teď to člověk kouká a říká, to nejde, tohle nemůžem vyhodit, to je hit, to nemůžem, to je na správném místě. Pak člověk zjistí, že vlastně to moc jako nejde, ale stejně jsme to letos nějak zvládli, ale samozřejmě tyhle ty věci, tyhle ty známý hity, ty musí zůstat tam, kde jsou v tom playlistu, protože to je už jako rokama ověřený, že to tam funguje a ty vždycky zazní. Tak. Takže bohužel jedině musíme ožilit ty nový, který bych třeba rád hrál, ale tyhle ty starší hity musí zaznít.
1: Jo, autoři hitů to mají i těžké občas. Petr Lexa je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu pořadu Alex a host a tím dnešním hostem je Petr Lexa z kapely Slza. My jsme mluvili o vaší účasti na Spartafestu 23. května, ale na jaké další koncerty vy osobně se třeba těšíte a kam?
1: No bude jich spoustu, letos nás čeká krásná sezona. Teď jsme zrovna sem procházel kalendář a strašně se těším. Je tam toho hodně na Moravě, což je pro mě vždycky jako... vlastně to je takový výlet. My prostě s těma klukama se potkáme, sedeme do toho auta a jedeme na ten koncert a už jako člověk ví, že prostě jede na tu Moravu, jak, to je vlastně za odměnu. Jako, a tam člověk vystoupí z toho auta, už jako ještě než vůbec vypne ten motor, tak už někdo přiběhne stácem kořalky a domácí slivovice na přivítanou lidsky a je to milujem. Takže, a to je nejenom Morava, ono prostě já díky tomu, že koncertujem po celé republice, jsem poznal tolik jako míst, krásných jako měst českých, který bych normálně nepoznal, protože bych neměl důvod tam jet. Takže jako čeká nás toho hodně, na stránkách už jsou všechny koncerty, skupina Slza.cz, takže určitě se posluchači můžou kouknout, kam za náma přijet.
0: A je nějaká šance vlastně do těch míst, která vy potkáte a která se vám líbí, vrátit se jako na dovolenou? Je vůbec místo a čas na nějakou dovolenou během této sezóny? Do toho podzimu, no, do toho října?
1: Víkendy určitě ne. Ty vlastně od března, nebo teda březen ještě ne, duben květem přelom to začíná a do října jsou všechny víkendy plný. Tam hrajem, tam není šance, ale přes týden tam člověk jako najde třeba někde 3 dny v kuse, ale to není úplně tak na to jako vyrazit na nějakou dlouhou dovolenou, takže já občas jako stihnu třeba, že dám nějaký blízký moře, nějaká Itálie nebo něco, co se dá jako zvládnout na otočku. Ale jinak my jsme odkázaní k tomu jezdit za teplem přes zimu, což mi se teda už dlouho nepodařilo, ale dřív jsem tak jako se snažil jezdit prostě tam, kde je teplo, když tady je zima, tak tam jsem jezdil přes zimu, ale já to ani nepotřebuju vlastně tu dovolenou. To koncertování je tak krásný a je to takový privilegium, že můžeme dělat takovouhle práci a vlastně spát na těch hotelech, vlastně, jak kdyby člověk spal na dovolený. Si odehrát ten koncert, vyspí, probudí se v nějakém cizím městě, tam si dá snídani, ještě když je krásně, že jo, tak pak si zase dá cestu zpátky domů a ví, že za pár dnů to bude absolvovat znovu. Takže jako ne, asi to není pro každýho, ale já to miluju a pro mě to je vlastně dovolená v podstatě.
0: Co vaše faninky? Už vás některá požádala o ruku? Dostáváte nějaké zajímavé nabídky?
1: Já myslím, že musím žádat já, ale...
0: No, dneska je to možný z obou stran. Bohužel se mi chce říct. To už jsem i viděl takovou žádost ze strany ženy.
1: Tak to já bych asi neakceptoval. Já to bych musel pokleknout já, ale... Takže žádná žena předu nepoklekla. Ale tak jako dostával jsem kamínky do oken, ještě když jsem bydlel dřív v centru někde na očích a to se jako stávalo, i na autě jsem mýval vzkazy občas a teď bydlím v odlehle a už se mi to dlouho nestalo, což jako já zase nějak se z toho nehroutím, že to nebylo nic, já nejsem Michael Jackson, abych jako nemohl nikam jít, takže samozřejmě to, ale bývalo tak. A teď vlastně shodou náhod mi po dlouhý době přišel dopis, teď jsem se na to vzpomněl, do schránky, co se nestalo hrozně dlouho. Samozřejmě, když člověk se podívá na jako Instagram, tak tam zprávy chodí, protože to je nejjednodušší napsat na Instagramu zprávu. Ale dopis mi přišel, nevím, jak je to možný, protože nikde není moje adresa a

0: někdo z nějakého důvodu, asi vím, jak na to přišel, nechci tady dávat návod, ale dostal se k adrese a přišel mi dopis od nějaký slečny, napsaný fakt jako na mé rukou, což mě zarazilo příjemně. Tak to, nevím, jak to adresu jako získala, ale to bylo hezký. To bylo hezký. To bylo tak, no, ty jsem chtěl říct vtipek, že bych z toho až pokleknul, ale až mě to dojalo, ale to se moc nestává, takže tohle ještě nevymřelo.
1: Zpětná adresa, kontakt je tam?
0: No, je na obálce odesílatel, takže když bych chtěl, tak... Ale nevím, to je vlastně taková ta, to je úplně takový to, jak ty starý časy, to říkám, jak kdyby byl nějaký jako starý, ale tak zažil jsem to, že když se, jako, že nebyly sociální sítě, tohle, to jsem ještě stihl.
1: Vy jste pamětník úplně.
0: No ne, tak jako ono se to nezdá, ale ono, ta doba je tak strašně rychlá, že já jsem nezažil ani jako chytrý telefony, nebo telefony vůbec, jako že si pamatuju úplně svět bez telefonu, tak taky to bylo, když člověk jako napsal někomu dopis, on neviděl ani, jak vypadá, nemohl si ho někde progooglit a prošacovat všechny sociální sítě a prostě musel tomu důvěřovat a napsat ano, potkáme se tady a tady. Musel tomu důvěřovat, že ten člověk tam přijde na ten čas. Tak jako, nevím, mohl bych to zkusit odepsat. Co se stane?
1: Tak kam jsme se až dostali, Alex a host. Moc děkuju, že jste tu byl, Petr Lexa, ať se vám daří.
0: Taky děkuju, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun. Řidiči musí ode dneška kvůli opravám objíždět mostní estakádu u Třemošné. Plzeňský kraj s Tachovem podepsali memorandum o stavbě střední průmyslové školy. Zítra bude převážně oblačno s lokálními přeháňkami a teploty do 20 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Rodičovský příspěvek by mohl vzrůst z 350 na 400 tisíc korun. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO to schválila vláda. Změna se má týkat dětí, které se narodí po 1. lednu příštího roku. Zvýšit by se měl i příspěvek na dvojčata a vícerčata. Místo současných 700 tisíc by rodiče měli dostávat 800 tisíc korun. Návrh teď zamíří do sněmovny. Mostní estakáda u Třemošné na severním Plzeňsku na hlavním tahu mezi Plzní a Mostem je ode dneška kvůli opravám zavřená. Silničáři zatím pracovali na spodní stavbě mostu. Teď se ale práce přesouvají na horní stavbu. Řidiči musí jezdit po značených objízdných trasách přes Třemošnou, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
2: Veškerá doprava bude vedena sjezdem z hlavního tahu přes Třemošnou, ulicemi Plzeňská a Americká. V Třemošné dojde současně i k částečné uzavírce na křížení silnice 1. třídy 27 s ulicemi Třemošenská a Zálužská, a to z důvodu výstavby nového kruhového objezdu na hlavním tahu soukromým investorem.
1: Uzavírka potrvá až do 30. srpna. Zástupci Plzeňského kraje a města Tachov dnes podepsali memorandum o stavbě multioborové střední průmyslové školy v Tachově. Škola až pro 600 žáků zvýší studijní nabídku v regionu a vzdělanost obyvatel Tachovska, která je jednou z nejnižších v Česku. Jak uvedla místostarostka Vendula Machová z Volím Tachov, jde o strategicky významnou investici s cílem omezit odchody mladých lidí z regionu, zvýšit podíl maturitních a vyšších kvalifikací a posílit technické i humanitní profese nezbytné pro fungování regionu. Krajský soud v Plzni dnes rozhodne o vydání Marly Svenny Líbichové do Německa. Odsouzená německá pravicová extremistka byla zatčena českou policií začátkem dubna v Aši, potom co nenastoupila do německé věznice.
3: Líbichová byla původně v Německu odsouzená jako muž Sven Líbich, který si ale úředně změnil pohlaví na ženu. Rok a půl dlouhý trest za štvaní lidu, pomluvy a urážky si měla Líbichová odsedět v ženské věznici v Saské Kamenici. Tam ale nenastoupila. Po dopadení českou policií tak nastoupila do věznice na Plzeňských Borech. Z Plzně Zuzana Waldmanová, Český rozhlas. Sport.
1: Hokejisté Švédska budou dalším soupeřem české reprezentace na mistrovství světa. Švédové často v útočném pásmu využívají obránce při hře v celé třetině. Pohled z brankoviště nabízí gólman Josef Kořenář.
4: Když je možnost hráče třeba čelem do mantinelu, tak je dobrý si zkontrolovat ten obraz té hry a koukat, jestli někde někdo nenajíždí, nebo upozornit třeba beky, že někdo si jíždí za záda. Ale ne všechno to zvládá gólman, musí ty hráči se koukat okolo sebe a upozornit jeden druhýho.
1: Zápas Česko-Švédsko začne ve 20 hodin a 20 minut. Rozbruslení hokejové reprezentace před utkáním vynechal ze zdravotních důvodů obránce Michal Kempný. Jinak se trenéři plánují vrátit k sestavě, která nastoupila v úvodu turnaje proti Dánům. Počasí. V noci bude polojasno až oblačno, k ránu začne na západě přibývat oblačnosti. Nejnižší teploty 8 až 5 stupňů a na horách 7 až 4. Zítra očekáváme zpočátku zataženou oblohu, odpoledne bude převažovat oblačné počasí s lokálními přehánkami, a to hlavně na jihovýchodě kraje, kde se mohou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů a na horách 10 až 14. Vítr povane slabý, proměnlivý nebo západních směrů, a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici u obce Loza na severním Plzeňsku se srazilo nákladní auto s osobním a dvě osobní auta bourala na silnici 184 u Švihova na Klatovsku. I tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nelze jednoznačně určit nejsilnější sval lidského těla? Záleží totiž na tom, podle čeho sílu poměřujeme. Kulturisté často předvádějí své bicepsy. Pokud by však chtěli ukázat sval, který toho uzvedne opravdu nejvíc, museli by vystavovat svůj zadek. Hýžďový sval totiž například při vstávání ze sedu zvedá celé lidské tělo. Udržuje nás ve vzpřímené poloze a zajišťuje naši stabilitu. Podobně výkonný je také čtyřhlavý sval stehení. Jedná se však o soustavu čtyř svalů, takže pokud budeme měřit sílu každého z nich zvlášť, už by to na pomyslnou nejvyšší příčku nestačilo. Široce rozšířeným mýtem je tvrzení, že nejsilnějším svalem lidského těla je jazyk. Není to však pravda. Tato nepřesnost vznikla zřejmě záměnou se žvíkacími svaly, které jsou na čelistech a dokáží vyvinout největší sílu v poměru ke své váze. To z nich ovšem ještě nedělá absolutního siláka. No a pak se na výkonnost svalů můžeme podívat z pohledu vytrvalosti. A tady je jednoznačným vítězem srdeční sval, který je v nepřetržité aktivitě od 5. týdne těhotenství až do smrti.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Natáčení pohádky se mění ve skutečný kriminální případ. Detektivové pátrají po vrahovi filmového režiséra v seriálu Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Příběh bandity, který se stal legendou. Hvězdně obsazený oscarový film Viva Zapata. A ČT Art uvádí v premiéře závěrečný koncert proslulého londýnského hudebního festivalu BBC Proms 2023. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: A tady už je několik tipů pro dnešní den. V městské knihovně v Janovicích nad Úhlavou si můžete prohlédnout výstavu obrazů z knihy Kouzelné světy autorky Daniely Štichové. Výstava potrvá do 30. května. Plzeňská obvodní knihovna Skvrňany a M-klub zvou na promítání dokumentu Hlídka. Do příběhu o exportu hovězího masa a s ním související devastaci pralesa v Nikaraguji se můžete ponořit od 18 hodin. Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích, které sídlí na zámku Hradiště, zve od 16 hodin na workshop s názvem Vytvoř si svůj náramek ze skleněných korálků. Na workshop je nutná rezervace, kontakty jsou uvedené na webu muzea. V přednáškovém sále hlavní budovy Západočeského muzea v Plzni se od 18 hodin uskuteční koncert žáků oddělení klávesových nástrojů ze základní umělecké školy Terezie Brzkové z Plzně. A městská knihovna v Klatovech láká na výstavu prací českých výtvarníků, kteří podporují rozvoj čtení u dětí. Výstava Lidé čtěte potrvá do 29. června.

0: náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: Dnes vám představíme plzeňského genetika Františka Lošana. Před půl stoletím stál u zrodu lékařské genetiky v Plzni. V současnosti František Lošan i ve svých 87 letech stále pracuje. Podílí se i na aktivitách v Lions Clubu Plzeň City a raduje se ze svých dětí, vnoučat i pravnoučat.
2: Pro medicínu jsem se rozhodl na základě rozhovoru s maminkou, která se vyjádřila v tom smyslu, že by bylo dobré, aby někdo z rodiny studoval.
3: Vypráví lékař František Lošan. Po studiích v Praze se začal věnovat pediatrii a odtud byl už jen krůček ke genetice.
2: Já jsem jako pediatr přicházel do styku často s vrozenými vadami u novorozenců. Tam genetika má velkou úlohu, takže to byla taková ta příprava, kterou jsem doplnil studiem v Dánsku.
3: V roce 1977 vzniklo samostatné oddělení genetiky na odloučeném pracovišti na Denisovo nábřeží.
2: Ty začátky toho samostatného oddělení při fakultní nemocnici v Plzni jsme byli ve čtyřech. Lékař, to jsem byl jmenovaný primářem já, měl jsem jednu sestru a dvě laborantky.
3: Kam se posouvá genetika?
2: To, co se dělá již v současné době, je onkogenetika. To znamená, zabýváme se vyšetřením rodin, kde je zvýšené riziko především rakoviny ženských orgánů, ale i rakovina tlustého střeva.
3: Vy pocházíte z muzikální rodiny. Na co vy sám osobně jste hrával?
2: Původně jsem začal na trumpetu a můj starší bratr chodil, jak se tehdy říkalo, do houslí, ale když slyšel, že trumpeta je trošku jiný nástroj, tak žádal, abychom si ty nástroje hudební vyměnili a nezbylo mi nic jiného, než teda převzít ty housle. Je to především oddychová záležitost a mám rád takzvanou vážnou hudbu.
3: Pojďme k tomu, co vás baví, jaké máte koníčky.
2: Vařím rád, naučil jsem se karlovarské knedlíky, umím dobrou svíčkovou s brusinkami a mám rád česká jídla, která jsem schopen připravit sám.
3: I ve vašich 87 letech jste stále aktivní.
2: Chodím na genetiku, starám se o dům, jinak se těším ze svých vnuků. Máme 6 vnučat a 1 pravnouče. A snažíme se setkávat hlavně o Vánocích.
3: Tak to máte ten dům hned plný.
2: To je hned plno a já se snažím taky připravit nějaké pohoštění a rád vidím, když jim to chutná.
3: Máte nějaké životní krédo?
2: No, životní krédo, řekl bych, pracovitost, poctivost a humanita. To jsem se naučil díky svému otci, který vybudoval řeznickou firmu, která byla velice úspěšná v Lounech a v roce 1948 o ní přišel, tak samozřejmě to byla nepříjemná záležitost pro celou rodinu, ale ze všeho se taky otec snažil dostat a pokračovat dál.
3: Vy jste jedním ze zakládajících členů plzeňského Lions Clubu.
2: Byl založen 1992.
3: Co tam děláte za hlavní aktivity a koho podporujete?
2: Podporujeme hlavně nevidomé a slabozraké prostřednictvím tyfloservisu. Je to především prodej svařeného vína, který je zdrojem našich financí. Potom je to ples a pro ty nevidomé a slabozraké děláme hudební matiné a těšíme se, že se zase setkáme.
3: Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.
0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: A rozhlasové tržiště otevíráme právě teď. Volat nám můžete na telefonní číslo 221 554 222. A už tak děláte, tak vítejte. Dobrý den.
4: Dobrý den. Tak my nabízíme k pronájmu zařízenou kazonku Mariánských Lázních. Možno i hned. A kontakt je 607 109 843.
3: Zopakujeme číslo 607 109 843. Máme zapsáno, naslyšenou.
4: Děkuju mockrát, děkuju, nashledanou.
3: A pokračujeme, slovo máte vy, dobrý den.
5: Dobrý den,
3: ano, dobrý den.
5: Dobrý den, posluchač Klatovska. Měl bych zájem o koupě starých žulových plotových sloupků. Posluchači můžou nabídnout na telefon 728 998 546. Zopakuji kontakt. 728 998 546. Děkuji za nabídky, naslyšenou.
3: Ještě nám prosím řekněte, odkud voláte?
5: Klatovsko.
3: Klatovsko, ano. Děkujeme za doplnění, naslyšenou. A pokračujeme. Teď máte slovo vy. Dobrý den.
6: Dobrý den. Já bych sem prodal veliké akvárium na 250 litrů, včetně kovového stojanu za 1000 korun. A pak bych sem prodal mlátičku na obilí z roku asi 1930, je v dobrém stavu, možná téměř funkční. Je to oboje na Rokycansku na telefonu 737 644 701.
3: Tak to číslo bylo 737 644 701 a říkal jste Rokycansko, viďte.
6: Ano, děkuji,
3: naslyšenou. A v tržišti teď vítáme vás, dobrý den.
7: Dobrý den, já bych prodala dětské horské kolo, je to pro kluka, je to Alpina, na telefonním čísle 722 539 335, znova opakuji telefon 722 539 335, je to Staňkovsko.
3: Ano, také jsme zapsali, mějte se hezky, naslyšenou.
7: Naschledanou.
3: Tržiště stále pokračuje, vítejte, dobrý den.
8: Dobrý den, já bych prodal cirkulárku tovární výroby bez podavače, velmi dobrý stav, na telefonu 728 964 342 Mariánské Lázně.
3: 728 964 342. Mějte se hezky, naslyšenou. A dnes tady máme poslední inzerát a tím jste vy. Dobrý den.
9: Dobrý den. Já bych koupila dopisní známky pro začínajícího sběratele. Dojela by jsem si kamkoliv. Dále bych prodala stále plodící maliny, velkoplodé, byly by levně. A celou sbírku gramofonových desek, mám velké i malé, mám okolo 300 kusů. Je to na plzeňském čísle 721. 761 834, znova opakuji kontakt, 721 761 834, děkuji za vaše služby a přeju hezký den, naslyšenou.
3: Není zač, mějte se krásně, naslyšenou. No a tím už dnešní rozhlasové tržiště končí, další otevřeme opět zítra, a to ve stejném čase, tedy kolem 3:15.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovy Šrot, Republice ocel.

0: PPP okna. Plastová okna a dveře vyráběny v Plzeňském kraji. Stínicí technika, žaluzie, předokenní rolety, sítě proti hmyzu. Namontujeme, seřídíme, přetěsníme, přesklíme. Pokaždé perfektně provedená práce, poctiví prodejci, profesionálové. Na všechna naše P se můžete spolehnout. Volejte 724 361 420.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V Plzeňském kraji loni přibylo 5 kilometrů silnic, uvedli to statistici. Plzeňská filharmonie bude v příští sezóně spolupracovat s pianistou Igorem Ardaševem, zpěvačkou Eliškou Minářovou a dalšími. Zítra bude převážně oblačno s lokálními přehánkami a teploty do 20 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Štěpán Kazíková. V Plzeňském kraji loni mírně vzrostla celková délka silnic. Ředitelství silnic a dálnic evidovalo 5152 kilometrů komunikací, což je o 5 kilometrů víc než v předchozím roce. Délkou silnic a dálnic se Plzeňský kraj ve srovnání s ostatními regiony na třetím místě za Středočeským a Jihočeským krajem. V hustotě komunikací je Plzeňský kraj mezi regiony na 8. místě a meziročně hustota ještě mírně klesla. Údaje zveřejnil Český statistický úřad. Podrobnosti dodává mluvčí plzeňské pobočky tohoto úřadu Tereza Mildorfová.
2: Délka silnic první třídy v regionu je skoro stejná. U komunikací typu silnice druhé třídy došlo ke zvýšení o necelých 8 kilometrů, u silnic třetí třídy naopak k mírnému poklesu o bezmála 3 kilometry a u dálnic nebyla zaznamenána změna žádná.
1: Co se regionu týče, celková délka komunikací vzrostla nejvíce na Rokycansku o více než 5 kilometrů a na Domažlicku o 0,5 kilometru. V ostatních okresech celková délka silnic poklesla. Plzeňská filharmonie dnes představila program nadcházející sezony. I tentokrát nabídne předplatitelům 6 abonentních řad. Chybět nebudou zahraniční koncerty i workshopy pro děti nebo seniory. Plzeňská filharmonie bude také spolupracovat s několika významnými umělci, říká její ředitelka Lenka Kavalová.
3: Mezi významné hosty, kteří vystoupí s Plzeňskou filharmonií, patří pianista Igor Ardašev, zpěvačka Eliška Minářová, pianista Marek Kozák, houslistka Anna Naomi Schulz. A co je takovou raritou, že k nám přiletí z Japonska Hajime Sakita a ten zahraje na hudební pilu.
1: Novou sezonu zahájí Plzeňská filharmonie 10. října. Maximální ceny paliv bude vláda stanovovat minimálně do konce května. Kabinet je bude nově vyhlašovat na základě svého nařízení. Dosud ceny stanovovalo ministerstvo financí. Od minulého týdne totiž platí nový zákon, díky kterému může vláda ceny určovat. Poprvé kabinet maximální ceny podle nového nařízení stanoví zítra. Dnes je vyhlásilo ještě ministerstvo. Rozhodlo, že zítra bude litr benzínu stát maximálně 44 korun a 43 haléřů. Za litr nafty řidiči zaplatí nejvýš 42 korun a 2 haléře. Bývalý poslanec Dominik Feri by mohl zůstat ve vězení o rok déle. Souhrný čtyřletý trest navrhuje státní zástupkyně Petra Křivnová v případu dalšího údajného znásilnění. Dnes to řekla u obvodního soudu pro Prahu 3 při své závěrečné řeči. Feri si aktuálně odpikává tříletý trest za další dvě znásilnění a jeden pokus o něj. Čtvrtý případ, který je dnes před soudem, se podle obžaloby stal na podzim 2015 s tehdy 17-letou dívkou. Feri po celou dobu obvinění odmítá.
0: Sport.
1: 20-letá tenistka Nikola Bartuňková je po úspěšném tažení na turnaji v Římě na svém maximu ve světovém žebříčku. Posunula se na 65. pozici. Českými jedničkami zůstávají 11. Linda Nosková a 13. Jiří Lehečka. V ženské čtyřhře dál králuje Kateřina Siňaková. Světovými jedničkami jsou stále Běloruska Sabalenková a Ital Sinner.
0: Počasí.
1: V noci bude polojasno až oblačno, k ránu začne na západě přibývat oblačnosti. Nejnižší teploty 8 až 5 stupňů a na horách 7 až 4. Zítra očekáváme zpočátku zataženou oblohu, odpoledne bude převažovat oblačné počasí a lokální přehánky. A to hlavně na jihovýchodě kraje, kde se mohou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů a na horách maximálně 14. Vítr povane slabý proměnlivý nebo ze západních směrů a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Nákladní auto bouralo s osobním na silnici u obce Loza na severním Plzeňsku a dvě osobní auta se srazila na silnici 184 u Švihova na Klatovsku. I tam opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: 15 hodin a 5 minut máme po zprávách a pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň, ohlasy z fotbalových trávníků i loučení velkých

0: sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
1: Hezké pondělí, jsou tady další májové zprávy ze světa sportu. Tentokrát se zaměříme na fotbal, atletiku, lední hokej či házenou. Tak příjemný poslech. Dva zápasy se hrály minulý týden fotbalisté Plzně v ligové nadstavbě. Nejprve na Letné remizovali se Spartou 0-0 a stoper Viktorie David Krčík byl po utkání trochu zklamaný. Cítil, že jeho tým měl na vítězství.
2: Možno, že jsme troška zklamaní, kabině bylo troška hlav dole, ale myslím si, že zo Sparty sa ťažko získavajú body v tom priebehu zápasu. Hlavne prvý polčas sme tam mali výborné príležitosti, ktoré mohli skončiť gólom. Zase druhý polčas Sparta tam mala nejaké príležitosti, ktorých oni mohli, ale aj my. Takže myslím si, že možno, že tá remiza je spravodlivá, ale na druhej strane sme troška k tomu víťazstvu boli my bližšie.
1: Poté doma Viktoria rozdrtila Jablonec 5-0. Už po prvním poločase přitom svěřenci Martina Hyského vedli 4-0.
3: Tak vždycky je to trošku jiný, ale souhlasím, že za stavu 4-0 v ligovém zápase přijít do kabiny, že to se mně ještě nestalo, že se mi to stalo poprvé v životě jako ligovýmu trenérovi, takže i pro mě to byl samozřejmě zvláštní moment, když to řeknu. Samozřejmě já jsem rád, jak hrajeme, jak vypadáme. Myslím si, že dneska je potřeba vyzdvihnout ten tým, jakým způsobem dominoval, jakým způsobem se prezentoval. Jsem hrozně rád, že jsme šance, které jsme si vytvořili, dneska proměnili v góly.
1: Ve třetí lize si doma Žlice vyšlápli na vedoucí Kladno a brankami Zajíčka a Svobody vyhráli 2-0. Skvělými zákroky pomohl Jiskře gólman Lukáš Brych.
4: Bylo to těžké utkání, myslím si, že jsme do toho dobře nevstoupili, do toho utkání, že hosti tam měli pár šancí, které se povedlo teda chytnout, nebo kluci to dokázali i odbránit, takže jsem za to rád, za celý manšaft a myslím si, že to je důležité vítězství a velký vítězství tady na domácí půdě.
1: Petřín prohrál na hřišti Loko Praha 1-3 a Bčko Viktorie zachraňovalo v závěru z Hostouní na půdě soupeře alespoň remízu 2-2.

0: Hokejisté Plzně mají za sebou 2 týdny kondiční přípravy. K týmu se připojila také slovenská posila. 20-letý obránce Jakub Chromiak, který dosud působil v Zámoří.
1: Tak vlastně už som mal posledný rok, čo som mohol hrať v Ohio a rozmýšľal som nad viacerými možnosťami. Jedna z toho bola aj škola, ale nakoniec niekedy okolo Vianoc, tuším, alebo v januári sa mi ozvala Plzeň, čiže táto možnosť a podľa mňa predsa len už možno chlapci na tú školu idú trošku už mladší predsa len a ja už budem mať 21 rokov, tak myslím si, že je to správny čas na skok do toho profi hokeja. Sportovní minuty.

0: Sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
1: Prvním kolem začala extraliga atletických družstev. Ve Vítkovicích obsadil oslabený ženský tým Škody Plzeň čtvrtou příčku. Muži dokonce svoji soutěž ovládli. Druhé kolo je na programu 21. června v Plzni. A jak to momentálně vypadá na městském stadionu na Skvrňanech, popisuje trenér Michal Černý.
2: Pagry, dělníci a podobně tady makají víc než my, protože finišuje stavba východní tribuny, která už bude za pár dní hotová, a měníme kompletní povrch na atletickém oválu, takže máme omezený režim jak v tréninku, tak v závodech, takže je tomu všechno i chod klubu uspůsoben a vyhlížíme první týden v červnu, kdyby mělo být všechno hotovo a nové.
1: Extralize pozemních hokejistek hráčky Litic remizovaly v Rakovníku 1-1 a znamená to, že půjdou do semifinále ze druhé příčky a utkají se s Pragou. Muži Litic porazili Mnichovice 8-0 a ovládli základní část extraligy. V semifinále tak Plzeňané vyzvou Hostivař. Plzeňští házenkáři letos dokázali skvělým obratem ve finálové sérii s Karvinou vybojovat mistrovský titul. Oslavit je ještě jednou můžete spolu s nimi ve středu 20. května od 17 hodin v hale Lokomotivy. Chybět nebude ani pivot Jakub Šindelář, který se svým sedmým zlatem rozloučil po 17 letech v plzeňském dresu s kariérou.
3: Co dělá ještě Jakub Šindelář na tréninku, když ukončil kariéru?
4: No tak přišel jsem za váma a vám dát rozhovor.
5: Ne, tak ještě určitě tu sezonu nemáme konec, respektive ještě se budeme scházet. Tohle první trénink po titulových oslavách.
3: Jaké byly ty titulové oslavy pro vás? Kolikáté? Sedmé?
5: Ano, sedmé byly. Byly příjemné, byly dlouhé a řekl bych hodně náročné. Ta cesta byla výrazně příjemnější než poslední dva roky. Vzali jsme to, myslím, zodpovědně. Mně se nepovedlo ani spát. A v neděli jsem pokračoval ještě na dětský turnaj za holkama, přesně co trénuju, tak tam jsme to ještě dovoslavili se zbytkem trenérů a s manšaftem Olek.
3: Co člověku probíhá hlavou, když si uvědomí, že to je vlastně naposledy ty mistrovské oslavy s kamarády, spoluhráči?
5: V tu danou chvíli, kdy se hvíznul konec zápasu, jsem se to ještě neuvědomoval. Přichází to postupně a ještě to bude asi přicházet, ještě, dokud sem budu nějakým způsobem chodit do konce té sezóny, než ukončíme tréninky úplně, tak si myslím, že mi to nedojde, ale přes ty prázdniny to v té hlavě se rozleží a jsem zvědavý, jak se s tím popasu. Pokud bych hrál, ještě nějaká chuť tam je, ale to zdravý věk a i ta rodina prostě už říká, aby jsme šli jiným směrem.
1: Házenkářský extraligový mistr Jakub Šindelář uzavřel sportovní minuty s datem 18. května. Od mikrofonu se loučí Vladislav Janouškovec.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Lenka Filipová dospívala a teď už pojďme na dnešní soutěž, kterou jsme vám slíbili. Dnes pro vás tady máme dva poukazy na prohlídku plzeňského historického podzemí. Pokud jste tam náhodou ještě nebyli, tak vězte, že vás tam čeká labyrint chodeb a sklepů. Pod historickým centrem města Plzně se totiž ukrývá něco přes 13 kilometrů dlouhá spleť právě chodeb a sklepů, budovaná po celá staletí. Spolu s průvodcem při této trase projdete přibližně 800 metrů dlouhou trasu, která se nachází v hloubce 5 až 7 metrů. Na trase také uvidíte asi 20 z původních několika set studní, které se dříve nacházely v centru města. No a na samém závěru trasy se také podíváte do podzemní části vodárenské věže, kde můžete mimo jiné obdivovat věrnou repliku vodního skola z dubového dřeva o průměru. A to už je soutěžní otázka. Ano, ptáme se, kolik metrů v průměru má tohle vodní kolo, tedy vodní kolo v podzemní části vodárenské věže v Plzni. Pokud nevíte, můžete i tipovat, protože možnosti tady máme.
1: Český rozhlas Plzeň 221 554 222.
0: Dnes tedy hrajeme o dva poukazy na prohlídku plzeňského historického podzemí. Ptáme se, kolik metrů v průměru má vodní kolo v podzemní části vodárenské věže v Plzni. A nějakého zájemce o poukazy a prohlídku historického podzemí v Plzni teď máme na telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den, Marie.
0: Paní Marie,
2: řekněte, prosím, co jste to říkala, já vás poslouchám celou dobu, teď jsem to zapomněla.
0: Tak ty možnosti ještě nezazněly, tak soutěžní otázka bleskově ještě jednou. Ptáme se tedy, kolik metrů v průměru má vodní kolo v podzemní části vodárenské věže v Plzni a nabídneme vám několik možností. Buď jsou to 4 metry, nebo 7, nebo 9, a nebo 11. A teď už je to na vás.
2: Já řeknu tu střední, tu 7.
0: 7 metrů říkáte, šťastná sedmička.
2: Ano.
0: No vidíte to?
2: Ano.
0: Trefila jste to přímo do černého, skutečně je to zhruba 7 metrů. My vám tímto gratulujeme, protože právě teď vyhráváte dva poukazy na prohlídku plzeňského historického podzemí. Už jste tam někdy byla, paní Marie?
2: Nebyla nikdy.
0: Takže to bude premiéra pro vás.
2: Ano, děkuji.
0: Tak tím spíš máme větší radost, tak si užijte prohlídku, nezavěšujte, domluvíme se na předání. Mějte se fajn. A teď už je v našem vysílání Elán.

0: Proč se někteří lidé bojí bousky?
1: Protože jim to může zabít.
2: Protože kdyby stáli pod stromem, tak by mohl do toho stromu uhodit blesk a mohl by na ně spadnout a umřít.
3: Protože to je obří blesk.
4: A je to hodně hlasitý.
5: A ten zvuk je hrozně, hrozně strašidelný.
6: Že na něj může zasáhnout blesk.
7: Že ten blesk je jako taková elektřina.
8: Může srazit strom a ten strom může na někoho spadnout.
9: Protože může být tornádo a může

0: Dnes máme 18. května a na některých středních školách právě dnes začaly zkoušky profilové části maturity. Třeba na gymnáziu v Plasích na severním Plzeňsku dnes maturovalo 16 studentů. Zkoušky dělali z českého jazyka a literatury a také cizích jazyků. Z volitelných předmětů si pak nejčastěji volili historii, geografii anebo fyziku.
1: Maturu povinně z českého jazyka, zeměpisu, dějepisu a německého jazyka.
2: To je maturantka Tereza.
1: Nejtěžší pro mě byl asi dějepis, jakoby dát si dohromady, co kdy se kde odehrálo a i ty vlaci a na to mi bylo to docela dost.
3: Matyáš?
2: Z čeho budeš maturovat?
3: Budu maturovat povinně z češtiny, anglického jazyka, historie a geografie.
2: Proč jsi vybral angličtinu a ne matematiku?
3: Tak určitě angličtina jako jazyk je mi bližší a už od přírody nejsem úplně matematický typ, ne, že by mi matika úplně nešla, ale úplně v tom taky neexceluju, takže angličtina určitě jasná volba.
2: Bojíš se toho, nebo jsi ve stresu?
3: Stres nějaký minimální je, ale úplně, že bych byl nějak ve stresu a hroutil se, to určitě ne.
2: Jak dlouho jsi se připravoval?
3: No tak posledních 14 dnů, co jsme měli volno, jsem tomu věnoval z začátku tak možná 2 hodiny denně, pak teda už mě to přestalo bavit, tak jsem to zredukoval tak na hodinu a poslední dny jsem se úplně neučil a spíš jsem trénoval na kole.
4: Každý žák si volí český jazyk, cizí jazyk nebo matematiku a pak má 2 volitelné předměty.
2: Říká ředitelka gymnázia Markéta Lorencová.
4: Někteří žáci si volí historii, biologii, chemii, ale máme tu taky předmět, který vyučujeme v cizím jazyce, v anglickém jazyce a máme v každé třídě, myslím si, že po 5 obhajobů v anglickém jazyce z předmětu společenskovědní seminář.
2: A ty cizí jazyky?
4: To je angličtina a německý jazyk. Z německého jazyka maturuje 5 studentů a ostatní z anglického jazyka, ale zase mají z těch 60 žáků asi 35 FCE zkoušku, takže jim je odpuštěna ústní profilová zkouška a dělali jenom didaktický test.
2: Student Michael, ty tady máš protokol o výsledcích didaktického testu. Ten jste psali před 2 týdny. Jak to dopadlo?
5: Já myslím, že úspěšně. Čekal jsem to horší. Z českého jazyka mám 94% a z angličtiny 98%.
2: Co bylo pro tebe víc stresující, ten didaktický test anebo ta ústní zkouška?
5: Určitě ta ústní zkouška. Ten didaktický test jsme probírali s paní učitelkou ve škole, takže na ten jsem byl poctivě připravený.
2: Maturitní zkoušky na gymnáziu v Plasích potrvají až do pátku. Z Plas Julie Suchá, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na severním Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Věděli jste, že nad obcí Kařízek na Rokycansku býval partizánský bunkr? Vznikl v roce 1943 asi kilometr severovýchodně nad vesnicí. Kryt měl rozměry 6x6 metrů a výšku stropu 2,5 metru. Dřevěné dveře splývaly se sklonem a povahou okolního terénu. Skrývalo se zde 9 podbrdských partizánů. Bunkr objevilo gestapo 11. ledna 1944. Všechny partizány a jejich spolupracovníky popravilo. Řada obyvatel z okolí byla uvězněna. Dnes je na místě postaven památník podbrdským partizánům.

Anaka dospívala a my už se blížíme k 16. hodině, která přinese zprávy a pak humoriádu dnes se spisovatelkou Ivou Hitnerovou. Já se na vás budu těšit ještě v dnešním večerním špalíčku lidových písní. To nás totiž čeká další díl z malého seriálu věnovaného selské svatbě na Plzeňsku v 19. století. Tentokrát se budeme věnovat druhému svatebnímu dni, kdy se převážela výbava nevěsty do ženichova domu a také zněly krásné rouchové písně. Poslechněte si v 6:30 večer. Naslyšenou se těší Michaela Vondra.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeňský kraj a město Tachov dnes podepsali memorandum o stavbě nové střední školy v Tachově. Divadlo v Plzni uvede v příštím roce jeden z nejslavnějších muzikálů Phantom opery. Zítra bude převážně oblačno, lokální přehánky a teploty do 20 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Představitelé Plzeňského kraje a Tachova dnes podpisem memoranda stvrdili společný záměr postavit v Tachově novou střední školu, multioborovou školu pro 600 žáků s internátem, sportovišti a jídelnou kraj postaví na městském pozemku poblíž památníku Mohyla. Nová budova nahradí střední průmyslovou školu ve Světcích u Tachova. Jejíž kapacita už nevyhovuje a je hůře dostupná. Stavbu nové školy vítá Kateřina Pelešková, předsedkyně sdružení TEO, které propojuje významné zaměstnavatele na Tachovsku.
2: Střední průmyslová škola v Tachově představuje významného partnera při zajišťování kvalifikované pracovní síly pro zaměstnavatele v tachovském regionu. Vybudování nové školy a rozšíření nabídky studijních oborů zvýší atraktivitu studia v Tachově. Zároveň tento krok pomůže omezit odchod studentů za vzděláním do větších měst a posílit vazbu mladých lidí na region.
1: Letos začne příprava architektonické soutěže. Stavba školy bude zahájena zřejmě v roce 2030. Divadlo Jekátela v Plzni získalo licenci na uvedení hry Phantom opery. Muzikál poprvé zazní na nové scéně v září příštího roku. V České republice dosud získalo licenci jen pražské divadlo Goya Music Hall, kde byla premiéra v roce 2014. Pokračuje mluvčí plzeňského divadla Martina Drbušková.
3: V Plzni zazní Phantom opery s novým českým překladem Michála Prostějovského a Pavla Bára. Tento titul je mimořádně náročný po pěvecké, herecké, technické i provozní stránce. Naše divadlo nyní čeká schvalování inscenačního týmu, obsazení, scénografie i kostýmu ze strany držitelů licenčních práv.
1: Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. Ten je teď prvním zástupcem náčelníka. Hlaváčovu nominaci schválila vláda. Definitivně ho ve funkci musí potvrdit prezident. Miroslav Hlaváč by měl ve funkci vystřídat Karla Řehku, ten na své pozici skončí v létě. Náčelník generálního štábu je zodpovědný za připravenost a rozvoj ozbrojených sil. Je hlavním vojenským poradcem ministra obrany a vlády.
0: Sport.
1: Fotbalový sudí Ondřej Berka podle komise rozhodčích nechyboval v sobotním ligovém utkání Teplic proti Dukle. Pražané zápas prohráli 0-2 poté, co jim arbitr Berka neuznal vedoucí gol a také vyloučil dva hráče. Podle šéfů ligových sudích ale všechny sporné situace posoudil správně. Komise také posvětila vyloučení zlínského stopera Jakuba Černína v utkání v Ostravě, které domácí Baník vyhrál 2-0.
0: Počasí.
1: V noci bude většinou polojasno až oblačno a nejnižší teploty 8 až 5 stupňů. Zítra čekejte zpočátku zataženo, odpoledne bude převažovat oblačno s lokálními přehánkami, a to hlavně na jihovýchodě kraje, kde se mohou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů. Vítr povane slabý, proměnlivý nebo západních směrů a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Nákladní auto narazilo do viaduktu na silnici u Vochova na severní Plzeňsku. Na místě jsou složky IZS a na odstavené nákladní auto dejte pozor na dálnici D5 ve směru na Prahu u Ejpovic. Překáží na vozovce, i tam mějte opatrně šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Iva Hitnerová. Dobrý den, ahoj, vítej. Pojďte se s námi smát a život s humorem brát.
0: Humoriáda.

0: Valdemar Matuška a písnička Já si vsadil na pár tónů nám zazněla v úvodu Humoriády. Iva Hitnerová, dnešní host. No a máme pro vás hned na začátek skvělou pozvánku, zároveň na Iviny obrázky a zároveň do rozhlasu. Výstava začala.
1: Ano, mám výstavu v budově Českého rozhlasu na Vinohradské. Je to jakoby podvrátnicí, je tam takový myslím, že jenom dva dny v týdnu, ale teď tam byly dny otevřených dveří, myslím, že tam přišlo opravdu hodně lidí a jsem ráda, že mám tu výstavu právě v Českém rozhlasu, protože pro mě od jak živa je neobyčejně důležitý a vlastně jsem na něm vyrostla. Všecko důležité, co vím, jsem se dověděla z Českého rozhlasu.
0: Nepovídej. A teď si chytrá jak rádio, jak se říká, v uvozovkách samozřejmě, ano. Tak určitě si měla i jiné zdroje pro získávání vědomosti a zkušenosti v životě, ale děkujeme za to vyznání rozhlasu. Obrázky jsou k vidění, jak už Iva naznačila, každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin až do 28. května, no a výjimečně i po dva květnové pátky 15. a 22. Takže Galerie Vinohradská 12, tam to všechno najdete. No a na křtu byly známé osoby.
1: Kdo ano, ti, ano, měla
0: kdo,
1: jsem tam.
0: Nebo na vernisáži, kdo zahajoval, kdo byl jako host?
1: Tu výstavu zahajovala paní, která pracuje v Českém rozhlase, Foglarová, a vlastně se čekalo, že tu výstavu zahájí pan profesor Neužil, ale protože zřejmě někomu vyndaval srdce nebo něco takového, což považuji
0: nebo za
1: opravdu důležitější, než aby mi zahájil výstavu, takže jsem si tak nějak zahájila sama právě tím vyznáním k Českému rozhlasu.
0: No ale právě ta Iva nechce prozradit, že jí tam přišli David Gránský, Dana Syslová, Dana Batulková.
1: Ano, ale to jsou všechno kolegové. No, kolegové, s kterými pracuju, ale moji sakra oblíbení
0: no,
1: kolegové.
0: Ale ne každý je má na vernisáži.
1: Aha, to je pravda. To
0: všechny
1: je pravda.
0: Pohromadě. Tak už to víme, přijďte do Galerie Vinohradská 12. A teď nás Iva pozve na humor z našeho archivu. Co to bude na začátek?
1: Ano, je zajímavý, že já vždycky instinktivně vybírám někoho, koho znám, protože jsem zvědavá, co dělal nebo co vyprávěl, a už zjistila jsem, že už jsem tak stará a tak dlouho už jsem v téhle profesi, že už znám všechny. Všechny osobně, tudy všude. Tady všude seděl. Ale tak jsem na začátek vybrala Halinu Pavlovskou a Richarda Tesaříka.
0: Ano, sešli se kde jinde než v banánových rybičkách.
2: Richarde, měl jsi někdy k nějaké spolužačce ve škole nějaký vztah?
3: No, měl, začalo to už na základce ve 8. třídě. Přistěhoval se z Brna do Prahy a to bylo jak rána kladivem. Jsem se zamiloval a teď jsem v 6 ráno už jsem vstával a v 6:30 jsem vstal v zimě, rozumíš, byla zima. Koukal jsem, když ona rozsvítila v tom pokoji, bydleli ve třetím patře, a teď já tam chodil a pískal jsem takový to...
2: To bych chtěla.
3: Upozorňoval jsem strašně na sebe, že jo. A rok jsem okolo ní takhle chodil a občas jsem dostal pohlavek, že hlučím na ulici, když jsem pískal. Nic, neopětovala to. No, pak...
2: Nechápu.
3: Naštěstí. Později se ukázalo, že to mělo důvod, protože ona byla na ženský.
2: Chybka se vloudila. Já vám řeknu další radu mojí, jak přežít školu a pedagogy. A ta zní, zamilujte se. Já totiž na gymnáziu jsem první rok strávila poměrně dobře, protože jsem se zamilovala do spolužáka z vyššího ročníku. Pak jak jsem stárla, tak jsem moudřila. Pak jsem pochopila, že k té lásce už mi stačí jenom přestávky. Tak už jsem chodila jenom na přestávky. Pak jsem už ve třetíku a ve čtvrtíku pokročila tak daleko, že už jsem jenom číhala po vyučování před školou. Měla jsem s tím opravdu problémy a moje maminka to tehdy musela žehlit. Ale naštěstí se to docela

0: dařilo, protože jak byla učitelka, tak zase učila takovýho poměrně nablblýho chlapečka a jeho maminka byla lékařka. A oni udělali takový barter už v té době. Taký směnný obchod, takže ta lékařka napsala omluvenku pro mé neomluvené hodiny a maminka nechala projít chlapečka z češtiny. No, ale byl tam ještě jeden takový docela hezký okamžik, protože pak stála ta moje třídní s tou mojí matkou nad tou omluvenkou, kde to bylo řádně omluveno, a ta moje třídní se tak na tu moji matku podívala a říkala, ale paní doktorko, objevíme, že to není pravda. A moje matka, ta právnice, ačkoliv to neprovozovala tu praxi, se v ní najednou probudila a řekla, chcete říci, že já lžu? A odmaturovala jsem.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak Iva Hitnerová se nevyhne otázce, která tam padla, to téma školní lásky. A spolužáci nebo i pedagogové, týkalo se to jich? Měla si nějakou platonickou takovou lásku?
3: To je zajímavá
2: říkat jméno,
3: otázka.
2: Jenom ano, ne.
3: Já jsem měla spoustu školních lásek, dokonce takovou první výraznou na gymnáziu s takovým bezvadným klukem, fotografem jsem chodila celý gimpl a tak, ale uvědomila jsem si, že třeba na DAMU jsem měla úžasný pedagogy a že jsem byla úplně nadšenou obdivovatelkou mého profesora Oty Sklenčky, který nás učil, a já jsem na něj koukala jako na takového starého moudrého pána, který byl fakt byl senzační, zaprvé to byl výborný herec, což je vždycky dobrá premisa pro to, aby člověka učil, když víte, že to sám dělá dobře tu profesi, a hrozně jsem toho tu obdivovala a až s odstupem let mi došlo, že jemu bylo v té době 50 let, když to pro mě byl ten moudrý stařec, a že nikdy mě nenapadlo, že s tak starým člověkem, 50 letým, jako by tam mohlo být na tom obdivu i něco dalšího. Tak mi to teď v těch mých víc než 75 připadá docela dojemný, jak tenkrát 50-tník byl opravdu starý pán.
2: No ale zanechal stopu důležitou v svém životě. A to je dobře. Pokračujeme dál, přátelé. Budeme s Halinou Pavlovskou a Richardem Tesaříkem řešit téma, jak přečít školu a pedagogy, anebo nastoupí Jiří Lábus s příhodami z Ypsilonky. Vyberte si A nebo B, SMS-kou Humor mezera A, Humor mezera B, pošlete na 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Dnešní posádka humoriády Iva Hitnerová a Pavel Kučera vás zdraví. Chceme znát váš názor, vaše hlasy v naší humoriádě v prvním souboji. Bude to Halina Pavlovská s Richardem Tesaříkem nebo Jiří Lápus a Příhody s Ypsilonky. Vyberte si v tuto chvíli i na telefonu ve vysílání 731 800 900. Dobrý den. Haló. Tak šup.
2: Haló, haló.
1: Hurá.
2: Haló.
1: No.
2: Zdravím paní Ivu, Hitnerovou, Pavle, vás taky zdravím, Marta. Tady jsem v Rožnově, tady jsou kačenky, voda tady stýká.
1: Děti tam jsou, švitoří, slyšíme.
2: Užívám života a dala bych pokračování. Ahoj.
1: Děkujeme, děkujeme pěkně, mějte se hezky, dobré odpoledne dalšímu. Kdo pak to je? Haló, haló. Už se slyšíme.
3: Dobrý den, Pavle, Karel Bojkovi, zdraví vás i paní Hitnerovou.
4: Děkuji.
3: A já bych si přál Bčko.
1: Děkujeme pěkně a mějte se. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Standa Zjemník, kvůli humoriádě přestal sekat trávničky.
1: To je dobře.
5: Zdravím vás i paní Hitnerovou a vybrala moc hezkou ukázku.
1: Takže
5: tak
1: já, ano, vy jste přestal sekat, abyste si neublížil, že ano, abyste mohl zavolat, abyste to nedělal zároveň. Víc děkuju, věcí chlapy nezvládnou, ženský ano, samozřejmě, díky. Dalšího zveme, dobrý den, haló, haló. Haló.
6: Dobrý den. Já bych poprosil, když tak pana Lápuse, jestli můžu.
1: Píšeme si hlas a kdo volá? Jenom křestní jméno stačí, odkud?
6: Jo, Jan Emr.
1: Jan, odkud?

0: Česku Hrubá.
1: Dobře, tak děkujeme. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo pak volá teď? Halo, halo? Halo? Slyšíme se. Tak tam někdo byl, ale vzdal to. Nevadí, požádáme dalšího ohlasování. Dobrý den.
2: Dobrý den, Kroměříž.
1: Výborně, Bčko. Díky moc a mějte se hezky. Naschledanou. Tak sečteme, přátelé, všechny dorazivší hlasy a výsledek příhody z Ypsilonky a Jiří Lábus v tuto chvíli.
3: Velice vděčné je povídání o rodičích. A Jirka Lábus začne rovnou o babičce.
4: Já měl babičko, já jsem ta u nás žila, ta se dožila třeba 90 let a 5 let žila u nás, tak to je obdivuhodný a já si jednou pamatuju, že jsem přijel z Liberce, když jsem ještě byl s Ypsilonkou v Liberci, to bylo v neděli, jsem přijel asi 8:30 ráno, autobusem z Liberce, přišel jsem domů, babička seděla na postýlce a přišla babička seděla, říká, ona byla takový věchýtek, taková hrozně hodná, říká, Jiří, pojď sem. Tak jsem přišel, říkám, co je, Ládík tam má v pokoji kurvu. Babičko, co to ona tam byla jo nastávající žena, jo, pokoj večer tam spala. Já tam byla ráno v 6 hodin, ať mi udělají snídaní a ona řekla, ať si udělám sama. Střih v poledne, bráchova nastávající žena měla nádobí, babička se dělá postel, říká, slečno, já na vás nedám dopustit.
3: A nebylo by něco taky o mamince? Nebo třeba ještě něco jiného.
5: No a to se stalo v Liberci, to je to, co se teďka chci vyprávět. A je to pravda, není to vymyšlený, že tam před lety, to už je strašné, tam bylo nějaké jugoslavské středisko obchodní taky, nebo nějaká zastupitelství tam bylo. A nějaká paní z toho zastupitelství před Vánocema šla kupovat krocana do obchodního domu a přišla do ty drůbeže a říká, dobrý den, prosím, abych velkého čurana. Prosím? Čurana, pěkná čurana. Za mnou pane vedouce, je to co pro vás.
6: To je to, co jsi říkal ty, tady mám podobnou příhodu s naší společnou známou, jejíž matka je Ruska. Tak když jí bylo asi 18 let, tak s ní šla kupovat takový prší plášť jako šustáček. Šli do krámu. Ta maminka říká, prosím vás, dobrý den, potřebuji šoustáček, prosím.
4: Že moje maminka chodila se mnou a to byl takový trapas, mě bylo 30 a ona se mnou šla kupovat kabát, říká, prosím vás, kabát je pro chlapce. No, já se tak styděl
7: vždycky. Moje maminka byla podobná. Tam měla strašný starosti. Jednou večer jsem už ležel, bylo asi 10 hodin a volali kamarádky, že něco je, abych přišel. Tak jsem se oblík a u vchodu jsme měli ještě jeden telefon a tam stála maminka v noční košili s rozpřeženýma rukama a říkala, kam jdeš? A já jsem říkal, volali mě kamarádky, abych šel, nikam nepůjdeš. Maminko, je mi 40. A maminka, nevyspíš se. A takhle jsme prostě diskutovali teď, že maminka stála před dveřma, já jsem ji nemohl obejít nebo odstrčit, že jo. Teď se nevěděl, jestli se mám zlobit nebo smát, protože maminka byla odhodlaná. A teď zazvonil telefon a tak jsem to vzal, oni to byly ty holky, jako kde jsem. A já už byl rozlobený, jak řekl, maminka vám to vysvětlí. A dal jsem telefon mamince a maminka říkala, no já nevím, proč vůbec nejde.
8: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak jak to měla Iva jako maminka?
9: To jsem se teď opravdu pobavila, ale musím jenom vzpomenout na svoji tchýni báječnou, která asi před 2 lety zemřela v 95 letech a my jsme si ji přestěhovali k nám do ulice, aby jsme k ní mohli chodit a každý den a tak. A babička, když šla s mým 65 letým mužem po ulici, tak do něj vždycky drcla a řekla pozdrav. A to už mu bylo mnohem víc než panu Menclovi s tou maminkou.
1: Jsou takové ty výchovné poštuchovače.
9: A on si to člověk vůbec neuvědomuje, že tohle dělá. Já jsem vždycky s pravidelností dělala jsem to nejen svýmu synovi, ale i svým vnukům, že když přijdou, tak tak jim tak jako lásky plně hrábnu do vlásku. A oni tam mají vytvořený ty lepený konstrukce z toho gelu takovýho. Já vím, že
1: můj syn si
9: stavěl na hlavě vždycky něco jako ten, to byl puberťák, že jako ten Simpson, nebo tak a tyhle mý vnoučci, kterým je kolem 25, tak mají zas takový ty patky a všecko to mají nagelovaný a já vždycky, a myslím to dobře, tak jako navazuju lidský kontakt.
1: No tak vy to myslíte dobře, oni to berou jako narušení uměleckého díla na hlavě, ale ono se to časem srovná, oni to docení a ocení potom. Přátelé, koho oceníte vy? Dále Jiřího Lábuse anebo Miloše Kopeckého? Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B. Hlasujete SMS na čísle 90 01 04. Telefony vítáme na 731 800 900.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Jste s námi v Humoriádě, dámy a pánové, v tuto chvíli můžete přidat své hlasy pro Jiřího Lábuse nebo Miloše Kopeckého. Iva Etnerová je s námi ve studiu jako dnešní host. No a ona se vydá do Kerska, to je slavné území Bohumila Hrabala.
2: Ano,
1: co
2: ano,
1: tam bude?
2: Já jsem byla vlastně velmi často v Kersku, jednou za rok je takový den Hrabalovo Kersko, se to jmenuje, tam je v

0: Lesní ateliér Kuba, kde se to odehrává, je tam krásný program, často tam zpíval Václav Neckář, nevím, jestli letos bude. A já jsem tam jezdila díky mému mimořádnému láskyplnému vztahu k Bohumilu Hrabalovi, který mám od doby, kdy jsem hrála v Hrabalových Postřižinách strýce Pepina. A tentokrát, když jsem tam byla naposled, tak jsem si prohlížela tu zrekonstruovanou chatu, která je opravdu nádherně udělaná, velmi autentická, všecko psací stroj, jak kdyby si mistr odskočil jenom na houby. A našla jsem tam svoji grafiku, kterou jsem dělala před mnoha a mnoha lety, která tam visí v tom domě, tak mě to potěšilo a já mám ve svém obýváku nad psacím strojem takový velký obraz, který jsem namalovala v roce 98 a to je Bohumil Hrabal, jak letí nad Nymburkem, kde je ten komín a na něm leze strýc Pepin s Mariškou a jsou tam kočky a pivovar a nad tím letí ten Bohumil Hrabal a je to moje srdeční záležitost, ten obraz, avšak řekla jsem si, že když už tam mají grafiku, tak ještě přihodím ten olej starý a bude to ode mě takový dárek vlastně památce Bohumila Hrabala.
1: Takže to návštěvníci můžou vidět.
0: Teď to bude v sobotu v Kersku ta oslava Bohumila Hrabala.
1: Jsou kolem té chaty kočky v současnosti, když to tak hezky opravili?
0: Já myslím, že určitě, že tam nejdou. Oni si to ty kočky řeknou,
1: čtyřnohé,
0: že tam jsou určitě, určitě potomci těch Bohumilových koček, který tam chodí ze sentimentu se podívat.
1: No tak paráda, takže Hrabalovo Kersko teď o víkendu v sobotu si říkám.
0: Ano.
1: Pozvánka možná i pro naše posluchače, pokud by chtěli na zajímavý výlet. Teď je zveme na náš telefon. Hlasujete, ještě jednou připomenu, pan Lábus nebo pan Kopecký. Co vy na to? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Jirka Šerčan, já vás zdravím, oba do vás.
1: My vás.
0: Dobrý den.
2: A přeju vám hodně zdraví.
1: Ano.
2: A chtěl bych Bčko.
1: Máme zapsáno a děkujeme. Děkujem. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
1: Dobrý.
3: Jsem na vysílání.
1: Jste tu s námi.
3: Dobrý den, zdravím vás oba ve studiu. Tady posluchač z krásné Lípy a psal bych si Bčko.
1: Děkujeme vám za hlasování. Hodně zdraví, naslyšenou. Dobré odpoledne dalšímu.
4: Krásné odpoledne, přátelé. Jirka Strutnovská, zdraví, no nejdřív se sluší pozdravit dámu, takže děkuji. Zdravím paní Hitnerovou a také zdravím samozřejmě vás, pane Pavlíku. No a s tím Pepinem, tak a mě přezdívají, protože já jsem pak hrozně ukřičenej a tady vždycky, když otevřu hubu, tak pak nevím, kdy jí mám zauřít.
1: No hlavně, že nelezete na komín. To by bylo nebezpečné.
4: Ne, se bojím. Jo. A vzpomím, proč jsme v 98. vyhráli na Gáno, no tak když tam máte od toho 98. ten obraz, tak to člověku zapadne všechno hezky dohromady a já bych si přál pana Lábuse.
1: Tak děkujeme za váš hlas, Jirko. Mějte se, naslyšenou. Tak, další bude kdo? Dobré odpoledne. Haló?
5: Dobrý den, tady David, dávám Ačko.
1: Davide, děkujeme, naslyšenou. Další je s námi. Kdo pak? Vítejte.
6: Dobrý den, já bych chtěl Lábusa.
1: Děkujeme za váš hlas, nebo za tvůj hlas. Den dětí se blíží, ano. Děti se nám tady aktivizují, anebo jsme omladili posluchačstvo, že by. Dobré odpoledne i vám.
7: Dobrý den, Pavle, tady Veronika Rakovník. Přeji krásné pondělí vám a paní Hitnerové, kde jsem strávila své děti ve Veleslavíně a ve Vokovicích,
0: ano,
7: a
0: vím,
7: kde bydlí, tady. Takže přeji krásný den a večer a přála bych si Ačko.
1: Děkujeme pěkně.
0: Děkujeme, mějte se hezky.
1: Tak přátelé, sečteme všechno, co k nám dorazilo do dnešní humoriády v tomto kole. Jiří Lábus s Oldřichem Kaiserem budou pokračovat a téma scénky je paní Bohdalová zaskakovala za paní Krombholcovou.
8: Paní Krombholcová zavolala na náš zpravodajský servis s naléhavým sdělením. Již léta ji zastupovala herečka Jiřina Bohdalová. Ano, slyšíte správně. Byla zastupovaná Jiřinou Bohdalovou. Teprve teď, po letech, se paní Jiřina Krombholcová rozhodla, že vše pozvadí a řekne nám, jak to tedy celé bylo. Paní Komhocová, to znamená, vy říkáte, že vás zastupovala v herectví Jiřina Bohdalová.
9: Ano, ano.
8: To znamená ve filmových rolích, v divadelních rolích.
9: Ve všem, co Jiřina hrála, mě ano. zastupovala. V divadle, ve filmu, v televizi, v rozhlase, desky, všecko mě zastupovala.
8: No dobře, ale proč jste se nechala zastupovat? Vy říkáte, že vy jste velká herečka.
9: Ano, já jsem velká, já si to myslím, já jsem se taky líbila všude. Ano, ano. Těch cen, co jsem dostala třeba, ty.
8: Ano.
9: Ty a všecko.
8: Ano.
9: Lvi?
8: No počkejte, to dostala paní Jiřina Bohdalová.
9: Ne, to jsem dostala já.
8: No dobře, vás tedy
9: zastupovala.
8: Dobře, rozumím tomu, dobře. Ale proč jste tedy ty role, proč jste se nechala zastupovat?
9: No tak upřímně řečeno, to bylo z toho důvodu, že já jsem nechtěla po ránu takhle, kdy se točí ty filmy, jak se říká v těch, jako se jezdí na filmy
8: exteriér,
9: tak se mi nechtělo tak ráno vstávat, to se musí kolikrát v zimě zatmit, teď v těch zimách někde, no, teďka si představte, že třeba,
8: já rozumím,
9: když někde, taky potom toho textu, co se musí ty herci učit. Jo,
8: to či vy jste radši byla doma?
9: Já jsem byla radši doma, teď, co já jsem si říkala, že se budu, jak se říká, bude na mě křičet nějaké reži, taky jsou takové třeba, někteří křičeli, jistě, a co já se budu takové, tak jsem byla doma.
8: A za vás tedy?
9: Mě vždycky zavolali z té produkce toho filmu, že bych tohle dělala. Tak jsem si to přečetla, když se mi to líbilo, tak jsem zavolala Jiřině, nebo jsem řekla, tohle chci, já jsem zastoupená Jiřinou Bohdalovou, a pak volali Jiřině Bohdalový, no a pak už to dělala Jiřina vlastně zastoupená.
8: Pani Komhocová, mě by zajímalo, kdy to začalo, kdy jste na to přišli?
9: Při škole, ještě my se známe ze školních, ale my jsme spolužačky vlastně.
8: Takže jste spolu studovali?
9: Ano, my jsme spolu studovali, my jsme dělali
8: divadelní
9: fakultu. Taky jsem absolvovala v zastoupení s Jiřinou.
8: Skočkejte, takže už před školou, či vy no, už no, za vás no, studovala herectví Jiřina Bohdalová?
9: Ano.
8: Či ta ústní dohoda nebo písemná, já nevím, či už vznikla před školou?
9: Před školou už, ano, dávno.
8: Dobře, paní Komhocová, nezlobte se na mě, ale to přece všechno, to přece byly všechno její role, její herec.
9: Ne, to právě se pletete, to byla moje role. To
8: já chápu, jistě,
9: moje
8: jako,
9: role.
8: Jistě, jako má někdo svého manažera. Že?
9: Ano, tak já mám svého...
8: svou Jiřinu.
9: Svou Jiřinu.
8: Jiřinu, no je to neuvěřitelné, tolik let, že to fungovalo.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Naším dnešním hostem v Humoriádě je Iva Hitnerová a protože je herečka, tak by nás zajímalo, kde bude hrát v nejbližší době, kde ji můžeme vidět.
2: Já mám pořád i přes pokročilý věk ten diář tak zaplněný, ale v nejbližší době mám představení 25. května v Ďáblicích, v kulturním domě hraju představení Domácí štěstí zavináč hned, který hrajeme už dlouhá léta a pořád ho miluju a pořád mě to baví, i když je to čím dál náročnější, před 2 hodiny neslezu ze zjeviště, ale jako i když je to fyzicky náročný, tak zaplať pambu, nemám problémy s pamětí, že pořád to dávám, i když toho textu je hodně. A pak bych vás ráda pozvala na představení Afterlife na Jezerce, kde jsem velmi šťastná a to představení v titulní roli s Milanem Steindlerem je senzační.
1: Zajímavé to divadelní pozvánky. Ty jsi tak akční, tak ano. Teď akčně prosím vyber další scénku,
2: no
1: koho
2: já
1: nabídneme.
2: Já si myslím, když jsme tady měli tu Jiřinu Bohdalovou zastoupení paní Kromboldcové, tak bych poprosila paní Kromboldcovou, jestli by neřekla Jiřince, aby nám tady trošičku něco zavzpomínala na Vánoce, to by mohlo být pěkné.
1: No a taky nové šaty, je tam téma z televariety, dobře, ano. Všechno tam bude. I s Vladimírem Dvořákem samozřejmě.
3: Ani jste mi neřekl, jak se vám líbí moje nové šatičky.
4: No hezoučky, no. Krásný, opravdu, já vím, že byly mastný, víte.
3: Kde?
4: Ne, já myslím, jako, že hodně stály.
3: No, to jo.
4: Já počítám, já budu hádat, jo?
3: No.
4: 3 večerníčky, 1 inscenaci, 2 estrády, co?
3: Samá voda. Já jsem je našla pod stromečkem.
4: A pamatujete se pod kterým?
3: Ale... pod vánočním.
4: Ne, prosím vás, ne, tohle neříkejte, to mě nepřipomínejte. Ty svátky, radosti, já jsem rád, že jsem na ně konečně trošku pozapomněl.
3: Já náhodou zase ráda vzpomínám na poslední Vánoce. Já bychom měli krásnou borovičku.
4: My jedli.
3: A jedli. Nevěděli, kdy přestat, víte?
4: No právě.
3: Vy se mi zdá, patříte mezi ty, co se zasloužili o moderní pranostiku.
4: Jakou?
3: Na nový rok jsem jako žok na 3 krále.
4: Na nový rok jsem jako žok, tedy promiňte.
3: To pokračuje. Na 3 krále chutná mi stále na hromnice o 3 kila více, co?
4: Je výborný až na ty 3 kila.
3: Víc.
4: Bylo to 5,5. Ovšem, taky jsme si nedávno řekli dost. Celá rodina.
3: Jak to?
4: No, dost, no, protože jsme se rozjedli strašně, řekli jsme si šmitec.
3: Jo.
4: Hned, jak se mnou utrh ten balkon a... dědeček musel pěšky na středisko, až se najednou nevešel do Fiata. A od té doby jíme velmi skromně. 2-3 cholagoly, 1 gastrogel.
3: Trošku jedlí sody na doražení. No. Já vám řeknu, vy máte ohromnou výhodu.
4: Jak to?
3: No, že si všechno na neděli můžete koupit v lékárně.
4: No jo, to jo.
3: Protože u nás tedy...

0: Naší samoobsluze, v naší krásné samoobsluze, to tedy v pátek odpoledne vypadá jako bitva na Moravském poli.
1: No jo, to.
0: Já tedy chodím nakupovat jedině, když se mnou jde bratranec.
1: To je lepší. A co on jako bratranec?
0: On je reprezentant v basketbale, víte?
1: A co, proč jako?
0: No ten v každý skrumáži dokáže získat koš.
1: Ano.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Jiřina Bohdalová, originál s Vladimírem Dvořákem. Můžeme mít paní Jiřinu dál, anebo nastoupí Petr Nárožný. Vyberte si, dámy a páni, na našem telefonu 731 800 900, nebo pošlete SMS-ku humor mezera A, humor mezera B na číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Právě teď probíhá závěrečné hlasování dnešní humoriády. Jiřina Bohdalová nebo Petr Nárožný? To je otázka na naše posluchače a náš dnešní host Iva Hitnerová už je zvědavá, jak to všechno dopadne. Tak co vy na to? Dobré odpoledne. Kam s vaším hlasem?
2: Dobrý den. Tady Ilona ze Severních Čech. Zdravím vás oba dva. Jak paní Hitnerovou, tak vás.
3: Děkuju.
2: A přeju si paní Bohdalovou.
1: Děkujeme. Děkuji. Pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Hitnerová, dobrý den i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
4: A hlasuju pro Petra Nárožného.
1: Děkujeme za váš hlas, naslyšenou. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i paní Hitnerovou.
1: My vás.
5: A hlas dávám Televariete.
1: Děkujeme pěkně a těšíme se na příště. Naslyšenou, hezký den. Tak tolik pár hlasů pro ilustraci, sečteme úplně všechny a výsledek zní. Televariete, tentokrát Viktor Price s Jiřinou Bohdalovou a Zdeňka Malíř.

0: Doňo Giorgino, tu levou ručičku trošičku výš, ano, trošičku výš. Grazie, grazie, prego, prego. Ah, errore mio, Doňo Giorgino, trochu jsem se zmýlil, tu pravou ručičku, trošičku, víš? Grazie, signora, grazie.
1: Ale předtím jste říkal levou, maestro. Vy jste se mi zdá trošičku popleta, že?
0: No tak my malíři jsme všichni trošičku střelení, že? Víte, čím se teď zabývá kolega Leonardo?
1: Ne.
0: Určuje jakýsi koeficient tření.
1: Ale neříkejte tření.
0: Tření.
1: Já jsem netušila, že se zajímá o ryby. Můj strýc, kardinál Conti, tvrdí, že ten Vinci je cvok. Debilo, mistiego. Minulý týden prý vymyslel padák.
0: Řekla jste padák, Doňo Giorgino?
1: Padák. Já sice taky nevím, co to je, ale zdá se mi to být jeho vadinou. Kdyby vymyslel najlonky, že? Nebo starou mysliveckou, ale padák.
0: Ne, my malíři bychom měli pouze malovat. Víte, proto jsem odešel z federacio, ne samé schůze, že? Semináře, konference. A doma bambini affamati, kručilo jim v bříšku, že? Doňo Giorgino, teď jste se mihnula.
1: Já nejsem socha, majstro.
0: Ne, sochu bych nemaloval, Doňo Giorgino, nemaloval.
1: Sochy taky nemají čím platit, že?
0: Vás bych maloval za jediný pohled, Doňo Giorgino.
1: Jestli brzy neskončíte, nedočkáte se ani toho úsměvu. Já už jsem celá dřevěna.
0: Ne, zkusáte, Doňo Giorgino, portrét není vejce na mě, to já nejsem rychlo malíř a vzhledem k účelu si musíte být podobná. Si míle. Ještě posledních pár tahů, Doňo Giorgino, a momenty a budu hotov. Finito! Jsem hotov.
1: Já se těším, já jsem zvědavá.
0: Už to bude?
1: Nenapínejte mě, ukažte mě.
0: Doňo Giorgino?
1: Da? No co je tohle? No co to má znamenat? Proč je to tak mrňavý, tak píkolo mrňavý?
0: Píkolo mrňavý?
1: Píkolo mrňavý.
0: A čtyřikrát, Doňo Giorgino. Přesně jak jste si přála. Řekla jste přeci, ano, řekla jste výslovně, že to chcete do pasu. Per pasporto.
2: Možná, že během tohoto výstupu s malířem Viktorem Preisem napadlo Ivu Hitnerovou namalovat pana Preise, třeba portrétovat, co?
3: Ano.
2: To by bylo něco.
3: Viktor Preis je mimo to vynikající malíř, on měl už řadu výstav, dokonce jsme se střídali v jedné galerii v Třeboni a malování ho velmi baví a je na to strašně šikovný.
2: No tak půjdeme třeba na vaši kolektivní výstavu, co my víme. Do té doby galerie Vinohradská 12, Iva Hitnerová a její obrázky, byla naším dnešním milým hostem. Děkuji. Děkujeme pěkně, hodně zdraví, ať se daří.
3: Vám taky a přeji krásné léto, kdybychom se neviděli.
2: Loučí se i Pavel Kučera, mějte krásný den a ať se vám daří při poslechu pořadu na vlnách Českého rozhlasu.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Začala motorkářská sezóna, policie apeluje na bezpečnost řidičů. V Plzni startuje sezóna komentovaných prohlídek. Zítra bude převážně oblačno, lokální přehánky a teploty do 20 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Na silnicích se s příchodem teplejších dnů objevuje stále více motorkářů. Policisté proto upozorňují na možný nárůst počtu dopravních nehod, které pro motocyklisty často končí vážnými zraněními. Na rozdíl od řidičů automobilů je chrání pouze ochranné vybavení. Mluvčí jihomoravských policistů Petr Vala žádá řidiče, aby byli obzvláště obezřetní.
3: Motocykly jsou v hustém provozu snadno přehlednutelné. Řidiči automobilu by proto měli být při odbočování, předjíždění či přejíždění mezi pruhy maximálně obezřetný. Důsledně kontrolovat mrtvé úhly a aktivně s motocykly počítat. Stačí okamžik nepozornosti a může dojít k tragickým následkům.
2: Krajský soud v Plzni dnes odročil jednání o vydání německé extremistky Marly Svenny Liebichové zpátky do Německa na červen. Důvodem je, aby se Senát mohl poradit a podrobně seznámit se závěrečnou řečí Liebichové, vysvětluje mluvčí krajského soudu Jakub Štverák.
4: Toto závěrečné slovo vlastně bylo předáno i v listinné podobě Senátu, neboť je německy hovořící. Pochopitelně jednání bylo za přítomnosti tlumočnice, nicméně za účelem porady o provedeném dokazování a vlastně i současně s tímto návrhem, tak se Senát bude radit o tom, jak rozhodne.
2: Rozhodnutí o vydání Liebichové do Německa padne 1. června. Město Plzeň vstupuje do hlavní turistické sezony, nabídne komentované prohlídky města, industriální exkurze do běžně nepřístupných provozů a také novinky v programu Industry Open. Například už zítra je den otevřených dveří v plzeňském Tech Tauru. Ve středu se zájemci mohou vydat na prohlídku po stopách čestných hrobů na ústředním hřbitově, v sobotu pak třeba do vozovny tramvají na Slovanech. Letní program Industry Open letos navíc vůbec poprvé zpřístupní malou kovárnu v areálu bývalých škodových závodů. Podrobnost k nové turistické sezóně v Plzni najdete na webových stránkách města. Hospodářská strategie vlády nebo plány na zestátnění energetické společnosti ČEZ, to byla hlavní témata odpoledního jednání ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO s prezidentem Petrem Pavlem. Detailněji schůzku nekomentoval ani jeden z nich. Havlíček ale po jednání řekl, že s Pavlem řešili třeba to, že největší hrozba je podle něj v současné době inflace.
5: Takže jsem ukázal, jakým způsobem bojujeme proti inflaci, že ji držíme na poměrně nízké úrovni právě díky včasným zásahům v oblasti energetiky, zejména tedy ukončení zelené daně, takzvaného POZE, obnovitelné zdroje a současně skrze včasného zásahu do marží, zastropování marží v rámci čerpadlářů u pohonných hmot.
2: Setkání inicioval podle ministra Havlíčka prezident. Žádný další termín teď v plánu není. Sport. České hokejisty čeká třetí zápas základní skupiny světového šampionátu. Ve Friburgu se utkají s obhájci bronzu Švédy. Hrát se začne ve 20 hodin a 20 minut. Večer se ještě utkají Německo se Švýcarskem. Teď odpoledne hraje Finsko se Spojenými státy a Kanada proti Dánsku.
1: Počasí.
2: V noci bude polojasno až oblačno, k ránu začne přibývat oblačnosti. Nejnižší teploty 8 až 5 stupňů a na horách 7 až 4. Zítra bude zpočátku zataženo, odpoledne bude převažovat oblačné počasí a lokální přehánky, a to hlavně na jihovýchodě kraje, kde se mohou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů a na horách 10 až 14. Vítr povane slabý, proměnlivý nebo západních směrů, a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Blovicích na Jižním Plzeňsku v ulici Americká bourala dvě osobní auta. Na místě jsou záchranáři a nákladní auto narazilo do viaduktu u Vochova na severním Plzeňsku. I tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Začíná zpravodajský souhrn s datem 18. května. Tady je Iva Kokešová. Přeji vám pěkné odpoledne. Máme 5 minut po 17. hodině. Co vám nabídneme v nadcházejících minutách? Představíme vám výtvarnou soutěž Příroda kolem nás, protože začala profilová část maturit. Řekneme vám podrobnosti a také vás pozveme do Západočeského muzea v Plzni.
1: Český rozhlas Plzeň. Den v kraji.
6: Samozřejmě, že nebude chybět aktuální předpověď počasí na noc a zítřek a už po písničce přehled nejdůležitějších zpráv v plzeňském regionu. Příjemný poslech.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: A ve studiu Štěpán Kazíková.
2: Pěkné odpoledne. Už jen do pátku je možné zapojit se v Plzni do výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let. Tématem je letos příroda kolem nás. Soutěž vyhlašuje Dubravecký klub pod záštitou 4. plzeňského obvodu. Slavnostní předání cen a vernisáž se uskuteční v červnu. Soutěž patří mezi největší dětské výtvarné přehlídky svého druhu v regionu, říká starosta Tomáš Soukup z hnutí ANO.
3: Do soutěže se každoročně přihlašují stovky dětí nejen v Plzni a okolí. Soutěží jak jednotlivci, tak školky nebo i školní třídy a samozřejmě základní umělecké školy.
2: Podrobnosti uslyšíte v našem vysílání už za pár minut. Středoškolákům začaly ústní maturity, potrvají do 10. června. Konkrétní termíny si určují ředitelé jednotlivých škol. Třeba na gymnáziu v Plasích na severním Plzeňsku dnes maturovalo 16 studentů, pokračuje ředitelka školy Markéta Lorencová.
4: Každý žák si volí český jazyk, cizí jazyk nebo matematiku a pak má dva volitelné předměty. Někteří žáci si volí historii, biologii, chemii, ale máme tu taky předmět, který vyučujeme v anglickém jazyce.
2: Více se dozvíte v našem vysílání zhruba za půl hodiny. Mostní estakáda u Třemošné na severním Plzeňsku na hlavním tahu mezi Plzní a Mostem se ode dneška uzavírá kvůli opravám. Práce se přesouvají na horní stavbu mostu. Řidiči musí využít značené objízdné trasy přímo přes Třemošnou. Doprava bude vedená sjezdem z hlavního tahu přes ulice Plzeňská a Americká. Uzavírka potrvá do 30. srpna. Kybernetici ze Západočeské univerzity v Plzni vytvořili aplikaci k odhalení Alzheimerovy choroby. Program díky hlasovému a paměťovému testu rozpozná první příznaky onemocnění. Test si mohou lidé vyzkoušet online na webu Fakulty aplikovaných věd. Výsledky je možné konzultovat s odborníky na Dni kognitivního zdraví na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity 28. května. Představitelé Plzeňského kraje a Tachova dnes podpisem memoranda stvrdili společný záměr postavit v Tachově novou střední školu. Multioborovou školu pro 600 žáků s internátem, sportovišti a jídelnou postaví kraj na městském pozemku poblíž památníku Mohyla. Nová budova nahradí střední průmyslovou školu ve Světcích u Tachova, jejíž kapacita už nevyhovuje a je hůře dostupná.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Máme 11 minut po 5. hodině. Děti z Plzně i okolí mají poslední dny na zapojení do tradiční výtvarné soutěže s tématem Příroda kolem nás. Kdo letos soutěž pořádá a kde budou oceněná díla vystavena, přiblíží už za pár minut regionální stopař Jiří Trnka.

0: Tady Český rozhlas Plzeň a pondělní den v kraji.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: Výtvarná soutěž pro děti a mládež v Plzni na Doubravce letos píše už svůj 22. ročník. Zapojit se mohou děti od 3 do 15 let a organizátoři každoročně registrují stovky prací. Soutěž dlouhodobě podporuje také Unie výtvarných umělců Plzeň. Podrobnosti zjišťoval regionální stopař Jiří Trnka. Dobré odpoledne.
2: Já zdravím z Plzeňské čtyřky. Letošním tématem soutěže je příroda kolem nás a děti mohou své práce odevzdávat ještě do tohoto pátku 22. května. Výkresy přijímá Doubravecký klub v Zábělské ulici i úřad městského obvodu Plzeň 4 v Masarykově ulici. Maximální velikost prací je formát A3 a organizátoři upozorňují také na správné označení obrázků kontaktními údaji autora. Pokračuje starosta Plzeňské čtyřky Tomáš Soukup, zvolený za hnutí ANO.
3: My jsme velmi rádi, že můžeme pokračovat v uznávané výtvarné soutěži, která získala na prestiži také díky naší spolupráci s Plzeňskou unií výtvarných umění. Do soutěže se každoročně přihlašují stovky dětí nejen v Plzni a okolí. Soutěží jak jednotlivci, tak školky, nebo i školní třídy a samozřejmě základní umělecké školy. Vybírat ty nejlepší práce není samozřejmě vůbec jednoduché.
0: Nabízí se otázka, kdo vlastně o vítězích rozhoduje, Jirko?
2: Nabízí se odpověď, že já jakožto Jiří Trnka to nejsem, ale porotu tvoří členové Unie výtvarných umělců Plzeň společně se zástupci Doubraveckého klubu a městského obvodu. Každoročně se vyhlašují nejlepší práce v jednotlivých věkových kategoriích, udělují se ale také čestná uznání nebo speciální cena starosty.
0: No a ještě jedna důležitá věc, kdy se veřejnost dozví výsledky soutěže?
2: Slavnostní vyhlášení vítězů a vernisáž se uskuteční 11. června od 16:30 v obřadním sále Nové radnice 4. plzeňského obvodu. Oceněné práce pak zůstanou vystavené v atriu úřadu až do konce září. Soutěž pořádá Doubravecký klub pod záštitou městského obvodu Plzeň 4 a podle organizátorů patří mezi největší dětské výtvarné přehlídky svého druhu v regionu.
0: To byl regionální stopař Jiří Trnka. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
0: 11 minut zbývá do 17:30, za malý okamžik se spojíme s plzeňským předpovědním pracovištěm Českého hydrometeorologického ústavu a budeme se bavit o počasí.

se další natáčení pořadu Aby řeč nestála. Vstupenky už na vás čekají na recepci rozhlasové budovy na Plzeňském náměstí Míru. A na koho se můžete těšit tentokrát? Mluvit se bude o komiksu, plakátech nebo třeba o karikaturách. Našimi hosty budou kreslíři a ilustrátoři Štěpán Mareš a Vojtěch Jurík. Aby řeč nestála. 19. května od 18 hodin. Těšíme se na vás.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, pondělní den v kraji za 6 minut půl šesté.
1: Počasí.
0: Na telefonu je Pavel Kopeček, zdravím vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Začněme aktuální situací v našem regionu. Jaké máme počasí teď?
2: Tak nad celým regionem je poměrně hodně kupovité oblačnosti, nikde z ní neprší, je tady většinou oblačno a teploty se pohybují kolem 17-18 stupňů.
0: Teď se budeme věnovat noci na zítřek, jak bude?
2: Tak očekáváme, že té oblačnosti pozvolna bude ubývat, tedy bude oblačno až polojasno, ale k ránu zase naopak od západu bude postupně přibývat. Teploty se budou pohybovat od 8 do 5 stupňů Celsia a vítr pomalu jenom slabý, proměnlivý, po případě západních směrů do 4 metrů za sekundu.
0: No a teď vás poprosím o počasí na zítřek, to už bude úterý, bude trošičku tepleji po ránu nebo zase bude chladné ráno?
2: Tak to ráno bude poměrně chladné, teploty klesnou k 5 stupňům Celsia a během dne potom očekáváme, že na obloze hlavně zpočátku bude hodně oblačnosti, tedy oblačno až zataženo, během odpoledne potom spíše proměnlivá oblačnost s lokálními přehánkami a to hlavně na jihovýchodě kraje, tam se také mohou objevit i výjimečně bouřky. Teploty 18 až 21 a vítr jenom slabý, proměnlivý nebo opět ze západních směrů do 4 metrů za sekundu.
0: Plzeňské předpovědní pracoviště a Pavel Kopeček, díky za vaše informace. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, pěkný den.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
0: No a už za pár minut vám povíme o připravované cyklistické akci, která má název Cyklofanatik. Počkejte si na to.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, přejeme vám krásné odpoledne. Jsou lidé, kteří tráví cestováním na kole většinu roku. Někteří se účastní i nejrůznějších amatérských závodů. A pak jsou tu ti, kteří se na kole projedou jen občas. Všichni se ale mohou zúčastnit cyklistické akce Fanatik. O co přesně jde, nám v dnešním dopoledním vysílání vysvětloval hlavní organizátor Václav Pták a ptal se moderátor Stanislav Jurík.
1: Jak vlastně vznikla? Vzpomenete na historii trochu této akce?
2: Já, když mi bylo kolem 20, tak jsem jezdil triatlony a pak jsem jednou nějak nemohl běhat, tak mi známý říkal, tak pojď s náma Fanatika, máš na trénu na kole. Jsem nevěděl, co to je, a vlastně tady se dělal asi možná, to bylo snad i 30 ročníků Fanatik, ale tam jezdilo prostě pár lidí a bylo to, tenkrát se to jmenovalo Západočeským krajem, a jezdilo to po železničních zastávkách a bylo to 340 kilometrů. Potom utek nějaký čas a my jsme jezdívali Plzeň Jeseník, což bylo taky 340, a potom jak šel čas, tak jsme taky samozřejmě stárli a kamarádi už to nechtěli jezdit, tak jsem si vzpomněl tu akci, která zrovna v té době končila. Tak jsem šel za otci zakladateli a ptal jsem se jich, jestli by jim vadilo, kdyby jsme to jako přebrali a udělali jsme to trošku nějak jinak, nejenom tu jednu trasu, tu 340, ale udělali jsme to jako cyklistickou výzvu pro veřejnost, protože to je právě o tom, že pro někoho je výzva 50, pro někoho 100, pro někoho 200, pro někoho 350. Je to prostě ta cyklistická výzva pro veřejnost. Pojet něco, co jsi ještě neujel. Jezdíš běžně prostě 70 km, stovku si nedal, pojď si dát na Fanatikovi stovku. A tak to může jít dál. A stejně nadšen jsou ty lidi, kteří ujedou 50, jako ty, co třeba ujedou 200. A my tam máme takový jakoby motto, že ne všechny akce musí být pouze závodní, jen poměřování sil a opěvování nejlepších a nejrychlejších, ale každý výkon si zaslouží uznání. To znamená, když někdo jezdí 30 a ujede tu 50 za ten den, tak má stejnou radost a je to radost pohybu, radost toho, že něco dokázal, a nemusí to být o tom, že to je lbo 5 minut, 5 vteřin, rychlejš nebo pomalejš.
1: Takže se vám to povedlo převzít, trošku jste změnili pravidla té akce. Ano. Není to závod na nějaké měření nebo s trasami, které jsou pevně dané, jestli to dobře chápu? Opravte mě, jestli
2: ano,
1: je to jinak?
2: Ano, trasy jsou pevně dané. Tak. Trasy máme, rozdělujeme na silniční a pro horské kola, to znamená v terénu. Ještě do Loňska jsme to měli rozděleno, takže jsme měli 5 kategorií, měli jsme silniční kola, horská kola, gravely, elektrokola a dokonce i koloběžky. A pro každé ty kola, nebo pro každý ten dopravní prostředek, když to tak řeknu, byly vypsány nějaké trasy. Mm-hmm. Letos jsme to sjednotili a udělali jsme jenom silniční a trasy v terénu s tím, že když se podívají zájemci na naše webové stránky, tak tam je u každé trasy doporučen, pro jaký typ toho kola to je.
0: Celý rozhovor s cyklistickým nadšencem Václavem Ptákem si můžete poslechnout v našem internetovém audioarchivu na adrese plzeň.rozhlas.cz.
3: Den v kraji.
0: A ještě pozvánka na zítřejšího hosta. Jak skoncovat s kouřením? To je téma pro našeho úterního dopoledního hosta, doktorku Štěpánku Břízovou, lékařku kliniky pneumologie a ftyziologie Fakultní nemocnice Plzeň. Poslouchejte zítra po 10. hodině.

Posloucháte pondělní den v kraji a v Česku dneska pokračovaly maturitní zkoušky. Tentokrát studenty čekala ústní část, například z českého jazyka a literatury nebo z cizího jazyka. Po písničce uslyšíte, jak se připravovali studenti gymnázia v Plasích. Tady je Český rozhlas Plzeň, 7 minut po půl šesté.

0: Bejt zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Na některých středních školách dnes začaly zkoušky profilové části maturity. Třeba na gymnáziu v Plasích na severním Plzeňsku dnes maturovalo 16 studentů. Zkoušky dělali z českého jazyka a literatury a také cizích jazyků. Z volitelných předmětů si pak nejčastěji volili historii, geografii nebo fyziku.
2: Maturu povinně z českého jazyka, zeměpisu, dějepisu a německého jazyka.
3: To je maturantka Tereza.
2: Nejtěžší pro mě byl asi dějepis, jakoby dát si dohromady, co kdy se kde odehrálo a i ty vlaci a datumy, bylo to docela dost.
4: Matyáš?
3: Z čeho budeš maturovat?
4: Budu maturovat povinně z češtiny, anglického jazyka, historie a geografie.
3: Proč jsi vybral angličtinu a ne matematiku?
4: Tak určitě angličtina jako jazyk je mi bližší a už od přírody nejsem úplně matematický typ, ne, že by mi matika úplně nešla, ale úplně v tom taky neexceluju, takže angličtina určitě jasná volba.
3: Bojíš se toho, nebo jsi ve stresu?
4: Stres nějaký minimální je, ale úplně, že bych byl nějak ve stresu a hroutil se, to určitě ne.
3: Jak dlouho jsi se připravoval?
4: No tak posledních 14 dnů, co jsme měli volno, jsem tomu věnoval z začátku tak možná 2 hodiny denně, pak teda už mě to přestalo bavit, tak jsem to zredukoval tak na hodinu a poslední dny jsem se úplně neučil a spíš jsem trénoval na kole.
5: Každý žák si volí český jazyk, cizí jazyk nebo matematiku a pak má 2 volitelné předměty.
3: Říká ředitelka gymnázia Markéta Lorencová.
5: Někteří žáci si volí historii, biologii, chemii, ale máme tu taky předmět, který vyučujeme v cizím jazyce, v anglickém jazyce a máme v každé třídě, myslím si, že po 5 obhajobu v anglickém jazyce z předmětu společenskovědní seminář.
3: A ty cizí jazyky?
5: To je angličtina a německý jazyk. Z německého jazyka maturuje 5 studentů a ostatní z anglického jazyka, ale zase mají z těch 60 žáků asi 35 FCE zkoušku, takže jim je odpuštěna ústní profilová zkouška a dělali jenom didaktický test.
3: Student Michal, ty tady máš protokol o výsledcích didaktického testu. Ten jste psali před 2 týdny. Jak to dopadlo?
6: Já myslím, že úspěšně. Čekal jsem to horší. Z českého jazyka mám 94% a z angličtiny 98%.
3: Co bylo pro tebe víc stresující, ten didaktický test anebo ta ústní zkouška?
6: Určitě ta ústní zkouška. Ten didaktický test jsme probírali s paní učitelkou ve škole, takže na ten jsem byl poctivě připravený.
3: Maturitní zkoušky na gymnáziu v Plasích potrvají až do pátku. Z Plas Julie Suchá, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
1: No a ještě vás dneska odpoledne vezmeme do největšího muzea v Plzeňském kraji. A víte proč? Protože je dneska Mezinárodní den muzeí. Tady je Český rozhlas Plzeň za 2 minuty 6:15.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Dneska je Mezinárodní den muzeí a my se při té příležitosti podíváme do největšího muzea v plzeňském kraji. Je jím Západočeské muzeum v Plzni. Pyšní se například největší dochovanou historickou městskou zbrojnicí v celé Evropě. Hlavní budova muzea se nachází v Kopeckého sadech v Plzni.
1: Tady je více než 1000 m² výstavní plochy, kde jsou teda expozice a stále výstavy. Máme ještě další pobočky, zmíním v Plzni Muzeum Loutek, Národopisné muzeum Plzeňska, Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, ale patří pod nás i třeba Vodní Hamr Dobřív a nebo Muzeum v Rokycanech.
2: Západočeské muzeum v Plzni nám představuje jeho ředitel Jiří Orna. Muzeum spravuje přibližně 2 miliony sbírkových předmětů. Jak velký zlomek z nich můžeme vidět v expozicích?
1: Je to taková ta pověstná špička ledovce. V expozicích máme, řeknu, nižší tisíce předmětů, takže opravdu je to malý zlomeček z toho, co v tom muzeu je.
2: Kde muzejní sbírky uchováváte?
1: Máme celou řadu depozitářů, prakticky po celém území Plzeňského kraje. Samozřejmě ty sbírky se neustále rozšiřují, takže řešíme i to, jak získat nové depozitární prostory, které splňují ty současné trendy a potřeby uložení těch sbírkových předmětů.
2: Z mého pohledu musí být například náročné vybrat z 2 milionů sbírkových předmětů právě ty, které potřebujete a které byste rádi ukázali.
1: Dneska ty výstavy by neměly být o tom, vybereme to nejvzácnější, ale vybereme předměty, které nám umožní vyprávět příběh a zasadit ten předmět do té iluze toho původního kontextu.
2: Když se vrátíme zpátky v čase, jak se vyvíjel osud Západočeského muzea od jeho vzniku?
1: Rokem vzniku Západočeského muzea je rok 1878, kdy vzniklo obecní muzeum pro Plzeň a západní Čechy. Samotné Západočeské muzeum v Plzni vzniká v roce 1948.

0: Sloučením historického muzea, Západočeského umělecko-průmyslového muzea a Národopisného muzea Plzeňska. A od toho roku 1948 se tedy neustále rozrůstá po další pobočky, takže už jsme se opravdu dostali zcela určitě mezi 5 největších muzeí České republiky a v Plzeňském kraji jsme bezkonkurenčně největší.
1: Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň a Den v kraji s datem 18. května je u konce. Co chystáme na zítřek? V Horšovském Týně divoká prasata ničí zámecký park. Řešením je vybudování plotu, ale Národní památkový ústav na něj nemá peníze. Zítra se z našeho vysílání dozvíte podrobnosti. Povíme také o veřejném projednávání dopadu na životní prostředí plánovaného lomu u Benešovic na Tachovsku a pozveme vás do plzeňské zóny k výběhu tučňáků.
1: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.
0: Za 4,5 minuty už bude 18 hodin, za chvíli další aktuální zprávy, potom muziky, dneska s Janem Šimunkem a od 6:30 špalíček lidových písní s Michalou Vondráčkovou. Iva Kokešová přeje pěkný večer, těším se zítra naslyšenou.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Vláda chce navýšit rodičovský příspěvek. Od příštího roku má stoupnout o 50 tisíc korun. Plzeňská filharmonie zdraží od příští sezony předplatné i jednotlivé vstupné. Zítra bude převážně oblačno s lokálními přeháňkami a teploty do 20 stupňů. Pěkný podvečer přeje Štěpán Gazíková. Rodičovský příspěvek by se od nového roku mohl zvýšit o 50 tisíc korun. Počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který odpoledne schválila vláda. Změna se má dotknout pouze rodin, kterým se děti narodí po 1. lednu 2027.
3: Návrh počítá se zvýšením na 400 tisíc korun rodinám s jedním dítětem. U dvojčat a vícerčat by se pak částka od nového roku zvýšila na 800 tisíc. Všem rodinám ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO příspěvek zvýšit nechce z rozpočtových důvodů.
4: Pro všechny by to stálo zhruba 7,3 miliardy korun.
3: Navyšování podporují třeba opoziční starostové. Místo jednorázového zvýšení ale navrhují valorizační mechanismus, říká poslankyně Pavla Pivoňka-Vaňková.
5: Budeme se muset bavit ani o tom, komu ten rodičovský příspěvek potom navýšení připadne. A bylo by to pravidelně každoročně.
3: Předlohu teď projedná sněmovna. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Předplatitelé Plzeňské filharmonie si v příští sezóně připlatí. Abonmá vzroste o téměř 40%, jednotlivé koncerty podraží o zhruba 8%. Hlavní důvody úpravy cen popisuje členka správní rady Plzeňské filharmonie a zároveň plzeňská radní pro oblast kultury Eliška Bartáková z hnutí ANO.
6: Energie celkově šly nahoru a týká se to nejenom provozu, kdy se musí přepravovat hudební nástroje a tak dále. Ochrana autorských práv se také zvedla. Zároveň se zvedají i platy všeobecně napříč se všemi institucemi a musí na to i Plzeňská filharmonie nějakým způsobem reagovat.
2: Stávající předplatitelé mají rezervovaná místa do 19. června. Předprodej abonmá skončí 16. srpna. Více než 160 parkovacích stání přibude v Nířanech na severním Plzeňsku. Město vybuduje na dvou největších sídlištích, kde je situace s parkováním nejhorší. Do výstavby parkovacích míst Nířany investují 29 milionů korun, říká nezávislá starostka Pavlína Cajsová.
7: Nechali jsme si zpracovat vlastně studii na výstavbu parkovacích stání na sídlištích, protože tam je ta situace katastrofální na obou našich velkých sídlištích a v letošním roce budeme budovat ve čtyřech lokalitách.
2: Soud zprostil exposlance Dominika Feriho obžaloby z dalšího znásilnění. Nepravomocně o tom rozhodl obvodní soud pro Prahu 3. Podle obžaloby měl Feri v roce 2015 souhlasný styk s tehdy 17-letou dívkou, během kterého si ale sundal prezervativ. S tím dívka nesouhlasila. Podle soudce Marka Bodláka není důvod jí nevěřit její prožitek. Situace ale podle soudce nenaplnila skutkovou podstatu trestného činu znásilnění, tak jak zněla před 11 lety. Dominik Feri si aktuálně odpěkává tříletý trest za jiná dvě znásilnění a jeden pokus o něj.
1: Sport.
2: Hokejový útočník Matěj Stránský posílí extraligové Pardubice. 32-letý mistr světa z roku 2024 podepsal s Dynamem víceletou smlouvu. Východočeši o příchodu českého reprezentanta, který naposledy působil v Davosu, informují na svém webu.
1: Počasí.
2: V noci bude polojasno až oblačno, k ránu začne na západě přibývat oblačnosti. Nejnižší teploty 8 až 5 stupňů a na horách 7 až 4. Zítra čekáme zpočátku zataženou oblohu, odpoledne bude převažovat oblačné počasí a lokální přehánky, a to hlavně na jihovýchodě kraje, kde se mohou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů a na horách 10 až 14. Vítr povane slabý proměnlivý nebo západních směrů a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Blovicích na jižním Plzeňsku v ulici Americká bourala dvě osobní auta a pozor na nehodu na silnici 190 v obci Dešenice na Klatovsku. Na místě jsou záchranáři, i tam jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky, muziky.
8: Příjemný a ničím nerušený poslech u dobré dechovky, milí posluchači, vám přeje Jan Šimůnek. Dnešní pořad bude oslavou životního jubilea majitelky jednoho z nejkrásnějších hlasů lidové muziky, Věry Příkazky. Její sametový alt si poslechneme hned v první písničce, kterou napsal hudební skladatel Josef Krček s textařem Vladimírem Merhautem. Jmenuje se Merklínský rybník a Věra Příkazka ji zaspívá za doprovodu malé české dechovky z Plzně.

Věra Příkazská se narodila 19. května 1931 ve slovenském Holíči, ale brzy se s rodiči přestěhovala do Lužic u Hodonína. V době povinné školní docházky si osvojila základy klavírní hry a zpěvu na hudební škole ve Zlíně. Přijímací zkoušky na konzervatoř ovšem dopadly pro Věru Příkazskou neúspěšně a tak odmaturovala na Zlínské průmyslové škole obuvnické. S malou českou dechovkou z Plzně nám teď Věra Příkazská zaspívá polku Vlastimila Hanuše a Vladimíra Merhauta Já do lesa pojedu.

Po střední škole přesídlila Věra Příkazká do Prahy, kde úspěšně složila konkurs do pěveckého sboru Československého státního souboru písní a tanců, ve kterém se po 6 letech vypracovala ze sboristky na solistku. S tímto souborem procestovala celou řadu zemí a díky tomu si splnila i svůj velký sen. Navštívila koncert Edith Piaf v pařížské Olympii. Slavný bábinčin maršovský valčík bratrů Křičkových zaspívá Věra Příkazská s kolegou Ivanem Trnkou za doprovodu české muziky Josefa Charváta.

Po vítězství v celostátní rozhlasové soutěži začala Věra Příkazská spolupracovat s brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů a natočila s ním několik desítek moravských lidových písní. Věra Příkazská v jednom rozhovoru prozradila, že jí v Brně nepřímo vytýkali, že má příliš tmavý a kultivovaný operní hlas a přestali ji zvát k natáčení. Krátce na to ovšem začala spolupracovat s plzeňským lidovým souborem vedeným Zdeňkem Bláhou a Jaroslavem Krčkem. S tímto souborem spolupracovala a natáčela přes 30 let. Dovolím si do tohoto pořadu zaměřeném na dechovku zařadit i jednu píseň z této spolupráce. Protože dle mého názoru právě v lidových milostných písních se nejvíce uplatnily kvality sametového hlasu Věry Příkazky. S plzeňským lidovým souborem zaspívá píseň Měla jsem chlapce.

Od roku 1966 byla Věra Příkazská na takzvané volné noze. V letech 1968 až 1973 byla členkou dámské vokální skupiny Incognito Quartet a v roce 1972 začala spolupracovat s dechovou kapelou Ladislava Kubeše staršího, u které setrvala do roku 1978. V Kubešově dechovce jí byl pěveckým partnerem Josef Opelt. Společně nám přednesou polku, Když se pšenka zelenala.

Věra Příkazská byla vyhledávanou zpěvačkou nejen díky jejímu krásnému hlasu, ale také kvůli její stylové všestrannosti. Kromě lidových písní s folklorními soubory nebo s dechovkou, které byly její doménou, zpívala skvěle i popové a šanzonové písně, ale třeba také klasiku. Například v opeře Jacquese Offenbacha Hoffmannovy povídky stvárnila jednu z hlavních rolí. Teď nám Věra Příkazská zaspívá valčík Měsíc nad potokem s Pražským zábavním orchestrem. Hudbu napsal Miloš Kamenický a text Jiří Vlach.

Hudební skladatel Jan Slimáček o Věře Příkazské jednou řekl, že ona a milostná píseň si vzájemně chodí ve šlépějích, lnou k sobě, naslouchají jeden druhému a neskáčou si do řeči. A Zdeněk Bláha k tomu dodal, co všechno láska v jejím provedení skrývá. Je něžná, oddaná, líbezná jako červánek, tajemná jako černá hluboká tůň, čistá jako pramen. Přesto však po sobě zanechává stopu, i když už je dávno pryč. Přeji paní Věře Příkazské mnoho zdraví a děkuji jménem svým i jménem posluchačů za všechny její krásné písničky. Loučí se s vámi a na další setkání u pořadu Muziky muziky se těší Jan Šimůnek.

0: Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online.
1: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Pěkný dobrý večer na vlnách Českého rozhlasu. Vítejte u poslechu dnešní folklorní půlhodinky. Dnes zakončíme náš malý seriál věnovaný selské svatbě na Plzeňsku v 19. století. Povíme si, jak vypadal druhý svatební den a převoz výbavy nevěsty do ženichova domu. A také zazní krásné rouchové písně z Plzeňska. Pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

dnešním dílu našeho seriálu budeme vycházet hlavně z toho, jak druhý svatební den popisoval v pamětní knize Bolevce výměnkář Jan Štekl, tedy jde o jeho vzpomínky. Druhý svatební den svolával družba a ženich s muzikou hosty k snídani. Poté už se svatebníci vydali na cestu k ženichovi. Koně slavnostně ustrojili a běžně bývaly 3 až 4 vozy zvané fašuňky nebo také košinkové vozy za nimi. Na jednom se vezlo roucho, tedy výbava nevěsty, na ostatních hosté. Převážely se peřiny, truhla a další věci a družbová povinnost byla nosit věci na vůz a také z vozu. Převoz roucha patřil k nejatraktivnějším a také reprezentativním momentům, protože všichni se spěchali podívat, aby viděli, co nevěsta převáží, jakou má výbavu, co má na sobě a podobně. Než se vyjelo s nevěstou ze dvora, formani dostali každý nový hrneček a v něm trochu svěcené vody. S tou forman pokropil koně, pak ho roztloukl o oj u zápřahu, rozloučil se s lidmi a vyrazilo se. Půvabným dokladem těchto okamžiků jsou na Plzeňsku takzvané rouchové písně, které se zpívaly a kapela nebo s doprovodem právě při převozu nevěstiny výbavy do domu ženicha. Teď si je můžete poslechnout v úpravě Zdeňka Lukáše a v podání plzeňského lidového souboru.

V dnešním špalíčku si povídáme o druhém svatebním dni na Plzeňsku. Pokud se stalo, že si ženich bral přespolní nevěstu a přivážel si ji i s rouchem, vyjížděli mu chlapci na koních z rodné vsi na půl cesty vstříc. Ve vsi se pak hlučně na oslavu novomanželů střílelo. Při vstupu do ženichova stavení odvedl družba nevěstu do kuchyně k ženichově matce, která ji vroucně přivítala. Nevěsta jí políbila ruku a tvář. Ženichův otec pak přivítal všechny svatebčany a následně měl družba řeč k ženichovým rodičům. Vyřídil pozdrav od nevěstiných rodičů, kteří, cituji, svoji nejmilejší dcerušku odevzdávají jim tuto růžinku k pěstování, k vychovávání a zachovávání. Konec citace. A také požádal o udělení otcovského a mateřského požehnání. Potom už družba začal odnášet roucho do domu.

Druhý svatební den, tak jak probíhal na Plzeňsku v 19. století, si dnes popisujeme ve Špalíčku. A připomenout musíme ještě jeden důležitý moment. Zatímco družba odnášel výbavu z vozu do domu, odešla nevěsta do sedničky a ženichovi dala košily, nejbližším příbuzným Achase šátek. A když bylo vše na svém místě a ustláno, zasedli svatebčané ke stolu. Jedlo se a zpívalo hojně. Po jídle se ženy odebraly s nevěstou do komůrky, aby ji za zpěvu příhodných písní nasadili čepec jako znak vdané ženy.

Druhý svatební den na Plzeňsku v 19. století, tak jak jsme ho zatím popsali, končil příchodem muziky, která všechny odvedla do hospody, kde zůstali až do rána. Třetího dne se pak svatebčané vrátili do svých domovů a novomanželé začali společně hospodařit. No a tady už se dnes rozloučíme nejen v dnešní půlhodince, ale také s naším seriálem, který jsme věnovali selské svatbě na Plzeňsku v 19. století. Ale pozor, ještě přidáme jednu poznámku. Svatební lidové motivy z Plzeňska se v letošním roce objeví také v programu Mezinárodního folklorního festivalu SIOF Plzeň. Konkrétně si můžete poznačit sobotu 13. června, kdy na scéně u branky v Plzni proběhne komponovaný pořad nazvaný Všechny mý družičky. Začne v 19 hodin. A předveden bude nejen rekonstruovaný kroj nevěsty a ženicha z Plzeňska z 19. století, ale také malá ukázka svatebního průvodu z Plzeňska. A kromě toho také bude uvedena tradiční chodská svatba z Postřekova a svatba z Horácka, tak si to nenechte ujít. 13. června v 19 hodin na scéně u branky v Plzni. Krásný večer vám přeje a pro dnešek se loučí Michaela Vondráčková.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeňský kraj a Tachov dnes podepsali memorandum o stavbě nové střední školy v Tachově. V Plzni bude od zítřka do čtvrtka plánované vojenské cvičení. V úterý čekejte zpočátku zataženo, odpoledne oblačno, lokální přehánky a teploty do 21 stupňů. Dobrý večer, přeje Štěpánka Zíková. Představitelé Plzeňského kraje a Tachova dnes podpisem memoranda stvrdili společný záměr postavit v Tachově novou střední školu, multioborovou školu pro 600 žáků s internátem, sportovišti a jídelnou. Kraj postaví na městském pozemku poblíž památníku Mohyla. Nová budova nahradí střední průmyslovou školu ve Světcích u Tachova. Jejíž kapacita už nevyhovuje a je hůře dostupná. Stavbu nové školy vítá Kateřina Pelešková, předsedkyně sdružení TEO, které propojuje významné zaměstnavatele na Tachov.
2: Střední průmyslová škola v Tachově představuje významného partnera při zajišťování kvalifikované pracovní síly pro zaměstnavatele v tachovském regionu. Vybudování nové školy a rozšíření nabídky studijních oborů zvýší atraktivitu studia v Tachově. Zároveň tento krok pomůže omezit odchod studentů za vzděláním do větších měst a posílit vazbu mladých lidí na region.
1: Letos začne příprava architektonické soutěže. Stavba školy bude zahájena zřejmě v roce 2030. V Plzni se od zítřka do čtvrtka uskuteční plánované vojenské cvičení armády České republiky. Výcvik se bude konat především v okolí třídicího centra České pošty v Křimicích a v prostoru železničního mostu přes řeku Berounku u Jateční ulice. Píše to město Plzeň na svém webu. Jihočeští rybáři bojují s nedostatkem vody v rybnících. Po zimě a jaru bez výrazných srážek jsou hladiny pod normálem. Rybářství proto musela omezit produkci. Zcela zaplněné vodou nejsou ani rybníky po podzimních výlovech, kam nasazují plůtky. Agentura ochrany přírody a krajiny chce vyhlásit novou národní přírodní památku Palič u Mítiny na Chebsku. Na tamních loukách roste kriticky ohrožená orchidej rudohlávek kukačka. Podle Jany Rolkové ze správy chráněné krajinné oblasti Slavkovský les je tam největší populace této rostliny v Česku.
3: Aby jsme mohli tam vlastně tomu zemědělci, který tady normálně bude dál hospodařit, tak vlastně se domluvilo, že by bylo vhodné, aby celá ta území mělo zvláštní ochranu. A ten zemědělec bude moct čerpat i speciální třeba zemědělské dotace. Sport.
1: Finové porazili na mistrovství světa v Curychu hokejisty Spojených států 6-2 a ovládli i třetí zápas na turnaji. Kanada vyhrála nad Dánskem 5-1. České hokejisty čeká dnes na mistrovství světa Švédsko. Hrát se začne ve 20 hodin a 20 minut. Ve druhém večerním utkání hraje Německo se Švýcarskem. Počasí. V noci bude polojasno až oblačno, k ránu začne přibývat oblačnosti, nejnižší teploty 8 až 5 stupňů. Zítra očekáváme zataženou oblohu, odpoledne bude převažovat oblačné počasí s lokálními přehánkami, a to hlavně na jihovýchodě kraje, kde se mohou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů a na horách 12 až 16. Vítr bude Václavý proměnlivý nebo západních směrů a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 190 v obci Dešenice na Klatovsku bourala dvě osobní auta a mostní estakáda u Třemošné na Plzeňsku na hlavním tahu mezi Plzní a Mostem je ode dneška kvůli opravám uzavřená. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Ano, dnes tu máme dvě cizí slova, která si objasníme a naprosto budete vědět, co znamenají. Jenom jste nevěděli, že se to tak jmenuje. Jsou to pleonazmy a tautologie. Tak začneme těmi pleonazmy. No, těch je jako hub po dešti teď. Výrazově nadbytečných slovních spojení. Tak co kdybychom dali nějaký příklad pleonazmu?
2: Zase jsou to příklady z praxe, nejsou nějak umělé, vymyšlené, nejsou nejnovější, zkrátka je to věčný problém, například aktivní činnost, nebo skok byl elasticky pružný.
1: Jaký jiný, vidíte?
2: A nebo nejnovější příklad, který mě k tomuhle tématu inspiroval, následovala následná akce. A k tomu snad můžeme dodat, že pokud se kombinuje od původu cizí slovo a české, jako u té aktivní činnosti, tak to možná tolik nebije do očí, jako u toho následovala následná. Tam už si všimneme, jak si té nedokonalosti.
1: No a pak je toto slovíčko tautologie. Je vůbec nějaký rozdíl mezi pleonazmem a tautologií? Co je to ta tautologie?
2: Z jazykového hlediska tam mluvíme o tom, že nevytváříme to přívlastkové spojení, přídavné jméno podstatné.
1: Takže ne aktivní činnost, ale...
2: Ale například aktivita a činnost. Tam děláme ten několikanásobný větný člen a ta slova vlastně kumulujeme.
1: Zbytečně to nafukujeme.
2: Synonyma, zase jako příklady třeba pár poznámek a glos. Nebo budeme sledovat faktory a činitele, což je totéž v tom kontextu, anebo to se nevyplácí ani nerentuje. A zase jsme u toho, že jsou tam dvě slovesa stejného významu.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

až budu starý, můžem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, můžem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

budu starý, mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starý, mužem budu místo vody pít a hodné víno ze čbánku. Koupím si

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nelze jednoznačně určit nejsilnější sval lidského těla? Záleží totiž na tom, podle čeho sílu poměřujeme. Kulturisté často předvádějí své bicepsy. Pokud by však chtěli ukázat sval, který toho uzvedne opravdu nejvíc, museli by vystavovat svůj zadek. Hýžďový sval totiž například při vstávání ze sedu zvedá celé lidské tělo. Udržuje nás ve vzpřímené poloze a zajišťuje naši stabilitu. Podobně výkonný je také čtyřhlavý sval stehenní. Jedná se však o soustavu čtyř svalů, takže pokud budeme měřit sílu každého z nich zvlášť, už by to na pomyslnou nejvyšší příčku nestačilo. Široce rozšířeným mýtem je tvrzení, že nejsilnějším svalem lidského těla je jazyk. Není to však pravda. Tato nepřesnost vznikla zřejmě záměnou se žvíkacími svaly, které jsou na čelistech a dokáží vyvinout největší sílu v poměru ke své váze. To z nich ovšem ještě nedělá absolutního siláka. No a pak se na výkonnost svalů můžeme podívat z pohledu vytrvalosti. A tady je jednoznačným vítězem srdeční sval, který je v nepřetržité aktivitě od 5. týdne těhotenství až do smrti.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

Party s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: V rámci literárneho festivalu Slovenská jar, ktorý organizuje Český pen klub, vystúpi v Kolovratskom paláci na Pražskom ovocnom trhu básnik, prekladateľ a diplomat Ivan Richter. 21. mája predstaví svoju zbierku, ktorá sa volá Barbarský čas. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Vláda prodloužila regulaci cen benzínu a nafty. V České republice se zvyšuje počet mladistvých, kteří užívají drogy podobné konopí. Čeští hokejisté ve třetím souboji na mistrovství světa nastoupí dnes večer proti Švédům. A počasí v Česku zítra oblačno až polojasno, hlavně v oblasti Čech odpoledné místy s přeháňkami. Maxima většinou kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Cenové stropy u benzínu a nafty bude v České republice nově určovat vládní nařízení. Kabinet schválil, že opatření bude pokračovat minimálně do konce května. Dnes to potvrdila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Způsob výpočtu maximálních cen paliv se podle ní měnit nebude. Podle Schillerové je pravděpodobné, že opatření pak bude pokračovat i v červnu.
3: V tuto chvíli je globální situace na trhu s pohonnými hmotami stále složitá, proto zatím není na místě uvažovat o konci opatření. To českým řidičům šetří prokazatelně peníze díky eliminaci extrémních marží.
2: Mladiství v České republice stále častěji užívají omamné látky podobné konopí. Potvrdili to pracovníci nízkoprahových center organizace Podané ruce v Blansku a ve Zlíně. Takzvané umělé kanabinoidy mohou být nebezpečnější než klasická marihuana, protože mají silnější a méně předvídatelné účinky. Podle zákona ale nespadají mezi zakázané návykové látky, takže k nim mají mladí lidé často snadný přístup, říká pracovnice centra Zuzana Guričová.
4: Ta dostupnost vlastně tím, že je to třeba v automatech, je daleko větší a není to ovlivněné. Ani věkem nemusí se vlastně tam překonat žádná překážka. Takže se dostávají docela k látkám, ke kterým by se úplně neměli dostávat.
2: Více než 20 muzeí, galerií nebo památníků se od června do září zapojí do středočeského kulturního léta. Po celém kraji nabídnou více než 65 hudebních nebo divadelních vystoupení. Středočeský kraj organizátory podpořil částkou téměř 4 miliony korun. Upřesní krajský radní pro oblast kultury Václav Švenda z TOP 09.
5: Na všechny cílové skupiny se snažíme myslet každý rok, takže máme tam nejenom třeba loutková představení v parku památníku Antonína Dvořáka, ale například na několika místech i dechovou hudbu Krajenka. Sport.
2: Čeští hokejisté dnes večer od 20 hodin a 20 minut nastoupí na světovém šampionátu proti Švédům. Češi zatím na mistrovství světa porazili Dánsko a poté v prodloužení podlehli Slovinsku. Ve 20 hodin a 20 minut začne ještě utkání Německo-Švýcarsko. Už odpoledne na šampionátu Finsko porazilo Spojené státy 6-2 a Kanada Dánsko 5-1.
1: Počasí.
2: V noci bude polojasno až oblačno, ojedinělé mlhy pršet by nemělo, ranní minima většinou mezi 9 a 4 stupni. A zítra přes den, podobně jako dnes, oblačno až polojasno, zejména v Čechách, přechodně až zataženo, k tomu místy přeháňky, ojedinělé i bouřky. Maxima mezi 17 a 22 stupni, k tomu slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na hlavním tahu číslo 9 Mělník, Česká Lípa opatrně za medonosy. V zatáčkách mezi Bukovcem a Deštnou se brzdí v obou směrech. Provoz je tam omezený po nárazu motorkáře do stromu. Počítejte se zdržením. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už pro vás máme reprízu pořadu Alex a host. Přejeme příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: Písně jako Lhůta záruční či Holomráz proslavili kapelu Slza. Na české hudební scéně září už 12 let. Její frontman Petr Lexa, pěv Alex a host. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host. A tím hostem je zpěvák kapely Slza Petr Lexa. Nicméně zpěvák už 12-13 let, ale vypadalo to původně na herectví.
1: Vypadalo. No takhle, rodiče nevěděli, co se mnou. Věděli, že to bude asi něco jako uměleckýho. Já jsem maloval, možná jsem i trošku zpíval, tak jako spíš jsem tak skřehotal něco. A dělal jsem různý takový jako divadýlka doma, takže oni nějak jako usoudili z toho, že by herectví byla správná volba, tak mě dali do dramaťáku. Třeba v 6 letech už. A to bylo jediné, co zabralo. Sporty nezabrali, to vůbec. Tam jsem se nevybil ani náhodou, když jsem přeběhl 20krát hřiště fotbalový, tak to nepomohlo, ale dramaťák tehdy zabral na hyperaktivní dítě. Tak jsem skončil v divadle.

0: Gimpl, takže já ani nemám českou maturitu, já mám španělskou, mám bachillerato de español, takže já mám španělskou maturitu, dělal jsem angličtinu, pak jsem s tím šel i na vejšku, kterou jsem kvůli kapele právě přerušil a už to bude hodně let, ale od té doby si říkám, že si to někdy dodělám. Pochybuju o tom silně, nebo začínám o tom čím dál víc pochybovat, ale dodělal jsem 2 roky na filozofické fakultě jazyky, takže jsem měl takový zadní vrátka, že možná to bude angličtina, španělština, čím se budu živit nějak, nevím, jestli překladatel nebo jakkoliv, ale naštěstí to dopadlo s tou hudbou, no.
1: Když ještě zůstaneme, ale přeci jenom u toho herectví, tak je pravdou, že jste byl nebo měl roli i na scéně divadla v Českém Krumlově s otáčivým hledištěm?
0: Ano, ano. Já jsem právě v těch 6 letech začal dělat divadlo, dramaťák. A tam tehdy, když jsem tam chodil třeba 2 roky, tak tam přišel nějaký režisér z Jihočeského divadla, hledal pro nějakou roli do Jihočeského divadla v Českých Budějovicích nějakého malého kluka. A tehdy hledal roli, to byla nějaká hra Husák útočí, jako Gustav Husák, to byla komunistická hra taková, který jsem vůbec nemohl rozumět, mě bylo fakt 7-8. A hledali, to byla taková jako komedie černá, a hledali tam postavu chodícího psa a měli kostým a potřebovali do toho hrát dítě, protože dospělý by se do toho nevešel. A pamatuju, že tam přišel režisér a říká, ať všem těm dětem, ať udělají psa. A všichni jako chodili po 4 a štikali a já jsem jediný udělal buldoka, který stojí na 2 a chodí tam jako takový sekuriťák. To se režisérovi strašně líbilo, tak mě obsadil tehdy jako psa mluvícího v kostýmu. No a vlastně potom jako díky tím, že jsem se tam tak nějak jako zaběhnul v tom divadle, tak mě pak obsazovali dál a dál. A až jsem se jako skrz to dostal do toho Krumlova, kde jsem hrál ve všech možných inscenacích činohrách, co tam byly. Hrál jsem malýho D'Artagnana ve 3 mušketýrech, než Vidost. Hrál jsem v Jindřichovi, já už nevím, co to bylo za hry, ale asi 5-6 her, takhle jako každý léto jsem to měl jako brigádu, až do mých 18 a bylo to krásný.
1: A kdy do toho přišel ten zpěv? Protože vy jste i jedním z finalistů soutěže Hlas Československa a dvojnásobným účastníkem soutěže Česko hledá Československá superstar, tak.
0: Asi, no.
1: Tak účastníkem... kdy se zrodil ten nápad, ta touha nebýt tedy hercem, ale být zpěvákem, nebo jste to chtěl zkombinovat?
0: Já ani, jako takhle, já vlastně nevím, jestli jsem nad tím vůbec nikdy přemýšlel, že bych zpíval, ale když mi bylo 16, tak jsem se zamiloval do nějaký holky, která hrála na kytaru a zbožňovala zpěváky, tak já jsem prostě si řekl, Já ji musím dostat na zpěv, já ji musím dostat na to, že budu zpívat. Takže jsem se naučil jí oblíbenou písničku, který jsem za ní přijel na sídliště, kde bydlela. Řekl jsem jí, přinesla kytaru a řekni, zahraj tu svoji oblíbenou. Tak zašla hrát a já jsem do toho začal zpívat. A ona mě pak dala košem, jo? Ale jako aspoň díky tomu jsem zjistil, že mám rád zpěv. A začal jsem zpívat a nějak jsem jako asi v tom našel takový zalíbení, že jsem si řekl, že prostě, že něco jako dokážu v tom zpěvu, takže jsem pak zkoušel logicky přes ty soutěže, protože je to taková jako nejsnažší v uvozovkách cesta, když to dobře dopadne, což jako pro většinu i těch finalistů, jak jsou to jednotky, pro který to nějak jako dopadlo dobře a který se udrželi do teďka, ale no, byl jsem superstar, tam jsem se nedostal asi možná ani přes 2. kolo, s těma lidma, který tam byli tehdy v porotě, jsme vlastně teď kamarádi a kolegové, což je vtipný, jakože z té hudební branže. A v Hlasu Československa tam jsem ani nebyl finalista, podle mě jsem byl v top 24.
1: No, tak no. Uděláme střih a zamíříme rovnou ke kapele Slza, protože ta úspěšná je, na rozdíl od těchto začátku. Za malou chvíli budeme pokračovat v povídání dál. Naším hostem je Petr Lexa.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: na čase být.
1: Společnost vám dělá Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Petr Lexa z kapely Slza, která existuje 13 let, ale hraje 12 let a zakládali jste ji před 13 lety. Čí to byl nápad?
2: Kolegy Lukáše, kytaristy, ten hledal zpěváka a pro svůj jako měl vymyšlený projekt nebo chtěl založit kapelu. A vím, že dlouho hledal, nevím, jak dlouho předtím, protože když našel mě, tak jsme si v podstatě týden na to plácli, takže nevím, jaký byl ten proces předtím, ale já jsem tehdy točil covery zahraničních písniček na YouTube a jsem měl svůj YouTubeový kanál, tam jsem se snažil něco tvořit a jeho nějak zaujal jeden z těch coverů. Tehdy jsem zpíval písničku Say Something, pamatuju od kapely Great Big World s Christinou Aguilerou, takový duet. Tak toho bavilo, ozval se mi, tehdy na Facebooku mi napsal zprávu. Spojili jsme se a týden na to jsme se potkali, plácli jsme se na to a to bylo právě v březnu 2013.
1: Takže jak jste sám zpíval duet? S někým jste zpíval duet?
2: Oni to původně totiž naspívali, mám pocit, sami a pak přizvali Aguileru a vydali jako druhou verzi, takže jsem zpíval tu původní.
1: Rozumím, no. Takže takhle vás objevil a název Slza v sobě vlastně nese tak jako pozitivní i negativní, nebo především jako negativní, ale i pozitivní, můžeme se smát a brčet smíchy, tak jak vznikl ten název Slza?
2: No právě protože i přesto, že to je jako negativní, nebo člověka první napadne to negativní, tak mě právě napadne mít to pozitivní. Já jsem třeba dneska ráno brečel smíchy a včera taky, takže jako a naposledy jsem brečel smutkem, to je dlouho, to je třeba týden. taky jako zapláču, ale častěji zbrečím smíchy, takže jsme chtěli upozornit na to, že ta slza není jenom o tom smutku, že jsou to lidi jako já, který brečí častěji smíchy a je to právě hezký, že v tom jsou ty různý emoce, že to zahrnuje prostě všechno, co veškeré emoce, co člověk prožívá a i to je v těch písničkách, že nejsou jenom smutný, i když se člověk poslechne tu první desku, tak má pocit, že jsem musel protrpět nejhorší rozchody mýho života nebo světa, co vůbec jdou, protože to je všechno jako píseň po písni o rozchodu nebo o nějakých hádkách. Takže ta je jako hodně smutná. Ale teď už se snažím psát veselejc, aby jsme dostali taky toho názvu.
1: No, ale čerpáte inspiraci z vašeho osobního života, z vašich rozchodů?
2: No ano, nebo takhle, ty první dvě desky jsem nepsal texty já. Psal Xindl Inks, Ondra Ládek, ale vždycky, my jsme vždycky jako udělali písničku a já jsem to jako naspíval pracovně nějak anglickou, svahilsky, takovou pseudoangličtinou a přemýšlel jsem, o čem by to mohlo být a to jsem potom Ondrovi jako převyprávil nějaký příběh a on podle toho napsal ten text. Takhle fungovaly první dvě desky, od třetí desky už jsem ty texty psal já, nebo jsem se na tom podílel. A právě, že u té první desky to zrovna bylo v období, kdy jsem měl první nějaký tříletý vztah tehdy, jako první delší vztah, špatný rozchod, takový neúplně hezký. Takže se to tam docela promítlo. Takže to bylo vždycky, napsali jsme písničku, nebo dodělala se písnička a volal jsem Ondrovi a on, o čem chceš, aby to bylo? A já, no já v tom zase vidím ten můj rozchod a tak třeba bychom to mohli jako pojmout zase z jiného úhlu a tak to bylo vždycky jako, že já jsem nebyl schopný jako v sobě najít nic jiného, že jsem byl takový raněnej. A když si to člověk dneska poslechne tu desku, tak to tom jako docela cítí. A no pak myslím, že s každou deskou to začalo být pozitivnější a pozitivnější.
1: A pomohlo vám to, když jste pak o tom zpíval?
2: Asi jo, ale teď zpětně mi to moc nepomáhá, protože si na to vždycky vzpomenu. Já jsem jako hodně, myslím si, že empatický až moc, že se vcítím i sám do sebe, do mýho 23-letýho já, nebo kolik mi bylo tehdy. A je mi zpátky smutno stejně, jako mi bylo tehdy, když si to pustím. A když si to uvědomu na těch koncertech, když to zpíváme vždycky, tak záleží zrovna, v jakým jsem byl spoložení a často se na to tak jako nacítím, když si říkám, ježiš, to je jako, že mi je z toho prostě smutno, ale...
1: Vy se trýzníte, ale sám
2: snažím
1: sebe.
2: Snažím se v tom hledat jiný věci, ono to je hezký na těch textech, že člověk, když si to poslechne, to třeba píseň na srdci, tak já to říkám vždycky na koncertech, já pokaždý, co jí zpívám, tak v ní vidím úplně něco jiného. Když taky bylo jako o nějakém rozchodu nebo v nějaký jako nesouhře ve vztahu, tak nikdy v tom vidím i něco jako pozitivního, takže záleží jako zrovna, jak se probudím nebo co prožívám.
1: Petr Lexa je naším hostem.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal zpěvák kapely Slza Petr Lexa. Vy jste vlastně hned ten první rok, kdy vyšla vaše první deska, prorazili s písní Lhůta záruční. To se ne úplně každému povede, že nemusí tak dlouho čekat na to, až prorazí. Někdy se stane, že i vůbec neprorazí. Tak dalo se to čekat? Líbila se ta píseň vám, vašemu okolí?
1: No, ani moc lidí neslyšelo. My tím, že jsme se poznali v tom březnu 2013 a ta leta vyšla v říjnu 2014, takže rok a půl potom, a my jsme ten rok a půl na tom pracovali, udělali jsme asi dvě nebo tři písničky, až na tu třetí nebo druhou, což byla Celibát, tak tehdy až jako vydavatelství Universal Music, se kterýma jsme podepisovali smlouvu, tak dali zelenou, že do toho chtějí s náma jít, takže to nebylo vůbec jistý. My jsme na tom pracovali s tím, že člověk do poslední chvíli nevěděl, jestli to klapne. Ta lhůta, jako jsme cítili, že je dobrá, ale člověk nevěděl, jako slyšela to rodina moje, Lukáše, ale skoro žádní kamarádi, nikde jsme to jako nějak nezdíleli, nikde jsme se o tom nikým nebavili, všechno jsme si to takhle jako škudlili pro sebe, pracovali jsme na tom a prostě jsme čekali, co se stane, až to vypustíme. No a stalo se to nejlepší, takže to zarezonovalo, což je skvělý. Ono i možná pomohlo trošku to, že já jsem tehdy točil na YouTube hodně, jsem jako tam měl svůj
0: Hogi.
1: Kanál. No, dělal jsem takový komediální skeče jako v nějaký roli. A už jsem tehdy jako začal nabírat, tehdy to ještě nebylo tak velký, ale už to bylo ve stádiu, kdy jsem nabíral docela dost těch sledujících. A zrovna to mělo ten velký nárůst v té době, že zrovna se to jako trfilo, což byla úplně náhoda, protože já vlastně my když jsme se potkali 2013, tak ten Hogi ještě neexistoval. Já během toho, co my jsme dělali na Slze, než se to vůbec vypustilo, tak já jsem nějak jako dostal nápad, že založím ten YouTube a nějak jsem na tom pracoval a vůbec jsem nevěděl, jestli to jako někoho bude zajímat nebo ne. Jak jsem jako souběžně s tím, jsem si tady tím jako plnil ty svoje herecký sny, že jsem prostě hrál tu roli na tom YouTube a zpíval jsem si Slzu. A ono se tak jako nějak jako souběžně se to tak podpořilo, vydali jsme Lhutu záruční, já už v té době jsem nabíral ty sledující tam a tak to tak jako nějak, myslím, že to úplně ve správný moment se to potkalo a možná to byl jako, to byl důvod, proč to tak zarezonovalo, ale hlavně si myslím, že ta písnička prostě tím textem nějak jako lidi se s ní stotožnili, i to bylo něco novýho, bylo to jako takový popovější, i co se týče té produkce, jako fakt takový ten jako současný pop tehdy, že to bylo něco novýho, takže si myslím, že se tam potkalo víc faktorů, ale kdyby se to nestalo, tak Bůh ví, kde ta Slza dneska je, no.
0: No a co to udělalo s vámi, myslím, jako s kapelou? Zatočila se vám hlava, nebo řekli jste tak a teď jak to využít, jak vydržet, jak prostě zůstat nohama na zemi?
1: Tak naštěstí, ono se to nezdá, když se člověk podívá na ty fotky, jak já jsem vypadal v té době, nebo jak vypadám teď, tak jako nikoho nenapadne, že mi je, kolik mi je, ale já už jsem měl věk docela na to, že už jsem nějak byl, už jsem toho docela prožil, už jsem nebyl takovej ten jako teenager nějaký, který by najednou se dostal k nějaký slávě v uvozovkách a teď by se úplně utrhnul a to, takže a Lukáš ten je ještě starší než já, takže my jsme už měli docela odžito, už jsme i zažili takový ty pády, kdy prostě člověk jako o něco bojoval nebo něco se snažil a nevyšlo to. Lukáš taky prošel garážový kapely, já jsem prošel poroty v soutěží, kde mi řekli, že prostě se mám na ten zpěv vykašlat a člověka by to mohlo jako položit a naučilo mě to si vážit toho, když se něco takhle povede, takže my jsme byli, myslím, že díky tomu je docela dost nohama na zemi, že to nebylo fakt jako z ničeho nic, že člověk si udělá písničku, za 14 dní vydá, nejenom je to boom a je obrovsky slavný a nezvládne to a prostě ho to semele. Takže to nám pomohlo a věděli jsme, že prostě musíme koncertovat, musíme do toho dávat všechno a musíme prostě psát a psát další věci a vydávat a udržet se. Nesmí člověk jako se nechat unést jako tím úspěchem té jedné písně a vydržet.
0: Přišli další, třeba Holomráz, k té písni se také určitě dostaneme. Naším hostem je Petr Lexa.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám s Petrem Lexou, zpěvákem kapely Slza. Vy jste zmiňoval to, že když jste byl v těch soutěžích, třeba Československá Superstar, tak jste neuspěl, ale dnes vlastně s těmi porotci jste kamarád. Poznáte se, mluvíte spolu. Tak nebo nerýpete někdy do nich trochu? Vy jste mě tenkrát a podívejte se, jo, kde jsem dneska.
1: Ne, tak napadlo mě to samozřejmě. A tak to není možné, že kamarád, že se jako potkáváme, ale tak znám se s nima, člověk se s nima potká v backstage na těch festivalech nebo různě na akcích. Takže to není vyložené, že kamarádi, ale tak víme o sobě, tak přece jenom jsme v malém rybníčku českým, tak tady se tak každý nějak jako zná. A nikdy mě to nenapadlo, tak občas možná jsem si tak udělal srandu mezi třeba mýma kamarádama, že řekl jsem, no tamhle jsem potkal toho a ten se mi řekl, že se mám vykašlat na ten zpěv a teď spolu hrajeme na festiáku a já hraju po něm třeba, jakože headliner.
0: Ano, o tom mluvím, tak jestli náhodou jste to někdy
1: neudělal. Já bych si to nedoval, tak samozřejmě mám respekt k těm lidem a obrovský, to bych se nedoval, ale tak jako občas jako vtípek mezi kamarádama jsem něco takového prohlásil asi.
0: Pojďme k vaší asi nejúspěšnější písni 171 milionů shlédnutí, píseň Katarze, která vznikla v souvislosti se seriálem Přístav pro ten seriál.
1: Úplně ne, tak my jsme ji měli hotovou v podstatě a tehdy přišla nabídka od seriálu Přístav udělat pro ně znělku a zároveň s tím přišla nabídka, jestli bych se tam nechtěl zahrát, protože chtěli tím podpořit ty moje jako ambice dřívější, že budu herec. A my jsme měli zrovna v šuplíku Katarzy, která zněla, melodicky zněla stejně, ale text byl trošku jiný. A my jsme řekli, že by se vlastně pro to mohla hodit, takže se jenom upravil trošku text, že se tam dodalo něco s tím přístavem přímo, teď nevím, jak to tam je, ale v textu tam je něco s přístavem a s vodou, tak se to maličko poupravil, vydal se to jako znělka a já jsem si tam zahrál, takže takhle nějak jako vzájemně se to podpořilo.
0: Ano, vy jste si v tom seriálu i zahrál, byť takovou, řekněme, vedlejší roli, ale čekali jste takový úspěch té písně?
1: Nečekali a ona vlastně ten úspěch nemá vůbec nic společného s tím seriálem, ani bohužel ani s tou písní jako takovou. Nebo pokud teda se bavíme o tom úspěchu, ty zlínutí, co jsou na YouTube, ano. Tak oni nepramení úplně z Česka. Já nevím, jako, já to řeknu tak jako, aby to bylo přijatelný pro český rozhlas.
0: Já jsem to nepitvala teda, ale...
1: A já mám to docela zajímavý, ale já to řeknu tak jako voklikou. No v podstatě jako jsou země někde v Ázii, kde měli zakázaný internet dlouhou dobu a nemohli se dostat na takové stránky, které třeba nejsou všem úplně přístupný a to, co jim bylo přístupný, byl YouTube. A my jsme tam prostě dlouhou dobu měli v náhledovce, tam v tom klipu je takový milostný trouhelník, jsou tam dvě ženy a jeden muž. A je tam takový trošku jako lesbický vztah nějaký, taková zápletka. A oni tam, ty dvě ženy, byly na té náhledovce. Takže lidi z jiných zemí se díky algoritmu YouTube proklikávali na to, takže my jsme museli po letech změnit tu náhledovku, protože už jsme to nechtěli, aby tam lidi chodili na tu písničku kvůli té náhledovce, aby čekali od toho něco jiného, než tam je, že jo. Protože samozřejmě ten klip normálně jako hezký písničce, emotivní, není tam vůbec nic jako sexuálního, ale bohužel to tak třeba mohlo působit. Takže tam začali skákat ty zlínutí, my jsme tehdy sami ani nevěděli, co se děje. A pak jsme to díky nějakým těm analytikám zjistili, odkud jako ty přichází to sledovanost, takže jsme tam dali jinou náhledovku. Teď jsme tam, myslím, že my dva s Lukášem.
0: A už tak, to tak nepřibývá.
1: Už tam neklikají na nás dva.
0: Tak díky za upřesnění a odtajnění toho úspěchu. Naším hostem je zpěvák kapely Slza Petr Lexa.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Petr Lexa z kapely Slza je naším hostem. Aspoň to tak pro kapely bývá, že leden, únor jsou takové klidnější měsíce a pak se to rozjede, festivaly, koncerty a tak, takže je to, čeká vás teďka hodně práce?
1: Čeká, to je vlastně hezký tomu říct práce. Když no, jako si člověk uvědomí, co ho čeká krásného. Krásný léto.
0: Já tak je to lepší než ty měsíce předtím.
1: Je, ale taky tam je práce, ale zase jiná. My třeba ten leden, únor, březen, tak to je o tom, že my jsme zavřený ve studiu, většinou skládáme písničky. Teď zrovna za pár dní bude vycházet nová, na který jsme od začátku roku dělali. Ale už se těšíme, až vysvětne to sluníčko, až se otevřou brány těch festivalů, my budeme moc vyrazit na cestu a být zase kočovní muzikanti, který to, jako já to miluju. A vlastně, až mám z toho vždycky takový tíky přes tu zimu a potřebuju už, ať už je to léto, ať můžu jezdit. Takže, teď to startuje ta sezóna vlastně až do října, koncertujeme.
0: Tak koncertujete a vy jste říkal, že se těšíte, až vyrazíte na tu trasu svoji, na ty cesty. A také velmi blízkou zastávku budete mít, budete na Letenské pláni.
1: Na
0: Sparta Festu. Budete tam vlastně hosty nebo zajistíte tam koncert? Nebo ano. Jenom několik písniček, jak to bude?
1: Normálně koncert. Je to koncert jako každý jiný. Prostě festivalový vystoupení, hodinový.
0: A vy jste Spartan?
1: Ano, samozřejmě, že jsem Sparťan. Já miluju sport, ale nejsem úplně takový ten, co by to sledoval. Jako, že bych si otevřel ten lahváč, lehl si do toho a sledoval ten fotbal, nebo hokej, ať už za Spartu, nebo ne, tak to úplně nejsem. Já radši si vezmu do ruky tu hokejku, nebo vezmu ten míč a jdu si zakopat. V mém případě spíš teda kolo, nebo takovýhle jako sporty, ale... Mám rád sport a tenhle festival vím, že je spojený, jako, že oni se snažili vlastně propojit sport s hudbou a zábavou, což pro mě je skvělý, protože já sport dělám, mám to rád a snažím se to i propagovat, že to je dobrá věc. Takže tady to mě na tom jako baví.
0: Tak Sparta Fest 23. května na Letenské pláni. Budete tedy jenom hrát a zpívat, nebo si tam i nějaký ten sport vyzkoušíte? Nebo na to bude prostor?
1: Když bude čas, tak proč ne? Uvidím, co nás tam čeká. Já vlastně nevím, co nás čeká.
0: Je to první ročník.
1: Je to první ročník, takže tím spíš nevím, co nás čeká, ale my tam určitě jdeme jako odehrát co nejlepší možný koncert, co zvládneme. Teď jsme vlastně se pár dní zpátky vrátili ze soustředění s kapelou, kdy jsme překopávali zase playlist na letošek a vymysleli jsme úplně nový jako intro a některé písničky jsme přidali, nějaký nový, který třeba vlastně jako ještě nezazněli nikde. Některý starý jsme naopak jako tak trošku překopali do takových jako nových, do novýho kabátku, že my se strašně těšíme, až to budeme hrát, takže vlastně ten Sparta Fest bude jeden z prvních koncertů, kde to letos hrajem, tenhle ten playlist, tak jak jsme ho postavili a už jsem strašně zvědavý, jak na to lidi budou reagovat.
0: Ale písně, jako o kterých jsme mluvili, Lhůta záruční, Katarze, Holomráz, Celiba, to jsou písně, které musí zaznít a zazní i na Sparta Festu.
1: 100%. My vždycky, když takhle se potkáme před tou sezónou, dáme si před sebe ten playlist a teď koukáme na ty písničky a říkáme, tak co upravíme? A teď člověk kouká a říká, to nejde, tohle nemůžem vyhodit, to je hit, to nemůžem, to je na správném místě. Pak člověk zjistí, že vlastně to moc jako nejde, ale... Stejně jsme to letos nějak zvládli, ale samozřejmě tyhle ty věci, tyhle ty známý hity, ty musí zůstat tam, kde jsou v tom playlistu, protože to je už jako rokama ověřený, že to tam funguje a ty vždycky zazní. Takže bohužel jedině musíme ožilit ty nový, který bych třeba rád hrál, ale tyhle ty starší hity musí zaznít.
0: Jo, autoři hitů to mají i těžké občas. Petr Lexa je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu pořadu Alex a host a tím dnešním hostem je Petr Lexa z kapely Slza. My jsme mluvili o vaší účasti na Spartafestu 23. května, ale na jaké další koncerty vy osobně se třeba těšíte a kam?
1: No bude jich spoustu, letos nás čeká krásná sezona. Teď jsme zrovna sem procházel kalendář a strašně se těším. Je tam toho hodně na Moravě, což je pro mě vždycky jako... Vlastně to je takový výlet. My prostě s těma klukama se potkáme, sedeme do toho auta a jedeme na ten koncert a už jako člověk ví, že prostě jede na tu Moravu, jak, to je vlastně za odměnu. Jako. A tam člověk vystoupí z toho auta, už jako ještě než vůbec vypne ten motor, tak už někdo přiběhne stácem kořalky a domácí slivovice na přivítanou lidsky a to milujem. Takže, a to je nejenom Morava, ono prostě já díky tomu, že koncertujem po celé republice, jsem poznal tolik jako míst, krásných jako měst českých, který bych normálně nepoznal, protože bych neměl důvod tam jet. Takže jako čeká nás toho hodně, na stránkách už jsou všechny koncerty, skupina Slza.cz, takže určitě se posluchači můžou kouknout, kam za náma přijet.
0: A je nějaká šance vlastně do těch míst, která vy potkáte a která se vám líbí, vrátit se jako na dovolenou? Je vůbec místo a čas na nějakou dovolenou během této sezóny? Do toho podzimu, no, do toho října?
1: Víkendy určitě ne. Ty vlastně od března, nebo teda březen ještě ne, duben květem přelom to začíná a do října jsou všechny víkendy plný. Tam hrajem, tam není šance, ale přes týden tam člověk jako najde třeba někde 3 dny v kuse, ale to není úplně tak na to jako vyrazit na nějakou dlouhou dovolenou, takže já občas jako stihnu třeba, že dám nějaký blízký moře, nějaká Itálie nebo něco, co se dá jako zvládnout na otočku. Ale jinak my jsme odkázaní k tomu jezdit za teplem přes zimu, což mi se teda už dlouho nepodařilo, ale dřív jsem tak jako se snažil jezdit prostě tam, kde je teplo, když tady je zima, tak tam jsem jezdil přes zimu, ale já to ani nepotřebuju vlastně tu dovolenou. To koncertování je tak krásný a je to takový privilegium, že můžeme dělat takovouhle práci a vlastně spát na těch hotelech, vlastně, jak kdyby člověk spal na dovolený. Si odehrá ten koncert, probudí se v nějakém cizím městě, tam si dá snídani, ještě když je krásně, že jo, tak pak si zase dá cestu zpátky domů a ví, že za pár dnů to bude absolvovat znovu. Takže jako ne, asi to není pro každýho, ale já to miluju a pro mě to je vlastně dovolená v podstatě.
0: Co vaše faninky? Už vás některá požádala o ruku? Dostáváte nějaké zajímavé nabídky?
1: Já myslím, že musím žádat já, ale...
0: No, dneska je to možný z obou stran. Bohužel se mi chce říct. To už jsem i viděl takovou žádost ze strany ženy.
1: Tak to já bych asi neakceptoval. Já to bych musel pokleknout já, ale... Takže žádná žena předu nepoklekla. Ale tak jako dostával jsem kamínky do oken, ještě když jsem bydlel dřív v centru někde na očích a to se jako stávalo, i na autě jsem mýval vzkazy občas a teď bydlím odlehle a už se mi to dlouho nestalo, což jako já zase nějak se z toho nehroutím, že to nebylo nic, já nejsem Michael Jackson, abych jako nemohl nikam jít, takže samozřejmě to, ale bývalo tak. A teď vlastně shodou náhod mi po dlouhý době přišel dopis, teď jsem se na to vzpomněl, do schránky, co se nestalo hrozně dlouho. Samozřejmě, když člověk se podívá na jako Instagram, tak tam zprávy chodí, protože to je nejjednodušší napsat na Instagramu zprávu. Ale dopis mi přišel, nevím, jak je to možný, protože nikde není moje adresa, ale někdo z nějakého důvodu, asi vím, jak na to přišel, nechci tady dávat návod, ale dostal se k adrese a přišel mi dopis od nějaký slečny, napsaný fakt jako na mé rukou, což mě zarazilo příjemně. To, nevím, jak to adresu jako získala, ale to bylo hezký, to bylo tak, no, ty jsem chtěl říct vtipek, že bych z toho až pokleknul, ale až mě to dojalo, ale to se moc nestává, takže tohle ještě nevymřelo.
0: Zpětná adresa, kontakt je tam?
1: No, je na obálce odesílatel, takže když bych chtěl, tak, ale nevím, to je vlastně taková ta, to je úplně takový to, jak ty starý časy, to říkám, jak kdyby byl nějaký jako starý, ale tak zažil jsem to, že když se, jako, že nebyly sociální sítě, tohle, to jsem ještě stihl.
0: Už jste pamětník úplně.
1: No ne, tak jako ono se to nezdá, ale ono ta doba je tak strašně rychlá, že já jsem nezažil ani jako chytrý telefony, nebo telefony vůbec, jako že si pamatuju úplně svět bez telefonu, tak taky to bylo, když člověk jako napsal někomu dopis, on neviděl, jak vypadá, nemohl si ho někde progooglit a prošacovat všechny sociální sítě a prostě musel tomu důvěřovat a napsat ano, potkáme se tady a tady, musel tomu důvěřovat, že ten člověk tam přijde na ten čas, tak jako Nevím, mohl bych to zkusit odepsat. Co se stane?
0: Tak kam jsme se až dostali, Alex a host. Moc děkuju, že jste tu byl, Petr Lexa, ať se vám daří.
1: Taky děkuju, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas zprávy.
1: Rodičovský příspěvek by měl v České republice od ledna stoupnout na 400 tisíc korun. Na železnici v úseku Jablone v Podještědí Křižany začala nepřetržitá výluka a počasí zítra oblačno až polojasno, zejména v Čechách odpoledne místy s přeháňkami a maxima kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Rodičovský příspěvek by se v Česku od nového roku mohl zvýšit o 50 tisíc korun. Počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který dnes odpoledne schválila vláda. Změna se má ale dotknout pouze těch rodin, kterým se děti narodí po 1. lednu 2027.
2: Návrh počítá se zvýšením na 400 tisíc korun rodinám s jedním dítětem. U dvojčat a vícerčat by se pak částka od nového roku zvýšila na 800 tisíc. Všem rodinám ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO příspěvek zvýšit nechce z rozpočtových důvodů.
3: Pro všechny by to stálo zhruba 7,3 miliardy korun.
2: Navyšování podporují třeba opoziční starostové. Místo jednorázového zvýšení ale navrhují valorizační mechanismus, říká poslankyně Pavla Pivoňka-Vaňková.
4: Budeme se muset bavit ani o tom, komu ten rodičovský příspěvek potom navýšení připadne. A bylo by to pravidelně každoročně.
2: Předlohu teď projedná sněmovna. Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Ve Vsetíně začíná jarní deratizace. Hubení hlodavců potrvá do listopadu. Deratizátoři vhazují otravené návnady do kanalizačních šachet na sídlištích a rozmisťují je také do sklepů. Mluvčí města Jana Rašková připomíná, aby lidé dohlédli na své psy.
5: Na místech, kde nejsou viditelné nory, jsou návnady v boxech, které mají zabránit pozření jedu psy. Pokud by k tomu došlo, látka v návnadě by způsobila zvracení, aby se předešlo otravě. I tak si dejte na psy pozor a nepouštějte je z vodítek.
1: Do akce se mohou zapojit také obyvatelé města. Výskyt hlodavců mají nahlásit správci městské zeleně nebo deratizační firmě. Cestující na železnici mezi Jabloným v Podještědí a obcí Křižany na Liberecku musí ode dneška počítat s výlukou. Správa železnic v úseku udržuje trať, omezení tam potrvá do 27. května.
6: Osobní vlaky v úseku nahradí autobusová doprava. Jedna linka bude obsluhovat obvyklé zastávky, další, rychlejší a přímá, bude jezdit z Liberce až do Mimoně na Českolipsku. Další přímý spoj nahradí i rychlíky. Bude jezdit v obvyklých časech odjezdů mezi Libercem a Jabloným v Podještědí. Z Liberecka Michal Jemelka, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalový rozhodčí Ondřej Berka podle komise rozhodčích v sobotním ligovém utkání Teplic proti Dukle nechyboval. Pražané zápas prohráli 0-2 poté, co jim Berka neuznal vedoucí gól a také vyloučil dva hráče. Podle komise ale všechny sporné situace posoudil správně. A ještě aktuálně z hokejového mistrovství světa. Čeští hokejisté v poslední minutě první třetiny vedou nad Švédskem 3-2. Počasí. V noci čekáme polojasno až oblačno, ujedinilé mlhy, minima většinou mezi 9 a 4 stupni, zítra oblačno až polojasno, v Čechách až zataženo a místy přeháňky, maxima většinou kolem 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Silnice číslo 6 mezi Chebem a německou hranicí je stále uzavřená v obou směrech. U Skalky se ráno srazilo nákladní vozidlo s kamionem. Motoristé musí použít objízdné trasy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Začíná country dostavník Mirka Černého. Přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Nezapomenutelná osobnost naší country, zakladatel skupiny Bluegrass Hoppers a pilíř pozdějších fešáků Pavel Brimmer a titulní Cadillac z jeho prvního samostatného alba, které se objevilo mezi novinkami před rovnými 30 lety. Obsahovalo klasický tucet nahrávek a mezi nimi i písničku Zdeňka Rytíře a Vladimíra Čorta Baby Boy.

Skupina Cadillac v čele s náčelníkem fešáků Tondou Kny a svižná countryovka oklahomské legendy a vlastně tvůrce osobitého stylu Tulsa Sound, J.J. Cale, s textem zručného Honzy Turka, Tak rád bych to stihnul. Skvělá středoevropská adaptace písničky Call Me the Breeze, kterou o 11 let dříve takhle naspíval Bobby Bear.

Pavel Brimer z Fešáky a podle textu Petra Novotného Zvony z roku 1982. Výrazná skladba Kanaďana Robbie Robertsona The Night They Drove Old Dixie Down, s níž už v roce 1971 zářila na vrcholu hitparády Joan Baezová a o rok později zpíval i oklahomský countryman Henson Cargill.

na refíži stál, byl zmoklý jak myš, kytaru dal pod kabát. Z okna na něj koukám, pak ho zvuk nám.

0: tohle blues.
1: Podle textu Fišáka Honzy Turka blues děravých duší se skupinou Cadillac a solovým Pavlem Brimerem. Velký pilíř z odkazu jednoho z představitelů éry countryových rebelů Billy Joe Shaver a Honky Tonk Heroes. Takhle si s ním před půl stoletím pohrál jeho opoznání slavnější kolega Waylon Jennings.

Tak tohle byl Karel Černoch s poněkud pozapomenutou výhruškou Odejdu a bude mi fajn. V originále cajunsky raženým popěvkem na téma Louisiany v sobotu v noci všeobecně uznávaného autora Baba McGilla. O pár let později jej uvedl Stetson z Velkého Meziříčí se solovým kapelníkem Karlem Bílkem.

oklahomská country hvězda 70. a 80. let Mel McDaniel a hitparádová verze písničky Louisiana Saturday Nights z roku 81. O 11 let později vstoupila s houslemi Mirka Ročka do prvního solového alba Pavla Brimera jako Podrážky šmirglujou nabitej sál.

Karel Brimmer a jedna z jeho nejvýraznějších nahrávek s Fešáky. Jemně bluegrazový Matterhorn z roku 1975. Pavlovo první solové album Cadillac nabízí i konečnou Jirky Helekala a Honzy Turka, kterou Cadillac natočil jako jednu z prvních ještě pod názvem Nervové sanatorium.

Antonín Knych kytara, Miloš Slezák styl kytara a banjo, Mirek Kroček housle, Miluše Zahradníková baskytara a bubeník Jirka Zahradník. Sestava, v níž se skupina Cadillac představila v roce 1992 na prvním solovém projektu Pavla Brimera.

Když už musí šít Pavla Krejči a Honzi Turka na závěr našeho dnešního zastavení v albu Cadillac, které bylo v roce 1992 prvním solovým projektem Pavla Brimera. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou, hezký zbytek večera a hedvábnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Českou armádu by nově měl vést Miroslav Hlaváč, jeho nominaci dnes schválila vláda. Centrem Znojma už brzy začne projíždět bezplatná autobusová linka a počasí zítra oblačno až polojasno, hlavně v Čechách, odpoledne místy přehánky. Maxima většinou kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. Nominaci dnes schválila vláda. Hlaváč je teď prvním zástupcem končícího šéfa České armády Karla Řehky. Vystřídat by ho mohl na konci června.
2: Miroslav Hlaváč působí v armádě od 80. let a má za sebou mise v Bosně a Hercegovině, Kosovu nebo Afghánistánu. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je ideálním kandidátem.
3: Dnes je prvním zástupcem a je to přirozený nástupce z hlediska hierarchie v armádě.
2: Pro nominaci Hlaváče jako jediný z vlády nehlasoval ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Řekl, že si představoval vhodnějšího kandidáta. Výběr Hlaváče ale oceňuje bývalá šéfka rezortu Jana Černochová z ODS.
4: Je to zkušený voják, je to slušný člověk, je to člověk velmi pracovitý.
2: Náčelníky generálního štábu jmenuje prezident a Petr Pavel je připravený to v případě Hlaváče udělat. Nominaci ještě předtím probere sněmovní výbor pro obranu. David Šalek, Český rozhlas.
0: Lidé ve Znojmě se nově dostanou zdarma autobusem z nádraží do historického centra. Vedení města chce touto novinkou podpořit tamní podniky, u kterých se nedá parkovat zdarma, což prý některé zákazníky odrazuje. Vozy budou jezdit od pondělí do pátku od rána do 17. hodiny a také v sobotu dopoledne vždy v půlhodinových intervalech a měly by fungovat od konce května. Upřesní nezávislý místostarosta Znojma Jakub Malačka.
5: Bude to zkušební provoz, tady tahle ta linka nebude vlastně součástí integrovaného dopravního systému a pokud bychom naznali zpětnou vazbu, ať už od cestujících nebo podnikatelů, že by bylo potřeba nějak pohnout s těmi časy, tak díky tomu budeme schopni poměrně flexibilně ty časy upravit.
0: A město za provoz bezplatné autobusové linky zaplatí téměř 200 000 korun měsíčně. Kybernetici ze Západočeské univerzity v Plzni vytvořili aplikaci k odhalení Alzheimerovy choroby. Program díky hlasovému a paměťovému testu rozpozná první příznaky nemoci. Test si mohou zájemci vyzkoušet online na webu Fakulty aplikovaných věd, říká mluvčí univerzity Andrea Čandová.
6: Test v aplikaci se skládá z 10 jednoduchých otázek. Je tam zapamatovávání si obrázků, slov, jejich vyjmenovávání, předčítání. A proto je dobré, aby si každý, kdo si aplikaci otevře, na odpovědi na otázky vyhradil čas i klid. Systém pak po dokončení odpovědi okamžitě zpracuje a obratem poskytne výsledek.
0: Výsledky pak bude možné konzultovat s odborníky na Dni kognitivního zdraví na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity, který bude 28. května.
1: Sport.
0: 20-letá česká tenistka Nikola Bartuňková je po velmi úspěšném turnaji v Římě na svém maximu ve světovém pořadí. Nově se posouvá na 65. pozici. Českými jedničkami zůstávají 11. Linda Nosková a mezi muži 13. Jiří Lehečka. Světovými jedničkami jsou běloruska Arina Sabalenková a Ital Janek Sinner. A opět doplníme informace z hokejového mistrovství světa. Aktuálně Česká republika Švédsko po 2/3 4-3.
1: Počasí.
0: V noci čekáme polojasno až oblačno, ojedinile mlhy, ranní minima většinou mezi 9 a 4 stupni, zítra přes den oblačno až polojasno, hlavně v Čechách, přechodně i zataženo, k tomu místy přehánky, ojedinile bouřky. Maxima zítra většinou mezi 17 a 22 stupni a povane jen slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 Praha Karlovy Vary čekejte překážku před sjezdem na Unhošť a Kladno. Na 11. kilometru stojí porouchané vozidlo. A nedaleko Hradce Králové pozor na nehodu. Na silnici 33 do Jaroměře u Předměřic nad Labem havarovala dvě osobní vozidla a zasahují tam záchranáři. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši, přejeme příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, vážení a milí, tak zase v takový krásný společnosti. No, snad to platí o našem divadle pokaždé, ale dnes, jak by ne, když je naším hostem básník a dramatik, herec a kabaretier, ale především pan Jiří Suchý.

zachmuřil. Přestože kolem padl květ.

0: takový krásný společnosti.
1: To máte s Jiřím Suchým. Nedávno mi jeden kamarád po návštěvě v semaforu povídá: člověče, tak bych ti chtěl být zase někdy tak mladej, jako bude Jiří Suchý za 15 let. No a je v tom všechno. Jiří Suchý je neskutečný až přírodní úkaz ve své neutuchající energii. Ostatně tu měl ale odjakživa. Třeba když se v 60. letech upsal rozhlasu s tím, že si bude den co den večer povídat s posluchači v takzvaném gramotingltanglu. A jak už sám název napovídá, nechyběla u toho ani LPčka z domácí i světové diskotéky.

Dneska to bude nejspíš strašný program. Jednak nevím, o čem povídat, no ale to bývá častějc, ale jednak nemám ani moc sdílnou náladu. Unavený jsem taky, to já porád. A navíc mám kvalt, ale úvazek je úvazek. Musím zde hovořit. Kdybych měl celou půl hodinu dělat třeba jenom blém, blém, blém, blém. Musím prostě, to je tak, když se podepíše smlouva. A nikoho z posluchačů ovšem nejspíš nezajímá mé momentální rozpoložení. Ani mě nezajímá zpravidla rozpoložení pánů, kteří mluví do rádia. Vy chcete, a to plným právem, hodnotný pořad, a já tady zatím uměle získávám čas jalovým povídáním. Teď by byla na místě sebekritika. Každá minuta je dobrá, sebekritika přijde vhod. Čím delší, tím lepší. Nejdřív ale trochu hudby a potom se pustíme do sebekritiky. Poslechněte si Patty Page, která zaspívá skladbu The Woolworth is singing my song.

Musím tedy sebekriticky doznat, že jsem ve své povýšenosti, jak o mě jednou správně řekl jeden český básník, provedl zase jednu nepředloženost. Říká se jí gramotingle-tangle a je to částečně nepředloženost, částečně hudební pořad. Ve své píše jsem se rozhodl vysílat dnes a denně a je třeba sebekriticky doznat, že jsem to realizoval mnohdy za cenu toho, že svým programem nic neřeknu. Ano, skutečně nic neřeknu. Nejednou jsem zvolil i únikový způsob zábavy. Zábavu, která nás, řekl bych, odvrací od našich denních problémů. A nechal jsem se ovlivnit nezodpovědnými provokatory a pokračoval jsem v těchhle plitkostech. Ano, já pokračoval. A tak jste mohli vyslechnout, dejme tomu, smyšlenou a nic neříkající scénku ze Saharské pouště. Nebo nesmyslné povídání o ničem taky. Nebo dokonce návod na výrobu pouzdra, kde pod rouškou praktické pomoci posluchačům jsem je vlastně mystifikoval. Ti bystřejší brzy prohlédli, že jako nemám potřebnou kvalifikaci k tomu, abych radil, jak si vyrobit pouzdro, ale co ti ostatní, hloupější posluchači, kteří v dobré vůli se pokusili o výrobu pouzdra, podle mýho návodu. Jak se asi ti dívají na to, že jsem je připravil o čas, o dřevo a o další chuť k ruční práci, když místo slibovaného pouzdra vyrobili nepotřebný paskvil. Považte, kdyby takhle mystifikovali veřejnost třeba i ostatní hlasatele a komentátoři. Kdyby vám v meteorologickém hlášení řekli zítra zaručeně prší a vy jste zrušili výlet a pak byste pozorovali z okna činžovního domu

nejkrásnější den roku. Nebo kdyby si hlasatelé vymýšleli zprávy třeba, oznámili, dejme tomu, že královna Alžběta se stala kandidátkou komunistické strany Velké Británie a že Chodsko se prohlásilo samostatným státem. A hned na to by třeba začal kurz angličtiny pro začátečníky a ten pan lektor by učil vlastně rumunsky a po absolvování by udělal s účastníky kurzu zájezd do Londýna a tam by je nechal a zmizel. Takhle nezodpovědně jsem si tedy počínal i já, tehdy, když jsem realizoval některé mystifikace a to jenom proto, že bych jinak neměl o čem povídat. A to by ohrozilo mý postavení. Kaju se a přehrávám další desku, jmenuje se Singing in the Rain.

0: Tak tedy už to víte, mystifikoval jsem vás, a teď se podržte, 200krát k dnešnímu dni. Ano, dneska už po 200 vám tady nezodpovědně říkám různý polopravdy. Nedávno jsem například uváděl desku Sunny Boy, jakože je z filmu Sunny Boy, a ona je zatím z filmu Zpívající blout, jo, a podobně.
1: Myslíte si, že moje sebekritika je upřímná? Ne. Kdepak? Zase mi jde jenom o to, abych se mohl vytahovat, že mluvím do rádia, takhle před známejma. Kdybych se teď nekritizoval, tak řeč by stála a o takovýho komentátora nemá zájem ani Československý rozhlas. A tak se veřejně hanobím a schazuju a přitom to nemyslím upřímně. Ta kritika je z vypočítavosti, ta moje sebekritika. Já se přiznám, to je sebekritika z vypočítavosti. Konečně to není taková vzácnost, sebekritika z vypočítavosti. To je běžný jev v naší společnosti, ale do rádia to dělám jenom já. A to je právě to ošklivý. Do rádia. A tak teď upřímně, lituju svý neupřímný sebekritiky a kritizuju se znova a důraznějíc. Dokonce bych vás rád seznámil se svým lidským profilem, abyste konečně pochopili, že od člověka s takovou minulostí nemůžete nic lepšího čekat. Jenomže se nepamatuju, co jsem psal v posledních dotaznících a byl bych nerad, kdyby se to nějak rozcházelo. To chápete, že jo, to chápete. Tedy tím nechci říct, že bych do kádrových dotazníků nepsal o sobě pravdu, ale znáte to, někdy má člověk o sobě přece jenom lepší mínění, jo, a tak se popíše jako schovývavějíc a jindy zase propadnu depresi a píšu druhý dotazník a tam se setřu, mám zlost na sebe třeba, vylíčím se tam velmi negativně, to prostě přijde na náladu.
0: Zkrátka docházím sebekriticky k názoru, že jako člověk jsem napováženou a mrazí mě při pomyšlení, že to celá řada posluchačů neví. Dokonce tady pan Josef s Evou z Jaroměře mě vám poslal řád gramofonu, takový krásný metál v etui a s dekretem. A ten hodnej pán s Evou si dokonce zapamatovali, že nesnesu samet a připojujou upozornění, že etuje je vyložena sametem, tak abych se ho jaksi náhodou nedotk. Já se ho skutečně nedotk, děkuju za řád, přijímám ho, ačkoliv vím, že kdybych měl trochu cti v těle, že bych toto nezasloužený vyznamenání vrátil. A když ono je vám to takový hezký, takový maličký gramofonek, jo, s destičkou, jen tak si prostě visí na takovým podvazečku a na sponce s třemi brilianty. Ještě 17krát se opovážím a pak jako když utne. U příležitosti 200. gramotingletanglu bych vám rád vysvětlil taky, proč se nedostavil před mikrofon Jiří Šlitr. Věděl jsem předem, že by určitě přišel v naději, že bude třeba nějaká malá oslava. A tak jsem podnikl vše, abych jako odpoutal jeho pozornost od téhle události. No, nedalo mi to celkem velkou práci. Poslal jsem mu knihu Trampoty Brouka Pitlíka, takže touto dobou je zabořený v četbě a čte a čte. A my si můžeme v klidu pustit poslední desku, Pol Anka. A tak schutí do toho.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Když už tu byl zmíněn právník doktor Jiří Šlitr, tedy čtoucí Brouka Pytlíka, oba pánové, Suchý a Šlitr, byli protagonisty rozhlasového pořadu Předpůlnoční párty. Vysílala se v roce 1968 jako převážně hudební program a stejně jako Gramotingle Tangle i tady byla spoluautorem jedna rozhlasová legenda jménem Jiří Bauer.
2: Dobrý večer, Jiří.
3: Těpic.
2: Všimli jste si všichni, že jsem dneska zdravil první pana doktora Šlitra. Dobrý večer, Jiří.
4: Dobrý večer. Já jsem si to všiml zvlášť dobře.
2: Protože ono mu to bylo minule líto. Já vás velice vítám jménem nás všech na vaší druhé předpůlnoční party. Paž já jsem, jak jsem se dověděl, hostitel váš. My jsme si dneska rozhodli a dohodli, že vás překvapíme hned na začátek a že si můžete zeptat kohokoliv na cokoliv. A on vám, kohokoliv na cokoliv, a on vám odpoví, a to nejen odpoví, on vám odpoví názvem některé z vašich skladeb, kterou když uhodnete, tak zpíváme my všichni, když neuhodnete, tak zpíváte vy sami. Ptejte se, pane doktore, na cokoliv, kohokoliv.
4: No já to, my můžeme klást takovou otázku, na kterou třeba nejde odpovědět některou z našich skladeb. Já vím, třeba když se zeptám, lze tu krásu popsat slovy, jo? Tak chápu, že se může najít někdo, kdo řekne, tu krásu nelze popsat slovy. Ale když se zeptám třeba, kolik může stát takovýhle citron?
2: Tak já odpovím Tereza, klidně.
4: A jo, no tak to samozřejmě. Ano, tak to jaksi, to je dadaistická
2: hra. Ano, jen to jako hra, jako bez
4: já jsem myslel, že to je jaksi realismus, jo?
2: Zkus hrát, jakoukoliv otázku.
4: Tak ten citron pomineme, tak třeba co říkáte tomuhle saku? Třeba ví laskavě?
5: No vypadá jako kdyby pán byl malíř podle toho vkusu.
2: To je
4: krásný. Aha.
2: A teď hádejte, pane Rosta, teď hádejte.
4: On si bude říkat, pán byl...
2: O žluvě tam nic nebylo. To jsme ještě napsali.

0: světě se může ptát.
1: Já mám strašný strach teď, že třeba padne název písničky, kterou už jsme dávno zapomněli. No. Co si stane, co se stane potom? Prostě tahle hra má za úkol nás zkompromitovat před rozhlasovou veřejností, že jo?
0: Naopak, dokázat, jakou máte geniální paměť.
1: Tak s chutí do toho.
2: Čím jste si tak krásně odbarvila vlasy?
3: Barvy laky.
0: Tohle to bude velice těžší. To bude velice těžší.

0: Tak hra byla pěkná a abychom jaksi podali doklad, že i my jsme se připravili na dnešní večer. My jsme si totiž přemýšleli, co bychom vám tady měli zaspívat a došli jsme k názoru, že bychom dneska mohli obrátit svou pozornost k jiným autorům, než jsme my, k neméně dobrým tedy. Já bych hlavně dneska bazíroval na textařích. Hudebníky si třeba vezmeme zase příště, hudební skladatele, ale dneska bych se zaměřil na několik textařů, který byli nějak mými vzory a který jsem měl rád a jejich písničky jsem rád zpívával a zpívávám dodnes, jenže dneska už jaksi nemám k tomu tu příležitost a tak využívám tyhle možnosti, že tady člověk si přece jenom může dopřát pomyšlení a rád bych si zavzpomínal na některé písničky, například na tuhletu. Víš, co to je Hamlet?
1: Hamlet, že?
0: Musím tedy říct, že melodie byla nakonec tak dokonalá, že jsem kapituloval a že jsem jaksi řekl, že skutečně ten mladík má budoucnost, jestli si ho vezmu samozřejmě pod protektorát. A tak jsem si řekl, z toho něco udělám a skutečně začal jsem ho cepovat.
2: Tohle z něj vyrostlo.
0: Koupil jsem si cep tedy, že? Cepoval jsem ho a dneska, prosím, dneska už mě tady docela třeba může doprovázet do rádia a tak. No. Vylíčil jsem to správně, že jo?
1: Jo,
0: odpovídá to skutečnosti.
1: Dneska nepokroutil ani jedno slovíčko.
0: No. Tak zkusíme.
1: Ten na něm právě tak hezký, že on je tak pravdomluvný takový.
0: Nechval mě, prosím tě. Nechval mě před večerem. Já si musím vzpomenout, jak to začíná. Aha, už vím, ano. Nevím, proč mě napadlo. Jo, je to ono.
1: Ano.
0: Tak jedem. No, nějakou předehru, musíš to rozjet. Já se nemůžu...

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V roce 1977 se pánové Jiří Suchý a Jan Werich potkali hned dvakrát v pražské Lucerně, totiž na oslavě narozenin Westpoketky, jakožto chvíle zrodu osvobozeného divadla. A o rok později bylo oběma dokonce povoleno, aby natočili společný silvestrovský dialog. Co na tom, že se nakonec ten rozhovor nemohl odvysílat? V rozhlasovém archivu naštěstí zvuková stopa vzácné spolupráce Jana Wericha a Jiřího Suchého zůstala. A tak si teď můžeme aspoň kousek připomenout.
2: Pardon, takovej malej dotaz. Nejsem vám náhodou povědomý, že se tak na mě koukáte?
3: A víte, že nevím? To je zajímavé. Já na vás koukám z tohohle profilu. Vy nejste vůbec povědomý. A z druhého profilu jste hodně. Tak teď nevím, na čem jsem. A já jsem vám povědomý.
2: No, vy, jak bych to řekl, z tohohle profilu mě nejste povědomý. Z toho druhého taky ne. Ale z Anfasu strašně.
3: To je zajímavé, to hodně lidí říká, že z Anfasu jsem to celý já. Jestli my jsme se třeba neviděli někdy.
2: To je možný.
3: Byl jste někdy v Černošicích, v Dolních, ne v Horních.
2: V Dolních Černošicích? Ne.
3: Tak o tam tak celé, a co? Hory Matky Boží.
2: Hory Matky, ne, tam taky ne, tam jsem nebyl.
3: Taky ne.
2: Víte, nejlepší by bylo, kdyby jsme vyeliminovali všechny místa, kde jsem nebyl, potom by jsme vyeliminovali všechny místa, kde jste nebyl vy, a posléze by jsme vyeliminovali všechny místa, kde jsme nebyli oba, a zbydou nám ty místa, kde jsme oba byli, a v tom budeme pátrat, tím si to strašně zjednodušíme.
3: Tedy eliminační metodou.
2: Eliminační metodou se doeliminujeme z dárného výsledku,
3: ano,
2: abych tak řekl.
3: Ano.
2: Čili kde jsme nebyli?
3: Tak třeba v úterý. Byl jste někdy v úterý?
2: V úterý? Jo, tam jsem každý týden, samozřejmě.
3: No to je úterý s malým U, já myslím úterý s velkým U.
2: No to se musí napsat na začátek věty a máte to s velkým U.
3: Ale ne, tohle je velký U všude. To malým U, když jedno úterý nejste, tak pak už nejste nikdy. Ale to v tom s velkým U, tam jste třeba i ve středu.
2: No počkat, tomu nerozumím.
3: To je obec, nebo...
2: Obec úterý?
3: Obec úterý.
2: To je zvláštní. To
3: nebo městečko, je to nedaleko Konstantinových lázní.
2: Konstantních?
3: Ne, Konstantinových, jako je Maria, Mariánské lázně, Františkovy lázně, tak tady je Konstantin, má taky lázně, Konstantin.
2: Taky má lázně, aha. Tak tam jsem taky nebyl.
3: Tak tam jste taky nebyl.
2: No podívejte se, já myslím tohle, my se asi nedobabráme k tomu místu, kde jsme se viděli. Ono je to nějaký moc složitý. Co kdyby jsme začali uvažovat, kdy jsme se viděli? Víte, v čase, kdyby jsme se začali...
3: V časovém prostoru,
2: kdyby jsme se...
3: Já mám takový dojem. 5 let, že to je, co jsem vás viděl.
2: No já jsem vás taky viděl tak před 5 lety.
3: To máte vy 5 let?
2: No, vy 5 let... To máme 10 let, jsme se neviděli.
3: 10 let jsme se neviděli, pane, a takhle se potkáme.
2: A najednou se potkáme a oba zrovna.
3: A oba.
2: No, to je zvláštní. Tak co pořád děláte takhle? Bydlíte pořád tam, co bydlíte?
3: Tam, co bydlím.
2: Jo.
3: Ovšem já to změnil, já jsem, jak byla ta alej od vchodu přes předsíň, ta dubová, to jsem dal vykácet.
2: Tu dubovou alej jste dal vykácet, to je hřích.
3: No, tak duby mají žaludy, jak znám.
2: To mají, ale kvůli tomu jste je nemusel kácet.
3: A ty žaludy padají.
2: No jo, ale...
3: A rádi je kdo? Prasata, černá zvěř. Mi tam chodila, celý růdle v noci a ryli, chrochtali přitom, rozumíte, žvandali všelijak.
2: Žvandali
3: dokonce. Se nedá spát.
2: No jo, to... To jsem... se nedá, no. A co takhle třeba pytláci se vám
3: taky,
2: tam...
3: Taky.
2: No jo, tak to...
3: Číhali venku obyčejně a když ten růdl opouštěl dům kránu, tak po nich stříleli, pak se hádali, kdo trefil co no. A jak a to se nedalo spát.
2: To se nevyspal, to věřím.
3: A dal jsem tam trávu, trávník, anglický.
2: Jo, vy máte anglický, v té předsíni máte anglický trávník.
3: Jo.
2: No jo, ale ten chce péči, že jo, ten chce péči.
3: No. Já mám strojek
2: na trávu.
3: Na holení.
2: Jo, na holení.
3: A tím to dělám. A to byste nevěřil, to je vám, to je no jak samet.
2: Elektrický samozřejmě,
3: elektrický.
2: Že jo? No poněvadž břitvou to by se to asi holilo špatně dost,
3: toho
2: že jo?
3: Toho mýdla na to mydlení, no, kde bych se bral. A ta štětka, to by musela být velká, pěkná štětka. No jo. Nemám dost mýdla.
2: V té předsíni, my jsme mývali, jestli si pamatujete, lipovou alej.
3: Ano, ano, bzučeli tam včeličky.
2: Bzučeli tam včeličky, už nebzučej. Já jsem to nechal vykácet taky.
3: A proč?
2: No, jak bych vám to řekl, já tam mám teďka chmelnici.
3: Nepovídej.
2: Chmel tam
3: pěstuje. A proč?
2: No, když tam byly ty lípy, tak mi tam chodili stařenky na lípovej květ, kdežto teďka mi tam chodějí studentky na brigádu.
3: Aha, no a to máte dost velký dům, ne? Pač, kam je dáte na noc, kam je uložíte?
2: No, tak to už si nedělejte s tím starost. Hejte, a co takhle třeba poustevníci se vám tam nedrželi?
3: No, teď ne, teď mám pokoj, ale měl jsem tam, jak je ta alkovna, jestli se pamatujete,
2: no, no.
3: Tak se mě tam vzdmuli parkety, podlaha. A vidím, že se to vzdouvá, a jsem si řekl houba, třeba, nebo laníž, nebo
2: laníže, no.
3: Ne, ale ono to rostlo. Pak jsem si všiml, že to jde nahoru, dolů, jako když dejchá někde. Tak jsem vyrval ty parkety a tam byl stočený a spal poustevník.
2: A co jste s ním dělali?
3: Já na něj vzal DDT.
2: DDT na poustevníky? To není dobrý.
3: Proč?
2: To je slabý moc. DDT. Na poustevníky je nejlepší TBC.
3: No jo, dobře, kde seženu TBC?
2: No tak to musíte mít známý a seženete i TBC, když jsou známí. S tím já mám zkušenosti s poustevníkama. My jsme měli, jak jsme měli takovou tu knihovnu velikánskou, jestli se na ní pamatujete.
3: V koupelně. Nádherný kus.
2: Krásná. Tak my takhle z jara koukáme, čekáme, kdy začne rašet, kdy se zazelená a ono pořád nic. Naopak najednou začaly žloutnout listy, začaly vypadávat z knih.
3: Nepovídejte. A čím to bylo?
2: No tak počkat, říkáte nepovídejte a potom se mě ptáte, čím to bylo.
3: To není zákaz povídání, to je jako zvolání údiv.
2: Jako nepovídejte, jako údiv. Tak to je ale matoucí údiv. To jsou lepší používat takový ty údivy jednoznačný. Víte, když řeknete třeba kýho víra, tak vím, že...
3: To je dobrý, je to dobrý. Kýho víra, to je lepší.
2: Že to pěkný.
3: Tak já to opravuju. Kýho víra na toho poustevníka.
2: No tak s tím poustevníkem... Ta knihovna prostě začala nám to žloutnout, tak jsme ji museli porazit. A co byste řekl? V kořenech poustevník.
3: Kýho víra, znovu říkám.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Ačkoliv Jiří Suchý stále a neúnavně píše své další hry nebo upravuje ty starší do programu Davidského semaforu, naštěstí, i když tedy nevím, kde ten čas bere, naštěstí má čas i na další umělecké aktivity. Patří mezi ně i dvě knížky. Klaun si povídá s Bohem a ta druhá, která je té první literární sestřičkou, Klaun to zkouší znovu. Obě jsou takovou zajímavou esencí plnou úvah a otázek kolem Bible, náboženství. Tak, jak to někdy možná prožíváme všichni, ale bojíme se zeptat nahlas. A tak to za nás udělal básník. Díky, pane Jiří. A zdaleka nejen za to. A tomu je závěrečné, zůstávejte ve zdraví a opatrujte se, patří samozřejmě jako vždycky všem, ale Jiřímu Suchému přece jen dneska trochu víc. Protože básníků je nám potřeba jako soli.
2: Takže tady jsme hned u první kapitoly. Čtu. Kdo vlastně jsem a odkud se bere nápad? To je název. Když jsem byl mlád, nedokázal jsem si představit, jak budu vypadat, až zestárnu. Teďka už to vím. Stojím před zrcadlem, hledím si do očí. Zrcadlo nelže. Fotografie lže. Na některý fotce vypadám velmi obstojně, na jiné zas jak idiot, a to přesto, že byly třeba pořízeny během jednoho dne. Nevím, která z nich je pravdivější a radši se na to nikoho neptám. Jako malý chlapeček jsem vypadal úplně jinak a taky jsem jinak myslel. Když jsem měl při nástupu do první třídy oznámit, na jaké náboženství budu chodit, nevěděl jsem. Do kostela mě sice maminka vodila každou neděli, ale zapomněla mi říct, zda je to kostel katolický nebo českobratrská modlitebna, nebo zda je to pravoslavná církev či židovská synagoga nebo že by mešita. To jsem nevěděl. A tak na dotaz paní učitelky, co jsem zač, vsadil jsem na církev římskokatolickou a představte si, že jsem se strefil. Dětství jsem prožil v prostředí, řekl bych, velmi římskokatolickém. Když jsem se stal dospělým Suchým, ocitl jsem se uprostřed jiného světa. Tomu, čím jsem byl tehdy tak náhle obklopen, se říká sekularizace. Já jsem poznal oba světy, které stojí příkře proti sobě a shledal jsem, že si navzájem nerozumějí. Nic novýho, ale v obou těchto světech jsem našel výborné přátelé a tak se mi přihodilo, že jsem začal mít porozumění pro ty i pro ony. Pouze k bigotním křesťanům a militantním ateistům jsem přilnout nedokázal. Nemám rád krajnosti, jsou poznamenány zaslepeným a urputným předsevzetím, za žádnou cenu nepochopit toho druhýho. Naučil jsem se tedy mít pochopení pro ty i pro ony a začal jsem poznávat i příčiny jejich vzájemného neporozumění. Tuhle výhodu může mít nejspíš jenom ten, kdo uprostřed obou těchto světů žil a zná tudíž důvěrně nejen myšlení, ale i jazyk těch i o něch. A někdy si myslím, že řada nedorozumění je způsobená právě odlišností jazyka. Vyloučit ze svého slovníku slova, která tu druhou stranu dráždí, to byl můj první krok při hledání vzájemného porozumění se stranou opačnou. Stojím teď tedy mezi oběma těmito světy a zdá se mi, že mám k těm i o něm stejně daleko či stejně blízko. Čtu názory těch i o něch, což by v mé jednoduché mysli mělo způsobit řádný zmatek. A víte, že ne? Naopak, mám z toho pocit, že můj přístup k tomuto velkému tématu není povrchní. No a když už se tady tak chválím, zmíním se ještě o jedné dobré stránce toho svého přemýšlení. Nemyslím si, že jsem majitelem pravdy. Velmi rád uvítám hlasy těch, kteří se rozhodnou mé uvažování pomocí argumentů rozvrátit. Čeká je však těžká práce. Obávám se totiž, že ne každému jejich argumentu porozumím. jsem člověk exaktním myšlením jaksi nevybavený, tedy nejsem blb, jo? Ale jenom, přece jenom vidím věci svým způsobem. Mnohokrát jsem totiž o sobě četl, že jsem básník. A přiznám se, že je mi to tak trochu žinantní. Básník, jo. Ale teď se mi to hodí a tak to připouštím. Jsem tedy básník a jako takový mám něco, čemu se říká imaginace. Česky bych to nazval zduřelou představivostí. Tato imaginace má jednoho záhadného konkurenta. Dokážu si díky úpornému přemýšlení představit i mnohé nepředstavitelno. Ale setkávám se občas i s tím, že si náhle něco představím, aniž bych si to představoval. Dostaví se to bez onoho procesu představování prostě. Naskočí to samo od sebe. Dejme tomu, ohřívám si párek a pojednou mě napadne, že proměnili se zbraně v hudební nástroje a tak dále, a tak dále. A tato nevyžádaná představa, říkejme jí nápad, způsobí, že vznikne má první divadelní hra, kterou potom hrajou nejrůznější divadla dodnes a která se dočkala dokonce zfilmování i uvedení na zahraničních scénách. Zkrátka, když to nejmín čekám, napadne mě něco a v zápětí je tu ona imaginace, s jejíž pomocí se doberu toho, co se dá s tímto nečekaným, kde se vzalo, tu se vzalo, všechno udělat. Takové blesky z čistého nebe se mi občas, čas od času prostě přihodějí. V mém mozku existoval pojem hudební nástroj. Jo? A v tom též mozku se vyskytoval kdesi i pojem zbraň. I třetí pojem, proměna, se mi tam někde vyskytoval a budete se třeba divit, ale mám tam uleženo ještě mnoho dalších pojmů, možná že milion, co já vím. Ale zmíněné tři pojmy, zbraň, hudební nástroj a proměna, se zčista jasna srazí v jedinej nápad. Ani zatřepat hlavou jsem nemusel a srazili se. Stalo se to bez mé vůle, jaksi samo od sebe. Jak bych taky mohl usilovat o něco, o čem jsem ještě před chvílí neměl ani tušení. Dostaví se to samo a posléze se ukáže, že je to velmi cenný nápad. Když občas vezmu do ruky nějakou tu svou knihu a zabloudím do lyriky, které jsem se v minulosti dopustil, tak žasnu, jak mě tohleto nebo tohleto vůbec mohlo napadnout, kde se to v mé hlavě vzalo. Zdá se mi dokonce, že je to mému myšlení cizí. Nikdo mi dosud uspokojivě nevysvětlil genesi nápadu. Buď jsem zatím nenašel toho správného člověka, anebo to nejde. Ale pokud se najde někdo, kdo by mi to vysvětlil, budu ještě hledat někoho, kdo by mi vysvětlil, proč by to nemohlo být třeba jinak. Jak vlastně na nápad se dívají materialisté, když nápad není hmota? Mozek je hmota a myšlenky jsou jeho plody, ale nápad není v tomto případě plod mého myšlení, nápad se dostaví. Odkaď? A proč? Pravověrný křesťan by mi možná řekl, že mě osvítil Duch Svatý. S tímto vysvětlením se však může spokojit.

0: To je člověk obdařený smyslem pro mystiku, abstrakci, spiritualitu. Co si mají ale počít ti, jimž je takové myšlení odepřeno? Existují lidé s praktickým myšlením, kteří dokážou nepraktickému intelektuálovi vyměnit prasklou pneumatiku a ještě mu k tomu vysvětlit i princip Heveru. Ale s pojmem osvícení Duchem Svatým si poradit neumějí, tedy aniž by jim to v životě scházelo. Co na to Bůh? Nemůže přece dirigent symfonického orchestru se zlobit na toho, kdo nemá hudební sluch a tak si nekupuje lístky na jeho koncerty.
1: Jo, když je mi nejhůř, zvednu oči vzhůru. Tam, kde tuším songy andělskýho kůru. Jo, když je mi nejhůř, zvedám oči k nebi. Tam, kde tuším ruce probodnuté hřeby. Já nemám zdání, kdo ty ruce probod.

co mi oči vzhůru zvedá. Možná, že ty ruce se mi jenom zdají a andělský kůry vůbec nespívají. Nevím, kde je pravda.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dnes ještě stále pondělí 18. května se od mikrofonu Noční linky hlásí Jana Chládková. Nyní máme před sebou dvě společné hodiny na téma

0: Rozhlas a vy. A já se vás budu vyptávat, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadů Českého rozhlasu, dříve Československého. Jaké pořady patří k vašim oblíbeným? Dovedete si představit, že by rozhlas přestal vysílat? Jaká je vaše nejmilejší, případně nejdojemnější vzpomínka na rozhlasové vysílání? Jaký význam ve vašem životě rozhlasové vysílání představuje? To vše mě bude zajímat na telefonní lince, tedy vaše odpovědi, na čísle 731 800 900. Kromě toho mi můžete napsat, a to na adresu linka@rozhlas.cz, a na tuto adresu můžete posílat příběh samozřejmě k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste si přáli slyšet třeba někdy příště. Využít můžete i webový portál www.rozhlas.cz/linka. Příjemný a nerušený večer i poslech vám přeje Jana Chládková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou. Téma pro dnešní noční vyprávění zní Rozhlas a vy, také jak jinak. Český rozhlas slaví své narozeniny každoročně v polovině května, připomínající zahájení pravidelného vysílání 18. května 1923 ve Kbelích. V roce 2023 oslavil významné sté výročí. No a kdo dnes v noci promluví jako první? Tou první volající je paní Ludmila z Brna, kterou srdečně vítám. Dobrý večer, paní Ludmilo.
1: Dobrý večer, Janičko, já vás taky zdravím a jsem ráda, že jsem se dovolala jako první. A tak řeknu vám, jak mě provází rozhlas.
0: Ano.
1: Takže jako první mě provázel, když byla jsem malá a poslouchala jsem každý večer pana Vlastimila Brodského Hajaja.
0: Ano.
1: Hajaja byl, potom jsem byla starší a poslouchala jsem pohádky po obědě, celá hodina po obědě jsme si lehli, pustili jsme rádio a poslouchali jsme odpolední pohádku. Až jsem byla větší, to už mi bylo přes 15,
0: ano.
1: Tak začalo Mikroforum, Pozor za Haklusa.
0: Přesně tak.
1: Jo, takový. No a teď, teďka já rádio přes den nepustím, a protože já to pustím až teďka o 10.
0: Ano.
1: To poslouchám Divadlo na vlastní uši, potom poslouchám vás. Každý den to tak mám. Mm-hmm. Já to mám přeorientovaný ten den. Potom mám znovu Divadlo na vlastní uši od 1 do 2. A potom mám puštěný rádio až do rána a to poslouchám ze záznamu Humoriádu. A písničky, teda mám strašně ráda český písničky, tak poslouchám písničky.
0: No to budou mít kolegové velkou radost, paní Ludmilo, jak Patrik Rozehnal, tak Robert Tamchina, že máte ráda jejich pořady, to jim ráda vyřídím.
1: No a potom ráno, tak potom poslouchám, kolik je počasí, jak je počasí, kde kolem Brna. A potom poslouchám pana Junáka.
0: Ano.
1: Taky. No a pak už to vypnu teda.
0: Tak máte takovou noční s Českým rozhlasem a za to jsme samozřejmě moc rádi.
1: Ano. No ano, protože já ve dne zase dělám něco jiného, musím taky něco dělat, nemůžu jenom.
0: Poslouchat, ano, ano.
1: Že já jsem švadlena, teda pánská.
0: Ano.
1: Takže u toho se dá šít, ale už mě neposlouchají ruce.
0: Hmm.
1: A oči, taky oči. Černý špatně vidím. Takže já vás nebudu zdržovat.
0: Nezdržujete, Janičko. Paní Ludmilo, moc děkuju za příspěvek a přeji krásnou dobrou noc do Brna.
1: Vám taky. Moc děkuji. Naschledanou.
0: Naschledanou. Dobrou noc. Přidám, ano, taky. Přidám k paní Ludmile zprávu, kterou napsala přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka paní Anička. Nedovedu si představit, že by rozhlas přestal vysílat. To není možné. Budu platit i nadále těch pár korun. Přece člověka nezničí. V mém životě rozhlasové vysílání představuje vše, co člověk potřebuje vědět, slyšet. Moc vás zdravím a držím palce. Napsala paní Anička. A já za všechny kolegy Českého rozhlasu samozřejmě děkuju, paní Aničko, že nás podporujete. Teď už Arakain, Slečna závist.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: sobotu byl den otevřených dveří Českého rozhlasu. Já jsem byla na Vinohradech, podepisovala jsem se svými kolegy za Český rozhlas Pohoda, kde vysílám pořad Kolotoč i noční linku, kterou můžete slyšet nejenom na regionálních stanicích Českého rozhlasu, ale také na Českém rozhlase Pohoda. A mám radost, že se dovolal František, protože jsme se viděli, jak mi připomněl právě na dni otevřených dveří na Vinohradech. Zdravím, Františku, dobrý večer.
1: Dobrý večer všichni, moji posluchači Českého rozhlasu Region a Český rozhlas Zlín a i celé České republice posluchači. Chtěl bych se vám zkázat, že já jsem jako malý posluchal srdcovky Zdeňka Junáka anebo noční linku s paní Marcelou Vandrovou anebo Morava krásná zem, která uvádí Ivanka Slabáková anebo Jiřina Ostrá s babičkou.
0: Ano,
1: a teda babička už nežije mezi náma, už bude to v prosinci 3. prosince rok a na ňu vždycky jsem vzpomínal, tak vždycky si pustím noční linku teďka.
0: A připomíná vám to, že jste poslouchali s babičkou, že jo?
1: Ano, a babička jak byla v Lázní v Jevíčku, tak tam chytila Český rozhlas Brno.
0: No, Františku, a promiňte, že vám skáču do řeči, ale připomíná mi to, že jsem to slyšela od hodně posluchačů, že vlastně babičky, když hlídali své vnuky, vnučky, takže třeba poslouchali ať už tu nedělní pohádku, nebo třeba písničky, a že vlastně takhle přivedli i své vnuky k poslechu Českého rozhlasu, tak to mám radost.
1: A jak byl den otevřený na Vinohradech, tak to bylo super. Došlo tam milion lidí a tam byla ta jednička Chladková a byly tam hodně, a i Maruška Formáčková.
0: Ano, ano. Moc ráda jsem se s ní potkala.
1: A srdečně vás všichni zvu na 13. června, 14. června od já a Maruška Formáčková vás všichni zveme na narozeniny Heleny Růžičkové 90. Je to, probíhá to sobotu a nedělu a 13. už je vyprodané a ještě možná jsou vstupenky na 14. června. Dorážte do Hoštic.
0: No, to bude úžasné. Moc děkuju. Děkuju, Františku, a přeju krásnou dobrou noc.
1: Patru Jeničko, tak se zase uvidíme zase někdy na den.
0: Doufám. Naslyšenou.
1: Já jezdím každý rok, tak ahoj.
0: Tak k Františkovi přidám zprávu od Marka. Ten napsal, když ještě neexistovaly internetové přímé fotbalové a hokejové přenosy, poslouchal jsem pořad s mikrofonem za hokejem, fotbalem, sportem, kde byly živé vstupy ze všech stadionů. Zanedlouho to bude rok, co byl ukončen pořad Oldies jako Na dlani a neb historie z Černých drážek. Tam jsem si pravidelně psal o nějaké méně známé hity. Na dvojce poslouchám kriminálku Mirka Vaňury, historii českého zločinu nebo toulky první republikou. Na Vltavě poslouchám rozhlasové hry, na Plusu Archiv Plus Portrét.

0: fakty, jak to bylo doopravdy nebo příběhy 20. století. Na společném vysílání regionálních studií poslouchám Slavíky v krabici, Humoriádu, Hvězdné návraty, Zlatou lásku a Noční linku. Na Českém rozhlase Ostrava poslouchám Harendu, Hudební přístav a rozhlasové listování. V olomouckém studiu, kde si běžel pořad Galerie zločinu, na brněnském studiu poslouchám srdcovky Zdeňka Junáka, napsal Marek. Marku, děkuji samozřejmě i za váš příspěvek, který přistál na adrese www.rozhlas.cz/linka. Využít samozřejmě adresu můžete i vy ostatní, také adresu linka@rozhlas.cz, případně telefonní číslo 731 800 900. Ale to až po písničce, kterou vám zaspívá Petra Janů. S láskou má svět naději. A to si myslím, že je svatá pravda.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dnešní noční lince si povídáme na rozhlasové téma také jak jinak a já se vyptávám, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadů Českého rozhlasu, dříve Československého, a jaké pořady patří k vašim oblíbeným. Zajímat mě to bude i od pana Luboše, který nám volá ze Dvora Králové. Dobrý večer.
1: Zdravím Janu Chláskovou, vaše kolegy do rádia a posluchače.
0: Děkujeme.
1: Tak u mě to začalo tím, že jsem poslouchal rozhlas po drátě.
0: Ano.
1: To byl Kolotoč, magazín Zajímavosti a kuriozit, pak rozhlasový Domino. Potom jsem si koupil stavebnici tranzistorového rádia a trafopájkou, jak jsem si sestavil desku a různý takový tyty, tak pak jsem poslouchal z malého tranzistoráčku. Všude možně, kde jsem chodil, tak jsem poslouchal Domino, Kolotoč a různý takový ty pořady. A furt to se mnou rostlo, takže když jsem jel třeba na skládačce na kole někam, tak jsem měl tranzistoráček a nějaký časopisy na čtení a takhle. Teďka poslouchám ČR Plus, ty dokumenty, jak ano, to bylo zmiňovaný ano, panem posluchačem. Takže potom, co to je, já poslouchám 4 stanice, takže tam jsou zajímavý, jo, magazín Techno, to je na Hradeckém rádiu, hlavně poslouchám Hradecký rádio a když jdou písničky, já to dělám tak, že když jdou písničky, tak si čtu a když jde něco kuriozního, tak
0: se zaposloucháte.
1: To zesílím. A taky na ČR2 je docela hodně starý pořad, který mě nesmí utíct a když mě uteče kus pořadu, magazín Meteor.
0: Ano, ano, ano.
1: Meteor, to je taky stálice, která je v rozhlase už hodně dlouho. A teďka je výhoda, že když zmeškám Meteor magazín, tak buď to si ho pustím opakování v neděli ve 3 hodiny, anebo když mě to uteče i v neděli, tak si to pustím z audioarchivu.
0: Přesně
1: to je výhoda,
0: tak,
1: že když člověk si nemůže někde pustit rádio třeba, tak si to zase zpětně pustí na mobilním telefonu.
0: Je to teď výhoda, technika přece jenom pokročila, máte pravdu.
1: Jsem takovej rozhlasový maniák, protože když v humoriádě, nevolám do humoriády často, abych taky dal šanci ostatním,
0: ano,
1: jednou za čas zavolám do hlasování a párkrát tam zažartuju s Patrikem Rozehnalem,
0: ano,
1: a s
0: ano,
1: jeho hostem, taková recese, že jo. A když jsou o víkendu písničky na přání, tak Pavla Kindernajová, anebo je její kolegové. Takže teďka, jak byl den otevřených dveří v Hradeckém rádiu.
0: Byl jste?
1: Tak já jel jsem do Hradce vlakem, myslel jsem, že přestane pršet, ale že u Hradeckého rádia u vchodu není markýza, pod kterou bych si schoval psa, abych mohl jít dovnitř. Tak jsme byli schovaní pod stromem naproti rádiu, protože já jsem měl rozmáčený boty, že bych jim tam nechával kaluže na podlaze. Tak jsem jenom... ale víte, co je docela dobrý for? Já jsem se koukal do Androidu, do telefonu, našel jsem si webkameru v Hradeckém rádiu do vysílacího studia a teďka jsem koukal tou kamerou, která míří směrem oknem k tomu stromu.
0: Ano.
1: A Jakub Šmit tam měl na okně batoh, že jo?
0: No.
1: A zrovna, když jsem koukal do telefonu a viděl jsem ho, že kouká oknem a něco si bere z batohu, tak jsem na něj do okna zamával.
0: Viděl vás?
1: No viděl mě, ale nemával, ale viděl jsem, že koukal. Takže takový nenápadný vzkazy zamáváním do Hradeckého rádia. Docela mě naštvalo to počasí. Přišlo to, jak bylo v Praze v sobotu?
0: Určitě nepršelo teda, aspoň si nepamatuju, že by pršelo.
1: V Hradci pršelo drobně a pes by byl rozmáchaný. Sice bylo teplo, že jo, ale Já jsem ji nechtěl, aby byla promáčena vodou, aby nevystydla. Tak jsem s ní pendloval mezi rádiem a na nábřeží v Hradci ještě byla nějaká akce. Já nevím, co to bylo.
0: Hlavně, že jste si to tam společně, Luboši, užili. A já vám moc děkuju za příspěvek. Dáme zase prostor dalším, dáme si písničku. Já vám moc děkuju a přeju krásný večer. Naslyšenou.
1: Díky vám taky, díky, naschle.
0: Přidám ještě zprávu, kterou poslal Sváťa. Dobrý a prima večer všem linkařům a přání vám, paní Jeno, k blížícímu se svátku. Moc děkuju. S rozhlasem jsem spojen celý život. Už ve škole jsem si sestrojil krystal.

0: roku potřebovala sluchátka, později jednu lampovku jako školní pomůcku. Byly nutná sluchátka, zvlášť baterie pro žhavení a anodová baterie pro napětí. No a co dál? Vlastnil jsem gramorádia, přenosné přijímače, některá i s časem. Nejraději mám rádio Brno. Využil jsem sobotního dne otevřených dveří Českého rozhlasu Brno a měl jsem tak možnost poznat hodně zaměstnanců na jednotlivých pracovištích. Zaujala mne i historie s různými exponáty. Opět jsem se setkal s Borkem Kapitánčikem i dalšími redaktory, od kterých jsem získal podepsané fotografie. Byl jsem svědkem i živého vysílání. Vše jsem točil kamerou a tak mám zase něco bezva do svého archivu. Držím vám všem palce. Váš Sváťa. Děkuju samozřejmě Sváťo i za váš příspěvek. A teď už Petr Rezek nám všem bude zpívat píseň Modrá zem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: I paní Veroniky z Rakovníka se budu ptát, jaké pořady patří, tedy rozhlasové pořady, patří k jejím oblíbeným. A jestli se dovede představit, že by rozhlas přestal vysílat. Krásný dobrý večer, paní Veroniko.
1: Děkuji vám moc. Já jsem už od malička abych to upřesnila, 16 let poslouchám vaší stanici Region, potom Střední Čechy 16 let, ale rádio poslouchám od malička Meteor. Vzpomínám si, pan Grigar, ještě rodiče mě vedli, poslouchali rádio a televizi a já jsem si prostě jednou jsem řekla, že prostě mám rádio radši než televizi a prostě poslouchala jsem od malička pohádky, které byly v sobotu nebo v neděli. Vlastně rodiče poslouchali, taky jsme poslouchali rádio. Potom třeba Zákrutu,
0: ano.
1: I v práci jsem poslouchala stanici Hvězda, stanici Radiožurnál.
0: Ano.
1: Potom my jsme poslouchali i cizí různý, já jsem byla na soukromém, vyhrávala jsem, já mám od vás takových dárků, vyhrávala jsem, no to mám od Marka Čiháka,
0: ano, ano.
1: Já jsem, Ježíš, knížek, já tady mám a kamarády, já to tady mám vyvěšený samý, já jsem hrozně vděčná za Ivetku Chlumskou,
0: ano.
1: To je svatý člověk,
0: ano.
1: Která mě seznámila vlastně s vašimi posluchači, kteří jsou moji přátelé a už těch 16 se známe a píšeme si a voláme si a jsme prostě pořád v písničkách na přání. A
0: musím jenom ostatním prostě posluchačům, protože nás poslouchají posluchači ze celé republiky, vysvětlit, že kolegyně Iveta Chlumská je moderátorka dopoledního pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy. Jenom radši to upřesňuje, aby posluchači tušili a věděli. Děkuju moc, paní Veroniko.
1: Ano. A ještě potom je v písničkách na přání v sobotu, v neděli a až do večera vysílá taky v sobotu, v neděli. Potom mám, ale oni jsou, poslouchám hrozně ráda country dostelník Mirka Černého.
0: Ano.
1: A mám i ráda zprávaře, poslouchám ráda zprávy, všechny bych je dokázala vyjmenovat.
0: Úžasné.
1: A prostě mám ráda hrozně písničky, poslouchám všechny písničky, mě prostě dělají mi dobrou náladu. No a je vlastně tam ještě Petra Procházková a Pavel Kučera.
0: Ano.
1: A na počítači si vždycky najdu, aby tam se také, vlastně já musím Patrika Rozehnala jmenovat, že Zlatou lásku jsme poslouchali, to poslouchali snad celá
0: Je to je pravda a byl to krásný a je to krásný opravdu pořád. Dojemné příběhy.
1: To bylo opravdu, mám to tady vypsané, všechny tři roky, která si Zlatá láska, mám všechny jména všech manželů a všechny to se příhody, všechny mám vypsané. Humoriáda a vlastně Pochoutkový rok a jsem vyhrávala v těch soukromých rádích, nevím, jestli můžu jmenovat, ale...
0: Není potřeba, paní Veroniko, protože se bavíme o Českém rozhlase. Děkuju.
1: Teď poslouchám teda rádio Střední Čechy a to již těch 16 let a děkuju, nedovedu si bez rádia, prostě teď jsem jsem jakoby nemocná, takže prostě už si bez rádia nedovedu svůj život představit a jsem vám za hrozně vděčná a nevím.
0: Paní Veroniko, my vám moc děkujeme, že nás posloucháte. Ano.
1: Ještě říct, že jsem byla v Poděbradech, že jsem byla u vás v Karlíně s pejskama, když jsem ještě měla pejska, měla jsem dalmatinku, tak jsme byli na vašich oslavách a rádia a to prostě nedovedl si bez přátel a bez vašich moderátorů a všech pracovníků. A hrozně vám moc děkuju a přeju všem krásný večer.
0: Děkujeme.
1: Děkuju moc. Jsem opravdu hrozně vděčná a jsem šťastná s vámi.
0: A přeju hodně zdraví, paní Veroniko. Dobrou noc.
1: Ano, děkuju.
0: Naslyšenou. Taky.
1: Naschledanou.
0: Paní Veronika mi připomněla, že moje maminka už mi říkala, že vlastně se svým tatínkem, tedy mým dědečkem, poslouchali rádio a hlavně přenosy sportovní. A já jsem se vždycky musela smát, protože u nás v rodině to bylo úplně opačně. Většinou je to tak, že muži se dívají na sportovní utkání a manželky v uvozovkách brblají, protože se chtějí dívat na nějaký romantický film. A my s tatínkem jsme se chtěli dívat na film a moje mamka sledovala všechna sportovní utkání. Milovala hokej, fotbal, no ale všechny možný sporty, znala pravidla a tak dále. A my jsme vždycky říkali, to snad není možný. A máma mi říkala, víš, to je prostě proto, že my s tatínkem už odmala vlastně mě vedl ke sportu. Mamka byla sportovně založená na rozdíl ode mě a mého otce. My jsme byli úplně s tatínkem prostě jiní. A tak na to tak ráda vzpomínám, že vlastně rozhlas přivedl moji mamku právě k těm sportovním utkáním. No a já zase, když se tak jako zamyslím, tak mi maminka říkala, že už od malička, že nade mnou byl dráťák a já vlastně už jako mimino pod tím dráťákem jsem poslouchala prostě muziku a říkala, já jsem si tak přemýšlela, po kom ty to máš tak jako, že miluješ hudbu a muziku, no teď my jsme ti to vlastně už od miminkovských let tloukli do hlavy, tak jsem se musela smát, tak něco na tom možná bude. Ale Julče napsala, dobrý večer, rádio, to moje je velká láska, poslouchám ho od rána, někdy až do 2 hodin do druhého dne. Přeji všem krásný večer a hezké poslouchání. Děkuji i Julčo, vám. Pavol Habera bude zpívat Jediná.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kam sahají první vzpomínky na poslech pořadu Českého rozhlasu, případně československého pana Ivana z Nové Paky, se dozvíme právě teď. Dobrý večer, pane Ivane.
1: Přeju dobrý večer, pojďte se, předesílám to, že jsem nevidomý. A
0: ano.
1: Že od malinka už, jak to bylo možné, jsem poslouchal rozhlas. A to tedy nejenom doma, ale ve škole, kdy jsme měli po škole dráťáky. Takže my jsme vlastně byli neustále v kontaktu. Pamatuju ty pořady, které jako třeba Nashledanou v sobotu, to bylo v polovině 60. let, pamatuju rozcvičky pro školy, ranní rozcvičky a přes den rozcvičky a tak dál. Pamatuju začátky pořadu Mikroforum, Houpačky a tak dál. To je bylo mnoho pořadů, které rozhlasové hry, Linka důvěry například, jedna, kterou dokonce někde mám na CDčku nahranou, i na kazetách jsem to potom někde namnožil. V podstatě Hrabě Monte Cristo taky někde mám. To byly ty dnešní hry, už nějak nevím, buď už jsem na to starý, nebo prostě už, ale...
0: Prostě ta nevím. Klasika, že jo, vás zaujala.
1: Ta klasika, no, to byly krásné hry, na které si opravdu člověk vzpomíná a jako děcka ve škole jsme se vždycky kolem dráťáků právě nahrnuli, když byly takováhle hry, nebo třeba Quo Vadis, jo. To o Vánocích, to je už nejste bylo 67, 68, ale hlavně, co prosím vás, to je v roce 1968, v srpnu, kdy jsme u rádia seděli v podstatě ve dne v noci,
0: když
1: už člověk padal únavou a opravdu už jsme teda, a navíc jako já jsem vždycky lovil po škále všechno možný, jak teda na středních, tak na krátkých vlnách. Pamatuju si strukturu československého rozhlasu, to už málo kdo dneska asi ví, že bylo Československo 1, později bohužel Hvězda, a pak bylo Československo 2, to je dnešní Vltava, jo. To byl jako teda program pro náročného posluchače. Ale hlavně, o co mi jde, prosím vás, zachovat nezávislost rozhlasu. Nezávislost prostě všech médií, protože to, co se dneska kolem toho děje, já se obávám, aby to nedopadlo jako v roce 1969, kdy museli odejít někteří dobří hlasatelé z rozhlasu jako pan Šmehil a podobní, protože prostě nechtěli a neuznávali okupaci jako bratrskou a přátelskou pomoc.
0: Rozumím.
1: Já to CDčko někde mám a je to teda... A právě ono potom to hrozí to, že by se tu jednalo o systém, kdo platí, poroučí. Jo? A tedy co se bude vysílat, kdo bude vysílat a tak dál. Nehledě k tomu, že já se dneska zabývám a zaměřuju se speciálně na DAB.
0: Ano, jo? Ano.
1: Speciálně na DAB, který mě zajímá, jak teda jako rozhlas, že jo, i teda dneska jsou i soukromí stanice, že jo,
0: ano.
1: Těch je dneska hodně a sleduju neustále vývoj, prostě sleduju neustále ty, hlavně teda kvalitu toho signálu. Mám teda jenom obyčejný malý rádio a chodím tady po městě, že jo. Bohužel zdravotní stav mi už nedovoluje cestovat. Byl jsem v Praze několikrát, byl jsem i v Liberci, ale bohužel současný stav mi to nedovoluje. Ale v každém případě rozhlas, prosím vás, teď je to nesmysl, kdyby přestal vysílat, teď jsou různý krizové situace, jsou povodně, jsou prostě opravdu živelné katastrofy, které a ten rozhlas prostě, nemám nic proti divákům televizi, já sám televizi nemám, proč bych ji taky měl, když na ní nevidím, ale pravda je, že některé ty pořady, nevím, mám docela pochybu o jejich úrovni, ale to je jiná věc. V každém případě je potřeba ten rozhlas zachovat, i když dneska třeba ti mladí spíš koukají na televizi a já nevím, na všechno možný videa, já nevím, ale prostě rozhlas je prostě nepostradatelný už od roku 1923.
0: Přesně prostě. Tak, pane Ivane. A my vám a za to moc děkujeme.
1: Ano, no, já Rakou třeba mám tu nahrávku, já nevím, tenkrát to bylo k 90 letům a tam jsou ukázky třeba právě, a to je zajímavý, starosta Čermák, jak navštívil Prahu, že jo, ta přednáška Jára Kohout a tak dále, jsou tam ty původní rozcvičky, že jo, to je velmi zajímavý CDčko už jako od toho začátku rozhlasu a tak. Takže opravdu, já si myslím, hlavně prosím vás všechno pro to, aby zůstala zachovaná nezávislost, jo, abyste se prostě mohli vysílat pravdivě a ne podle toho, jak to kdo.
0: Naprosto rozumím, pane Ivane, rozumím. Jo, to je, věřím v to.
1: Ano, prosím, poslouchám vás, vypadá vás.
0: Říkám, pane Ivane, že rozumím a že v to věřím. Musíme v to věřit. Moc děkuju.
1: Musíme. Tak já taky děkuji a přeju dobrou noc.
0: Dobrou noc. Přidám zprávu od pana Bohumíra. Už v 17 letech jsem poslouchal stanici VKV, pořad Jiřího Suchého s Jiřím Šlitrem. Bylo to kolem roku 1963 na krátkých vlnách. Jinak to byla doba začínající hudby Beatles a to se poslouchalo na kanále rozhlasu Donekonečna. Další píseň Karel Gott a jeho dcera Charlotte Srdce nehasnou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
1: laskavá na.

0: Jaká je nejmilejší, případně nejdojemnější vzpomínka na rozhlasové vysílání pana Hynka z Vysočiny? To se dozvíme právě teď. Dobrý večer.
1: Dobrý večer vám i všem posluchačům přeji. Já jsem posluchač rozhlasu úplně, nezoufám si říct, jak dlouho zpátky, ale dneska už vím, že dneska v 71 letech je pro mě rozhlas věrný kamarád, protože jsem přišel o manželku, takže jsem tady z baráku sám a můžu vám říct, jako, jak se skládá můj den. Ráno vstávám a první, co je, zvakne vypínač a pouštím si dobré ráno. Já poslouchám rozhlas Brno.
0: Ano.
1: Pak si přejdu do kuchyně a hádejte, co tam mám naladěný za stanici. Samozřejmě rozhlas Brno. Až jsem připravený, tak vyjdu na dvůr a na tom dvoře mám další rádio. A tam je co? No samozřejmě rozhlas Brno.
0: Ano. Takže jste věrný posluchač. Ano, ano.
1: Náhodou zabloudím do dílny, tak tam mám další přístroj a tam je naladěný to Brno zrovna tak, aby se to náhodou nevíchalo.
0: Pane Hynku, to by měli kolegové velkou radost. Ano.
1: A pro mě prostě začíná ráno, dobré ráno s Pavlem a potom následně to končí s noční linkou, kdy ulehám do postele, tak jako dneska. No a samozřejmě, když byla tady řeč o rádio a já, nemohl jsem odolat a zavolal jsem. A je to zajímavé, třetí noční linka za sebou a já jsem se po třetí dovolal. No. Za to vám děkuji.
0: Tak štěstí, pane Hynku, tak to mám rado za vás. Protože si posluchači často stěžují, že se nemohou dovolat, tak jsem ráda, že někomu se to stále daří.
1: Je to pravda, že ne vždycky. Je taky je doba, kdy se půl roku nedovolám. To se jako to, co se poštěstilo opravdu stále u mě rozhlasovej pámu.
0: moc děkuju, Hynku, za váš příspěvek do noční linky. Zdravím a dobrou noc. Ano.
1: Mně nezbývá nic jiného, než poděkovat vám, rozhlasákům, za to vysílání, protože tak, jak to říkal můj předřečník, povídá, že v té televizi nejenom, že on se chudák nemůže dívat, ale v té televizi kolikrát, já vím, tady mě funguje 30 kanálů, ale na těch 30 kanálech já nenajdu, co bych si zvolil. A tak cvaknu na vypínač a pustím si rádio.
0: A to je pro nás dobře. Moc děkuju. Dobrou noc.
1: Hezkou dobrou noc vám přeji i všem posluchačům.
0: Přidám zprávu, kterou napsala přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka Monika.

0: Rozhlas poslouchám od narození. Maminka mi ještě co by batoleti pouštěla písničky Karla Gotta. Potom jsem rozhlas poslouchala s babičkou, Jak se máte Vondrovi a podobně. Československý a později český rozhlas mě provází celým životem. Vážím si všech moderátorů, kteří používají spisovný jazyk v jeho nejčistší podobě. Byť se v českém rozhlase prý smí používat hovorová čeština. Ale pokud se nebude hezky mluvit v rádiu veřejné služby, kde potom? Všem přeji nádherné májové dny, napsala Monika. Moniko, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Za chvíli, konkrétně za půl minuty, bude půlnoc a my se přesuneme do úterý 19. května. A dnes v noci si stále budeme povídat o rozhlase. Zajímá mě, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadu Českého rozhlasu, dříve československého. Jaké pořady patří k vašim oblíbeným? Dovedete si představit, že by rozhlas přestal vysílat? Jaká je vaše nejmilejší, případně nejdojemnější vzpomínka na rozhlasové vysílání? A jaký význam ve vašem životě rozhlas hlasové vysílání představuje. Tak a pan Aleš mi napsal a já jsem samozřejmě vybrala jeho příspěvek, který napsal přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Já a rozhlas, to by bylo na celovečerní vysílání. Odhajají přes rozhlasové pohádky v dětství až po čím dál tím náročnější pořady. Četby na pokračování, rozhlasové dramatizace a hry, speciální pořady. Jsou to téměř 3/4 století, co mne rozhlasové vysílání životem provází. Názvy některých pořadů si už vybavuji jen a pouze proto, že jako odkazy na ně existují v mém fotografickém albu. Stárneme a přitom se smějeme 3x60 a to stereo a tak dále. A což teprve, když jsem jako středoškolský student obdržel od rodičů první vlastní rozhlasový přijímač Song. Stal se mým nejvěrnějším kamarádem a souputníkem. Nyní už užívám si důchodu a všude uvádím, že život bez rozhlasu si představit nedovedu. Ale zároveň v této souvislosti připomínám, že rozhlasové vysílání mi slouží k únikům do minulosti. Za absolutně nejlepší pořad považuji Tamchinovo divadlo pro vaše uši. Jenže ouha, několikrát jsem žádal Český rozhlas o příznivější termín vysílání nebo aspoň reprízování. Tou dobou už většinou spím a pakliže tomu tak není, umluveného slova spolehlivě usínám. Je to balzám na duši, naslouchat generaci titánů, čímž mám na mysli herce, kteří baví publikum v Pravdě andělské. A na závěr, měl jsem jeden nesplněný sen, být archivářem Českého rozhlasu. Jenže to už bych asi nikdy nespatřil slunce na obloze a pravděpodobně bych zahynul i žízní a hladem, napsal Aleš. Aleši, děkuji samozřejmě i za váš příspěvek do Noční linky. Teď už nám bude všem zpívat Hana Zagorová. Maluj zase obrázky.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: I ve druhé hodině dnešní noční linky si budeme povídat o rozhlase. Vyptávám se vás, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadu Českého rozhlasu, dříve Československého, a jaké pořady patří k vašim oblíbeným. Vyptávat se budu i na paní Petry z Kladna, která nám volá na linku 731 800 900.
1: Dobrý večer. Tak já si vzpomínám, že můj první pořad byl asi Toulky českou minulostí. To jsem tak zaregistrovala. Potom to byl Kolotoč. No a potom, když jsem se přestěhovala do Pardubic, tak to byla Noční linka a Písničky na přání. No a poslouchám ráda vlastně všechny pořady, jako co jdou.
0: Paní Petro, jestli pak posloucháte, když jste říkal, že Kolotoč, tak jestli posloucháte i Kolotoč na Českém rozhlase Pohoda, když se přestěhoval z té dvojky?
1: Ne. Bohužel už ne, no.
0: No tak, ale v každém případě jsem ráda, že posloucháte teď Noční linku a já vám přeji krásnou dobrou noc a děkuji, že jste zavolala do Noční linky.
1: A já děkuji za vaše písničky.
0: Děkuji moc. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Já přidám k paní Petře zprávu, kterou napsal pan František. Dobrý večer. Moje vzpomínky na poslech vysílání z rozhlasu sahají až do roku 1948. To k nám přinesl kamarád našeho taťky Krystalku. To proto, že u nás ještě nebyl zavedený elektrický proud. Taky mě dali sluchátka na uši, no a já jsem poprvé slyšel hrát něco z rozhlasu. Potom, když byl u nás zavedený elektrický proud, tak naši koupili rádio. Od toho rádia bylo zavedeno uzemnění a taky na dvoře anténa. Bylo zajímavé toto rádio ladit, to všelijak pískalo, až se to vyladilo. Naši strašně rádi poslouchali muziku a tatínek hokejové zápasy a já s ním. V současnosti máme už několikáté rádio i televizor. Taky jsem měl možnost vysílat s paní Rapáčovou v rádiu její hudební pořad. S rádiem mám dobré zážitky. Bral jsem si rádio na stavby, kde jsem pracoval. Dokonce jedno rádio se mnou absolvovalo i pád ve výtahu. Já jsem nemohl na nohy, ale rádio hrálo. Rádio využívám až do konce noční linky. Psal František. Děkuju, pane Františku, i za váš příspěvek do noční linky. Helena ze Náchodska napsala: dobrý večer všem. První, co se vybavím, je neděle po obědě. My tři sedíme s rodiči v kuchyni a posloucháme pohádku z velkého gramorádia. Pak první tranzistorové rádio, které jsem dostala pod stromeček a nosila ho všude sebou. Usínala jsem u něj. Ráno nás před odchodem do školy provázela ranní rozcvička a časové znamení. Rozhlas mám ráda, televizi skoro nesleduji. Nejradši mám mluvené slovo, rozhlasové hry, četbu, knih, usínám při poslechu noční linky a následujících pořadů, napsala paní Helena. A do třetice všeho dobrého pan Michal napsal: u nás doma nebylo zvykem mít zapnuté rádio. Rozhlas jsem začal poslouchat až po smrti mámy, a to skoro výlučně noční linku. Tento pořad se tedy počínaje rokem 2022 stal součástí mého života. Vlastně mi slouží jako takový zápisníček. Psané příspěvky si archivuji a jejich počet už přesáhl číslo 500. Kdybych je nechal zpracovat umělou inteligencí, vznikl by docela věrný obraz mé osoby a mého života. Ani moji známí mě neznají tak dobře jako ten, kdo si přečetl každý můj příspěvek. Je to velice zvláštní pocit. Ať má noční linka své místo v rozhlase i nadále. Za

0: Pana Vladimíra Střeboně se budu ptát na jeho vzpomínky na rozhlas, kdy tedy poprvé poslouchal rozhlas. Jaký pořad má v oblibě a jaký význam v jeho životě rozhlasové vysílání představuje? Krásný dobrý večer, pane Vladimíre.
1: Dobrý večer. Tak já nějak jsem se stal posluchačem rádia někdy v letech 67-68, kdy jsem teda jako vycházel z základní školu, teda běhal takový pořad v rádiu, kde už si nepamatuju, na které stanici ani jak se přesně jmenoval, ale byl to písničkový pořad a začínal takovou hláškou: je právě tolik hodin, kolik právě je, jestli máte na svých hodinkách více nebo méně, není to naše vina. Nepamatujete si někdo, kdo to bylo za pořad? Takhle to začínalo a pak začínaly písničky, hrálo se jako v těch 60. letech takový pěkná muzika. Taky jsme si s bráchou brávali tajně transistorový rádio do postele, když jsme už dělali jako, že spíme, a tam jsme si ladili zahraniční rozhlas, to rádio Luxemburg, kde taky dávali pěkné písničky. My jsme spávali s bráchou na takovým, jak se říkalo, sednici, na takovým roztahovacím gauči vedle sebe. Jsme neměli žádný komfort, byli jsme na vesnici.
0: Ano.
1: Moji rodiče byli takový ty soukromě hospodařící rolníci, ty kulaci. A taky se nám stalo, že děda, jako náš děda, který spal s náma v té sednici na protějším rohu, tak když si myslel, že už my jako kluci s bráchou spíme,
0: ano,
1: tak se odpížil k rádiu normálně, jako klasickému

0: kostele a tam si ladil vodu Evropu.
1: Aha.
0: Když si to pak měl jako přeladit zase normální. A stalo se nám, že on k nám chodil, k nám do chalupy chodil takový jeden člověk, který se tvářil do zepsty a tvářil se jako velký kamarád, tykal otci, tykal matce, samozřejmě nám dětem taky, ale my jsme o něm viděli, bo otec o něm viděl, že na nás má jako donášet, někam psal o nás nějaký zprávy, jak se chováme. A jednou k nám tak u nás byl a tak jako matka měla nádobí, takovým březu a on takový zase nějaký ty vtipy a furt něco jako vyřídal. A pak jako stál a pustil to rádio, který děda zapomněl přeladit. A ono se ozvalo právě to z nějaká
1: Svobodná Evropa.
0: Svobodní Evropy. Matka skočila, vytrhla to ze sítě, no a vlastně na nás naměla na bráchu, že my jsme to, i když věděla,
1: ale
0: aby odvedla pozornost, tak nás tam začala mlátit nějakým mokrým haderem.
1: Rozumím, aby zachránila situaci.
0: Situaci, no a takhle to dopadlo a potom se musel na to dávat pozor. No. No tak rádio mě provází celý život, jezdil jsem hodně do dodávku autama v zaměstnání, všude autorádio, všechno okamžitě, když nastartuju auto, se mi spouští autorádio. Nejraději poslouchám, teď z důchodu posloucháme tady Český Budějovice, tam jsou krásné pořady a ty Budějice u nás běží vlastně nepřetržitě. My si je pouštíme i v ložnici, máme rádio a posloucháme potichonku. To rádio vlastně běží celou noc a se přitom krásně usíná. A takhle to u nás rádio vlastně Budějovice běží vlastně nepřetržitě.
1: No a my jsme za to, pane Vladimíre, samozřejmě rádi, že posloucháte Český rozhlas, protože tím pádem budeme žít, jak se říká. Bylo by to smutné, kdybychom neměli posluchače. Pro koho bychom vysílali? Sami pro sebe, to by byla hloupost.
0: Poslouchám taky vás, noční rinku, každý den poslouchám noční rinku, pak teprve odcházím spát, občas se dovolám, no, když mám něco, když chci něco říct. Je to úžasný pořád, tahle noční rinka a jsou tam témata někdy opravdu jako silný. Tak to je všechno.
1: Děkuju, pane Vladimíre, zdravím do Třeboně. Dobrou noc, naslyšenou.
0: Dobrou noc.
1: Přidám ještě zprávu od paní Jany, která napsala dobrý večer všem linkařům a dnes hlavně zdravím vás, paní Jano. Pamatuji si, jak jsme společně s prarodiči poslouchali rádio a je tomu už 65 let. Pro babičku a dědu byl poslech rádia svátkem. Jejich oblíbeným pořadem bylo Na pěknou notečku. Jak se na to těšili? Práce kolem domu už byla hotová a oni si sedli ke stolu a nikdo nemluvil, aby ty lidové písničky bylo hezky slyšet. Pamatuji si na zpěváky pana Jošku Severina nebo Boženu Šebetovskou. To byly doby, kdy jsme ještě neměli televizor, takže i Vánoce byly spojeny s poslechem rádia. A co teprve na Silvestra? To byly několika hodinové pořady plné vtipů pana Jiřího Štuchala, Jaroslava Štercla nebo Josefa Kobra. Vše bylo prokládáno hudbou a písničkami Ljuby Hermanové, Jiřího Vašíčka nebo Josefa Zímy. Tehdy byly velkými hity Zlaté střevíčky nebo Má malý stan v podání Karla Štědrého a Valdemara Matušky. Byla to krásná doba, protože žili moji prarodiče a samozřejmě rodiče. Žili jsme spokojeně v domě, který už několik desetiletí nestojí. Českému rozhlasu děkuji za krásné chvíle, které jsem strávila v jeho společnosti. Dnes kromě noční linky mám ráda toulky českou minulostí, napsala paní Jana. Paní Jano, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek. Teď už skupina Elán bude nám zpívat píseň Že mi je lúto.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ještě půl hodiny můžete volat do noční linky na téma, tedy na rozhlasové téma, kdy se vás vyptávám, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadu Českého rozhlasu, dříve československého. Vyptávat se budu i pana Václava z Plzně. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já jsem kvůli tomu tématu zůstal vzhůru, protože mě to zajímá.
0: Ano.
1: Hodně, protože v 90. letech jsem dělal v Českém rozhlasu hodně externistů.
0: Ano.
1: Dělal jsem křesťanský pořad a k tomu ještě jsme upravovali čili na pokračování.
0: Aha.
1: Pravil jsem pro rozhlas 12 knížek, no, a žádný škváry.
0: Ano.
1: Solženicin, Valtáry, Jindřich Šimon Bár a takový podobný. Mm-hmm. Takže jako docela pěkný věci a tenkrát to režíroval Miroslav Buriánek.
0: Pamatuju si ho.
1: Úžasný umělec plzeňský a plzeňský herci tam chodili to namlouvat. My jsme s nimi samozřejmě spolupracovali, takže nějaký ty herce taky jsem poznal. A teď byl den otevřených dveří v sobotu.
0: Ano.
1: Tak jsem vzal i syna a šli jsme se podívat. Chtěl jsem nějaký starý kamarády, ještě známý z rozhlasu potkat. A bohužel samozřejmě v těch více jak 30 let tak to prořídlo. A i ty vysílací pracoviště, které byly dřív ohromný, prostě ten mixážní pult, tam je technik, vedle je prostě pomocník technika.
0: Ano, ano.
1: Tam 4 magnetofony, které šly pásky. Jo.
0: Ano.
1: Nákupní košík s páskama, který musel ten pomocník toho technika přivez ze sklepa, prostě z toho archivu. No, v té době začaly CDčka v těch 90. letech, tak to potom postupně modernizoval. Ale chci se vrátit k těm vašim otázkám. Já si myslím, že rozhlas je potřeba, aby zůstal a musí být odlišnej od soukromých rádií.
0: Ano.
1: Na první pohled, když jdete po té směce, na první pohled musíte poznat, že ten rozhlas je profesionální. Já pamatuju, no, pan ředitel Jakob.
0: Pane Václave, promiňte, že vám teď skočím do řeči. Jenom jste asi se někde uhnul, protože přerušovaný je signál. Tak aby vás posluchači... Tak, teď už je to lepší. Tak.
1: Musím si pomoct. Takže tím je zavolal pan ředitel, udělali jsme si kafe a pustil ten hodinový pořad a půjde, tak co tomu říkáš? Já jsem se to nemůžu nějak. Oni říkali, není to špatný, ale příště si to buď celý napiš, nebo to technikovi, ať to vystřihá. Já jsem tam během hodiny říkal, jo. A mě tohle to dneska tak strašně bolí. Já když poslouchám pořady, ať už České rozhlas nebo soukromý rádio, ale na mě i televizi. A když ti redaktoři, to je za každým třetím stolem,
0: ano.
1: To je tak naprosto profesionální. Prostě mluvme pomaleji, zrychlá se mluva, to je jasný. A proto oni mluví rychleji, než jim běží mozek. Proto tam jsou ty mezery.
0: Rozumím.
1: Jo. Mluvme pomaleji, bude to zřetelnější. A všichni ti staří to prostě tomu budou rozumět. Potom by jsem si moc přál, kdyby víc té tvorby, té četby. Já vím, že to je stahý, ale těch archivech jsou ohromný množství prostě starých záznamů.
0: To máte pravdu.
1: Čas od času vrátit, jo. To je další věc a potom si říct o posluchače. Vy jste říkali, nebo jen do toho, jestli se dovedeme představit život bez rozhlasu, no a těžko, ale samozřejmě, že v komerční době se financuje to, co má nějaký smysl, anebo co prostě dává peníze. A tady jde o ty posluchače. Ty mladí, tady jsem tam byl v tom sobotu, tak já, i když jsem 65, tak s mým synem jsme to byli nejmladší.
0: Rozumím.
1: Všichni ti zájemci o rozhlas byli 70+, jo. Takže ti mladí těmto, no, ty mají v uších vražení sluchátka, jdou po ulici, spadnou klidně pod auto, jo. A neužijou o tom, co poslouchají.
0: Ano, pane Václave. Jste tam? Slyšíme se, pane Václave. Moc se omlouvám, ale ten signál byl opravdu přerušovaný. Doufám, že nám posluchači alespoň z části rozuměli, protože váš příspěvek byl samozřejmě velmi na místě, když jste v Českém rozhlase Plzeň spolupracoval a pracoval. Tak mě to moc mrzí, ale asi nebyl úplně ideální signál. Paní Jana z Poděbrad napsala: Milá paní Jano, miluji všechny pořady s Karlem Sladkým z Hradce Králové. Písničky Od srdce s ním jsou balzámem. Pan Karel má nádherný hlas a krásnou češtinu. Navíc je to, jak jsem se přesvědčila, při dní otevřených dveří velký fešák s šarmem. Je radost ho poslouchat a také Noční linka s ním měla úroveň. Mirek napsal: Dobrý večer, je mi 57 let a rozhlas poslouchám od malička. Počínaje stanicí Hvězda, soukromými stanicemi konče. Díky stanici Vltava a pořadu Větrník, na který jsem se těšil každý pátek ve 20:30, jsem byl v kontaktu s rockovou muzikou. Byly to 70. a 80. roky minulého století, kdy tohoto hudebního žánru bylo v éteru velmi málo. Zvláště hudební redaktor Jaromír Tůma, který doposud má tento pořad na jednom soukromém rádiu, měl na tu dobu velký přehled o muzice. Recenzoval nová hudební alba a díky němu jsem poznal spoustu nových kapel. Tenkrát jsme je nahrávali přes mikrofon na magnetové kazety. Dnešní mladí by to asi nepochopili, ale byli jsme za to hodně vděční. Přeji všem posluchačům pohodové jarní dny, napsal Mirek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dobrý den. Dnešní noční linka s vámi mi velmi rychle utíká. Bavíme se o mé vášni, o rozhlase a já jsem moc ráda, že voláte, že píšete a že máte Český rozhlas rádi, protože samozřejmě mě i mým kolegům to dělá velkou radost. Co bude povídat pan Miloslav, který nám volá spod Krkonoší, to se dozvím právě teď. Dobrý večer, pane Miloslave.
1: Dobrý večer.
0: Bavíme se na téma rozhlasu. Vyptávám se samozřejmě, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadu, jaké máte rád pořady, tedy, které patří mezi vaše oblíbené a tak dále a tak dále.
1: Já jsem ročník 49 a už tak od nějakých 4-5 roků bylo to, že já jsem byl s matkou přechodně doma sám, táta byl s přeraženou páteří v nemocnici a máma večer šla třeba do chlíva a mě posadila k rádiu. A to bylo perfektní. To slítila stupnice. Já jim si pamatuju třeba hru Radusa Mahule na to. Na to pamatuju jako dneska. A pak se to... Pak máma neměla moc času, ale každý sobotu jsme, každou sobotu jsme poslouchali Meteora, protože jí to zajímalo taky. No a potom v 60. letech, že bylo, já jsem poslouchal Houpačku a
0: ano.
1: Vím, že se tam objevil už Karel Kryl a Bratříčku Zavírej Vrátka a když jsem to zavolal kámošovi, který moc neposlouchal, tak si to poslech a říkal, je to parádní do ten pořad. No, to byly ještě takový odevřený ty, že jo. Já teď byla, předevčírem bylo tablo a tak jsem chtěl volat, tak je nedovolal jsem se, ale třeba teďka řeknu, že jedna maturitní otázka byla taky Souřenicin jeden den Ivana Denisoviče, že jo. Tenkrát to bylo v maturitních otázkách z ruštiny. No a jinak teďka rádio poslouchám, mám teda už i digitální.
0: Tedy dabové, ano.
1: Ano. A Hradec teda poslouchám hodně, hlavně odpoledne poslouchám Radio Bazar. To celá. A tak celkově přes den. Někdy to přehodím taky třeba i na Prahu na dvojku.
0: Na dvojku, ano, ano.
1: A nebo hnedka vedle mám radiožurnál, jen malinko pomotočím a je radiožurnál, ale převáží to Hradecký vysílání.
0: Tak to budou mít kolegové taky velkou radost. Moc děkuju, pane Miloslave, i za váš příspěvek do noční linky. Ano.
1: Ten pan Karel, to je
0: myslíte Karel Sladký?
1: Sladký, ano. Toho poznám, člověk on pozná po... Jo, ještě jsem chtěl říct, jak jsem poslouchal ty pohádky, jsem byl malý ještě v těch 5 letech.
0: Ano.
1: Je člověk pod mě a jen jsem viděl svítit tu stupnici a já jsem si představoval celý ten děj, víte? Že to strašně pomáhalo jako budovat
0: fantazii. Ano.
1: A to jsme se takhle s posledním kolegou jako domluvili. Že člověk všechno si měl představit a bylo to jako, když jsem zavřel oči, tak jsem to měl jako televizi. A pak přišel ten špatný okamžik, kdy jsem viděl poprvé zapnutou televizi, poprvé to nebylo barevný, a za druhý to bylo sotva vidět, to byla ta 4001, taková velká bedna s malou obrazovkou vlevo nahoře. A ještě to šlo bídně, no. Bylo to velký zklamání tenkrát, to už jsem možná tenkrát říkal v tom vstupu.
0: No moc děkuju, pane Miloslave. Přeju krásnou dobrou noc.
1: Minul jsem mluvil taky s váma. Je to
0: ano, dobrý. Ano, říkal jste mi, a to je, že už je to rok a půl, čas strašně letí a já mám radost, že se vám podařilo dovolat zrovna mě.
1: Já jsem předevčírem jsem se strašně chtěl dovolat na to, jak bylo to tablo.
0: Ano, ano.
1: Úplně. A my jsme měli pěkný tablo v Pardubicích, že si mohlo děvče přiložením ruky k nějakému kapacitnímu snímači se rozběhly světýlka pod našima fotkama a mohlo si vybrat studenta.
0: Mm-hmm.
1: Že se to zastavilo po nějakých chvilce a to, když tak to panu vyběřte, ten je dobrý, ten z Brna. Ten
0: myslíte Boris Kapitánčík?
1: Boris Kapitánčík, ano.
0: Moc děkuju, pane Miloslave. Dáme zase šanci dalším. Děkuju a přeji krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
1: Jsem rád, že jsem vás slyšel a že jsem vás poznal hned.
0: Taky. Děkuju.
1: A jsem si říkal, že to je znamení, že musím zkusit zavolat.
0: Tak fajn. Tak to jsem moc ráda. Naslyšenou. K panu Miloslavi předám zprávu, kterou napsala paní Zdena a Josef, tedy manželé z Berouna. Nechápu tu směšnou diskuzi ohledně rozhlasového poplatku. Když to půjde ze státního rozpočtu, stejně to zaplatí všichni a někde se na to bude muset vzít, takže třeba zvýší daň z nemovitosti. Myslím, že v dnešní době nikoho těch 200 korun měsíčně nezabije. A tato máme krásné pořady v Českém rozhlase a hlasy vybírám podle hlasů. Takže máme s manželem rádi Roberta Tamchinu, Karla Sladkého, vás Jano a ještě pana Kučeru. Navíc jmenovaní máte kultivovaný projev a mluvíte přirozeně příjemně. Tak, jak se má. Děkuji manželé z Berouna, Zdena a Josef. Moc děkujeme. Ráda kolegům vyřídím, budou rádi a máte pravdu. Myslím si to taky, ale to víte. Tak to prostě někdy na tom světě chodí. A já se k tomu radši nebudu vyjadřovat, protože jsem zúčastněný člověk. Takže mám radost, že i úplně ty nezúčastnění to chápou stejně. Teď už ale další písnička. Kateřina Marie Tichá nám bude zpívat Plamen.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku, ve které si povídáme o rozhlase, o vaší lásce, vášni k rozhlasu. Vyptávám se vás, kam sahají vaše první vzpomínky na první poslech pořadu československého, nyní českého rozhlasu. Vyptávat se budu i paní Dany, která nám volá z Blatné. Dobrý večer, paní Dano.
1: Krásný dobrý večer vám, všem posluchačům, vám Janičko. A já jsem spojená s tím českým rozhlasem opravdu od malinka, co si pamatuju, tak já nějaký v 4-5 letech, a to už je hodně dávno, abych se přiznala. No a vzpomínám si vždycky na ty nedělní pohádky. Pak si vzpomínám i na rosičky raní, jak byla taková znělka byla, a pak se cvičilo. Jo? To já jsem kvůli tomu i vstávala brzy ráno. Ale víte, co pro mě bylo nejdojemnější? Českém rozhlasem, spojení s Českým rozhlasem. Mě bylo 17 roků a přijela jsem domů s Ústí nad Labem na prázdniny. A přišel 21. srpen a úplně do dneška slyším, jak mě tatínek zbudil. A vlastně vysílal tenkrát rozhlas. Ona vlastně televize vždycky končila o půlnoci a on mě prostě zbudil. A říká, prosím tě, co se to děje? A já hrozně plakala, že bude válka prostě. A ta okupace prostě, to je na 20. srpna, která začala.
0: Ano.
1: To mě do dneška prostě z toho mrazí, když vám to jenom vyprávím. A pak jak ten rozhlas vlastně volal i o pomoc.
0: Ano.
1: Prostě, ano. Protože to bylo tak velice dojemné, že já to prostě do dneška mám v těch uších.
0: Že se to vrylo do paměti, že jo?
1: Ano. No a protože už mám nějaký ten pátek za sebou, kdy mě bylo 17, jo, vlastně v tom srpnu, a kam ty prázdniny byly takové bouřlivé, tady jezdily vlastně německý tanky potom a ten rozhlas byl jediný spojení vlastně. Mě už pak televize ani nezajímala, protože ona v podstatě taky tak nějak nevysílala, bylo to. A já jsem viděla ten film Vlny, takže si to zase znovu připomínám. Ale fakt je, že český rozhlas mě dal do vínku mnoho zážitků. Slyšíme se?
0: Ano, ano.
1: Já jsem myslela, že už mě neslyšíte, ne, ne. Že mi tam něco zapípalo.
0: Ne, ne.
1: No, prostě příjemný zážitků i těch, které mrazí do dneška. A je to prostě krásná vzpomínka. Taky rozhlas po drátě jsem se... A dneska mám doma ve svém bytě 3 rádia, kde se ladím. Já tady ladím Plzeň, protože
0: ano.
1: Plzeňsko, o tom mluvil jeden pan posluchač přede mnou. Plzeňsko
0: pan
1: je...
0: Pan Václav, ano. Ano.
1: Ano. A pak teda Budějce, ale jinak teda si to přelaďuju. Samozřejmě, jak potřebuju, nemám dat. Ale když přijedu do zahrady, tak tam si pouštím taky rádio, taky Český rozhlas vlastně. A prostě poslouchám tam, co tam naladí bylo. To už je to problematický. A vzpomínám si, jak svítila fakt ta obrazovka na tom starém rádiu, jak jsme to poslouchávali, tak jsem měla i gramofon. A víte, co mě nejvíc baví? Hudba.
0: já vím, paní Dano. A za ty roky už se známe. Ano.
1: Písničky, protože které všechny jsou krásné. A vůbec za české písničky, protože ta naše písnička česká, ta je tak hezká.
0: Máte pravdu, paní Dano.
1: Mějte se moc krásně.
0: Děkuju za příspěvek do Noční linky.
1: A zdravíčko všem a krásné jaro.
0: Dobrou noc. Přidám zprávu, kterou napsal na adresu linka@rozhlas.cz pan Mojmír ze Svitav. Nemám televizi, trvale mám naladěný Český rozhlas Pardubice od rána do noci. Pokud můžu, nevynechám folkové pohlazení, také dostavník. Býval jsem tramp a moc rád bych jezdil na vandry i teď, ale zestárl jsem a sotva chodím. Celý život jsem sbíral pohlednice, teď mi posílají přátelé fotky přes Facebook. Jsem pravoslavný kněz, nyní už kaplan důchodce, ale občas můžu při lit liturgii pomáhat. Zdravím všechny, kdo poslouchají noční linku a přeju jim štěstí, zdraví, splnění všech dobrých přání a požehnání Boží. Děkuji, pane Mojmíre, i vám. Paní Johanka napsala, všechno, co to bylo jmenováno, jsem měla a mám ráda. Ale chci vám napsat, co měla nemocnice v Praze v Londýnské ulici, dnes už neexistuje, za výborný nápad pro pacienty. V polštáře byl zabudovaný rozhlas po drátě, který jsme si mohli libovolně pouštět celé dny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Paní Daniela napsala: Dobrou noc všem posluchačům, kteří se celý večer vyznávají ze své lásky k tomuto médiu. Za války se u nás scházeli tatínkovi přátelé a poslouchali Londýn. Mě pokaždé odnesli do postele, kde jsem musela být v 7:30. Naučila jsem se poslouchat rozhlasové hry. Nedělní pohádka byla doma samozřejmostí a taky koncert posádkové hudby. A pak i všelijaké sportovní reportáže. U dědy, kam jsem jezdila na prázdniny, se denně večeřilo za doprovodu rozhlasových zpráv a znělky kupředu levá, zpátkyní krok. Když mě pak vybrali při konkurzu na hlasatelku dětského vysílání 7 hlásek, byla jsem štěstí bez sebe. V roce 1960 jsem do rádia nastoupila a domnívala se, že tady na tom vysněném pracovišti budu až do důchodu. Proto jsem si vybrala na vysoké škole specializaci rozhlas. Přišel srpen 1968 a zatímco jeden z předchozích posluchačů vzpomínal, jak už unavený seděl v té době u rádia a poslouchal, já byla celý týden v rozhlase za mikrofonem. Celá republika oceňovala naši práci, všichni nám fandili. Možná to trochu připomíná současné nadšení. Pak přišly komise, přišlo vystřízlivění. Většina nás byla odejita. To všichni vědí, ale nevím, zda si poctivě ti starší připomenou, jak rychle nechtěli mít se svými rozhlasáky nic společného a velmi rychle přijala posluchačská obec prověřené pracovníky. Je mi to trochu líto, ten rychlý obrat společnosti, a přeju si jediné, aby se to už neopakovalo, napsala paní Daniela. Paní Danielo, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek do noční linky. Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně, přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky ve čtvrtek 28. května. Téma jsem pro vás vybrala o vaší oblíbené knize. A tak mě bude zajímat, které knihy rádi čtete, kterého autora jste si oblíbili. Dnes už se můžete těšit na Jarku Barboříkovou ze zlínské redakce, kterou bude zajímat, co se učíme od mladých. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jan Werich jednou podotknul, že na divadle vzácnější než klaun je ženský klaun. A hned přidal, že u nás obdivuje dva výborné ženské klauny. Vedle paní Stely Zázvorkové přidal ještě na ten piedestal nebo trůn další výbornou herečku, totiž paní Ivu Janžurovou.
2: Bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bah

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A ještě jednou na adresu Ivy Janžurové, to prý zase na divadelní fakultě směrem k ní pronesla paní Olga Scheinflugová. Vy jednou uberete a bude to ono. No, hlavně, že máte z čeho ubírat. A jak se to tedy má s Ivou Janžurovou a oslavou jejich narozenin? To už na sebe kdysi dávno prozradila společně ještě s Pavlínou Filipovskou v jednom z rozhlasových toboganů.
2: Já jsem prohlásila s dostatečným předstihem, že se žádná oslava nebude. A je to úžasný, ale že budeme slavit pořád, tak zhruba od 5. května, že začneme. A ono to tak vychází i v divadle třeba. A jinak, co se napekla jsem na divadelní oslavu, teď jsem se chlubila v zákulisí, takový francouzský gužerí se tomu říká, sírový buchtičky k vínu. A jinak, nevím, děti běhaly podo mě, čichaly, ono to nádherně voní a říkali, doufám, že nám tady necháš. A já jsem říkala, tady máte zbytek těsta, dopečte si.
3: Jsme na vlnách Českého rozhlasu. No a nás napadlo podívat se do rozhlasového archivu. Nechte se překvapit, pozor, schválně, jestli uhodnete, z čeho to je první nejstarší záznam Ivy Janžurové v našem archivu.
4: Chci vás dostat z frenského vězení. Prosím?
5: Já jsem nic neřekla.
4: Vás to ve Fren baví?
5: Moc ne.
4: Vaše rodina už zkusila opravdu víc než dost. Jak dlouho už je váš otec ve vězení?
5: No, už to bude 7 let.
4: No. Vaše matka se znovu vdala, vaše sestra je v nemocnici.
5: No, bylo by to ohromná legrace, kdyby to nebyla pravda.
4: No, nejhorší je, že tak lpíte na tom Forténovi.
5: Vy jste si ho předvolal?
4: Ne, mám tady takovou fotografii. Poznáváte ji?
5: Jsem já.
3: Iva Janžurová. A samozřejmě doplním, určitě jste poznali Václav Voska. Paní Ivo, vzpomínáte rok 1961 na Tiukunu, vy jste řekla, ještě to bylo na škole, vzpomínáte si na tuhle první vaši rozhlasovou hru?
2: No, je to hanba, ale nevzpomínám.
3: Já vám připomenu, Děti soudního dvora se to jmenovalo.
2: Tak děkuju, to je hezká příležitost. Takovému bilancování, ke kterému my nepřistoupíme, víš?
3: Ne, to v žádném případě. My jsme nechtěli truchlit, proto jsme
6: hned... Ale Voska, to byl krásný mužský a pan herec.
2: S tímhletím báječným člověkem, já nevím, určitě jsme spolu vystupovali v těch Alfonze Karáska svatba.
6: No ještě,
2: na svatbě,
6: ano,
2: tam,
6: ano. Legrace,
2: tam byl taky
6: to bylo
2: s náma,
6: naše, ano.
2: Ale to nebylo tak jeho největší jako klady komedie, ale samozřejmě výtečný herec vždycky. Ale hrála jsem s ním komedii Čaj s citronem a byla jsem těhotná a hodně. Dělali jsme to v nějakém studiu ve Vysočanech. A on tam byl špatný vzduch, to bylo tak nějaký improvizovaný studium. A to dítě, neboli Sabinka, strašně kopala ve mně, jo. Neměla kyslíku dost. To se pak dočetla, že to většinou se dostaví. A ten pan Voska seděl naproti mě a říkal, chcete vědět, co budete mít? Tenkrát nebyl ještě, že jo.
3: Sona.
2: Sona. A já pám, no tak řekněte, pal holku. Prostě to uhát, no. Takovej byl čaroděj Voska.
3: Krásná vzpomínka.
2: Hezky.
3: Poměl prakticky jen dvě možnosti tenkrát. V nejhorším byste dneska vyprávěla, že to neuhod, ale takhle je to lepší, to máte pravdu. Nechci nějak snižovat hodnotu historky.
6: Ale můžu k tomu něco?
3: Když to bude kratší než 3/4 hodiny, Pavlínko, protože Karel má teď další píseň. Ano.
6: My jsme s Ivuškou máme hodně společného. Společní práce, zaplať pámbu, tedy hlavně díky panu režiséru Zdeňku Podskalskému. A potom taky nám se ty životy tak křížily. My byli simultánně těhotní. Každá s jiným.
3: No,
6: to zase...
3: Cože, obě s Karlem? Ne, to...
6: Ne, on měl už dost tou dobou. No, veď, a my se takhle těhotný, to jsme čekali v obě ty první holčičky a tak jsme se potkali na procházce, každá s jiným, na Hradčanech. a bylo to na prvním nádvoří a tak my jsme byli tak blažený, jak jsme se šinuli tam vy a teďko, jako se, a teď jsme se vítali, nemohli jsme k sobě ani a Ivuška říká, já jich chci hodně a pan, no jasně, dej mi 6. Tak a takhle vypadáme po dvou, viď?
3: Ne, já myslím, že teď je ideální chvíle, Karle. Já myslím, že lépe si tu píseň, kterou teď budeš zpívat, nemohl ani vybrat. Můžeme poprosit?
7: Má první láska z

0: Karel Štědrý. Posaď se u nás, Karle, v přímém přenosu toboganu. Dnes slavíme, protože ani jedna nechce slavit narozeniny, proto slavíme narozeniny Ivy Janžurové a Pavlíny Filipovské, aniž bychom věděli, která je vlastně starší, která je mladší, zatím ještě mlžíme. Karle, tady máš vodu, chtěli jsme ti nabídnout víc, nechtěl jsi, my máme taky dobrý kafe tady v tobogánu, víš, nechtěl jsi, no já vím, že jsi zvyklý na svoje. Tady je mikrofon. Prosím tě, otázka je jasně položená a blížíme se k prvnímu překvapení pro vás, dámy. Vzpomeneš si, kdy jsi viděl Pavlínu Filipovskou a Ivu Janžurovou úplně poprvé? Víš, situace, někde jdeš, co tohle?
1: Jo, to je hra na paměť tady, jo. Ne, ale víš, co je nejhorší, když se potkají dva přátelé, hovoří spolu, pak se rozchází a ten jeden tomu druhému říká, jo, prosím tě, promiň, já jsem zapomněl, jak se jmenuješ. A ten povídá. No to jsi mi zaskočil, můžu ti ráno zavolat? Pavlínu o tom vím, že jo, tu jsem poprvé viděl, když udělala konkurs do semaforu.
0: Tady jsme si vzpomněli, a Iva Janžurová...
2: Já bych Karlovi možná trošku napověděla, my jsme se asi někde míhali kolem Rudolfu natáčení, ale vzpomeneš si ještě, jak jsem za tebou přišla s prosbou, jestli bys mi nenahrál nějaký kazety, že jsem si koupila přehrávač.
1: Aha,
2: a
1: jo, jo.
2: Vnikli jsme do tvého
0: Karle,
2: bytu.
0: Karle, nedělej, že si vzpomínáš. Tohle taky vždycky.

0: A za to jsem ti celý život vděčná, já si na to vždycky vzpomenu, s jakou laskavostí jsi to pro nás
1: teď
0: udělal.
1: Teď už mám i jiný bombonky, to bych tím... No, na tohle si pamatuju náhodou, protože já jsem strašný filmový fanda, mám asi 5000 filmů a vždycky, když říkám, když nemůžete něco najít, zavolejte mi, já vám řeknu, kde to najdete, nebo vám to přetočím, nebo vám... Tak víš, tak tyhle ty vzpomínky, ty mi zůstávají v paměti.
2: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: To je ta pestrost rozhlasové práce. Dopoledne je spontánní Iva Janžurová u rozhlasového mikrofonu jako vypravěč na veřejné nahrávce v přímém přenosu před diváky a pro posluchače a už odpoledne třeba zase úplně jiná. Jak to ve studiu při natáčení vyžaduje pan režisér a taky role paní Higginsové ve slavném Pygmalionu.
4: Henry, co tu děláš? Mám přijímací den?
5: Já vím, mami, proto jsem přišel.
4: Henry, máme přeci nějakou domluvu. Kdykoliv se tu objevíš, urážíš moje známé.
5: Mám pro tebe práci.
4: Práci pro mě?
5: Ano, jde o jedno děvče.
4: Děvče? To je báječné.
5: Nemám na mysli erotický vztah.
4: No, škoda.
5: Prosím tě, nemůžu utrácet čas s mladýma holkama a pak mám přece tebe.
4: Víš, co bys udělal, kdybys mě skutečně měl rád, Henry?
5: Oženil se, viď?
4: Ne. Přestal by se tu promenovat a vytáhl bys ruce z kapes. Děkuji. A teď mi povídej o té dívce.
5: Přijde tě navštívit.
4: Já jsem ji pozvala?
5: Ty ne, já ji pozval. Po tobě bych to nemohl chtít.
4: Prosím tě, proč?
5: Totiž ona je docela obyčejná květinářka. Sebral jsem ji na ulici.
4: A pozval je na můj přijímací den.
5: Neboj, naučil jsem ji slušně mluvit a co se týká chování, dostala přesné instrukce. Má se držet dvou témat, počasí a zdravotního stavu.
4: Zdravotního stavu? Ha, taková lehkomyslnost, Henry.
6: Paní Ainsford Hillová s dcerou a synem.
5: Krište, pane.
7: Dobrý den, paní Higginsová.
8: Kulíbám, madam.
9: Dobrý den.
4: Můj syn Henry.
7: Váš slavný syn. Tolik jsem toužila se s vámi seznámit, pane profesor.
5: Těší mě, madam slečno.
8: Taky mě těší. Jak pak se máte?
5: Vy jste mi nějak povědomá.
8: Ale.
5: No ano, nemám páru odchud, ale váš hlas znám.
8: Ano.
5: Řekněte kulíba.
8: Kulíba.
5: Ne, to je fuk. Jak se máte vy?
8: No, teda.
4: Bohužel musím říct, že můj slavný syn se neumí chovat. Doufám, že vám to nevadí.
8: Ale jde pak. Ani v nejmenším.
5: A my už jsme se taky někde viděli, mladíku, ne? Kde pak to jenom mohlo?
9: Ne, to bude nejspíš omyl.
5: Vlastně máte pravdu.
9: Já.
10: Dobrý den, paní Higginsová.
4: Plukovníku, to je od vás hezké, že jste přišel. Znáte se s Ainsford Hillovými?
10: Madam, slečno, pane, velice mne těší. Řekl vám Henry, proč jsme tady?
5: Ne, přerušili nás.
4: Henry, už je toho dost.
7: Překážíme?
4: Ne, kdepak. Přišli jste zvlášť vod.
5: Ale o čem teď k sakru budeme mluvit?
4: Henry, na večírcích Královské akademie budeš jistě duší společnosti, ale při méně závažné příležitosti jsi nemožný.
5: Vážně, promiň.
8: Máte moje sympatie, pane Higginsi. Já například konverzovat neumím. Kdyby lidi byli upřímní a říkali, co si doopravdy myslí.
5: Proboha, jen to ne.
9: Ale proč?
5: Předpokládáte, že by bylo příjemné, kdybych já teď vyrukoval s tím, co si doopravdy myslím?
8: Bylo by to tak strašně cynické.
5: Cynické? Zprosté by to bylo.
7: Slečna Doolittleová. Ruku líbám, paní Higginsová. Pan Higgins mi řekl, že vás...

0: Jistě, ano. Jsem velmi ráda, že vás poznávám.
1: Děkuju, maminko.
2: Dobrý den, slečna Doolittleová.
3: Och, vy zde, plukovníku. My jsme se už museli někde vidět, slečna Doolittleová.
4: Těší mě, madam.
3: Moje dcera Klára.
4: Těší mě.
3: Můj syn Freddy.
4: Těší mě.
1: Určitě jsem už měl to potěšení.
4: Skutečně?
5: Pickeringu, už to mám ten večer před divadlem.
2: Ale máte pravdu.
5: Zatraceno, práce.
0: Henry, prosím tě.
2: Pardon.
0: Co říkáte? Bude pršet?
4: Nevýrazná brázda nižšího tlaku vzduchu na západě britských ostrovů se zvolena posunuje směrem k východu. Neočekáváme tedy žádné výraznější změny. Ale co je na tom k smíchu, mladíku?
1: Pardon.
3: Jen, aby se neochladilo. Všude řádí chřipka. U nás v rodině si ji každé jaro všichni svorně proděláme.
4: Moje teta zemřela na chřipku. Prý. Ale já jsem přesvědčena, že tu starou ženskou sejmuli.
0: Sejmuli?
4: No to vám Bůh řek. Proč by na chřipku měla ona skápnout z rovinka, když se před rokem ze záškrtu vylízala? Všichni si mysleli, že je po ní, ale táta jí ládovala do krku rup, až se spamatovala takovým pofrem, že překousla žličku.
3: Bože můj.
2: Bože můj.
4: Houby, chřipka. Někdo ji sejmul, to vám říkám já.
3: Sejmul? Co to znamená?
2: Ale to je nový konverzační výraz. Aha. Znamená to někoho zabít.
3: Snad si nemyslíte, že někdo vaši tetu zabil?
4: Aby ne. Ale co je na tom k smíchu, mladé? Řekla jsem snad něco, co jsem neměla?
0: Ale kde pak? Začnu Doolittleová.
2: To už je ale hodin.
4: No tak! Tedy je mi to velice líto, ale budu se muset omluvit. Je už pozdě. Potěšením mi bylo. Naschledanou.
0: Naschledanou.
3: Bylo mi potěšením, slečno. Ten váš nový konverzační styl je báječný, slečno Doolittleová.
4: Naschledanou, pane plukovníku.
2: Naschledanou, slečno Doolittleová.
1: Nepůjdete náhodou pěšky přes park, slečno Doolittleová? Jestliže ano,
4: pěšky, já... Pěšky, dobrčit. Tedy nikoli, já si beru taxi.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Pygmalion G.B. Shoah, to je klasika anglického stylu humoru. Prosím, další stváří Ivy Jenžurové. Ale rozhlasový archiv může nabídnout i něco zemitějšího. Z českých luhů a hájů, totiž třeba Drdovi Dalskabáty Hříšnou ves. A Ivu Jenžurovou, co by Pleisnerku, vedle Jiřího Sováka, který přichází z pekla v převleku v Dalskabátech probudit hřích.
2: Kostelník říkal, že jste mě volal.
3: Ano, ano. Dostalo se mi na vás velkých stížností.
2: Od kostelníka, co?
3: Chci s vámi po dobrém, bez mrzutostí.
2: To vy jste pořád takovej mrzutej, pane faráři. Není vám něco?
3: Jsem unaven od tíhy úkolu, který mi byl uložen. Rád bych zde vymítil hřích a špatnost.
2: I to se moc nenadřete. Zdejší lidi nemají na hříchy čas.
3: Mýlíte se. Vím ti předobře, že v Dalskabátech se to hříchem jen hemží. Ďábel obchází dnem i nocí.
2: Rohatej? I kdepak. U nás je moc vlhká krajina.
3: Všude je. I tady musí být.
2: Prosím vás, to bych musela vědět. Jsem pořád mezi lidma.
3: Slyšel jsem, máte důvěrnosti s ženskými. To nemusí být hřích. Ale svému pastýři musíte všechno svěřit.
2: To jako, že bych měla donášet.
3: Nahlížet do lidí. Člověk je stvořen ke hříchu, žena zejména.
2: Jen dejte ženským pokoj. Každá má svých starostí dost.
3: Já je musím spasit. To je moje poslání. Klekněte, i hned vás vyspovídám.
2: Nedělejte si se mnou starosti.
3: Odmítáte svatou spověď? Chybujete. Nebudu trpět, aby můj dům byl semeništěm hříchu.
2: Kvůli mým hříchům fara nespadne. Ta jedna sednička mrňavá, co tu mám.
3: Už nemáte.
2: Co?
3: Od této chvíle ne. I hned ji vykličte.
2: Cože? A kam se mám vrtnout? No, aspoň čásek poshovte.
3: Tak se pokořte. Pokorným bývá odpuštěno.
2: Co po mně vlastně chcete?
3: Abyste se vyznala ze svých hříchů, klekněte.
2: No, když nedáte jinou.
3: Budete mi pomáhat v mém bohulibém díle.
2: Co, špehovat lidi? Donášet? Tak to teda ne.
3: Píškytle.
4: Co radšej velebnosti?
3: Vyklíďte tuto hříšnici ze světničky, která nyní náleží vám.
2: Já půjdu sama. Však mě někdo v Dalskabátech veme do podruží.
3: Ven z Dalskabátu! Nebudu chřtít! Ani odávat. Jestli tu v Dalskabátech někdo vezme tuto čarodejnici do svého domu.
2: Tak půjdu jinam. Však ten svět není tak mizernej, aby si v něm poctivá ženská nenašla kousínek místa.
4: Ta vymajzla, jak pomejdle.
5: No jo, ale kdo jim teď bude vařit? Manča umí jen couračku a kucmoch.
3: Tak si pozvu kovářovu ženu. Když je kovář hříšník, aspoň kovářku odvrátím od cesty nepravosti.
5: Co pak pěkná je a vařit umí, ale kováři nepustí. Hlídají jako oko v hlavě.
3: Tak kovář žárlí, co? A kovářka je podle všeho prostopášnice.
5: Každá by byla, kdyby se nebála.
3: Skvěle, výborně, Piškytle. Přiveďte mi sem.

Hromte, čukni to, mi tých pár žípků stálo za to. Ešte, že sa mám kde skovať. No ne. Pěkná sednička. I dříví tu je. Aspoň se osuším. Škoda, nemám sirky. Co pak je to v tom listí? Že by myšla to? Už to si držím. Co tu jenom... A nechce to ven. Tak, polez. No.

0: Колкай ме, козла! Кому пака се утек?
1: Нејсам, козел!
0: Кринди, пинди, воно том луви! Не си ти черт? Ти тари страшиш лиди, цо? Цо?
1: Ти страшиш се им. Саме, не, циле в ноци, ани жива,
0: Не страшиш? To by se mi hodilo. Klícka je to pěkná. Tak ukaž, jak to děláš. Ale pořádně.
1: Ale až v noci.
0: Ne, pod mě není nic vidět. Koukej strašit hned.
1: Já jsem dělával bezhlavýho psa.
0: Tak ukaž. To je všechno?
1: Ohnivý pometlo. Plameny mi šly z krku, jen to fíčelo.
0: Tak dělej a nemluv. Co to blábolíš? Dělej ohnivý pometlo.
1: To se musí něco říct.
0: Dělej, no?
1: Pust mě to nemyslí, když mi kroutíš rohem. Mortelunde trempontande kruci písek. Já to netrefím.
0: Je?
1: Já zapomněl to pravý zaklínadlo.
0: Tak mi aspoň podpal dříví v kamnech, to umíš?
1: Jo.
0: No vidíš? Aspoň, že něco. Ušetří se ze sirky. Postavím na polívku, od rána jsem neměla v hubě. Pár brambor mám, pár hříbků taky.
1: Sakra, babo, ne, už se rozčílím, roznesu tě.
0: Kolíbala bába čerta,
1: roztrhám tě, cucky, kruč, cajda, fix, cajda.
0: Hajej, čertíku, však já na čert nepohovím. No vím. To máš z toho. Už máš 6 let a nesmíš trojčit jako mladík. A ke všemu si celý zastudený. Marš na pec, já ti spařím trochu lipového květu.
1: Herdek, baba, ta je ostrá. Počkej, já se rozpomenu.
0: Nikomu tak dobře není, jako je těm v pekle. Dříví nikdy nekupujou a sedají teple. Trnky, brnky, starý hrnky. Já tady zůstanu. U faráře to nebyl taky žádnej med, tak co bych to neskusila u čerta? Chudák. Smrká, frká, kaše. Co pak ho můžu vyhnat do lesa? Neboj se. Slyšíš? Mě tady nepřekážíš. No, budeš taky jíst? Nebo nemáš hlad?
1: Puj.
0: No dobře, tak si trucuj. Nechceš, neubude.
2: Teta! Ozvěte se!
0: Hele, kovář. Už asi veze to mý harampání do kácně. Zahrab se rychle do listí. Kdyby tě tady lapil, tak tě roztrhne.
1: Oh, kdo ví, řekli.
0: Kováři, jste to vy?
2: Už vás hledám půl dne.
3: Chytla vás tak římavice?
0: A dobře, že chytla. Koukněte, už mám o střechu postaráno.
3: Vy chcete zůstat tady? Praj tu i čerti strašívali.
0: Ale, já se nebojím ani chlapa, čertů, abych se bála.
3: No, tak vám to teda složím. Dorotka čeká na pěšince u vozejku.
0: Kovářka? Co pak to, že se vydala s váma?
3: Má novinu. Pěknou. Však vám to sama poví. Kam si dáte postel, teta?
0: Kam? Někam ke zdi.
3: Nejdřív to listí vyhodíme, darmo by překáželo. Sakra. Ono je nějak moc živý. Aby tam nebyl nějaký neřád. Praštím tam radši sakerou.
0: Jen to nechte, myši tam mají mladý. Stačí dupnout.
3: No dobře, ale kdyby něco, teta...
0: No, kdyby tu nějaký čert dělal neplechu, to víte, že vás zavolám.
3: Já bych mu sedřel kůži. Co myslíte? No. Je dobrá čertí kůže?
0: Je. To nevíte? Zrovna na kovářskou zástěru. Jenom se musí ještě zaživa hodně vymlátit kladivem. Ona je potom pěkně bohebná a vláčná.
3: Já bych ji vzal na kovadlinu, ten by zpíval, až by si hubu roztrh.
0: Jebaj z toho listí nemeru. Marš do pece a buď tam sticha.
1: On je zlej, vy.
0: No, slyšel jsi, ne? Hajdy.
1: Já už jdu.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: Hudbou tu zmíněnou rozhlasovou inscenaci Drdových dáskabátů doplnil hudebník, muzikolog a taky znalec historie a kořenů lidové písničky nad jiné, pan Jaroslav Krček. A co byste neřekli, taky dávný kamarád Ivy Janžurové. Poznáte je, když si společně zaspívali?

0: Tak já jsem s Jaroslavem Krčkem právě ty jižní Čechy začala vnímat úplně jinak, a sice přes folklor. Já pocházím po mamince z Hluboký nad Vltavou a po tatínkovi ze Soběslavy. Ale dětství, narodila jsem se už skoro na Českomoravské Vysočině, ale podařilo se mi na studia, na pedagogickou školu zase do Českých Budějovic a tím jsem se už dostala k tomu folklóru a k Jaroslavovi Krčkovi, k Zorce Soukupový, kteří pracovali v tom folklóru a scházeli jsme se na různých strážnicích s tím souborem Úsvit se jmenoval v Českých Budějovic. A mně se to tak hrozně zalíbilo a ty písničky, všechny, které jsem se tam naučila, tak teď budu učit svoje vnoučky a už jim to teď zpívám, ačkoliv jsou strašně malinký, ale myslím si, že jim to strašně lahodí a že se přitom usmívají a že to budou zase jihočeši vlastně, i když jsou Pražáci.
1: Vám ale ty jihočeské písničky nestačí, protože vy si i skládáte písničky.
0: No, ale právě myslím si, že ty jeho české písničky ve mně vytvořily takovej pevný základ pro tuhle tu tvorbu. Já skládám písničky tak, že si rovnou začnu broukat nějaký text a rovnou mám tu melodii k tomu. Ale vždycky se mi zdá, že právě v těch mých takhle samovznícených melodiích je obsažena ta melodika těch jeho českých písniček.
1: Vy jste původně tedy chtěla být učitelkou. Ale pak jste vystudovala DAMU, potom jste šla do Liberce, což já považuji za velmi důležité, protože v Liberci se narodil Vlasta Burián a vy jste se pak vlastně stala, mohu použít slovo, komičkou?
0: No, můžete.
1: A to mi vrtá hlavou. Teď mladá dívka, tak chce být vždycky krásná, teď se maluje, když to komička, vy byste byla ochotná si možná i vypíchnout oko, když by to rozesmálo, jo?
0: Jednou mi jedna kolegyně rozezlená, že dělám neustále nějaký vtípky, říkala, že kdybych mohla vystrčit holou, takže bych to udělala kvůli zasmání, ale to přehnala trošičku a byla opravdu rozčilená. Ale je to tak, že s tou mojí krásou a s tou touhou být krásná, já jsem na tenhle ten pojem narážela často v souvislosti s mým herectvím. Začalo to tak, že když jsem prvně před rodinou se tak začalo proslýchat, že mám tyhle ty spády, tak za mnou přišel nejstarší bratr a tak chviličku, nebyl ten úvod pravda dost dlouhej na to, aby byl citlivý, mi řek, že nemůžu být herečka, protože nejsem dost hezká. Ale mě to tak nějak nezasáhlo vlastně. Já na tu větu pak často vzpomínala, zvlášť, když už jsem mu stihla dokázat, že jsem se proboxovala do té profese. On bohužel, to byl starší bratr, brzy zemřel, teda dožil se některých mých ještě kreací takových začátečnických, ale pak už mě touhletou replikou nenapadal. A já jsem se nějak nenechala vystrašit, šla jsem udělat ty zkoušky, naopak jeho manželka zase za zády celý rodiny vlastně potají mě podporovala. Já jsem doma řekla, že jdu studovat matematiku a že jdu skládat zkoušky na vysokou školu matematickou.
1: No, v podstatě to je podobné.
0: No, ale možná, že jo, Stelinka Zázborková vždycky říká, ona umí nádherně lichotit, vždycky říká, že jestli to tak můžu říct, talent, ona to tak říká, souvisí s tím, že jsem fyzikálně, matematicky schopná. A já jsem jako odjakživa tu matematiku docela uměla, na rozdíl od mnoha mých kolegů, kteří si stěžovali, že matematika jim nikdy nešla. A vždycky jsem se strašně ráda bavila takovým řešením v těžkých úloh, což začínalo třeba pletením svetrů, ale já jsem nepletla hladce v obraci, já jsem musela vyzkoumat vždycky, jak se dělá nějaký opravdu složitý vzor, který nikdo nedoved rozřešit, tak mě to začalo bavit v tu chvíli. Takže tahle ta šikovnost nebo tahle ta schopnost, ta Stelinka říkala, že jako s tím souvisí s tím herstvím, že si umím jako přijít k té roli s takovou předem stanovenou konstrukcí propočtenou vlastně. Pak vlastně musíte tu stavbu, kterou si představujete, zapomenout a vlastně se do toho zase vložit s emocema a s takovým temperamentem a s nějakou chutí zcela nematematickou, bych řekla.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Já si vzpomínám, že Matuškovi jednou přijeli, to byly, myslím, narozeniny pana prezidenta Havla, na tu oslavu a přivezli si svého syna z Ameriky a teď říkali, to je paní Janžurová, a on tak jako koukal a oni byli nespokojení s jeho reakcí, jak říkali, no včera, dnes a zítra.
2: Ano, ano, ta populární scénka Felixe Holzmana Včera, dnes a zítra, světou, která už tak doslova zlidověla. Ani tentokrát ve výběru svého partnera, nebo tedy partnerky, Felix Holzman rozhodně nešlápl vedle. A že to není vůbec jednoduché být v takovém dialogu sám za sebe a ještě bystrým a pohotovým nahrávačem hlavnímu protagonistovi. Trochu ve stínu té nejznámější spolupráce Ivy Janžurové a Felixe Holzmana zůstává jiný jejich společný skeč. Seznamovací kancelář.
3: Seznamovací kancelář? Kdo je? Jo, ano, ano, ano, ano. Jsem moc ráda, že mi voláte. Mám pro vás, myslím, příjemnou zprávu. Zítra? Tak dobře, zítra. Naschledanou. Dále, prosím.
4: Dobrý den. Ano. Já nevím, jestli jsem tady správně.
3: Ano. My jsme zde seznamovací kancelář.
4: A seznamovací, tak to jsem správně, ano, to jsem to hledal.
3: No prosím, tak vezměte prosím
4: ano,
3: místo.
4: Ano, děkuji. Ne, ano.
3: No, tak
4: pa. Já si sednu rovnou na židli tady přímo ano. Sem, ano. No. No tak, abych vám tedy rovnou řekl, o co se mi jedná. Mně se tedy jedná, jak bych to tak řekl, tedy...
3: Asi se chcete s někým seznámit, že ano?
4: Seznámit, ano, to je ono, no. A sice, jak to můžete vědět?
3: No, jinak byste sem asi nepřišel.
4: Ano, to je pravda, ano. A sice bych se rád seznámil, víte, s někým, tedy za účelem... Tedy, jak bych to řekl...
3: Za účelem sňatku, zřejmě, že ano.
4: Za účelem sňatku, ano. No a jak to můžete vědět?
3: No, to se dá předpokládat.
4: Aha, no jo, to je pravda, no. A sice bych rád, víte, tento sňatek uzavřel nejraději s nějakou ženou, asi by to šlo.
3: To je snad samozřejmé.
4: Ano, to už je tady zřejmě tak to nejběžnější, že jo, vás,
3: no, poslyšte, vy si přece nemůžete vzít za ženu nějakého muže.
4: No tak nemožný, to taky zas není, že jo.
3: No, to nemyslíte vážně, to by přece nebylo žádné normální manželství.
4: No tak normální, podívejte se, moje sestra si například taky vzala mužský, ale to je úplně normální manželství.
3: No jo, no. Vaše sestra.
4: No vidíte, jsou i případy právě, že jo, jsou případy. Kdy prostě...
3: No, poslyšte. My tady zkrátka zprostředkováváme manželství pouze mezi lidmi obojího pohlaví.
4: Obojího pohlaví?
3: Ovšem, pouze tak.
4: A to jenom lidi obojího pohlaví?
3: No ano, co se vám na tom zdá divného?
4: No ne, já jenom, abych pravdu řekl, já mám totiž jen jednou, víte?
3: Ale ne, tím myslím jen mezi mužem a ženou.
4: Jo, takhle, aha, no jo, to je mi taky mnohem milejší tohle. Abych pravdu řekl, abych si nějakého mužského snad ani nevzal, víte?
3: No, dobrá, tak ano. Přejdeme tedy k věci, ano?
4: Ano.
3: Nejprve, jaké asi představy máte o ženě, se kterou byste se rád seznámil?
4: No, tak představy, já nevím, nemáte tady nějaký katalog nebo něco takového?
3: Katalog? Aha. Něco takového tady nevedeme.
4: Nevedete, aha. No a tak já nevím, co tady máte na skladě tedy.
3: Jaké pak na skladě? Já bych nejprve chtěla slyšet, jak si asi představujete ženu, se kterou bychom vás měli seznámit.
4: Jo, takhle, aha. No tak já jsem si představoval tak něco pro ten venkov, víte, tak trochu něco jako štrapácnějšího jsem si myslel.
3: Štrapácnějšího?
4: Ano, ano.
3: Vy zřejmě máte na mysli nějakou nepříliš křehkou ženu.
4: No tak něco, ano, já bych rád něco připlatil, kdyby to bylo, jak říkám, něco masivnějšího takhle, jako víte, tak trošku.
3: Vy zde zaplatíte pouze zprostředkovací poplatek.
4: Ano.
3: V případě, že u té ženy zůstanete.
4: Ano. No když ne, tak bych ji mohl později eventuálně vyměnit za jinou, nebo jak to je teda se...
3: Ale vy přece u té ženy nemusíte zůstat.
4: Jo, takhle, ano.
3: Zkrátka, my se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
4: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavnějc bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takové něco.
3: Sekačku.
4: Sekačku, ano.
3: No, to asi těžko. Ačkoliv... Ano, ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která vlastní sekačku.
4: No vidíte, tak to bych bral teda, to bych bral.
3: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
4: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
3: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
4: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
3: No, to asi sotva, ale aha. Počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
4: Nekuřáka a abstinenta?
3: Ano, myslím, že takového něco říkala.
4: A říkáte nekuřáka a abstinenta?
3: No ano, něco se vám na tom snad nezdá.
4: No ne, já jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
3: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
4: Jo, takhle proto.
3: A tady mám fotografii té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
4: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá akor tak špatně, víte?
3: Ne, to je velmi pohledná žena.
4: Ne, ta žena, já myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
3: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
4: Jo, myslíte?
3: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
4: Ano, já to zvětší trošku, asi ano. No jo, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
3: Prosím?
4: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
3: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
4: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka...
3: Prosím? Co? Ne, to je omyl. Co jste říkal?
4: Že je nějaká sešlá, se mi zdá, ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
3: Odřený zadek?
4: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
3: boule?
4: Nevím. No jo.
3: No tak to je normální, ne?
4: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím. Jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já nevím.
3: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
4: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte. On si chce taky někdy vypůjčit můj soused, víte.
3: Váš soused?
4: No jo, no tak on mě na ně zase sežene náhradní díly a tak, víte.
3: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
4: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte?
3: Prosím
4: no,
3: vás.
4: Já nevím, taky se mi zdá taková zvohejmaná, nebo co to je? Jestli do ní něco nevělo, nebo co takový, já
3: no,
4: nevím.
3: Tak to se stane.
4: Jo. Taky ten zadek se mi nějak nelíbí.
3: No, víte? To víte, všechno nemůže mít tak akorát.
4: No jo, já nevím, jestli doufám, že budeme mít aspoň v pořádku ten vejfu.
3: No, to já nemůžu vědět, tyhle ty věci. To...
4: No jo, víte, co uděláme to, tak tady je adresa, já se tam podívám, trochu jí ostříkám vodou, víte, nechám jí chvíli běhat a tak, a když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
3: No.
4: Tak zatím naschledáno.
3: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
4: Ne, já nejsem na nasledat.
2: Zasloužený potlesk pro paní Ivu a její velký a rozhodně nejen komediální dramatický talent. Začali jsme dnes pohádkou a pohádkovou písničkou taky skončíme. S přáním dobrých dnů ve zdraví a zase někdy brzy naslyšenou.